od rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavý. Ora a síť od rána

je to vážně chlap. Strašně rychle zapomíná, kdy ho život kous až kráp. Místo kouzla tichých večerů zastahá lidi z maléru a vůbec neuzná.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Je tu pátek a na vlnách Českého rozhlasu posloucháte další díl mého pořadu Desky, pásky, vzpomínky aneb Nežil jsem jen život Karla Gotta. Dneska vám budu vyprávět o mé nejoblíbenější zpěvačce. Pominuli Barbru Streisand, její Helena Vondráčková. Helenu jsem se zamiloval už jako malý kluk a můj obdiv k ní trvá i v podzimu mých let. Úplně prvním album, na kterém jsem se jako dramaturg podílel, se jmenuje Helena Vondráčková Kam zmizel ten starý song a vyšlo v roce 1992. Vznikalo ve východočeském městečku Slatiňany a dával jsem ho dohromady s Heleniným tátou Jiřím Vondráčkem. Na nádherné chvíle strávené u Heleniných rodičů nikdy nezapomenu. Z okna obýváku jsme koukali na Slatiňanský zámek a na šumějící chrudimku.

Mnoho lidí se mě často ptá, jak mohu s Helenou Vondráčkovou spolupracovat, když je tak tvrdá. Vždy odpovídám, že Helena je tvrdá především sama k sobě. Kdyby nebyla, není tam, kde je. Helena mne mnohému naučila. Například nikdy se z žádného problému nepodělat. Když náhodou nastane, je nejlepší ho začít hned řešit. Dávno už pochopila, že úspěch se v Čechách neodpouští a se vztyčenou hlavou se kdykoliv postaví všem a všemu. Jak o tom nakonec zpívá v písni Nač vlastně v půli vzdávat mač.

Na Heleně se mi moc líbí její upřímnost, otevřenost. Když se jí něco na mé práci nelíbí, bez pardonu mi to okamžitě řekne. To Karel Gott nikdy nedělal. Když se mu něco nelíbilo, nikdy mi to jako chlap chlapovi z očí do očí neřekl, ale vzkazoval mi to po jiných. Děsně mě tím štval. Textařka Jiřina Fikejzová mi kdysi vyprávěla, že když slyší jméno Helena Vondráčková, vždy ji napadne. Vezmi si, co chceš a zaplať za to. Jiřina mi také vyprávěla, že když letěla jako porotkyně v roce 1977 na Mezinárodní písňový festival v polských Sopotech, který Helena s písní Malovaný džbánku s přehledem vyhrála a Helena vedle ní ještě v letadle v Praze usedla, vyděšeně vyhrkla. Ježišmarja, nechala jsem si doma řasy, no co, půjdu ve svejch. Jiřina Fikejzová se mi svěřila, že jí tenhle zážitek s Helenou přivedl k nápadu otextovat velký polský hit Mě spočije mi a dát mu v české verzi název To se zvládne. A my si teď tuhle píseň, kterou Helena Vondráčková během svých koncertů v New Yorkské Carnegie Hall v polštině a češtině zpívala a sklidila za ní frenetický potlesk, poslechneme.

Helena Vondráčková je doslova má osudová žena. Možná nevíte, že se zasloužila o rozšíření mé spolupráce s Karlem Gottem i na gramofonovém poli a já se nakonec podílel na 78 Karlových albech v Tuzemsku a v Německu. Jak tomu došlo? Od chvíle, kdy jsem v září roku 1989 nastoupil do Suprafonu, jsem se marně snažil přesvědčit Karla Gotta, aby oživil svůj přebohatý suprafonský písňový archív. Vše se změnilo v roce 1993, kdy Suprafon vydal Vladimírem Popelkou a mnou produkované Broadway album Heleny Vondráčkové. Album se skvěle prodávalo, k čemuž přispěl i koncert ve Vinohradském divadle, na kterém Helena obdržela platinovou desku Suprafonu. Jedním z hostů tohoto koncertu byl Karel Gott, který měl vždy nos na věci a na lidi přinášející úspěch. Ráno po koncertě mi zavolal s tím, že bychom se měli co nejdříve sejít a na oživení jeho písňového archivu začít pracovat. Stalo se a ze mě se stal editor kompletu Karla Gotta a v následujících letech i dramaturg a výkonný producent jeho alb. A když už jsem mluvil o muzikálech, poslechněme si teď v podání Heleny Vondráčkové a Karla Gotta nádherný duet Tonight z legendárního Bernsteinova a Sondheimova muzikálu West Side Story. Český text Dem tmou napsal Jiří Apl a Helena a Karel ho takhle zpívali na jednom z koncertů Hvězd na Žofíně.

V roce 2000 Karel Gott rozhodl, že budu PR manažerem jeho prvního koncertu v newyorské Carnegie Hall. Hostem tohoto koncertu měla být původně Lucie Bílá. Tehdy jsem začal za mou zpěvačku Helenu Vondráčkovou naplno bojovat a Karel Gott ode mě neustále slyšel. Karle, Helena skvěle zpívá, má nesmírně široký repertoár, skvěle vypadá, senzačně se obléká, je neskutečně fotogenická, zpívá a mluví v několika světových jazycích, hraje na několik hudebních nástrojů, tančí a stepuje. Karel váhal, svého nápadu s Lucií Bílou se nechtěl jen tak vzdát. Já ale, když někoho obdivuji, nevzdávám se. A tak jsem přitvrdil a Karlovi řekl, Karle, když angažuješ Helenu, přijdou i helenini fanoušci z Polska, Ruska, Maďarska a Německa. Ti pomohou Carnegie Hall zaplnit postřechu do posledního místečka. Lucií Bílou ale v těchto zemích nikdo nezná. To zabralo a když svůj souhlas přidal i pořadatel newyorského koncertu Jirka Suchánek, bylo rozhodnuto. Karel mě jen poprosil, abych to Heleně neříkal, že jí to řekne sám. Co myslíte, že jsem udělal? Hned jsem to Heleně prásknul a poprosil jí, aby byla překvapená, až jí to Karel zavolá. Neboj, zahraju překvapenou tak, že to bude na Oscara, odpověděla mi Helena. Když jí to pak Karel zavolal, hned o nadcházejícím víkendu přijela se svým tátou Jiřím ke mně do Pardubic a začali jsme spřádat, co bude v Carnegie Hall na Karlově koncertu zpívat. Úspěch tam měla Helena obrovský a už v roce 2005 se do Carnegie Hall vrátila a na společném koncertě nebyla jen hostem, ale byla Karlu Gottovi už rovnocenou partnerkou. A Karel pak až do konce svého života vyprávěl, kamkoliv přišel, že když se dozvěděl, že bude mít koncert v Carnegie Hall, takže Helena byla od prvního momentu zcela jasnou volbou a že o nikom jiném nikdy nepřemýšlel.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte pořad Desky, pásky, vzpomínky s podtitulem Nežil jsem jen život Karla Gotta. Od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Honza Adam. Žádná jiná tuzemská zpěvačka nemá tak rozsáhlý a rozmanitý repertoár jako Helena Vondráčková. Podařilo se jí sloučit hlasovou dovednost a přitažlivost, pěveckou profesionalitu se stylovými a výrazovými prostředky moderní populární písně. Tuto schopnost, málo vídanou i ve světovém měřítku, dodnes prokazuje i v různých zcela protichůdných repertoárových oblastech. Od folkloru přes vybrané písně vyššího populáru a operetní árie až k jazzu, swingu, popu, rocku, rock'n'rollu, muzikálu, filmovým melodiím, soulu, disku, dance music a rapu. Právě v této všestrannosti spočívá Helenina hodnota pro každou gramofonovou firmu. V roce 1977 vznikl televizní pořad Svatební cesta s Helenou a Jiřím Kornem v hlavních rolích. Zazněl v něm velký hit Mr. Melody z repertoáru americké popové a soulové zpěvačky Natalie Cole, který Helena naspívala s českým textem Jiřiny Fikejzové Málo dní. Helena se v této písni přeladila na novou stylovou vlnu, která je směsí reviálních prvků a adaptovaného jazzového sketového zpívání.

Žádné české zpěvačce se nepodařilo to, co Heleně Vondráčkové. Její dechberoucí pěvecká kariéra začala před 62 lety v pražské Lucerně, kde 27. dubna roku 1964 suverénně zvítězila v 5. ročníku soutěže Hledáme nové zpěváky. V následujících 6 dekádách se z Heleny stala naše nejprodávanější a v zahraničí nejúspěšnější zpěvačka. Celosvětově prodala 20 milionů desek. Doma a v zahraničí vydala 125 samostatných alb u 18 gramofonových firem. Naspívala bezmála 1700 písní ve 13 jazycích. Na svém kontě má dosud 76 cen a ocenění z domova a ze zahraničí. Jsou to 2 roky, co jsme s Helenou a s Honzou Fialou připravili dvoj-CD Evergreeny 60 let na scéně. Honza Fiala má encyklopedické znalosti, miluje Helenu, miluje pop music. Společně už jsme připravili dvoj-CDčka Petra Janů Hity a rarity, Felix Slováček Příběhy lásky a Václav Hybš Podsta slavným hlasům. Skvěle se mi s ním pracuje a tak jsem ho převedl do Helenina týmu, kde se takřka okamžitě prosadil. Už v roce 2022 jsme s Helenou a s Honzou připravili trojCD Nejkrásnější na světě je láska a před 2 lety už zmíněné Evergreeny. A chystáme i další projekty s Helenou, pro Helenu a její fanoušky. Vždy se snažíme v nich nabízet víc, než poskytují stále dokola vydávané samplery a nic nového nepřinášející knihy.

Našim předním interpretům se velmi často vyčítá, že se bojí měnit pěvecký styl i repertoár a tím riskovat ztrátu přízně publika a uměleckého renomé. Helena Vondráčková během své pěvecké kariéry takto zariskovala mnohokrát a většinou to přineslo své ovoce. V roce 1978 se spojila se zakladatelem českého jazzroku, hudebním skladatelem a skvělým muzikantem Martinem Kratochvílem. Ten se stal nejen tvůrcem koncepce Heleniny LP desky Paprsky s jazzrokovými písněmi a jejich hlavním aranžérem, ale také s nedávno zesnulým textařem Oskarem Petrem, hlavním autorem desky. Připomeňme si z tohoto neprávem pozapomenutelného projektu nádhernou Kratochvílovu a Petrovu píseň Klusem. Helena v ní dokazuje, že na jazz rock má a přesto v ní zůstala Helenou, kterou mají její posluchači rádi.

A teď přijdou na řadu písně ze zahraničních alb Heleny Vondráčkové, které jste neměli možnost důvěrně poznat. V první polovině 70. let vydala japonská gramofonová firma Nippon Columbia v zemi vycházejícího slunce Helenino druhé album, na které naspívala nádherné filmové melodie. Album vyšlo nejen v Japonsku a u nás, ale i v západním Německu. Z tohoto alba si teď poslechněme nádhernou písničku kanadské písničkářky Joni Mitchell, Both Sides Now.

V roce 1997 naspívala Helena Vondráčková za doprovodu Pražského filharmonického orchestru pod taktovkou Petra Maláska album slavných filmových melodií Movie Classics, které vydala rakouská gramofonová firma West and East Music. Píseň Eye of the Tiger z repertoáru americké rockové skupiny Survivor, která se stala v roce 1982 titulní písní filmu Rocky 3 se Sylvestrem Stallonem v hlavní roli.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: V roce 1979 vydal Supraphon netypické album Hvězdolet 06 s písničkami Bohuslava Ondráčka a Zdeňka Borovce. Vedle Heleny je naspívali za doprovodu Točru s dirigentem Josefem Vobrubou, Hana Zagorová, Marie Rotrová, Václav Neckář, Jiří Korn a Jiří Schellinger. Jeden druhému pak v případě potřeby naspívali do jednotlivých písní sbory. Helena na Hvězdolet 06 naspívala mimo jiné i písničku Až se vrátíš k prázdným kioskům a pěvecké party v ní připadly Václavovi Neckářovi a Jiřímu Kornovi. Tuhle písničku jsme s Honzou Fialou už chtěli zařadit v roce 2022 na Heleninu 3CD Nejkrásnější na světě je láska, ale Helena to tenkrát odmítla s tím, že je to strašná staroba. S Honzou jsme se ale nedali a když jsme o dva roky později chystali 2CD Evergreeny, Heleně jsme tuhletu písničku pustili znovu. A stalo se něco, co jsme vůbec nečekali. Heleně začaly padat z očí slzy jako hrachy a zcela nečekaně zavzlikala. Za takovou píseň by se nestyděla ani Streisandka. Z toho vidíte, jak důležité je, v jakém duševním rozpoložení určitou písničku posloucháte. Někdy vám může být z duše protivná, jindy oblíbená na věčné časy a někdy jinak. My opustili hrát.

Heleninou nejoblíbenější zpěvačkou je americká zpívající herečka Barbara Streisand. Když se blížily oslavy Heleniných 75. narozenin, přemýšlel jsem, co jí darovat. Uvědomil jsem si, že kanadský a japonský tisk psal o Heleně jako o Barbře Streisand východu. Napadla mě gratulace Barbry Streisand. To by bylo něco. S pomocí Mily Řádové, která se o Barbru u nás starala v roce 1982 během natáčení filmu Jentl, se mi to podařilo a Helena gratulaci obdržela během svého narozeninového koncertu v Lucerně, kdy byla Barbřina gratulace promítnuta na velké obrazovky, aby každý v sále viděl, kdo Heleně přeje šťastné dny. V roce 2005 nabídl slovenský humorista, dramatik, spisovatel, textař, herec, režisér, moderátor a zpěvák Milan Lasica Heleně Vondráčkové, aby na bratislavské Nové scéně stvárnila hlavní roli v americkém muzikálu Jerryho Hermana Hello, Dolly, který dobře znáte díky jeho filmové podobě z roku 1969 s Barbrou Streisand v hlavní roli. Helena Part Dolly Lívajové zpívala česky, všichni ostatní učili.

Alena Vondráčková má po celý život štěstí na lidi kolem sebe. Posledních 25 let určitě na svého manžela Martina Michala. Mnohokrát jsem v minulosti záviděl Hance Zagorové Karla Wagnera a Petře Janu jejího manžela Michala Zelenku. Helena byla vždycky na všechno sama. Sama si tahala kufry, sama si zařizovala letenky a podobně. Martin Michal jí začal poskytovat servis, aby se mohla starat jen sama o sebe, aby mohla cvičit, aby byla v co nejlepší kondici a co nejvíc jí to slušelo. Chce po Heleně jediné, teplou stravu, což nakonec chce po manželce každý chlap. Helena je s ním šťastná. To jasně vidíte, když jste s nimi u nich doma v Řice nebo na jejich houseboatu na Slapské přehradě. Na Martinovi Michalovi si cením toho, že drží slovo a můžete se na něj obrátit takřka se vším. Vždycky pomůže. Myslím si, že Helena bude ještě dlouho královat a skvěle reprezentovat naší malou zemi ve světě. Miluje svoji profesi a své publikum a je to na ní znát. Prostě výsostná profesionálka každým coulem. Už teď se nemohu dočkat 19. června příštího roku, kdy Helena v produkci Tomáše Ságla oslaví své 80. narozeniny v pražském Edenu, naší největší fotbalové aréně. Heleno, dík za to, že jsi. Doposlouchali jste pořád Desky, pásky, vzpomínky aneb Nežil jsem jen život Karla Gotta. Přeju vám, abyste milovali a byli milováni, abyste byli zdraví a šťastní a kráčeli jen za štěstím. Mějte se moc hezky, příští pátek se na vás od mikrofonu Českého rozhlasu těší Honza Adam.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo končí?
2: Prosím, končí.
3: Já mám nalíkají.
4: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Začátek týdne, nové vydání a přede mnou už natěšený, usmívající se host, zubí se přímo, Pepa Dvořák, Patrik Rozená, zdraví, ahoj Pepo.
6: Jo, Patriku, ahoj. Helejte, přátelé, vy mi musíte teď závidět, protože kdybyste viděli Patrika, on má před sebou takový hejblátek a on se v tom normálně vyzná.
5: Asi ne.
6: Jo, no jo, já bych tam, tohle bych dělat nemohl teda. Jo, pardon, já jsem vás nepřivítal. Dobré odpoledne, vážení posluchači.
5: Ano, hezké ráno těm, co nás poslouchají v repríze, začíná Humoriáda.
0: Humoriáda.

0: Hodina zábavy a vytažené z archivu zábavného, tak toho rozhlasového, televizního, filmového, na deskách a podobně začíná. Josef Dvořák vybírá první ukázku.
1: No, už to mám vybraný. Já už to mám vybraný, dámy a pánové, čeká nás Luděk Sobota a budeme poslouchat jeho milenecké úspěchy a neúspěchy. Teda úspěchy, no, to, ale mě ty neúspěchy zajímají. Neúspěchy.
2: Vážení přátelé, byl jsem často nelítostně napadán otázkou, jaké byly moje životní milenecké úspěchy a neúspěchy. Pravda, zmíním se raději pouze o úspěších, jako každý, raději hovořím o úspěších samozřejmě. No, když to tak vemu, začnu třeba tady na letišti, se do mě zamilovala letuška Zuzanka, víte, ta měla tvary jako Iljušin. Když si vzpomenu na tu konstrukci, víte, na to rozpětí, na ten trup, na ten čumák. Nebo když si vzpomenu na tu 104, na to břicho, na ten zadek, na ten řev, když jsme se spolu znášeli v nebi. Zuzanka mě nalejvala 12 a dávala mě bonbony a nakonec mě doporučila, abych se připoutal. Bohužel ne k ní, ale k sedadlu, víte. Ale nebyla to jenom Zuzanka, která se do mě zamila. Nevěřili byste, byly to i různé další všelijaké i hvězdy kolikrát. Víte, například, nevěřili byste to možná tomu, já taky chvílema ani nemůžu. Byla to sama Amanda Lírová s celou svojí skupinou. Nebo Jiří Lír bez skupiny. Taky se do mě byla to například manželka výrobce hracích automatů z Hongkongu, Liu Čichčiuči. Bylo toho požehnaně, přátelé, a myslel jsem, že už to nezvládnu. Ještě taky například se do mě zamilovali rodiče Heleny Vondráčkové, pes Karla Gota. No už jsem z toho byl dost zoufalý, šel jsem to řešit s jedním zaujatým doktorem z předmanželský poradny, protože jsem se předtím radil se Sally a zamilovala se do mě Sally, víte. No, tak jsme to tam řešili, nakonec jsme to sesali, začali řešit ve vinárně u Goléma a tam nakonec si mě všimnul i přednosta protialkoholické léčebny a zamiloval se do mě taky. Pravděpodobně, protože od té doby mě pravidelně zve někam k vinárně u Apolináře. No, ale mě se tam nechce, víte, a taky jsem si vzpomněl zase na tu Zuzanku. Myslel jsem, že bych se k ní vrátil a ona už to zase táhne s Jirmusem, víte. A Zuzanka už asi tam už mě, říkal jsem si, už mě pšenka nepokvete. Snad žito jsem si myslel, že by mě kvetlo, ale do toho jsem zase hodil už flintu předtím. A tak jsem si říkal, že už to se mnou, že už se snad ani neožením, že se neusadím ani neožením, ale pravda je taková, přátelé, opak je pravdou. Myslel jsem, že se neoženu a oženil jsem se, přátelé, a víte, koho jsem si vzal? Svoji manželku. A jsem šťastný a spokojený, víte, a tak je to pravděpodobně na mě vidět, že jsem šťastný a spokojený, protože od té doby, vždycky, když mě potkají mý bývalí kamarádi, víte, až už teďka, tak od té doby, co jsem se oženil, tak mě poplácávají po rameni a říkají, člověče, ale stejně je na tobě vidět, že jsi pěkně vzatej.
0: Hodina plná humoru na vaše přání. Luděk Sobota, tak když ho takhle slyšíš ze záznamu, Pepo, co se ti vybaví?
1: No, já si hned vzpomenu na kladivadlo.
0: Jo.
1: Na kladivadlo, kdy my jsme se tenkrát z Kadaně přestěhovali do Ústí nad Labem a já jsem šmejdil, kde bych objevil nějaké divadelní představení a kde hraje v tom Ústí nějaká muzika. A kladivadlo bylo kousek od kulturáku ústeckýho. Takže já jsem tam vletěl na představení A co láska a hrál Luděk Sobota. A já jsem se vrátil z toho divadla a říkal, tohodle bychom potřebovali, tohle kluka do divadla. A Pavel Fiala, který to šéfoval, tak říkal, poslal mě na výzvědy, abych zjistil, co on tam dělá vůbec, kde se tady vzal. A člověče, já jsem přišel, on byl v kanceláři, seděl, představ si Luďka Sobotu v kanceláři, na stole měl na pravý i na levý straně stohy nějakých papírů, pozdravili jsme se, začali jsme si povídat a do té kanceláře chodili lidi a dávali mu jako nějaký papír, říkal, Luďku, podepiš to. A on to podepsal a dal jim to zpátky, říkal, jo, to je dobrý, tohle to. A když to byl třetí, čtvrtý papír, já jsem říkal, jsme si tykali hned nějak, říkal, ty víš, co podepisuješ? Říkal, ne, to já se nestarám. Já jsem říkal, ty dopadneš strašně teda. Hele, já ti nabízím, hele, navrhuji ti jednu věc, aby tě mohla zachránit. Pojď k nám do divadla. Pojď, prchej. To bylo úžasný.
0: Jo. Ty jsi ho měl hezky napodobit, teda musím říct, že ty máš ten dar, jako to už to dokázal několikrát, s Vlastou Buriánem naposledy a podle mě ty umíš toho Luďka.
1: No já
0: to
1: úplně nevím.
0: Vidím
1: a přitom já to neskouším nikdy, já to nedělám na objednoku. A já na něj strašně rád vzpomínám. Jo. My jsme si úžasně zahráli. My jsme si padli do noty. To byl parťák, po jakým celou dobu toužíš. Jo. No pak jsme se rozešli zase, protože on šel do Ypsilonky a potom s Ypsilonkou přišel sem a pak přišel ke Slávkovi Šimkovi a už jsme se vídali strašně málo, ale hrálo nám to dobře teda.
0: Říká Pepa Dvořák, no. Vybral Luďka Sobotu, vyberete ho i vy ještě v dalším povídání, anebo jenom pro zajímavost s nosičem kufru na letišti by to mohlo být povídání. Zuzana Bubílková s Miloslavem Šimkem, tady jméno už taky padlo, tak nabízím tedy proti. První cena v politickém desetiboji, to je varianta B, Ačko Luděk Sobota na letišti, Bčko politický desetiboj, Zuzana Bubílková, Miloslav Šimek. 90 01 04 pro SMS-kaře a pro přímé volání do studia je tu číslo 731 800 900. Tak do toho a k tomu Jiří Korn.
3: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše

0: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: První souboj Humoriády ten dnešní svádí Luděk Sobota. Boj o vaši přízeň, ale taky Zuzana Bubílková s Miloslavem Šimkem. Komu dáte přednost? Ptáme se s Josefem Dvořákem, který je dnes s námi ve studiu. Vás co voláte?
3: Haló?
2: Ano, jste to vy.
3: Tady Pepa Kopřivnice.
2: Tak zdravíme do Kopřivnice. Co jste vybrali?
3: Chtěl bych vybrat Ačko, ale chtěl bych se ještě vyjádřit k Pepíkovi.
4: No.
3: Pepík to je jednička našeho divadelního umění. Já jsem se s ním osobně setkal v Ostravě na tenisovém kurtu, mám s ním fotku, je to prostě borec.
2: Ano, i na sportovním poli, souhlasím.
4: Je, to je od vás hezký, chvalte, díky.
2: Poprosím jenom vždycky stišit rádio, ať si dobře rozumíme, kdo tam je teď a hlasuje.
5: Dobrý den, tady David, dávám Bčko.
2: Dobrá, Šimek a Bubílková. I další hlas. Dobrý den.
6: Krásně odpoledne ze Světlé hory. Konečně můžu pozdravit, ale teď nevím koho. Vodníka nebo kuchaře, svatopluka.
2: To je pravda, no.
4: To máte v jedné osobě všecko.
2: Kachnu a tak a všechny ostatní role. No tak...
6: Kachna, co je?
2: A no, co vybíráte? Ačko nebo Bčko?
6: Těžký výběr, no.
2: No, tak rozhodněte.
6: Co no, je? Jestli si svatopluk kuřátku bude přes Bčko, tak Bčko.
2: Dobře, hlas pro Bčko. Ještě někdo, dobrý den.
7: Dobrý den, Karel Zbojkovic. Zdravím vás, Pavle, teda Patriku a i pana Dvořáka.
2: Ano, slyším na Pavla.
7: já bych si přál Bčko.
2: Dobře, dobře, taky děkuju, ale těch hlasů teď v závěru nebylo tolik, aby pomohli zvítězit Zuzaně Bubílkové a Miloslavovi Šimkovi. Dobře vybral Pepa na začátku, protože víc hlasů získal v prvním souboji Luděk Sobota. A nebude tam sám, myslím, že se tam po boku jeho objeví i tehdy Dagmar Veškrnová, dnes Havlová.

0: Víte, Dášo, co se mně na letišti líbí nejvíc?
1: No, cestující s malýma kuframa, ne?
0: No, to taky, ale nejvíc ze všeho se mi líbí ta možnost, víte?
1: Jaká možnost?
0: No ta možnost, já vždycky, když takhle náhodou není co dělat, jo? Neboli jak my odborníci tež odborně říkáme, mezi přílety a odlety, tak se postavím na tu přistávací plochu, na ten tvrdý český beton, jo? Roztáhnu ruce jako kondor, přimhouřím oči a za chvilku se mě jede na Zlatých pískách nebo na Havaj, víte?
1: Jo, a kam takhle? Lítáte nejčastěji?
0: No, nejčastěji takhle lítám do Přelouče.
1: Do Přelouče? Proč zrovna do Přelouče?
0: Já tam mám děvče, víte. A... Čeká na mě už 20 let.
1: To vám nevěřím.
0: No jo, 20 let. Ale co pak se mu od těch kufrů můžu trhnout? To bych byl trhlej.
1: Ale já vám nevěřím něco jiného. Já vám nevěřím, že jste byl takhle. Nejdál jenom v Přelouči. Takhle přece můžete kam chcete.
0: Ale, no jistě, takhle můžu kam si, třeba například takhle, že jo, jsem taky podobným způsobem tuhle nedávno letěl na Kubu.
1: Na Kubu?
0: No, taky jsem přimhouřil oči, jo, roztáhl jsem křídla a pak přišla nějaká, jestli vítr nebo ještěrka do mě kopla nebo něco, jo, a najednou místo na Kubu jsem letěl na Hubu. Představte si, 5 mechaniků v bílejch pláštích měli se mnou co dělat. Zbírali mě ze země, dávali mě nějakou záchranou vestu se zapínáním vzadu a vezli mě někam k Čimickému háji.
1: Rozumím, a už jste někdy letěl opravdu jako opravdickým letadlem, myslím.
0: No tak... No tak... myslíte opravdickým letadlem? No tak... Šílíte?
1: Proč?
0: Kdo by tady nosil za mě ty kufry?
1: Tak snad vás někdo zaskočil, ne?
0: No to jo, to mě zaskočil, ale pak by byl zaskočený. V životě už bych se na to místo nedostal. No jo, já se tady s váma vybavuju, mě tamhle přiletěl Frankfurt.
1: Mě málem odletěl Berlín.
0: Hergo, to je holka, víte, zdravá, svižná, co ta by musela uníst kufru.
2: Humoriáda. Tak tady máme vybraný rozhovor s nosičem kufru. Kam jel s největším kufrem Pepa Dvořák?
3: Já na Bali.
2: Na Bali?
3: No, myslím, že to bylo...
2: Když jste se balili na Bali, tak jste si vzali největší kufr, proč? Proč zrovna tam?
3: No já jsem vždycky vozil...
2: Ne, nepotřebuješ, ne?
3: Ne, já tam to potřebuju teplo... strašně málo, ale já mě balí. já mě balí kufr, jasno.
2: Počkej, tobě nebo sobě?
3: Ne, mně, protože to bylo s amforou.
2: Jo, takhle.
3: Amfora letěla na Bali
2: tenkrát. Takže jsi ve smíče, nebo co si...
3: ne, ona totiž ženský, že to samozřejmě velice pečlivě všecko srovná. Všecko, jedeš tam, já nevím, na 7, na 8 dní, ale máš toho opravdu na měsíc teda. No to možná přeháním, ale ten kufr byl velikánský. A teď já jsem bydlel s Jirkou Hrdinou, takovým slavným hokejistou, no. A ten Jirka byl zvyklý cestovat. Takže když jsme přijeli, když jsme přijeli, tak on měl taky velký kufr a vyndal si věci a dával to na ramínka a dával to do skříně a na ně koukal. A jsem říkal, to děláš po každý. No, musíš, se to zmačká v tom kufru, jak to děláš ty? A jsem říkal, no já vím asi, kde to je v tom kufru. Já tam ponořím ruku a nahmátnu ponožky nebo spodár nebo tričko a je to, jo. To je.
2: Počkej, dává ti, já i seznam věcí, co v tom kufru je, nebo ne. Plánek třeba
3: ne,
2: sektoru
3: ne,
2: B1, ne. Najdeš trička, hygienu A4 nebo tak, ne?
3: Ne, Patriku, to já jsem se přiznal až za dlouhou dobu, že to já jí nechal být, tak ať to dělá, protože jí to dělá radost,
2: jo.
3: A já to měl hezky srovnaný, jo. Jenomže já jsem musel vždycky do toho kufru ještě propašovat na cestu.
2: Co?
3: No, lahev něčeho ostřejšího, že jo? A to byl takový taneček kolem toho kufru, protože už to bylo, nemůžeš to tam dát dřív, než se zacvakne. Jo. A teď já jsem zacvaknul a nacvakal jsem si ale kód na to, jo. A teď on říká, nechceš tam, ještě bych tam dala. A jsem říkal, já, Jinko, už je to zavřený.
2: Zapomněl jsi někdy kód?
3: Ne. Ne, já tam měl asi 3 jedničky, abych si to pamatoval. Já jsem měl takovou tu věc, která se nesmí dělat, jo.
2: Takže takové balení s Pepou Dvořákem na cesty. My zabalíme teď už Luďka Sobotu, vrátíme ho do archivu, vyčerpali jsme a jako ukázku vytáhneme za malou chvíli, se dozvíte po písničce. Teď Miraj a jejich Jahoda. Stále posloucháte Humoriádu a my jsme rádi.

0: život je fajn. Život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Josef Dvořák, náš dnešní host a ten, který si vybírá teď na střídačku s vámi ukázky, tak co to bude? Kdo to bude? Co tě
3: no teď jsem zvědavý já sám.
2: Jo?
3: No teď bude přednášet Halina Pavlovská o sexu, sex a teorie.
2: Chceš se poučit?
3: No, ano.
4: V příjemném naplnění lásky často překážíme sami sobě. Většinou se totiž za něco stydíme. Já jsem se tak dlouho styděla, že jsem před svým manželem asi 3 roky používala takzvanou krabí metodu. Znamenalo to, že jsem nepřipustila, aby mě mohl vidět nahou zezadu. Když mi bylo 18, byla jsem u moře a tam jsem se každý večer bavila s jedním Američanem. Přes den jsem se styděla ukázat se mu v plavkách, tak jsem chodila do sousedního hotelu k bazénu. Ale protože mi osud nepřál, tak tam Američan přišel taky. Seděla jsem na lehátku jak přibitá a byla jsem rozhodnutá, že se nezvednu za žádnou cenu. Dřepěla jsem několik hodin. Už jsem měla úžeh. A Američan pořád vesele konverzoval. Občas si sice šel zaplavat, ale přitom mě neustále pozoroval. Najednou se zvedl vichr. Nějak neopatrně jsem se zavrtila a vítr mi spod ručníku vyrval peníze. 100 markovku. Jediné prachy, co jsem sebou měla. A pak to bylo jako v grotesce. Vítr si pohrával s bankovkou, skotačil s ní, nesl ji vzduchem a spouštěl k zemi. A já jsem honila peníze, běhala jsem a skákala kolem bazénu jako blázen. A 100 marek lítalo z keříku na keřík. A Američan čuměl. A pak mi pomáhali peníze honit domorodé děti. A pak jsem se v plavkách za prachama vyšplhala na palmu. A pak mi peníze stejně uletěly. A já jsem šla potom za průvodkyní a řekla jsem jí, jsem chudá, tlustá, blbá a jedu domů. A proto jediné, co pro sebe můžete v lásce udělat je, zapomeňte na komplexy. Někdo tvrdí, že sex se v životě člověka přeceňuje. Někdo tvrdí, že sex je v životě nejdůležitější. A někdo se tváří, že když se řekne sex, že neví, o čem je řeč. G.B. Shaw řekl, sex je ten největší žert, který si z lidí stropil Bůh. Já říkám, že na každého platí něco jiného a že nemá cenu poslouchat cenné rady. Ani ty moje. A proto při sexu zapomeňte na všechno. Nejlepší totiž je oddat se té chvíli, houpat se v pocitech a vědět, že sex se teorií nikdy nevyřeší.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tolik rada a sdělení Haliny Pavlovské.
3: To je hezký.
2: Jo.
3: No, to je hezký, to se mi líbí. No, při sexu na nic nemyslet teda.
2: Nechat se unášet na vlně.
3: Nechat se unášet na vlně, to je nádhera. Ale je fakt, že to, co Halinka povídá, tak já jsem jako kluk tohle měl, jako já jsem se hrozně styděl, hrozně stydlivý. A vím, že...
2: To není možný, Pepo.
3: No jo, no to by do mě... Ano, vím, že řada lidí by to do mě neřekla, tohleto. Ale taky mluvím o tom, když jsem byl malej.
2: No ale prostě, kdy přišel ten zlom, jako?
3: To nevím, ale jenom si vzpomínám na tu dobu, že když já byl třeba v koupelně, ráchal jsem se ve vaně a přišla ségra, moje teda byla o 8 let starší, tak já byl nahej ve vaně, ona přišla, něco si brala z koupelny a jsem říkal, nechceš náhodou vypadnout, děvenko, co, musíš očumovat nahý chlapit. To je jediné, co jí nezajímalo, jak já vypadám slečenej ve vaně.
2: No tak to je, co se týká zážitku někde u bazénu, kde je člověk trochu obnažen a ukáže své tělo, ale z hlediska toho stydět se, teď myslím to, jak na jevišti, co předvádíš, to taky musí mít člověk na to nátoru, protože většina lidí by řekla, no to já bych nedokázal takhle přijít před lidi a zahrát, něco říct, pobavit, vidli. Taky jste se styděl a zlomilo se to někdy, přišlo to nějak, jako viděl si první jeviště, vystoupil si poprvé na jevišti a bylo jasno, že tohle je tvoje parketa a prostor?
3: Ano, jo. Takhle to bylo, ale nesmí v tom být žádný erotický věci. Jo. Já neumím tohle nějakým způsobem jako zapomenout, že jsou okolo lidi a že se na mě koukají. Já jsem strašný stydlín.
2: Jo, jo, jo.
3: Jestliže mě někdo viděl...
2: Říká najiv... ten, co si třeba... udělá spidlou zádech, kde no, se to erotikou jenom hemží v podstatě.
3: No a všimni si
2: ale,
3: toho.
2: Ale ne na tvůj adresu, chceš říct.
3: Jednak a za druhé, to je bez doteku.
2: Jo.
3: Jo, my jsme se kdysi v divadle učili to, že všechno, veškerý zvuky a to, veškerý rekvizity, které jsou, se dají nahradit. Nemusíš odevírat láhev, ale odevříš pusou. Jo. Mm-hmm. A hraješ to všechno, to hraješ rukama a výrazem v obličeji. Já jsem měl... Když jsme točili Hřbitov pro cizince,
2: ano.
3: Tak my jsme s Dášou Veškrtnovou na konci byla scéna, kdy už jedou policajti si pro toho pilota a já se loučím s ním, protože vím, že to bude nadlouho teda a říkám jí, dávej bacha, nic nepřiznávej. Řekni, že to je všecko moje věc, že jsem to všechno udělal já. A já jsem čekal, že v tuhle chvíli se budeme muset líbat. Jo. A ten pán režisér Dudek, protože mě asi zná, nebo jsem se mu někdy svěřil, a teď se obejmou a budou se jenom dívat před sebe každej do dálky. A takhle jsme to obešli vkusně, elegantně a já jsem v duchu děsně děkoval, protože já bych se rád líbal s Dášou před kamerou, to by nebyl tak velikánský problém, ale jsem nešikovnej. Jako jak to bude před kamerou, tak tam budu hrozný moták. On jí neumí dá ani posu.
2: Mimochodem, podobné historky i z tohoto natáčení najdete v knížce Kulišárny Josefa Dvořáka. Kdo ji ještě nemá, tak může si pořídit přes stránky humoriada.cz. No a my bychom měli pokračovat. A teď tedy s čím a s kým? S Halinou Pavlovskou anebo s Petrem Novotným nasazuju já proti. Pozor, Halina Pavlovská tam jako hosta bude mít Richarda Tesaříka, ať jsme přesní. Tak vybírejte, hlasujte, 731 800 900, telefon sem do studia, SMS-kové číslo 90 011 04, humor mezera A nebo B.
1: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Posloucháte Humoriádu, nejen to, vy hlasujete, vybíráte si, máte dvě jména ve hře. Ty zásadní, Halina Pavlovská nebo Petr Novotný. Na telefonu další z volajících, hlasujících, kdo tam je teď, dobrý den.
2: Miroslav Skarvine, dobrý den, pánové, srdečně vás oba dva zdravím.
1: Děkujeme.
2: A dávám hlas Petrovi Novotným.
1: No. I za to díky a přesouváme se za dalším.
3: Tady opět Světla Hora.
1: Ano.
3: Každopádně dávám hlas pro Peťu Novotného, ale chtěl jsem se zeptat pana Kachny.
1: Ano.
3: Kolikrát jste vařil šlikcu pro medvědy?
4: Kolikrát?
3: No.
4: Jakmile medvědi zahučeli, už jsem letěl, už jsem vařil.
1: Dobře. Další, kdo volá, dobrý den.
5: Dobré odpoledne, Honza Zlokavy. Zdravím vás, Patriku, i pana Dvořáka.
4: Dobrý den.
5: Hlasuji pro Halinu Pavlovskou.
1: Píšeme ji bod, děkujeme za ní. A kdo další? Dobrý den.
6: Dobrý den, tady Boršová ze Soňa. Já bych tě pozval pana Dvořáka.
4: Děkuju.
6: No, hlavně se mě líbí, když hraje vodníky. A on je správný chodící. To mě takový správný člověk, ano. Na to, jak chodí.
4: A to musíte to poděkovat mojí mamince.
6: No.
1: A co jste vybrala? Porodila,
6: no, vybrala jsem tu Halinu Pavlovskou.
1: Dobře, tak i ten bod od vás jí pomohl k vítězství a pustíme si ještě i rozhovor s Richardem Texaříkem. Ukázka je tedy logicky, odvodíte z banánových rybiček a povídání, jak přežít školu a pedagogy.
7: Já chci jenom ještě podotknout, že moje rodiče měli se mnou mnohem větší plány. Oni chtěli, abych měla titul. Já ho mám, já jsem MGR, ale připomíná mi to Magora, takže to nepoužívám. Co z tebe chtěli mít rodiče?
8: No, já musím říct, že moje matka byla taky učitelka.
7: Jistě.
8: Když nás tak vybrala úplně náhodou. Přednášela na strojní fakultě, tak já nevím, co ona ze mě chtěla mít, ale na tu strojárnu mi nedostala, protože s fyzikou to nebylo moc slavný. A otec byl generál a ten ze mě chtěl mít doktora. Vždycky, když přišel v poznesení náladě domů, tak jako lékaře, že protože on ve válce, vždycky, jak byl ve válce, tak zabil hodně lidí a myslel si, že to napraví. To se taky nepodařilo. Naštěstí.
7: Já teď mě někdy děsí, já jsem třeba ze své dcery, jsem tak buví, proč si myslela, že by mohla být vědkyně, to mě jako uchvacuje, ale tuhle přijela z hor, z víkendu a říkala, že byla v Krkonoších a že tam omylem, málem, přestoupila slovenskou hranici. Tak jsem tak zatápla, pak jsem se zvala celou rodinu, říkala jsem, řekni, kde jsi byla, co se stalo a v Krkonoších a ta málem přestoupila slovenskou hranici a můj muž okamžitě přiskočil, dal dceři facku strašnou a pak zařvala, prosím tě, dítě mohli zavřít. Richarde, zradil tě někdy nějaký kantor?
8: No tak určitě jo, ale pamatuju si na takovou jeden moment, kdy jsem z toho byl takový zamkli kámoši učitele při vyučování v kabinetu, že, takže nemohl celou hodinu ven, vůbec nemohl se dotlouct. Bylo tam rámus. Já jsem u toho nebyl, to bylo první trauma, že jsem u toho nebyl, že to udělal někdo jiný. Když potom vylez ven, tak samozřejmě hned lapli mě, protože jsem byl známá firma a že jako jsem to zamkl. Já jsem popravdě říkal, já jsem u toho vůbec nebyl. A oni říkají, nevadí, kdybys byl, zamknul by si, máš dvojku schování.
7: Ano, já si myslím, že tak je to vždycky a proto mám další radu. Nevěřte jim. I když se tváří učitel Bůh ví, jak vás má rád, tak nakonec je to vždycky padouch. Já se chýlím k poslední radě, která je taková pro život a pro přežití školy a pedagogů nejdůležitější. A je hrozně jednoduchá. Nikdy nezapomeňte, že i učitel je jenom člověk.
0: A... Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Jak ty jsi přežil pedagogy, Pepo?
4: No to, jak oni přežili mě teda. Protože mě se škola líbila, já jsem chodil strašně rád, tam byli kamarádi no, a kamarádky.
1: Akorát učitelé vám v tom překáželi.
4: No tak ty tam byli nějak navíc teda, jo. Ale tak já, jak jsem byl trošku jako známý tím, že kluky a holky, že je bavím, že jim hraju něco, že jim něco předvádím, tak se to samozřejmě doneslo i do kabinetu, jo.
1: Ty jsi vystupoval před učiteli takhle?
4: No.
1: Fakt, jo.
4: No a oni chtěli, abych napodoboval vždycky nějakýho kantora, ne je, ale nějakýho jinýho kantora. A já jsem to, jak se o to pokoušel ze Steigreifu a ono se to buď dařilo, nebo co, kaj výborně, pořád. Jo,
1: takže ty jsi proplul školu díky tomuto.
4: No, i díky tomu ten tomu. No.
1: Vážení, čím uzavřeme to dnešní vysílání, vracím do hry Zuzanu Bubílkovou s Miloslavem Šimkem, taky Petra Novotného, stavím je proti sobě a vy si vyberte. 731 800 900, hlasovací telefon.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Je třeba to uzavřít, některou z ukázek v nabídce je Zuzana Bubílková, Miloslav Šimek a nebo Petr Novotný a jeho vyprávění. Hlasujete, vybíráte si a sleduje a poslouchá i Pepa Dvořák. Dobrý den.
2: Ještě jednou Honza z Lokavy a já hlasuji pro paní Bubílkovou s panem Šimkem. Díky chlapím.
1: My taky děkujeme, mějte se moc pěkně. Ještě někdo, dobrý den.
3: Dobrý den, tady Jirka, já hlasuju pro pana Šimka a chci se zeptat, jestli tam nechcete udělat takové pořadky, ty setkání s panem Dvořákem a s paní Macháčkovou, když oni tam chodí do té humoriády, jako manželé.
1: Jo, my jsme kdysi měli takovéhle setkání v rámci finále pochoutkového roku, kdy jsme dali dohromady, co by vlastně kuchařského seriálu, no. Tak potkali se takto. Ale můžeme to třeba někdy zopakovat. Děkuju za nápad.
4: Já bych byl rád.
1: Pepa hlasuje. No a máme rozhodnutou v tuhle chvíli. Zuzana Bubílková, Miloslav Šimek v podstatě a jejich politický desetiboj. To je ukázka, kterou jste si vybrali, taky pouštíme.
5: To jí stačí, ne, gratuluju, úspěch neuvěřitelný.
6: Jste mě tady zase pomlouval.
5: Ne, chválil, no, to, jste to musela slyšet, že chlapci vám tleskali a ty vás vidějí zezadu. No to je úspěch neskonalý. No začneme, ne?
6: Abychom zatraktivnili náš pořad, tak máme pro vás překvapení. Všichni vy, kteří se na nás teď díváte, budete slosováni a tři z vás dostanou hodnotné ceny.
5: Mohu prozradit,
6: ano, ano,
5: začneme
6: musíte,
5: odzadu.
6: Ano.
5: Třetí cena, opalování s Petrou Buzkovou v Chorvatsku.
6: Druhá cena, krátký milostný románek s ministrem Karlem Březinou.
5: Ano. Jenom jestli dovolíte, tady bych se u toho zastavil, u téhle ceny. Ten Karel Březina, já to četl, ty aférky milostný. Nevíte to jeho vlastní jméno, Karel Březina?
6: Já nevím, zase.
5: No ne, protože ten básník Otakar Březina, znala jste ho?
6: No znala, co
5: víte,
6: je s ním?
5: Víte, to je velký básník, no tak to byl pseudonym. Tak jsem si říkal, jestli nějak nejsou příbuzný s Karlem Březinou.
6: Proč?
5: Protože víte, jak se Otakar Březina jmenová vlastním jménem?
6: Ne, nevím.
5: Václav je baví.
6: No? No tak, pane Šimku, opravdu.
5: Mám literární znalosti, tak přemýšlím, ne?
6: Raději přečtěte první cenu.
5: První cena je takzvaná šílená. Je to kamion přebytečného hovězího, které ministr Fencl posílá na humanitární pomoc do Bosny. To je dobrák, co? Tady to nikdo nechce jíst, tak to tam šoupne. Pan ministr je takový dobrák, jako můj kamarád Vací, který jednou za měsíc vždycky ve své lednice udělá inventuru a všechny potraviny s prošlou záruční lhůtou dá do krabice a odnese to do maringotky Ukrajincům, který tam nedaleko staví nějaký úřad nebo kýho čerta.
6: Počkejte, prošla lhůta, ti Ukrajinci to snědí?
5: No, snědí. Ty to přelepěj, tu prošlou záruční lhůtu, napíšou tam jinou a prodaj to na trhu, víte? A Vacík si to zase koupí. No.
1: Humoriáda. Byl ty jsi někdy v nějaké soutěži? Nemyslím moderátorsky, to jsi byl v X, ale že by si

0: soutěžil? 6 ran do klobouku, videostop nebo něco takového?
1: No. Jo, dokonce jsem jednou vyplnil nějaký tiket sportky.
0: Taky soukromně teda, ano.
1: No tak můj tatínek vždycky vyplnil ten tiket, ale nikdy ho nepodal. Jo. Já jsem říkal, že Marian, nezahrávej si s tím, protože jednou to vyjde.
0: A... Nebo hlavně nekontroluj čísla, abys pak
1: nevětoval. No, to on dělal. Jo. Pokaždý seděl tak jsem a zapisoval si čísla. Zase jsem ušetřil.
0: A pak vyhrál.
1: No a já jsem takhle natypoval a v noci mě probudili rodiče a říkají, vyhrál jsi Pepičko. A jsem říkal, já to věděl. Říkají, no počkej. A já jsem říkal, který pořadí? Říkal, 4. No nic, ale já jsem to vyplňoval opravdu s pocitem, že tohle musí vyjít, že to jo, je jasný.
0: No tak vyšlo to. To byl ten největší úspěch.
1: Já měl kamaráda v dílně, který takhle chytil druhý pořadí. Jo. A přestal chodit do dílny a šéf telefonoval, jako se zbláznil, nebo co? Říká, no ne, šéfe, pište mi klidně zetky, že to je druhý pořadí. A teď já jsem si byl koupit motorku a mámě jsem koupil pračku a lednici a mám prachu jako hrom. No. Tak do pátku to vydržel, v pátek najednou, nebo ve čtvrtek se to dávalo najevo, co vyhrál, a on vyhrál houby. Tenkrát ten tak byl úplně prázdný a on přišel sklopený uši do práce.
0: Tak to byla dnešní humoriáda, vážení. Moc děkujeme za vaši účast, Pepo, tobě za návštěvu, se příště.
1: Patriku, díky. Kamarádi, přátelé, posluchači, mějte se hezky.
0: Ano, užívejte si jaro a zase zítra. S Carmen Majerovou to bude.

0: Pět hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Bílovec je proti rušení policejní služebny. Rezort financí bude v červnu dál regulovat ceny nafty a benzínu. Poliklinika na Tyršově ulici v Ostravě dnes nabídne bezplatná vyšetření. Počasí bude slunečné s teplotami do 29 stupňů. U poslechu zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá a hezké ráno přeje Lenka Blažejová. Zastupitelé v Bílovci odmítli plánované rušení policejní služebny. Tu chce policie České republiky od nového roku sloučit s oddělením ve Studénce. Ke stanovisku se připojili také starostové okolních obcí. Podle náměstka moravskoslezského policejního ředitele Libora Šejoka nejsou dvě služebny vzdálené 8 kilometrů efektivní a oddělení v Bílovci je také oproti zbytku Novojičínska méně vytížené.
3: Závodní oddělení Bílovec tady v roce 25 bylo asi 138 trestných činů, jo, je to prostá tvrdá čísla, asi 9 trestných činů zpracovaných na policistů, ale chceme právě, aby to zatížení bylo rovnoměrné i s těmi ostatními obvodními odděleními v rámci jak už teritoria územního odboru Novičín, tak v rámci celé severní Moravy.
2: Policisté z Bílovce by podle náměstka přešli pod služebnu ve Studénce. Regulace cen pohonných hmot v Česku bude pokračovat i v červnu, rozhodla o tom vláda. Ministerstvo financí cenové stropy benzínu a nafty vydává od začátku dubna. Stanovuje je na základě třídenního průměru velkoobchodních cen. Ty pak zveřejňuje na svých webových stránkách. V červnu bude dál platit i snížená spotřební daň u nafty a kontrola marží prodejců, říká ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
4: Dvojicí opatření pak doplní pokračující monitoring marží, který se zaměřuje mimo jiné na kontrolu promítnutí nižší daně do cen pro zákazníky. Cílem je pohlídat, aby toto snížení s rozpočtovým dopadem asi 1 miliardy korun měsíčně občané skutečně pocítili.
2: Hlučínská část Darkovičky má novou náves. Upravené prostranství za tamním kulturním domem dostalo jméno po Krištofu Bzencovi, o kterém se píše v místní kronice v období před připojením k hlučínskému panství. Náves má novou a širší dlažbu, včetně pódia, a přibyly také stromy a květiny.
5: Dominantou nové návsi jsou vstupní modřínové slavobrány, u kterých budou tabule s historií Darkoviček. Náves bude sloužit při poutích, odpustech, rozsvěcení vánočního stromku, dožínkách, ale i při menších sousedských akcích. Místo se bude dál upravovat, počítá se třeba s venkovním hřištěm. Martin Knitl, Český rozhlas.
2: Zdravotníci z ostravské polikliniky Agel v Tyršově ulici na dnešek zorganizovali Den zdraví. Od 8 do 13 hodin si tam lidé mohou nechat zkontrolovat ultrazvukem břicho a štítnou žlázu. Preventivní vyšetření se zaměří taky na zrak, sluch, krevní tlak i hladinu cukru v krvi.
1: Počasí.
2: Dnes bude v Moravskoslezském kraji jasno anebo skoro jasno, nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů Celsia, na horách 20 až 24.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Ranní provoz je v regionu zatím klidný, plynulý, bez nahlášených dopravních nehod. V případě komplikací volejte linku Zelené vlny na čísle 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Důležitá data máme úterý s datem 26. května roku 2026. Na hodinách je údaj 4 minuty po páté a začíná dobré ráno Českého rozhlasu Ostrava. O dnešní program se až do 9. hodiny dopolední budou starat Lenka Blažejová, Petr Soukup. Přejeme vám pěkný den.

0: habit. I have a dream. It's been a
1: hard day's night. Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Úterý 26. května. Svátek má přítel koní, což je význam řeckého jména Filip. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Obrovská tragédie se odehrála na Dyji, nedaleko Nových Mlýnů před 90 lety. V roce 1936 se na rozvodněné řece potopila pramice převážející školáky z nedalekých Rakvic. Tragédie si vyžádala život 31 dětí a jednoho dospělého. Rok po válce před 80 lety v roce 1946 se národ postavil k volebním urnám. Parlamentní volby se staly posledními svobodnými do roku 1990.
3: Výsledky znáte. Na prvém místě komunisté, pak národní socialisté, lidovci a sociální demokraty.
2: S převahou je vyhráli komunisté a premiérem se stal Klement Gottwald. Evropskou vlajku přijalo tehdy ještě Evropské hospodářské společenství před 40 lety. 12 hvězd v modrém poli má symbolizovat dokonalost a úplnost evropských tradic.
4: Příští stanice, depo Hostivař.
2: Trasa A pražského metra dostala novou konečnou stanici před 20 lety. V roce 2006 vlaky s cestujícími poprvé slavnostně dojeli do stanice depo Hostivař.
4: Depo Hostivař, konečná stanice.
2: Předloni ve finále mistrovství světa v ledním hokeji běžela 50. minuta.
5: Hájek, Kundrátek, dává pas.
2: První gol naší hvězdy byl i vítězným.
5: Stál Kubalík ještě poslední gol.
2: A když přišla těsně před koncem pojistka, celá země mohla začít slavit. Na to jsme čekali 14 let.
5: Česko má 13. zlato! 13. zlato a má ho doma!
2: Kulatých 60 má populární anglická herečka Helena Bonham Carter. Znáte ji třeba z Harryho Pottera. A já přeju hezký den.

0: počasí.
1: Čeká nás krásný, teplý, slunečný den. Nejprve aktuální pohled do regionu. Začneme na západě, na Bruntálsku, konkrétně v Nových Heřminovech. Tam je teď jasno, ale relativně chladno. 7,5 stupně Celsia, naproti tomu východní v Karviné už teď teploměr ukazuje 12,5 stupně. Prognóza na dnešek je velmi jednoduchá, bude hezky, většinou jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty až 29 stupňů, na horách pak naměříte do 24.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: To byl Xindl X, teď je 5 hodin 22 minut, posloucháte Český rozhlas Ostrava. Letní sezónu v turistickém centru Beskyd v Ostravici naruší rekonstrukce Parmova mostu. Někteří hoteliéři se bojí úbytku hostů. Auta mířící pod Lysou horu budou muset složitou objížďkou přes kopce.
1: Přes Parmův most projíždějí auta ještě po dlažebních kostkách. Některá už mají za okny povolení k vjezdu od obce. Přes most projdou každý den i stovky až tisíce turistů. Vede tudy totiž červená značka na Lysou horu. Chodci řeků překonají po provizorní lávce. Auta ale budou muset objížďkami po úzkých horských cestách. Z toho má trochu strach ředitel rezortu Sepetna Lubomír Hapl.
2: Je to samozřejmě složité, protože těch návštěvníků k nám zrovna v tom letním období jezdí významná. Je to vlastně nejvýznamnější období našeho provozního času ročního. Takže ano, myslíme si, že nás to negativně ovlivní. Doufám, že nás to teda významně nepoškodí v rámci podnikání, protože to už nenaženeme potom samozřejmě to, co bychom případně ztratili. No.
1: Ten most bude úplně neprůjezdný, nebo vlastně ti lidé s povolením projedou, nebo budou muset prostě objížďkou?
3: Ano, bude zcela neprůjezdný. Kdyby teda byl jednosměrný provoz, tak by ta rekonstrukce trvala daleko déle, klidně i rok.
1: Tady vlastně máme ještě dlažební kostky, to předpokládám, že tady to asi už bude do asfaltu.
3: Ano, bude to do asfaltu, určitě to bude modernější.
1: Vysvětluje mi starostka Pavlína Stankajová z KDU-ČSL.
3: Máme zkušenost už vlastně s tím druhým mostem, což je Bezručův, který už došel do takového stádia, že je potřeba ho vlastně celý zbourat a postavit úplně znova. Je vlastně v šestce havarním stavu a proto, aby tady ten Parmův most nedošel do stejné situace, tak přistupujeme právě k té rekonstrukci.
1: Oprava má být hotová do konce září a vyjde na zhruba 10 milionů korun. Z Ostravice František Kuča, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko-Místecku.

0: mikrofonu Jelenka Blažová, čekají vás krátké zprávy.
1: Je půl šesté.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Pacientům od července budou moci více léků předepisovat praktičtí lékaři. Půjde o více než 1000 léků, kvůli kterým dosud museli lidé ke specialistovi. Uvedl to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Plošné testování žáků 5. a 9. tříd základních škol už letos pokračovat nebude. Rozhodl o tom ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO. Zkoušky každoročně zjišťují úroveň znalostí z matematiky a českého jazyka. Některé školy si stěžovaly na výpadky při vyplňování a kritiku vyvolaly taky otázky na osobní život žáků. Dnes začíná oprava cesty ke sběrnému dvoru u hřiště v Čakové na Bruntálsku. Původní cesta je v havarijním stavu. Silničáři tento týden vyfrézují starý povrch a do pátku položí nový. Sběrný dvůr bude otevřený v běžném režimu. Okresní soud v Teplicích se dnes bude znovu zabývat žádostí Dominika Feriho o předčasné propuštění z vězení. Bývalý politik si v teplické věznici odpikává tříletý trest za znásilnění dvou dívek a pokus o další. Projednávání žádosti vrátil teplickému soudu odvolací krajský soud. Velkoformátová malba oživí zdi zanedbaného podjezdu pod železniční tratí v Ostravě Michalkovicích. Radnice obvodu oslovila umělce a taky studenty uměleckých škol. Vítězný návrh vybere komise a v létě proběhne výmalba. Dnes bude v Moravskoslezském kraji jasno nebo skoro jasno a nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Dejte pozor na aktuální dopravní nehodu dvou osobních aut v Lidické ulici v Ostravě Vítkovicích. Provoz je tam částečně omezený.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.

Zpívala nám Jana Kratochvílová, teď je 5:38, posloucháte Český rozhlas Ostrava. My se za pár minut také zaměříme na aktuální počasí v regionu, zavoláme totiž našim ostravským meteorologům. Ještě předtím ale téma dnešní úterní rozhlasové poradny. Doba letních cest a výletů se blíží, a tak vám dnes dáme pár tipů, jak si co nejlépe uchovat vzpomínky. Mluvit totiž budeme o fotografování. O své zkušenosti se s námi podělí ostravský fotograf Eduard Pašek, kterého si do studia pozvala redaktorka Romana Kubicová, a potkáte se s ním 10 minut po 11. hodině.

0: počasí.
1: Mluvit teď po telefonu budeme s ostravskými meteorology. Konkrétně jsme tedy zastihli Marii Glofákovou. Pěkné ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pojďme si povědět, jaké ráno je.
2: Tak všude máme jasno, teploty se pohybují aktuálně nejčastěji kolem 10 stupňů Celsia a vítr fouká jenom slabý proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
1: Víme, jak je teď to důležité předpovědět na celý den.
2: Dnes bude jasno nebo skoro jasno s nejvyššími teplotami nejčastěji mezi 25 až 28 stupni Celsia, na horách mezi 20 až 24 stupni Celsia a vítr bude foukat jenom slabý proměnlivý, v průběhu dne přechodně lehce zesílí a bude foukat mírný od severozápadu mezi 2 až 5 metry za sekundu.
1: Probrali jsme dnešek, pojďme ale trochu dál. Jaká bude noc na zítřek a co přinese středa?
2: I noc bude jasná nebo skoro jasná s nejnižšími teplotami mezi 17 až 13 stupni Celsia. V údolích mohou klesnout až na 10 stupňů Celsia. Vítr bude foukat většinou slabý, jihozápadní až západní od 1 do 4 metrů za sekundu. Zítra očekáváme ráno ještě malou oblačnost. V průběhu dne oblačnosti přibyde, lokálně se přidají přehánky, výjimečně nelze vyloučit bouřku. Bude to krátkodobé přechodné, v průběhu odpoledne se od severu bude vyjasňovat, ale taky ochlazovat. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 25 až 29 stupni Celsia a na horách mezi 20 až 24 stupni Celsia. Vítr bude foukat zpočátku slabý jihozápadní až západní, v průběhu dne mírný severozápadní až severní mezi 3 až 7 metry za sekundu a k večeru zeslábne.
1: Tolik informace o počasí, které pro nás měla Marie Glofáková. Děkujeme za to a hezký den.
2: Hezký den a naslyšenou.
3: Naším středečním hostem bude muzikantka, skladatelka a zpěvačka Veronika Boráková, zvaná Nika. Před pár dny získala za svou tvorbu a posouvání hudebních hranic cenu Jantar v kategorii populární a alternativní hudba. Rozhovor s ní natočila Kateřina Huberová.
4: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině.
5: Ahoj, tady Boris Urbánek. Společně s Českým rozhlasem Ostrava vás zveme na zahajovací koncert Jazz Open Ostrava. Na němž 10. června od 19.30 vystoupí ve studiu 1 Českého rozhlasu Ostrava zpěvačka Marta Kloučková a kytarista David Dorůžka. Koncert bude vysílán přímým přenosem a streamován na YouTube.
6: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Anna Zagorová a Petr Rezek teď je společně v duhové víle. V dobrém ránu Českého rozhlasu Ostrava je 5:52 a v tomto čase mám pro vás jeden programový tip, týká se našeho odpoledního vysílání po 13. hodině. Hostem Alex Minářové dnes bude zooložka, ředitelka Zoo Praha Alenka Poljaková. Budeme poslouchat třeba i o tom, jestli bude přítomna u navracení koně Převalského v červnu do volné přírody.
1: Budu u toho, tentokrát teda v trošku jiné roli. Já jsem ráda, že tu roli, kterou jsem zastávala tenkrát já, tak dneska zastávají velmi jako dobře kolegyně, takže spousta té mravenčí práce na místě je nyní na bedrech někoho jiného. Ale budu u toho, je to ohromná věc, tady ty projekty, a je to taková třešnička na dortu dlouholetého snažení, takže určitě budu.
2: Popište, jak to probíhá potom na místě, když toho koně tam dopravíte. Co se děje?
1: Tak ono především to začíná, jako takhle ty přípravy začínají měsíce dopředu, protože je i poměrně velká administrativa kolem transportu zvířat, čili odebírají se nějaké krve a tak dále, vystavují se doklady těm koním, čili je potřeba je dopředu vybrat, jo, není to tak, že ráno vybereme 4 koně a jedem, jsou vybraní dlouho dopředu.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
0: Připomenu, že celý rozhovor si budete moci poslechnout 10 minut po 11, po 13. hodině. Kolik?

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Šest hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Rozhlasové a televizní poplatky by podle koaličního návrhu nemuseli platit lidé nad 75 let. Opozice je proti. V prostředí Suché na Karvinsku vzniká nový chodník. Spojené státy znovu zaútočily v jižním Iránu. Bude slunečno s teplotami v regionu těsně pod tropickou třicítkou. U poslechu zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá Lenka Blažejová. Koalice chystá odpuštění rozhlasových a televizních poplatků pro část seniorů a další zranitelné lidi. Vyplývá to z návrhu koaličních poslanců. Platit by nově nemuseli seniori nad 75 let, anebo lidé se zdravotním postižením. Výjimku mají dostat i firmy do 50 zaměstnanců. Podle předkladatele novely Patrika Nachera z Hnutí ANO ale bude možné poplatky dál platit dobrovolně.
3: Všichni nad 75 sice nejsou poplatníci, ale musí se aktivně odhlásit z toho placení. Jinými slovy, ta změna toho mechanismu je dána tím, že to má být toto mezikrok a že ta náběhová křivka pro Českou televizi, Český rozhlas bude postupně, že tam bude jako velký skok.
2: Opoziční politici návrh kritizují, ohrozí podle nich stabilitu veřejnoprávních médií. Rozhlas a televize by přišly podle odhadů v důvodové zprávě o 100 miliony korun. Koalice dál počítá se zrušením poplatků pro všechny a s převedením obou médií pod státní rozpočet. Odpuštění části plátců je mezi krokem. Havířov staví nový chodník v ulici Frištátské v prostřední Suché. Vznikne tam také nový přechod u křižovatky ulic Dělnická a Kapitána Jasioka. Přibude i nasvícení kruhového objezdu.
4: Chodník o šířce 1,5 metru bude ze zámkové dlažby. Nově vznikne také 21 parkovacích míst. Firma by měla stavbu dokončit v srpnu. Náklady přesáhnou 5 milionů korun. Z Havířova Natálie Janešková, Český rozhlas.
2: Tropické počasí vydrží v Česku i v dalších dnech, vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Dnes teploměr ukáže kolem 30 stupňů Celsia. Ve středu se denní maxima budou pohybovat od 20 stupňů na severu Čech do 30 stupňů na jihu Moravy. Kvůli dlouhodobému suchu varují meteorologové před požáry. Výstraha platí aktuálně pro Prahu, střední a severozápadní Čechy až do odvolání. Americká armáda znovu zaútočila na cíle na jihu Iránu, a to jen pár hodin poté, co iránští zástupci dorazili do katarského Dauha na pokračování mírových jednání. Američané zasáhli raketové pozice v jižním Iránu a taky lodě, které v Hormuzském průlivu kladou námořní miny. Americké centrální velení úder potvrdilo a označilo ho za obranný.
5: Iránskou delegaci v Dauha vedli dva nejvýše postavení politici současného Iránu, předseda parlamentu Gálibáv a ministr zahraničí Arákčí. Vzkázali, že navzdory tvrzení Donalda Trumpa, Teherán blízko k dohodě není. Trump na pietní akci v Arlingtonu v průběhu dne zopakoval, že Irán je největší sponzor teroristických útoků a nesmí proto mít jadernou zbraň. Washington podle něj usiluje o mírovou dohodu, ale ne za každou cenu. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: Dnes bude v Moravskoslezském kraji jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů, na horách 20 až 24.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Na silnici 57 přes Vrchy na trase Opava Nový Čín se pracuje a je tam pouze kyvadlový provoz. Omezení potrvá do 14. června.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Přátelé, máme 4 minuty po 6. Vstupujeme do další vysílací hodiny v tom dnešním Dobrém ránu Českého rozhlasu Ostrava. U mikrofonu kromě Lenky Blažové i Petr Souku. Mějte společně s námi příjemný den. Teď budeme gratulovat oslavencům, těm, kteří mají svátek, a v kalendáři je dnes napsáno jméno Filip, což je křestní jméno, které pochází z řečtiny a znamená milovník koní. Milí Filipové, mějte krásný svátek, přejeme vám pohodový den a posíláme nahrávku od skupiny Krištof.

0: Dvojice Paul Simon a Art Garfunkel právě teď v ranním programu Českého rozhlasu Ostrava. Přidám informaci o přesném čase, teď je 6 hodin a 12 minut. Na svou vůbec první cestu Moravskoslezským krajem se vydal projekt Spacebus. 18-metrový model rakety nabízí dětem a všem ostatním zájemcům simulovaný let do vesmíru. Za prvními astronauty v našem regionu vás v našem vysílání vezmeme krátce před 17:30. Teď se totiž bude cvičit.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Ke cvičení budeme potřebovat pedláhev. Vzpřímený postoj, hlava v prodloužení s trupem, chodidla na šířku ramen. Paže vzpažené nad hlavou drží láhev. S nádechem ukročíme pravou nohou do strany do výpadu, paže stále nad hlavou. S výdechem se vrátíme zpět do stoje a totéž opakujeme levou nohou. Celý cvik cvičíme 20krát. Hezký den s pohybem!

0: počasí.
1: Přátelé, dneska to bude na koupání a na opalování, i když voda ještě asi nebude úplně vyhřátá. Pojďme se podívat nejprve na aktuální stav. Všude na severu Moravy a ve Slezsku je teď jasno a slunečno, co se teplot týče. Na Jablunkovsku, konkrétně v Horní Lomné, teď naměříte 9,5 stupně Celsia, na Opavsku v Chuchelné 16,5 stupně. Teď předpověď na dnešek, která je velmi stručná. Bude krásně, většinou skoro jasno a slunečno. Teploty vystoupají až ke 30 stupňům Celsia. Na horách pak naměříte do 24.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
2: 6. rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: V Moravskoslezském kraji přistála raketa SpaceBus a jde o doprovodný projekt České cesty do vesmíru. Organizátoři tak chtějí podpořit zájem o vědu u mladých lidí. Několikametrový model je vybavený virtuální realitou, ale i speciálními pohyblivými sedadly a nabídne vesmírný výlet kolem Země i měsíce. Jako první se na cestu do kosmu vydali lidé v Krnově.
1: Vypadalo to neskutečně a vlastně jsem zjistila víc o naší Zemi a tak.
2: Anička už má po své první cestě do vesmíru a je tady s ní i její kamarádka Emma. Ta by se chtěla v budoucnu věnovat astronomii.
3: To bylo tak strašně realistické, když třeba jsme letěli zpátky na tu Zem, tak z těch oken tam lítaly ty jiskry a jak to se to třepalo, tak to bylo mega hustý a jako kdyby připadala jsem si vážně jako astronaut.
2: Já jsem teď nakoukl do rakety, ale kadeti mě poprosili, ať nemluvím příliš nahlas, takže jsem radši vystoupil. Sedí tam skupinka lidí, rozlížejí se kolem sebe, všichni na sobě mají brýle virtuální reality a to, co teď prožívají, mi popisuje hlavní produkční projektu SpaceBus Tereza Dvořáková.
4: Začne to tím, že jsou přímo v raketě, až do poslední třeba matice to vidí, odstartuje ten let, hodně se to jakoby třepe, vidí tu křehkou Zemi, třeba bouřky, pak tam vidí i Českou republiku.
2: Celým letem provází virtuální klon budoucího českého astronauta Aleše Svobody.
4: Většina lidí, co odchází, tak má takovej astronaut, že tomu říkají ten overview efekt, že chcete jakoby chránit tu Zemi. Je to takový nepopsatelný pocit.
2: Na krnovské hlavní náměstí se ale přišel podívat i opravdový Aleš Svoboda.
5: Chceme tím podpořit školy, studenty, žáky a hlavně podpořit vzdělávání v těch takzvaných STEM oborech, to znamená v technických, inženýrských, přírodovědných.
2: Také ta SpaceBus navštíví v regionu hned několik měst. Jde třeba o Bruntál, Havířov nebo Nový Jičín. Většinu času je přístupná pouze školám. Svou moravskoslezskou cestu ale skončí dvoudenní zastávkou v dolní oblasti Vítkovic a poslední den v kraji bude patřit pouze veřejnosti. Z Krnova Adam Tomáš, Český rozhlas.

0: Do 80. let jsme se teď vrátili se zpěvačkou Jennifer Rush. To, co vás čeká, jsou krátké zprávy. U mikrofonu je Lenka Blažejová.
1: Je 6:30.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Městské byty v Příboře zdraží od 1. června o 20%. Zvyšování cen se dotkne i sociálního bydlení a domovů s pečovatelskou službou. Nájemné se zvedne o stovky korun. U těch největších bytů zhruba o tisícovku. Svaz měst a obcí nepovažuje navrhovanou regulaci umisťování výdejních boxů prostřednictvím stavebního zákona za vhodnou. Umístění boxů mezi drobné stavby by mohlo zahltit stavební úřady zbytečnou agendou. Uvedla to výkonná ředitelka svazu Radka Vladyková. Senát si v podvečer připomene 30 let od ustavení České horní komory parlamentu. Na slavnostním shromáždění budou jeho současní i bývalí členové. Kromě předsedy Senátu Miloše Vystrčila na shromáždění vystoupí i prezident Petr Pavel. Biologové žádají vyšší ochranu bývalé skládky na Cvilíně v Krnově. Chtějí, aby lokalita byla prohlášena za přírodní památku. Odborný průzkum potvrdil výskyt chráněných a ohrožených druhů, včetně kriticky ohrožené ropuchy krátkonohé nebo různých druhů plazů, uvedla to mluvčí města Dita Círová. S pracemi na napojení Keprnického potoka na úpravnu vody finišují v těchto dnech vodohospodáři v Adolfovicích v místní části Bělé pod Pradědem. Investici za zhruba 135 milionů korun podpořil Státní fond životního prostředí. Nové napojení má zajistit větší stabilitu dodávek pitné vody. Dnes bude v Moravskoslezském kraji jasno anebo skoro jasno a nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Na dálnici D1 u exitu Odry ve směru na Ostravu dejte pozor na chodce, hrozí tam nehoda.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
0: Kam se podíváme dnes dopoledne mezi 9. a 10. O čem bude ten dnešní magazín Křížem krajem? To uslyšíte, až dohrají a dospívají členové Katapultu a také Věra Špinarová. Mějte pěkné ráno.

0: Raně barokní zámek Hošťálkovy je kulturní památkou v soukromých rukou. Prochází postupnou rekonstrukcí a zároveň je památka i otevřená veřejnosti. Nedávno v interiéru přibyla nová kamna. Svou podobou samozřejmě odkazují do minulosti a do zámeckých kulis. Pěkně zapadají. Přesvědčí nás o tom dnešní magazín Křížem krajem, protože právě na zámek Hošťálkovy nás vezme redaktorka Petra Štrimplová 10 minut po 9. hodině.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Mluvit teď po telefonu budeme s ostravskými meteorology. Konkrétně jsme tedy zastihli Marii Glofákovou. Pěkné ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pojďme si povědět, jaké ráno je.
2: Tak všude máme jasno, teploty se pohybují aktuálně nejčastěji kolem 10 stupňů Celsia a vítr fouká jenom slabý proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
1: Víme, jak je teď to důležité předpovědět na celý den.
2: Dnes bude jasno nebo skoro jasno, s nejvyššími teplotami nejčastěji mezi 25 až 28 stupni Celsia, na horách mezi 20 až 24 stupni Celsia a vítr bude foukat jenom slabý proměnlivý, v průběhu dne přechodně lehce zesílí a bude foukat mírný od severozápadu mezi 2 až 5 metry za sekundu.
1: Probrali jsme dnešek, pojďme ale trochu dál. Jaká bude noc na zítřek a co přinese středa?
2: I noc bude jasná nebo skoro jasná, s nejnižšími teplotami mezi 17 až 13 stupni Celsia. V údolích mohou klesnout až na 10 stupňů Celsia. Vítr bude foukat většinou slabý, jihozápadní až západní, od 1 do 4 metrů za sekundu. Zítra očekáváme ráno ještě malou oblačnost. V průběhu dne oblačnosti přibude, lokálně se přidají přehánky, výjimečně nelze vyloučit bouřku. Bude to krátkodobé přechodné, v průběhu odpoledne se od severu bude vyjasňovat, ale taky ochlazovat. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 25 až 29 stupni Celsia, na horách mezi 20 až 24 stupni Celsia. Vítr bude foukat zpočátku slabý jihozápadní až západní, v průběhu dne mírný severozápadní až severní mezi 3 až 7 metry za sekundu a k večeru zeslábne.
1: Tolik informace o počasí, které pro nás měla Marie Glofáková. Děkujeme za to a hezký den.
2: Hezký den a naslyšenou.
0: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hes.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Teď je 5 hodin, tedy 6 hodin a 52 minut a v tomto čase bývá zvykem, že nabídneme vždy pár pozvánek pro ty, kteří budou disponovat nějakým volným časem, tak pojďme k té troše inspirace. Rodinné představení Zaspívám ti pohádku můžete navštívit v koncertním sále Fakulty umění na Ostravské Černé Louce. Jde o netradiční operní adaptace pohádek Červená karkulka a Perníková chaloupka, a to v podání studentů katedry solového zpěvu. Začátek je stanoven na 17. hodinu. Maketa vesmírné rakety dnes bude k vidění na parkovišti poblíž Ruské ulice v Bruntále. 18-metrová vesmírná loď propojuje virtuální realitu s autentickým pohledem na Zemi. Po dopoledním programu pro školy bude pak raketa přístupná i veřejnosti od 15:30 odpoledne. A poslední pozvánka je do Krnova na cestovatelskou přednášku. V tamní knihovně bude Markéta Kračmarová mluvit o svém stopařském dobrodružství napříč Spojenými státy. Beseda začne v 18 hodin.
1: Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Sedm hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Poslanci se dnes budou znovu zabývat snížením záloh pro živnostníky. Vláda projedná zákon o veřejnoprávních médiích v polovině června. V Moravskoslezském kraji začala tour rakety Spacebus. Počasí bude letní, slunečné s teplotami do 28 stupňů Celsia. Aktuální zprávy a Lenka Blažejová. Hezké ráno. Do poslanecké sněmovny se dnes vrátí návrh na snížení záloh na sociální pojištění u lidí, kteří pracují jako OSVČ. Návrh vládní koalice ANO, SPD a motoristů počítá s měsíčním snížením odvodů o několik stovek korun. Senátoři ho na začátku května odmítli. Podle nich by změna způsobila výpadek příjmu důchodového systému. Senátor Tomáš Třetina z TOP 09 navíc upozorňuje, že by tak živnostníci přišli o část důchodu.
4: Návrh znamená sice, že část OSVČ si krátkodobě polepší zhruba o 700 měsíčně. Jenže v budoucnu to bude znamenat nižší důchod pro tyto lidi o dobrých 1500 korun měsíčně.
2: Vláda projedná návrh zákona o médiích veřejné služby v polovině června. Po jednání koaliční rady to řekl ministr kultury Otto Klempíř za motoristy. Zákon by podle něj mohl platit od 1. ledna příštího roku. Rezort se taky vypořádá se všemi připomínkami k návrhu, říká Klempíř.
5: Prioritou je zrušení koncesionářských poplatků a ještě předtím budeme jednat s řediteli obou institucí, aby jsme si vyjednali podmínky.
2: Česká televize a Český rozhlas by podle návrhu měly být nově financovány ze státního rozpočtu. Poslanci vládní koalice taky předložili novelu, která by od placení poplatků ještě před jejich zrušením osvobodila třeba domácnosti seniorů nad 75 let anebo firmy do 50 zaměstnanců. Do Moravskoslezského kraje poprvé dorazil projekt Spacebus. Jde o 18-metrový model rakety s virtuální realitou. Zájemci tak můžou zkusit práci astronautů. Dnes bude raketa v Bruntálu. Pak navštíví ještě Havířov, Nový Čín nebo Ostravu. Organizátoři projektu chtějí v dětech vzbudit zájem o technické, inženýrské nebo přírodovědné obory, říká produkční projektu Tereza Dvořáková.
6: Začne to tím, že jsou přímo v raketě, až do poslední třeba matice to vidí. Odstartuje ten let, hodně se to jakoby třepe, vidí tu křehkou zemi, třeba bouřky, pak tam vidí i Českou republiku.
2: V Ostravě jihu dnes finišuje tamní talent show mezi školami. Vítězové umělecké soutěže se v červnu představí na festivalu slavnosti jihu. Účastníci dnešního finále vzešli ze školních kol. Nejlepší se představí v kině Luna dnes odpoledne od 16 hodin. O hodinu dříve proběhne také vernisáž výtvarné části soutěže, která je novinkou letošního čtvrtého ročníku talentové soutěže.
3: Sport.
2: Kouč českých hokejistů Radim Rulík po porážce na mistrovství světa s Norskem 1-4 uznal, že soupeřův úspěch byl zasloužený. Češi po teprve druhé porážce z Nory v historii ztratili možnost utkat se dnes s Kanadou o prvenství ve skupině. Naopak jim reálně hrozí postup ze třetího místa a mohou být i čtvrtí.
3: Počasí.
2: Dnes bude v Moravskoslezském kraji jasno anebo skoro jasno, nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů, na horách 20 až 24.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: A v Ostravě jihu dejte aktuálně pozor na omezený provoz v Horní ulici, jsou tam vozidla silničářů.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Mšice na našich zahrádkách, téma, kterému se dnes bude věnovat Artur Kubica ve své rubrice Dvakrát měř jednou řeš. Nabídneme ji už za pár minut po písních Olgy Lounové a skupiny Elán. Krátce před půl osmou pak ještě stihneme rozhlasovou anketu. No a z muziky můžete se těšit třeba na Janka Ledeckého nebo skupinu ABBA. Posloucháte Český rozhlas Ostrava, je tady dobré ráno s datem 26. května. Lenka Blažejová a Petr Soukup, přeji pěkný den.

0: 7:11, krátce před 7:30 v našem vysílání uslyšíte rozhlasovou anketu dnes na téma zaměstnání a zda do něj chodíme rádi. Na vaše odpovědi si ještě chviličku počkejte, teď do vysílání přechází s dobrými radami Artur Kubica.
1: Dvakrát měř, jednou řeš, dobré rady všeho druhu.
2: Stál jsem před domem a soused mi povídá, mám nějaké černé větvičky na pustorilu, co to je? A už jsme věděli, že ten jeho keř napadly mšice a soused se podíval, odkud vane vítr a hned podvědomě tušil, od kterého dalšího souseda to přiletělo. Je to Sherlock Holmes. Tak mě napadlo, abychom si vysvětlili, jak to s těmi mšicemi je. Mšice často nikam nepřiletěly z žádné velké dálky. Většina z nich přezimuje přímo na vaší zahradě ve formě vajíček, na větvích stromů a keřů nebo se líhnou z larev. Teprve v průběhu sezóny se vyvinou okřídlení jedinci, kteří přelétávají z jiných napadených rostlin. Jinak řečeno, na podzim nakladou samičky vajíčka na primární hostitele, to jsou ovocné stromy nebo keře, kde bezpečně přečkají zimu. Na jaře se z nich vylíhnou bezkřídlé samičky, během léta se v přemnožených koloniích rodí okřídlení jedinci. Ti jsou schopni přeletět na větší vzdálenost a osídlit nové rostliny. A teď problém. Mnoho druhů mšic mění své hostitele. Na jaře sají například na stromech, ale v létě se stěhují na zeleninu anebo na vaše bylinky. Zdraví vás Kutil tělem i duší Artur Kubica.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Máme krásné a teplé ráno a dobrou informací je to, že to hezké počasí vydrží v průběhu celého dne. Aktuálně například v Nové Minčíně teplota 15,5 stupně, slunečno a teď ještě pohled trochu západněji, konkrétně na Bruntálsko, na přehladě Slezská Harta teď naměříte 14,5 stupně. Prognóza na dnešek, ta je stručná, bude krásně a také teplo. Teploměr ukáže až 30 stupňů Celsia, pokud vyrazíte na hory, také nezmrznete. Na hřebenech naměříte okolo 23 stupňů Celsia, takže si užijte krásný den.
2: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.
3: Folky, písničkové příběhy, vzpomínky i novinky vybírá Milan Kaplána.
4: A společně se mnou uvádí Richard Piskala. Folky, to jsou písničky, které si podle mě rádi poslechnete.
3: Těšíme se na vás každé úterý v 18.30 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Právě teď pro vás máme rozhlasovou anketu. Řada z nás nechodí do práce jen kvůli výplatě. Svou práci máme rádi a zaměstnání pro nás i koníčkama nebo posláním. Jak to máte vy? My jsme se vás zeptali, jestli máte rádi svou práci a co je podle vás na ní největší plus, tedy kromě peněz.
1: Já svoji práci rád mám a největší plus na té práci za mě je nějaké kreativní naplnění a to, že po mně zbyde nějaký fyzický objekt.
2: Hej, miluju. Tak ta kreativita v podstatě vám úplně otevírá jiné světy a vám úplně uzdravuje.
3: Už jsem důchodkyně, ale vždycky jsem měla ráda.
4: Práci mám rád, plus největší je to, že mě baví. A to je to, že prostě můžu dělat něco, co mě baví, a ne to, co musím dělat, aby mě uživilo.
5: Tak práce mě baví. Největší plus je asi, že mám jako volnost, že nemusím být někde zavřený ve fabrice, jakože se můžu pohybovat.
6: Já asi nemám ráda svoji práci, já pracuji v gastru a největší plus je asi jenom to, že se jako vídám s lidma, jsem nějak jako v kontaktu, protože jsem dost jako úzkostlivá, takže si takhle jako snažím dát jakoby tu bariéru pryč, ale jinak v tom asi nevidím nic jako dobrýho, moc mě to nebaví.
7: Jelikož studuju psychologii, tak samotná práce s lidma. Člověk se setká prostě s různými jako názory, pohledy na svět. Je to vlastně obohacení v každém setkání.
8: Robím grafický design pro různé neziskovky alebo tak. A vlastně mám to rada, je to super, protože keď pracujem, tak se necítím, že pracujem, že vlastně robím něco, co mě baví. Asi to, že vlastně vím někomu pomoct a někomu akoby nějak urobit nějaký pěkný design, který potom jich bude prezentovat nějakým jakože možná lepším způsobem, jako by to urobili oni sami.
9: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.
10: Telegram s adresou svět.

Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Po 9. hodině magazín Křížem krajem, po 10. Moravskoslezský rozhlasový kvíz a po 11. hodině host ve studiu. K tomu během celého dopoledne aktuální informace a zajímavosti z Moravskoslezského kraje. Poslouchejte každý všední den Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Změnili si pohlaví. Naplnila se jejich očekávání? Nový publicistický pořad Rozpleteno den poté. ČT2. Příběh prvního historicky doloženého panovníka na našem území v premiérovém dokumentu Marobut první král. A ČT Art. Největší záhadou, kterou proslulá spisovatelka stvořila, byla ona sama. Nový dokumentární cyklus Agatha Christie, královna tajemných příběhů. Úterní večer s Českou televizí.
2: Co je nového, to poví Lenka Plašiová.
3: Bylo 7:30.
4: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Policisté varují před podvodníky, kteří zneužívají transparentní účty, vydávají se za investiční poradce a lidi přesvědčují k převodu peněz na prověřené účty. Poté ale vyzvou oběti, ať změní číslo účtu a peníze pak často končí v zahraničí. A získat je zpět je téměř nemožné. Hodiny ve věži kostela svatého Pavla na Mírovém náměstí ve Vítkovicích budou od středy zdobit 4 nové ciferníky. Jde o repliky vytvořené podle historických návrhů s neogotickými římskými číslicemi, zdobenými ručičkami a zlacením. Lidé se na nové hodiny složili ve sbírce a přispěl i městský obvod. Těšínské divadlo po opravě otevřelo hvězdárnu a střešní terasu. Oba prostory jsou novou součástí Těšínského divadelního a kulturního centra. Nabídnou nejen pozorování noční oblohy, ale také koncerty, autorská čtení, filmové projekce nebo třeba workshopy. Voda v jezeře Loděnice v Karviné bude průzračnější. Dnes tam odborníci začínají se sečením rostlin. Budou na to používat speciální sací bagr, který dokáže kosit vodní rostliny až v 3-metrové hloubce. Práce skončí do týdne, dočasně je proto zavřená i půjčovna loděk. Fotbalisté Baníku Ostrava nastoupí na úvod baráže o šance ligu proti Táborsku. První duel dvojzápasu začne na Vítkovickém stadionu dnes v 18 hodin a odveta baráže bude na programu v sobotu v Táboře. Počasí dnes slunečné a teploty velmi příjemné až 28 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: V Ostravě Vítkovicích se už podařilo odstranit následky dopravní nehody v Lidické ulici. Provoz je tam už plynulý.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: Někteří hoteliéři pod Lysou horou se bojí úbytku hostů. Po důvodech budeme pátrat po písničkách Lucie Vondráčkové a Marie Rotrové. Mějte pěkné ráno s Českým rozhlasem Ostrava.

Ach ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku.

dobře, že jsi ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho básníka.

0: Maria Rotrová, Jiří Bartoška, 7 hodin 40 minut. My teď ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava míříme do Beskyd. Letní sezónu v turistickém centru Beskyd a v Ostravici naruší rekonstrukce Parmova mostu. Někteří hoteliéři se bojí úbytku hostů. Auta mířící pod Lysou horu budou muset složitou objížďkou přes kopce.
1: Přes Parmův most projíždějí auta ještě po dlažebních kostkách. Některá už mají za okny povolení k vjezdu od obce. Přes most projdou každý den i stovky až tisíce turistů. Vede tudy totiž červená značka na Lysou horu. Chodci řeků překonají po provizorní lávce, auta ale budou muset objížďkami po úzkých horských cestách. Z toho má trochu strach ředitel rezortu Sepetna Lubomír Hapl.
2: Je to samozřejmě složité, protože těch návštěvníků k nám zrovna v tom letním období jezdí významná. Je to vlastně nejvýznamnější období našeho provozního času ročního. Takže ano, myslíme si, že nás to negativně ovlivní. Doufám, že nás to teda významně nepoškodí v rámci podnikání, protože to už nenaženeme potom samozřejmě to, co bychom případně ztratili. No.
1: Ten most bude úplně neprůjezdný, nebo vlastně ti lidé s povolením projedou, nebo budou muset prostě objížďkou?
3: Ano, bude zcela neprůjezdný. Kdyby teda byl jednosměrný provoz, tak by ta rekonstrukce trvala daleko déle, klidně i rok.
1: Tady vlastně máme ještě dlažební kostky, to předpokládám, že tady to asi už půjde do asfaltu.
3: Ano, půjde to do asfaltu, určitě to bude modernější.
1: Vysvětluje mi starostka Pavlína Stankajová z KDU ČSL.
3: Máme zkušenost už vlastně s tím druhým mostem, což je Bezručův, který už došel do takového stádia, že je potřeba ho vlastně celý zbourat a postavit úplně znova. Je vlastně v šestce havarním stavu a proto, aby tady ten Parmův most nedošel do stejné situace, tak přistupujeme právě k té rekonstrukci.
1: Oprava má být hotová do konce září a vyjde na zhruba 10 milionů korun. Z Ostravice František Kuča, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Počasí je téma, kterému budeme právě teď věnovat čas v Dobrém ránu Českého rozhlasu Ostrava. Petr Drobek na lince, ostravský meteorolog. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pojďme si povědět, jaké máme ráno na severní Moravě a ve Slezsku.
2: Tak máme jasnou oblohu a teploty už stoupají. Aktuálně jsou v rozmezí od 16 do 20 stupňů a na horách od nějakých 11 do 15. No a vítr fouká buď slabý, severozápadní nebo proměnlivý s rychlostí do 4 metrů za sekundu.
1: Tolik tedy aktuální stav a teď to důležité, předpověď na úterý s datem 26. května.
2: Tak dneska čekáme slunečný den, obloha bude jasná nebo skoro jasná a teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů, na horách na 20 až 24 a k tomu povane jenom slabý severozápadní nebo proměnlivý vítr s rychlostí do 4 metrů za sekundu.
1: Jaké počasí pak přijde v noci na středu a co zítra?
2: V noci čekáme jasno nebo skoro jasno a k ránu teploty klesnou na 16 až 12 stupňů. Chladněji může být v údolí, kde klesne teplota až na hodnoty kolem 10 stupňů. No a povane slabý jihozápadní až západní vítr 1 až 4 metry za sekundu. Zítra ráno a dopoledne jasno nebo polojasno, ale v průběhu odpoledne bude částečně přibývat oblačnosti a místy se můžou vytvářet i přehánky, ojediněle také bouřky. V průběhu odpoledne a k večeru potom od severu očekáváme, že bude oblačnosti ubývat. Teploty vystoupí na 24 až 28 stupňů, na horách na 19 až 23 a povane slabý jihozápadní až západní vítr během dne začne foukat od severozápadu až severu s rychlostí 3 až 7 metrů za sekundu, no a večer vítr zase zeslábne.
1: Povězte nám prosím také o tlaku a vlhkosti vzduchu.
2: Tlak přepočtený na hladinu moře je 1029 hektopaskalů a relativní vlhkost, ta se většinou pohybuje mezi 60 a 80%.
1: O počasí je teď mluvil ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava Petr Drobek. My děkujeme za předpověď a přejeme příjemný den.
2: Pěkný den, naslyšenou.
3: Naší další rozhlasovou poradnu věnujeme všem nadšeným fotografům amatérům. Jak ulovit ten nejlepší záběr, čeho se při focení vyvarovat a jak pracovat s výsledným snímkem. I o tom bude řeč se zkušeným ostravským fotografem Eduardem Paškem. K poslechu zve Romana Kubicová.
4: Poradna Českého rozhlasu Ostrava. Každé úterý po 11. hodině. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
5: Naším dnešním hostem bude ředitelka ZOO Praha Lenka Podjaková.
4: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

Teď je 7 hodin 51 minut. Český rozhlas Ostrava opět nabídne trochu inspirace pro ty, kteří i dnes budou disponovat volným časem. První pozvánka míří do Karviné. V tamní městské galerii vystavují vybrané práce výtvarného plenéru, do kterého se zapojili obyvatelé města. Vernisáž začíná v 5 odpoledne. V brušperském centru Elden se dnes sejdou příznivci numerologie. Numerologický klub začíná v 17 hodin. Na talk show můžete vyrazit do sálu Opavského kulturního domu na Rybníčku. Program se jmenuje Hvězdný gauč Antonína Baudyše. Ten si tentokrát pozval Báru Seidlovou a Máru Holečka. Debata startuje v 18 hodin. A Ostravská městská knihovna zve do terénu. V Bělském lese připravili knihovníci pro zájemce hru, která je zaměřena na trénink paměti. Sraz je o 4:30 odpoledne na parkovišti v Bělském lese. Ta akce je vhodná jak pro děti, tak i pro dospělé.

0: umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je tu týden s Tescomou. Od 18. května do 1. června nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu Tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
4: V obci Ostravice začala oprava mostu u bývalé pily. Český rozhlas a Česká televize by podle motoristů mohly být financovány z rozpočtu Ministerstva kultury. Poliklinika v Tyršově ulici v Ostravě dnes nabízí bezplatná vyšetření. Bude slunečno, teploty do 28 stupňů Celsia. Hezké ráno s Českým rozhlasem Ostrava přeje Lenka Blažejová. Stavbaři uzavřeli most u bývalé pily v Ostravici. Rekonstrukce jednoho ze dvou mostů v majetku obce potrvá do konce září. Auta jedoucí pod Lysou horu budou muset využívat objížďky po tamních úzkých horských cestách. Někteří hoteliéři se obávají úbytku počtu hostů. Podle starostky obce Pavlíny Stankyjové z KDU-ČSL je ale rekonstrukce silnice nutná.
5: Máme zkušenost už vlastně s tím druhým mostem, což je Bezručův, který už došel do takového stádia, že je potřeba ho vlastně celý zbourat a postavit úplně znova. Je vlastně v šestce havarním stavu a proto, aby tady ten Parmův most nedošel do stejné situace, tak přistupujeme právě k té rekonstrukci.
4: Financování České televize a Českého rozhlasu by po plánovaném zrušení koncesionářských poplatků mohlo platit Ministerstvo kultury ze svého rozpočtu. Po večerním jednání koaliční rady to řekl ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný za motoristy. Vláda by měla návrh zákona o médiích veřejné služby projednat v polovině června. Předtím ale ještě projedná zhruba 400 připomínek od různých institucí, pokračuje ministr Šťastný.
6: Faktem je, že tento tlustý fascikl bylo možné nahradit dvojstránkovým dokumentem, protože naprostá většina těch připomínek se v podstatě v jednotlivých okruzích shoduje a tím pádem jsme byli schopni udělat 9 základních připomínek.
4: Podle Šťastného se většina připomínek týkala definice veřejné služby, regionálních studií a nebo nejasného rozpočtu. V Šumperku bude mezi ulicí Jesenická a železniční tratí nová průmyslová zóna. Zájemci o tamní pozemky můžou pracovníkům radnice posílat své nabídky do konce června. Zástupci města je budou posuzovat nejen podle ceny za metr čtvereční plochy, ale taky podle záměru na využití parcel, uvedla to mluvčí města Jana Kaněvová.
7: Důležitým kritériem bude například vznik nových pracovních míst nebo charakter podnikatelského záměru. Šumperk proto upřednostňuje výrobní projekty před čistě logistickými nebo skladovacími areály.
4: Zdravotníci z ostravské polikliniky Agel v Tyršově ulici na dnešek zorganizovali Den zdraví. Od 8 do 13 hodin si tam lidé mohou nechat zdarma zkontrolovat ultrazvukem břicho a štítnou žlázu. Preventivní vyšetření se zaměří taky na zrak, sluch, krevní tlak i hladinu cukru v krvi.
3: Počasí.
4: Dnes bude v Moravskoslezském kraji jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů Celsia, na horách maxima 20 až 24.
8: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
4: Dejte pozor na nové omezení dopravy v centru Ostravy. V ulici Na Karolíně je uzavřen most. Omezení bude dlouhodobé až do poloviny prosince.
8: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Lenka Blažová a Petr Soukup, staráme se o dnešní úterní, je prosloněné dobré ráno Českého rozhlasu Ostrava. Přejeme vám krásný den a pro nejbližší minuty slibujeme pravidelnou rubriku Martina Písaříka a také muziku Honzy Kalouska, Františka Nedvěda a nebo zpěvačky Laury Brenigen.

0: Hvězda 80. let, zpěvačka Laura Branigan, teď ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava 8 hodin 13 minut. Na svou vůbec první cestu Moravskoslezským krajem se vydal projekt Spacebus. 18-metrový model rakety nabídne dětem i všem ostatním zájemcům simulovaný let do vesmíru. My o tom budeme podrobněji v našem vysílání mluvit krátce před 8:30. Teď rubrika, kterou pro nás připravuje Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, ke kterému moři je to z naší země nejblíže? Nejseverněji položená obec České republiky i bývalé rakousko-uherské monarchie je Lobendava v okrese Děčín v Ústeckém kraji, v západní části Šluknovského výběžku. Z Lobendavy je to jen zhruba hodinka chůze přes osadu Severní k nejsevernějšímu bodu naší země. A právě odtud je vzdušnou čarou nejblíže k Baltskému moři, jen 290 kilometrů. Skoro stejnou vzdálenost bychom naměřili opačným směrem k nejjižnějšímu bodu České republiky, který se nachází na česko-rakouské hranici v katastru obce Vyšší Brod. Turisté z ní mohou pokračovat po značené cestě do Studánek, nejjižněji položené osady v České republice, a dále pak k bodu, který se nachází nejvíce na jihu, u Mlíneckého potoka na území zaniklé obce Radvanov. Z něj je to vzdušnou čarou necelých 320 kilometrů k Jaderskému moři. Přestože je od nás Baltské moře nejblíže, většina Čechů se raději vydává na Jadran. Jaderské moře je ve srovnání s Baltským totiž o 8 až 10 stupňů teplejší.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Ostrava.

0: počasí.
1: Je krásně a bude krásně. Pojďme se podívat, jak to aktuálně v regionu s počasím vypadá. Ve Frýdku místku už teď naměříte 20 stupňů. Podíváme se ale také do hor, na nejvyšší hoře Beskyd na Lise. V tuto chvíli teplota 12 stupňů. No a prognóza na dnešek je velmi příjemná. Bude totiž krásně a teplo. Nejvyšší teploty můžete čekat okolo 28, 29 stupňů Celsia. Na horách pak naměříte do 24.
2: Český rozhlas Ostrava zve automobilové fandy na talk show Martina Straky, nazvanou Hvězdy F1 v Ostravě. Populární televizní komentátor a fotograf automobilových závodů představí příběhy pilotů Formule 1, kteří závodili v České republice. Vyprávění doprovodí unikátními fotografiemi a videi. Přijďte ve středu 27. května v 18 hodin k nám do studia S1 na talk show Martina Straky. Vstupenky za 99 korun si můžete zakoupit v recepci Českého rozhlasu Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Kapela Mandraže a Český rozhlas Ostrava, 8 hodin 22 minut, pěkné ráno. V Moravskoslezském kraji přistála raketa Spacebus. Jde o doprovodný projekt České cesty do vesmíru. Organizátoři tak chtějí podpořit zájem o vědu u mladých lidí. Několikametrový model je vybaven virtuální realitou, ale i speciálními pohyblivými sedadly a nabízí vesmírný výlet kolem Země i Měsíce. Jako první se na cestu do kosmu vydali lidé v Krnově.
1: Vypadalo to neskutečně a vlastně jsem zjistila víc o naší zemi a tak.
2: Anička už má po své první cestě do vesmíru a je tady s ní i její kamarádka Emma. Ta by se chtěla v budoucnu věnovat astronomii.
3: Bylo tak strašně realistické, když třeba jsme letěli zpátky na tu zem, tak z těch oken tam lítaly ty jiskry a jak to se to třepalo, tak to bylo mega hustý a jako kdyby připadala jsem si vážně jako astronaut.
2: Já jsem teď nakoukl do rakety, ale kadeti mě poprosili, ať nemluvím příliš nahlas, takže jsem radši vystoupil. Sedí tam skupinka lidí, rozlížejí se kolem sebe, všichni na sobě mají brýle virtuální reality a to, co teď prožívají, mi popisuje hlavní produkční projektu Spacebus Tereza Dvořáková.
4: Začne to tím, že jsou přímo v raketě, až do poslední třeba matice to vidí, odstartuje ten let, hodně se to jakoby třepe, vidí tu křehkou zemi, třeba bouřky, pak tam vidí i Českou republiku.
2: Celým letem provází virtuální klon budoucího českého astronauta Aleše Svobody.
4: Většina lidí, co odchází, tak má takovej astronaut, že tomu říkají ten overview efekt, že chcete jakoby chránit tu zemi. Je to takový nepopsatelný pocit.
2: Na krnovské hlavní náměstí se ale přišel podívat i opravdový Aleš Svoboda.
5: Chceme tím podpořit školy, studenty, žáky a hlavně podpořit vzdělávání v těch takzvaných STEM oborech, to znamená v technických, inženýrských, přírodovědných.
2: Raketa Spacebus navštíví v regionu hned několik měst. Jde třeba o Bruntál, Havířov nebo Nový Jičín. Většinu času je přístupná pouze školám. Svou moravskoslezskou cestu ale skončí dvoudenní zastávkou v dolní oblasti Vítkovic a poslední den v kraji bude patřit pouze veřejnosti. Z Krnova Adam Tomáš, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Bruntálsku.

0: Je 8:30.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Pacientům od července budou moci více léků předepisovat praktičtí lékaři. Půjde o více než 1000 různých léků, kvůli kterým dosud museli lidé ke specialistovi. Uvedl to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Plošné testování žáků 5. a 9. tříd základních škol už letos pokračovat nebude. Rozhodl o tom ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO. Zkoušky každoročně zjišťují úroveň znalostí z matematiky a z českého jazyka. Některé školy si stěžovaly na výpadky při vyplňování testů a kritiku vyvolaly taky otázky na osobní život žáků. Dnes začíná oprava cesty ke sběrnému dvoru u hřiště v Čakové na Brutálsku. Původní cesta je v havarijním stavu. Silničáři tento týden vyfrézují starý povrch a do pátku položí nový. Sběrný dvůr bude otevřený v běžném režimu. Okresní soud v Teplicích se dnes bude znovu zabývat žádostí Dominika Feriho o předčasné propuštění z vězení. Bývalý politik si v teplické věznici odpikává 3letý trest za znásilnění 2 dívek. Projednání žádosti vrátil teplickému soudu odvolací krajský soud. Velkoformátová malba oživí zdi zanedbaného podjezdu pod železniční tratí v Ostravě Michálkovicích. Radnice obvodu oslovila umělce a studenty uměleckých škol a vítězný návrh vybere komise a v létě proběhne výmalba. Dnes bude v Moravskoslezském kraji jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Policie hřbitovní v Novém Jičíně v křižovatce s ulicí Propojovací zasahuje teď dopravní policie u nehody 2 osobních aut. Provoz je tam omezený, zranění tam ale nejsou.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: Věž kostela svatého Pavla v Ostravě Vítkovicích bude mít nové ciferníky. My se tématu budeme věnovat podrobněji po písních od Hany Zagorové a Vladimíra Mišíka. Pěkné ráno s Českým rozhlasem Ostrava přejeme.

0: Do dnešního hudebního playlistu Českého rozhlasu Ostrava přispěl jednou hudkami i Vladimír Myšík, teď je 8 hodin 40 minut. Odborníci na věži kostela svatého Pavla ve Vítkovicích instalují nové ciferníky. Správný čas začnou ukazovat už za pár dnů. Hodinám se tak vrací historická podoba a my teď o detailech budeme mluvit se starostou Vítkovic, Richardem Čermákem z Hnutí Ostrava. Přejeme dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Povězte nám prosím, jak budou ty nové ciferníky vypadat a kolik jich vůbec bylo zapotřebí?
1: Tak já doufám, že budou vypadat určitě úžasně, už se na ně strašně těšíme a jedná se o 4 repliky historických návrhů s neogotickými římskými čísticemi, zdobenými ručičkami a zlacením. Byly vytvořeny podle původního nakresu z roku 1883, který dohledal pan Petr Lexa Přendík, a autorem je rakouský architekt August Kirstein. Podle jehož návrhu byl kostel svatého Pavla taky na Mírovém návěstí postaven.
0: Kostel svatého Pavla je z typických červených cihel, je dominantou Mírového náměstí. Z renovací ciferníku pomohla i veřejná sbírka. Byla to drahá záležitost a ty ručičky jsou ze zlata?
1: Bohužel ručičky nejsou zlaté, nicméně už samotné ciferníky jsou velmi působivé. A co se týká veřejné sbírky, tak to vyhlásila Vítkovická farnost. Velmi aktivním v tomto směru byl náš pan farář Anton Rusnák. Avšak sbírku, ve které se nakonec podařilo vybrat neskutečných 317 254 korun, náš obvod podpořil nejen organizačně, ale vybranou částku navýšil příspěvkem ve vyšší 60 tisíc korun. Mm-hmm. A rozhodně bych se nebal upozornit na to, že to taky nebyl náš první krok směřující ke zvelebení Vítkovického kostela, protože například na rekonstrukci jeho střechy náš obvod přispěl 150 tisíc korun.
0: No a kdy si lidé budou moci tedy užít ty nové ciferníky v plné parádě?
1: Ciferníky, dokonce včetně jejich montáž, si budou moct lidé užít už 27. května dopoledne, což je zítra, kdy proběhne jejich instalace a mnohem více se o nich ale dozvědí v pátek 29. května, kdy bude kostel svatého Pavla v rámci Noci kostelů veřejně přístupný od 18. do 8:30. Individuálně bude přístupen ve 20 hodin 10 minut, kdy proběhne taky komentovaná prohlídka. A připraveny jsou i fotopřednášky, jedna z nich se uskuteční v 19 hodin a má název Vítkovický kostel a jeho hodiny a ciferníky. Na ní se od historika Petry Lexy Přendíka, s nímž obvod spolupracuje, dozvědí spoustu zajímavostí. A dalším důležitým datem je taky 14. červen, kdy budou zrenovované ciferníky požehnány během cyklopoutí, která se uskuteční u příležitosti blahořečení vítkovické rodačky Antoniny Marie Kratochvílové. Na všechny zmíněné akce bych rád posluchače pozval.
0: Když kostel svatého Pavla v Ostravě Vítkovicích bude mít nové ciferníky, my jsme o tom teď hovořili se starostou Vítkovic Richardem Čermákem z Hnutí Ostravak. Děkujeme za informace. Naslyšenou.
1: Já děkuju taky. Naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Je krásné slunečné ráno, vydrží nám to hezké počasí po celý den, to jsou samé dobré zprávy. Aktuální situace je následující, ve Frýdku místku slunečno, teplota 20 stupňů, pokud se zaměříme na oblast trochu západněji, tak třeba meteostanice v Krnově teď udává teplotu 22 stupňů Celsia. A jak jsem říkal, dnes bude svítit slunce po celý den, nebude pršet, teploměr ukáže hodnoty okolo 28-29 stupňů, na horách pak naměříte do 24.
2: Vyhrajte víkendový wellness pobyt v květnové soutěži Českého rozhlasu Ostrava. Chcete si užít pohodový víkend v krásné beskydské přírodě? Poslouchejte naše vysílání, dovolejte se jako první po zaznění soutěžního signálu a budete zařazeni do týdenního losování o víkendový pobyt v beskydském wellness hotelu Bavária. Losovat budeme vždy v pátek v našem odpoledním vysílání. Každý výherce dostane CDčko Toulky českou minulostí a jeden týdenní výherce pak poukaz na víkendový pobyt. Soutěžíme celý květen vždy od pondělí do pátku. Vyhrávejte s Českým rozhlasem Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: S naším hostem o fotografování, o své zkušenosti se s námi podělí ostravský fotograf Eduard Pašek a samozřejmě, že zeptat se ho budete moci prostřednictvím telefonní linky také vy, naši posluchači. Naše rozhlasová poradna začíná jako každé úterý i dnes 10 minut po 11. hodině. To je poslední informace, kterou jsem vám dnes chtěl sdělit. Od mikrofonu se pro dnešek loučí Petr Soukup, přeji vám všem krásný den. Už za pár minut s vámi bude Vláďa Šmehlík.
1: Zasmějte se s námi! A tady to je příběh, který potěší všechny příznivce fotbalu, Baníku. To fanoušek sleduje zápas u televize doma a manželka znuděně podřimuje v křesle a právě dávají zpomalený záběr, kdy Baník dává těm druhým gól. Míč letí pomalu nad hlavami. Obránci zvolna vyskakují a podřimující manželka se najednou probere, podívá se na to zpomalené, na ty záběry a znechuceně prskne na svého chlapa. Říkala jsem, že to bude nuda. Už nemůžou. A jestli se chcete zasmát ještě více, tak každou sobotu po 11. hodině v pořadu s Dechovkou na zločince a v neděli po 11. hodině v pořadu Chaloupka strýčka Artura. Veselý den s Českým rozhlasem Ostrava vám přeje Artur Kubica.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Policie varuje před kyberpodvodem, který využívá pravých transparentních účtů. V okolí Přerova se koná dvoudenní vojenské cvičení. Fotbalisté ostravského Baníku rozehrají ligovou baráž proti Táborsku. Dnes bude v regionu slunečno s teplotami těsně pod tropickou třicítkou. Hezké dopoledne vám přeje u zpráv Českého rozhlasu Ostrava Lenka Blažejová. Policie varuje před kyberpodvodem, který zneužívá pravé transparentní účty. Nejdřív právě na ně nechávají posílat peníze podvodníci, kteří se vydávají za investiční poradce. Když získají důvěru, zadají oběti už číslo svého účtu, kde pak peníze mizí.
2: Denisa založila pravý transparentní účet na pomoc své dceři s rakovinou. Ta před pár týdny zemřela, peníze ale na účtu dál přibývaly.
3: Ten den, kdy já jsem tam koukala, tak tam prostě přišlo od 5 lidí dohromady asi 25 tisíc.
2: Na transparentním účtu si ale podvodník jenom testuje, že oběť peníze skutečně pošle. Následně ji přesměruje na účet, který už je jeho. Jak podvod rozpoznat, popisuje za policii Zuzana Pidrmanová.
4: Varovným signálem by mělo být vysoké zhodnocení. Velmi snadné zjednání té investice, velmi snadná komunikace.
2: Peníze podle ní často končí na účtu v zahraničí. Při jakémkoliv podezření radí se co nejdřív obrátit na banku nebo policii. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
0: Obyvatelé místních částí Přerova, Penčice, Čekyně a Žiravice dnes a ve středu můžou narazit na jednotku vojáků. V civilní oblasti budou nacvičovat skrytý přesun. Vysvětluje mluvčí mechanizovaného praporu z Přáslavic Martina Štěpánková.
5: V úterý a ve středu probíhá v okolí Přerova výcvik v topografické přípravě a skrytém přesunu vojáků v neznámém civilním obydleném terénu. Výcviku se účastní malá skupina vojáků, kteří budou mít za úkol přesun z místa A do místa B skrytě, nepozorovaně a bez kontaktu s civilním obyvatelstvem.
0: Beskydským divadlem v Novém Jičíně se dnes ponese mexická cymbálovka. Půjde o jedno z vystoupení na gala koncertu, kterým si tamní základní umělecká škola připomíná 80. výročí od svého založení. Slavnostní odpoledne začne v 18 hodin. Postupně se představí všechny umělecké obory školy, včetně pěveckých sborů. Sport. Fotbalisté Baníku Ostrava nastoupí na úvod baráže o šance ligu proti Táborsku. První duel dvojzápasu začne na Vítkovickém stadionu v 18 hodin. Kouč Slezanů Josef Dvorník donedávna vedl B tým Baníku a tak se ve druhé lize s Táborskem během sezóny dvakrát setkal.
6: Pokud zvládneme postavit tak tým a ty zápasy zvládneme, tak to výhoda bude, no ale... Určitě to pro mě je lepší, že jsem s ním měl vlastní konfrontaci a samozřejmě teďka už 4 nebo 5 zápasů jsem jejich neviděl, mohli něco změnit, ale úplně si nemyslím, že budou hrát spíš podobným způsobem, co hráli vlastně u nás teďka na jaře, že budou hrát podobným způsobem teďka s Atinem.
0: A odveta baráže je pak na programu v sobotu v Táboře.
1: Počasí.
0: Dnes bude v Moravskoslezském kraji jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů, na horách 20 až 24.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na dálnici D1 ve směru na Ostravu před exitem Bravantice je uzavřen pravý jízdní pruh. Dejte na to pozor.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: To byla Lenka Blažejová a zprávy Českého rozhlasu Ostrava v 9 hodin. Teď jsou 4 po 9, 4 minuty po 9 a Péťu Soukupa u mikrofonu vystřídal Vladimír Šmehlík. Začíná dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava a taky pomalu ustupuje ranní dopravní špička v Ostravě. Přesto jezděte velmi opatrně. Jsou místa, kde se to štosuje a kde se dobržďuje. Jaký by to kdysi byl pro panstvo pobyt na zámku, kdyby v obrovských komnatách a na chodbách byla k nesnesení zima. Kamna a komínový systém proto byly pro tak rozlehlou stavbu, jako je zámek Hošťálkovy na Bruntálsku, klíčovou součástí. A tohle je téma a taky cíl našeho dnešního magazínu Křížem krajem. Na výlet do Hošťálkov nás vezme Petra Štrimplová. Začínáme za malou chvíli. Ještě předtím ale Jelen a taky Queen, tak tedy hezké dobré dopoledne na Moravu i do Slezska.

0: Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava, Radio Gaga, legendární hit kapely Queen, a je nejvyšší čas začít toulat, tentokrát s Petrou Štrimplovou. Ta se totiž vydala na Krnovsko a cestou z Krnova na město Albrechtice v krásných Loučkách odbočila doleva.
1: Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.
0: A objevila raně barokní zámek v Hošťálkovech. Ten je kulturní památkou v soukromých rukou, která prochází postupnou rekonstrukcí a zároveň je taky otevřená veřejnosti. Nedávno v interiéru přibyla i nová kamna. Svou podobu samozřejmě odkazují do minulosti a do zámeckých kulis pěkně zapadají. S kastelánkou zámku Hošťálkovi Andreou Šírovou tedy natáčela Petra Štrimplová.
2: To, co posluchač slyší, tak to jsou zvuky z úklidu v místnosti, které se říká, paní Kastelánko, jak?
3: Přijímací salon to máme.
2: Přijímací salon v jednom rohu zdobí kamna. A teď je, co to je za barva? Je bílá, není bílá, že jo?
3: No, ta Nika původně bílá nebyla, no. Byla taková mramorovaná, ale samozřejmě neznáme podobu těch kamen, ale už podle toho okrouhlého tvaru Niky bylo jasné, že i kamna byla okrouhlá, takže majitelé teď koupili nová kamna, staronová kamna, jsou to vlastně historická kamna, která byla umístěna tady do té Niky a doplnila tady ten kus nábytku, který tu původně byl.
2: Teď přemýšlím nad tou barvou, samotná barva těch kamen je?
3: No, bílá.
2: Je bílá, nebo je to nějaká slonová kost?
3: Ne, je to bílá. Slonovou kost máme jinde, toto je fakt jako bílá, trošku nám to v té bílé Nice zaniká, ale každopádně byla stavěna jako funkční, takže třeba si tady můžou někdy majitelé přitopit, když tady budou chtít přivést návštěvu, protože přijímací salon sloužil k přijímání rodinných a vlastně takových těch blízkých příbuzných návštěv.
2: A vy znáte třeba z nějaké historické dokumentace fotografie, jakou podobu měla ta původní?
3: Ne, kamna byla všechna vlastně odstraněna už v 70. letech, kdy se tady zavedlo ústřední topení.
2: Ano.
3: Ale už v 50. letech se spousta těch původních barokních kamen měnila za novější z 50. let.
2: Mm-hmm. Takže je to vlastně pokus o takovou jakoby historizující,
3: ano,
2: stylizaci.
3: Je to taková...
2: No, hodí se tady pěkně, musím
3: Určitě,
2: říct.
3: Určitě vzhledem k tomu, že naše expozice je vlastně směrována do doby před rokem 1945, tak nás tady ani jako secesní kamna neurazí.
2: Tak, no a my se od topného tělesa budeme podívat k jinému topnému
3: přesně
2: tělesu,
3: jo,
2: protože zámek Hošťálkovi se může pochlubit unikátními komíny, ale zatím my musíme až do půdních prostor.
3: No, ještě já totiž navazuju, že kamna byla obsluhovaná tady schodeb pomocí těch přikládacích dvířek.
2: Takže my jsme vlastně za zdí, my jsme vyšli z přijímacího salonu dveřmi, jsme v chodbě.
3: Ano, protože schodeb se všechna kamna původně obsluhovala, tak aby nebyla šlechta a panstvo rušeno, že jo, nějakým přikládáním, anebo když kamna foukla, tak ať není smrad v místnosti. Takže tady ze studených chodeb se obsluhovala všechna kamna v panských místnostech. Panstvo se procházelo hezky v teplíčku, tak jak my jsme prošli tou enfiládou.
2: Ano.
3: A jak jste zmínila, ano, všechny komíny jsou stále funkční. Když si tady šáhnete, tak je cítit, jak to opravdu táhne. Jak
2: má to tah?
3: To má,
2: ano,
3: tah,
2: ano.
3: A komíny jsou tedy původní, funkční, asi díky tomu, že byly až do toho roku 1974 využívány.
2: A my se půjdeme podívat na tu půdu?
3: Půjdeme.
0: Říká kastelánka zámku Hošťálkovi Andrea Šírová. Hnedka po písničce se do zámeckého areálu vrátíme a tentokrát rovnou na půdu za komíny. Vy pak uslyšíte, jak klíčovým řemeslníkem je pro Hošťálkovi a jejich zámek komíník.
1: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Bruntálsku.

0: Naším čtvrtečním dopoledním hostem bude Jana Nováková, lékařka kožního oddělení Fakultní nemocnice Ostrava. Pozvala jsem ji, abych s ní probrala svrab, což je vysoce nakažlivé kožní onemocnění, jehož výskyt v Česku dlouhodobě výrazně narůstá. Naslyšenou v naší lékárně se těší Ivana Šuláková.
1: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava. Každý čtvrtek po 11. hodině. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
3: Jedinečnou příležitost měla v rámci své návštěvy zámku Hošťálkovy naše redaktorka Petra Štrimplová, kterou kastelánka Andrea Šírová vzala do půdního prostoru. Pod krovy je totiž mnoho zajímavého k vidění, o čemž se reportérka na vlastní oči přesvědčila, především obří zámecké komíny.
4: A to my už s kastelánkou šplháme po strmých dřevěných schodech do toho samotného půdního prostoru. My jsme prošli pár chodeb a teď jsme už pod krovy. A když se rozhlédneme, to je neskutečně velký prostor toho křídla.
5: No tady ty komíny, co vidíme v tom západním křídle, tak ty jsou v podstatě v každé druhé chalupě. To není nic jako zajímavého. Aha. Nebo je, ale ne tak unikátního. Ale když půjdeme tady do i severního, i jižního křídla, oni jsou totožná, až tady na ten nárožní, který je takový vytočený, tak tady vlastně vidíte ty naše nohavice. A já říkám, že máme enfiládu komínů teda.
4: Je to tak, já tady mám takový průhled opravdu až k tomu poslednímu, skrz ty nohavice rozkročené. Podobné komíny jsem viděla třeba v Kunině na zámku, tam se tím taky chlubí. No tak úžasná záležitost, muselo to být teda propracované ten systém komínový, aby to zvládlo odtopit, vytopit celý ten zámecký areál, aby to
5: určitě
4: fungovalo.
5: Představte si ještě, že každá ta nohavice je vlastně rozvětvena na několik dalších prostě sopouchů.
4: Aha, aha.
5: Mě až mrzí, že se tady teda udělala ta půdní vestavba, protože si představte, že máme ještě to patro pod námi otevřené. A vidíte to rozšíření těch nohavic. Takže každá, tady třeba víme, že i tamta je rozšířena jakoby do boku, má to napojené tak ze všech stran třeba ty další a další sopouchy, protože ten komín sice vede od střechy až po přízemí, ale není z vrchu dolů jako rovně. To je různě klikatě a krkolomně propojené. My jsme teď vlastně jakoby v místě nad mojí kanceláří, kdy si jasně podle půdorysu řeknete, tak jasně tady ten komín, to je ono. No ale když zatopíte v mojí kanceláři, tak dým jde tam z toho komína.
4: Aha,
5: takže
4: aha.
5: To je tady někde podlahama nebo stěnou nějak překlenuto a dostanete se do toho vedlejšího komínu. Takže opravdu velmi zapeklitá záležitost. Myslím, že pan komíník je z nás úplně vždycky urodivý, když něco potřebujeme zprovoznit.
4: Komíník je ceněný řemeslník na zámku. No tak tajemství zámku Hošťálkovi tkví v komínech, kam který vede.
5: Rozhodně. Pan komíník má skoro 2 metry, takže on je moc rád, když je někde musí lézt, protože se občas musí prověřit ten komín fyzicky. Ne všude dostanete prostě nějakou sondu, takže on prostě to potom fyzicky proleze a bere si sebou menšího pomocníka.
4: Ze zámku Hošťálkovy Petra Štrimplová, Český rozhlas.
1: Všechny díly magazínu Křížem krajem najdete včetně fotek na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas.
3: A já ještě připomenu, že zámek v Hošťálkovech můžete navštívit taky. Konají se tam běžně prohlídky, a to od sklepa až po půdu. Najdete ho na Krnovsku. Stačí kouknout do mapy. No a v zítřejším magazínu Křížem krajem už nás na výlet vezme Iva Havlíčková. Ta nás vezme do muzea Hlučínska na výstavu o Janu Žižkovi. Ta vybízí k přemýšlení, ale zároveň je také živá a interaktivní. Součástí expozice je třeba 3D model jeho lebky. Magazín Křížem krajem tady bude zítra po 9. hodině.
1: Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.

9 hodin 32 minut, ladíte dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Máme i dnes pro vás připraveny babské rady. Jarka Vykoupilová si dnes vzala za téma tvaroh. Tvaroh, jak se za chvíli dozvíte, může být někdy i tekutý a taky vám prozradí, jakou si získal přezdívku. Začínáme za malou chvíli, ještě předtím Pavel Bobek.

0: jak žil bych rád.
1: Babské rady.
2: Tvaroh je ceněný hlavně pro vysoký obsah bílkovin a vápníku, proto se mu často přezdívá bílé zlato. Tvaroh je právem oblíbený mezi sportovci a lidmi, kteří dbají na zdravý životní styl. Obsahuje totiž kvalitní bílkoviny, které podporují regeneraci svalů a zasytí na delší dobu. Tvrdý tvaroh vzniká srážením mléka pouze kyselinou mléčnou, vytvořenou mlékařskými kulturami. Při přípravě měkkých tvarohů, které se prodávají ve vaničkách, se navíc dodávají syřidla. Donesli jste si z obchodu tvaroh a když jste ho rozbalili, vytekla z něj navíc tekutina? Radujte se, jedná se o syrovátku, která se z tvarohu uvolňuje zcela přirozeným procesem. Tvaroh se hodí i do teplé kuchyně, protože ani tepelnou úpravou nestrácí své skvělé nutriční hodnoty. V oblibě ho historicky mělo i lidové léčitelství. Tvarohový obklad vytahuje horkost, tlumí bolest a působí protizánětlivě.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Ahoj, tady Boris Urbánek. Společně s Českým rozhlasem Ostrava vás zveme na zahajovací koncert Jazz Open Ostrava. Na němž 10. června od 19.30 vystoupí ve studiu 1 Českého rozhlasu Ostrava zpěvačka Marta Kloučková a kytarista David Dorůžka. Koncert bude vysílán přímým přenosem a streamován na YouTube.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava, je 9 hodin 41 minut. Dalším letošním jubilantem mezi základními uměleckými školami je i ta bruntálská. Letos si připomíná už 80. výročí svého vzniku. Za malou chvíli si do Bruntálu zavoláme a zjistíme podrobnosti o tom, jak se slaví a jak rušný rok základní umělecké školy v Bruntále jde do finále.

0: All for Round a I Swear. Předpokládám, že jste si taky zaspívali, je krátce po 9:45. Ladíte dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Rušný rok základní umělecké školy Bruntál jde do finále. Škola si totiž letos připomíná 80. výročí svého založení. Už v dubnu nabídli pedagogové a žáci bruntálskému publiku v Městském divadle slavnostní představení k výročí školy. Ale jak nám prozradí zástupkyně ředitele Jana Mazalová, oslavy ještě nekončí. Dobré dopoledne do Bruntálu přejeme.
1: Dobré dopoledne.
0: Tak paní zástupkyně, povězte nám ještě, co vás v rámci oslav 80. výročí ještě čeká?
1: No, centrum oslav se aktuálně přesunulo trošku mimo Bruntál. Tenhle týden proběhnou dva velké koncerty, které připomínají založení školy. První z nich se koná právě dneska v Karlově Studánce a ten druhý proběhne zítra v kulturním centru Střecha ve Vrbně pod Pradědem. Oba tyhle koncerty připravili žáci a pedagogové naší pobočky právě ve Vrbně pod Pradědem.
0: Aha, takže vaše Zuška má pobočky ve Vrbně, ale koncertujete i v Karlově Studánce, takže docela velký rozsah. Jo. Aktuálně je k vidění také výstava připomínající 80 let školy. Mám pravdu, kde je možné ji vidět?
1: Máte pravdu a dokonce probíhají aktuálně výstavy dvě. Ta jedna je v Bruntálském divadle a návštěvníci si tam mohou prohlédnout práce žáků výtvarného oboru. A ta druhá výstava je velmi zajímavá a opravdu stojí za vzhlédnutí. Je instalována na panelech ve Fignorově ulici, to je v blízkosti centra. A vznikla jakýmsi listováním, kronikou, archivy a právě prostřednictvím takových těch dobových, ale i aktuálních fotografií velmi hezky mapuje cestu a fungování naší školy.
0: Tak pojďme nahlédnout teda letmo do té historie vaší Zušky. Jak moc se změnilo vlastně umělecké školství v Bruntále? Sídlíte pořád na stejné adrese 80 let?
1: Ano, je to tak, sídlíme na stejné adrese ve velmi krásné historické budově v centru města, takže adresa se nemění, co se mění, tak se mění velikost školy, počty žáků a namizené možnosti studia. Když ta škola vznikala před těmi 80 lety, tak vznikala pouze jako hudební škola a žáci tehdy mohli navštěvovat jen hru na klavír, hru na housle, což se samozřejmě změnilo, rozrostla se škála těch vyučovaných nástrojů a kromě toho přibyly další umělecké obory. Aktuálně to je u nás výtvarný obor a obor literárně dramatický.
0: Aha, takže máte divadelníky taky na Zušce. No super. Dobrá, teď už jenom velmi krátce, protože čas se blíží. Pojďme ještě jednou připomenout, kdy v kolik hodin začíná ten koncert k 80. výročí v Karlově Studánce, kde přesně tam?
1: Takže dnešní koncert se koná v hudební hale v Karlově Studánce a začíná o 15:30.
0: A máte ještě lístky? Můžeme pozvat všechny posluchače?
1: Můžete. Srdečně zváni.
0: Tak srdečně zveme na koncert k 80. výročí Bruntálské základní umělecké školy, který se odehraje v místě s nejčistším vzduchem v našem kraji, takže to je taky dobrý tip. Jana Mazalová, zástupkyně ředitele ZUŠ Bruntál. Moc krát vám děkuju za rozhovor a ať se všechno vydaří.
1: Děkujeme.
0: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Bruntálsku.

Za 4 minuty bude 10 hodin. Michal David si na vlnách Českého rozhlasu Ostrava žije svůj disco příběh a španělské ministerstvo zdravotnictví oznámilo druhý případ hantaviru u pasažera z výlotní lodi MV Hondius. Zprávy tady budou za 4 minuty.

Přešel jsem na pořádný vytápění od Primagasu. Propan ze zásobníku mi pohodlně vytopí celý dům. Na jedno otočení knoflíku a nezávisle na plynové síti. Mrkněte i vy na primagas.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Snížením odvodů pro živnostníky se dnes budou znovu zabývat poslanci. V prostředí Suché na Karvinsku vzniká nový chodník. Španělsko potvrdilo druhý případ hantaviru. Na severní Moravě a ve Slezsku dnes bude slunečno, teploty do 28 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Lenka Blažejová. Do sněmovny se dnes vrátí návrh vládní koalice na snížení záloh pro živnostníky. Na začátku května ho zamítl Senát. Změna by živnostníkům měla na odvodech na sociální pojištění ušetřit asi 700 korun měsíčně. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z Hnutí ANO má návrh podpořit malé podnikatele.
2: Za minulého volebního období došlo k navýšení těch záloh několikrát. To nebylo pouze, že by to bylo jednou. To tuším bylo dokonce třikrát, kdy se zvýšily zálohy u OSVČ. Proto my to vracíme zpátky před ten rok 2025 a slibujeme si od toho vyšší podnikatelskou aktivitu.
0: Senátoři návrh zamítli, protože podle nich způsobí výpadky příjmu důchodového systému. Živnostníci, kteří by teď na odvodech ušetřili, by navíc v budoucnosti podle senátora Tomáše Třetiny z TOP 09 přišli o část důchodu. Havířov staví nový chodník v ulici Flištácké v prostřední Suché. Vznikne tam taky nový přechod u křižovatky ulic Dělnická a Kapitána Jasihoka. Přibude i nasvícení kruhového objezdu.
3: Chodník o šířce 1,5 metru bude ze zámkové dlažby. Nově vznikne také 21 parkovacích míst. Firma by měla stavbu dokončit v srpnu. Náklady přesáhnou 5 milionů korun. Z Havířova Natálie Janešková, Český rozhlas.
0: Vedení České vsi na Jesenicku pokračuje v investicích do postupné rekonstrukce základní školy, kterou poškodili předloňské povodně. V těchto dnech dělníci začínají s opravou tělocvičny. Investice si vyžádá zhruba 10 milionů korun. Práce by měly být hotové do jara příštího roku, pokračuje nezávislý starosta Petr Mudra.
4: Samozřejmě je to jednak ty povodňové škody, to znamená podlahy, celé to podloží pod podlahama, obvodové zdivo, ale samozřejmě ta tělocvična už nesplňovala normy, které jsou platné v dnešní době, takže vzduchotechnika, nové vybavení, šatny hlavně, sociální zázemí, je to zhruba 10 milionů korun.
0: Španělské ministerstvo zdravotnictví dnes oznámilo druhý případ hantaviru u pasažera z výletní lodi MV Hondius. Pacient je teď v madridské nemocnici na oddělení s vysokým stupněm izolace. Jde o druhý případ mezi 14 španělskými cestujícími, kteří byli po evakuaci umístěni do karantény. Zatím je podle údajů AFP hlášeno 9 potvrzených případů, včetně těch španělských, a jeden další pravděpodobný případ. 3 lidé zemřeli. Podle Světové zdravotnické organizace zůstává riziko globálního šíření nízké.
1: Počasí.
0: Dnes bude v Moravskoslezském kraji jasno anebo skoro jasno. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů, na horách od 20 do 24.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V ulici Dvouletky mezi křižovatkami ulic Provaznická a Zlepšovatelů v Ostravě jihu se pracuje a je tam omezený provoz. A úplná uzavírka platí na mostě v ulici Na Karolíně v Ostravě. Objízdná trasa vede přes Frýdeckou, Bohumínskou, Hornopolní a Místeckou ulici. Most bude uzavřený až do prosince.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Čtyři a čtvrt minuty po 10. hodině, to byla Lenka Blažejová a aktuální zprávy Českého rozhlasu Ostrava. Posloucháte Dobré dopoledne dnes s Vladimírem Šmehlíkem. A jako tradičně, každý všední den po 10. hodině i dnes mám pro vás jednu ze záludných otázek Moravskoslezského rozhlasového kvízu. Tentokrát budeme hledat jednu velmi zajímavou dědinu v jednom velmi krásném přírodním parku. Takže nechci napovědět, povídat, ale být vámi, tak si vezmu mapu Moravskoslezského kraje a podívám se, kde všude máme přírodní parky. Nejsou to chráněné krajinné oblasti, ale jsou to krásné kusy země našeho kraje, které chráníme a máme v nich hezké dědiny. Tak tu jednu z nich budeme dnes hledat. Tak schválně, kdo si troufne? Ten, kdo si troufne, možná vyhraje balíček Českého rozhlasu Ostrava. Tak tedy krásné dobré dopoledne vám všem, kteří nás právě posloucháte.

0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi právě teď o zajímavé ceny. Volejte Český rozhlas Ostrava 59 611 22 66.
1: Dobré dopoledne, tady je Český rozhlas Ostrava. Kdo pak se nám dovolal?
2: Dobrý den, tady je Jiřina z Karviné.
1: Paní Jiřino, já vás poprosím, stište si to rádio.
2: Jo, ano.
1: Vždycky, když telefonujete do rozhlasu, prosím, vypněte si rádia nebo běžte do jiné místnosti, protože potom nám to tady vytváří tyhle ty zvuky. Tak slyšíme se?
2: Ano.
1: Ale já se pořád slyším v tom rádiu.
2: Tak já ho vypnu.
1: No moc prosím.
2: Tak.
1: No výborně, teď už se dobře uslyšíme. Tak dobře, jste připravená na otázku?
2: No, pokusím se.
1: Dobře, dobře. Tak jo, tak já vám budu držet palce. Dobře, poslouchejte. V přírodním parku Údolí Bystřice nad stejnojmenou řekou leží malebná obec s necelými 400 obyvatel. Vesničce dominuje nevelký kostel svatého Jiří. V místní části Krahulčí můžete obdivovat jedny z nejkrásnějších scenérií krajiny Nízkého Jeseníku. Nad obcí se pak můžete rozhlédnout z vrchu Slunečná. Víte, jak se tato obec, která je ze tří stran obklopena Olomouckým krajem a sama tak leží ve výběžku kraje Moravskoslezského, jí jmenuje? A máte na výběr. Za A je to Slunečná nad Bystřicí, za B Dětřichov nad Bystřicí, anebo za C Ruprechtov nad Bystřicí.
2: Ruprechtov.
1: Tak to není správná odpověď. Mějte hezký den v Karviné a my se zeptáme dalšího volajícího. Dobré dopoledne, tady je Český rozhlas Ostrava.
3: No tak jako já jsem tě prosila, abys poslouchal.
1: Tak bohužel, někdo další. Dobré odpoledne, tady je Český rozhlas Ostrava. Slyšíme se?
4: Dobré odpoledne, tady je Český rozhlas Ostrava. Slyšíme se?
1: No tak dneska to asi psychicky nezvládnem, bohužel. Správná odpověď bylo Dětřichov nad Bystřicí. Cenu nedostane nikdo. Zkusíme to zase zítra a já poprosím všechny posluchače, kteří chtějí něco vyhrát v Moravskoslezském rozhlasovém kvízu, že když už volají do rádia, tak ať se aspoň ozvou do toho telefonu nebo ať si vypnou rádio.
0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Hudba země. Pravidelný pořad o lidové písni vždy ve středu v 18.30 na vlnách Českého rozhlasu Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Po 9. hodině magazín Křížem krajem, po 10. Moravskoslezský rozhlasový kvíz a po 11. hodině host ve studiu. K tomu během celého dopoledne aktuální informace a zajímavosti z Moravskoslezského kraje. Poslouchejte každý všední den Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.
1: A Moravskoslezský rozhlasový kvíz dnes nemá svého vítěze. Bohužel, třikrát to spojení nedopadlo, jednou špatná odpověď. Uvidíme, třeba zítra. Otázku si necháváme samozřejmě v záloze. No a pokud vás to zajímá, to téma, tak se podívejte do mapy a najděte si Přírodní park Údolí Bystřice. Většina jeho území se nachází na území Olomouckého kraje, ale jeho čarokrásné partie s nádhernými výhledy na Nízký Jeseník najdete právě i na západě kraje našeho. Za malou chvíli vám na vlnách Českého rozhlasu Ostrava nabídneme rozhlasové pozvánky a kulturní tipy. Teď Karel Gott.

0: Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava, 10 hodin 26 minut. Městská knihovna Ostrava vás dnes zve do terénu. V Bělském lese připravili knihovníci pro zájemce hru, která je zaměřená na trénink paměti. Sraz je v 16 hodin a 30 minut na parkovišti v Bělském lese. Akce je vhodná pro děti i dospělé. Na talk show pak můžete vyrazit do sálu Opavského kulturního domu na Rybníčku. Jmenuje se Hvězdný gauč Antonína Baudyše, který si tentokrát pozval Báru Sajdlovou a Máru Holečka. Debata na Rybníčku začíná v 18 hodin. No a poslední pozvánka pro tuto chvíli je do Krnova. Na cestopis, na cestovatelskou přednášku. V krnovské knihovně bude Markéta Kračmarová mluvit o svém stopařském dobrodružství napříč Spojenými státy americkými. Pozvánka je na 18. hodinu.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou.
1: Loni na začátku července se vydal Jiří Janda do Jeseníku. Život mu změnil pád z kola na jednom ze single trailů, tedy speciálně upravené trati pro sjezd z horských kopců. Musel pro něj tenkrát přiletět vrtulník a Jiří Janda se teď setkal s lékaři, kteří ho ošetřovali. My jsme u toho byli a reportáž z tohoto setkání vám nabídneme za malou chvíli.

0: 10 hodin 630 minut ladíte dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Necelý rok od vážného zranění mohl Jiří Janda poděkovat svým zachráncům. V loni v létě spadl z horského kola při sjezdu kopce v Jeseníkách. A tak se v ostravské fakultní nemocnici v pondělí sešli záchranáři, ale i doktoři z urgentního příjmu, kteří ho tehdy pomáhali léčit.
1: Všichni říkali, a to mám i nahraný, že já už nikdy nebudu takovej, jaký jsem byl, dělat to, co jsem dělal a prostě všechno. Protože lidi se říkali, že to nejde, nebo něco, nebo nebudeš takovej. A tak jako, ale budu, ale budu čumět.
2: Jiří Janda se vážně zranil v loni 5. července. Byl v bezvědomí s vážným poraněním hlavy, mozku, pneumotoraxem a zlomeninou ruky. Jako první se na místo dostal záchranář horské služby Lukáš Tkáč, který zrovna sloužil na základně v Karlově.
3: Já jsem byl ten, který vás tam sbíral, takže jestli potřebujete, až pojedete kolem, tak se ozvěte. Jenom podívat se, kde to bylo.
2: Jiří Janda totiž vyslovil přání, že by se chtěl na místo nehody vrátit.
1: Na Kopřivné single, bohužel úplně nevím kde a jaký, tak to mě trošku mrzí, protože bych strašně rád věděl, jak jsem řekl, který to byl, protože vzhledem k tomu jsem udělal někde chybu, ať už technickou, či svoji, a nedomyslel jsem, anebo něco, to je jedno úplně, ale prostě chyba to byla, protože jsem se vysekal. A bych to mohl příště tak nějak se tomu vyhnout.
2: Jiří Janda pořád jezdí na kole a pořád sjíždí horské kopce. Jeho zdravotní stav se nadále zlepšuje. Pozdravit se s ním dorazila 20 zdravotníků a to nebyli všichni, kteří se na jeho záchraně podíleli. Z Ostravy Natálie Janešková, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

se v rock'n'rollu zhlídla, auta měla ploupe a všechny písně křídla.

0: Naší další rozhlasovou poradnu věnujeme všem nadšeným fotografům amatérům. Jak ulovit ten nejlepší záběr, čeho se při focení vyvarovat a jak pracovat s výsledným snímkem. I o tom bude řeč se zkušeným ostravským fotografem Eduardem Paškem. K poslechu zve Romana Kubicová.
1: Poradna Českého rozhlasu Ostrava. Každé úterý po 11. hodině.
2: Český rozhlas Ostrava zve automobilové fandy na talk show Martina Straky, nazvanou Hvězdy F1 v Ostravě. Populární televizní komentátor a fotograf automobilových závodů představí příběhy pilotů Formule 1, kteří závodili v České republice. Vyprávění doprovodí unikátními fotografiemi a videi. Přijďte ve středu 27. května v 18 hodin k nám do studia S1 na talk show Martina Straky. Vstupenky za 99 korun si můžete zakoupit v recepci Českého rozhlasu Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Ostrava, je úterý 26. května. Už za malou chvíli vám nabídneme náš tradiční seriál Dvakrát měř a jednou řeš, tedy dobré rady všeho druhu. Tentokrát se s naším rozhlasovým kutilem a zahradníkem Arturem Kubicou zaměříme na cestu mšic až na vaší zahrádku. Začínáme za malou chvíli, teď ještě Voxel.

0: Dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu.
1: Stál jsem před domem a soused mi povídá, mám nějaké černé větvičky na pustorilu, co to je? A už jsme věděli, že ten jeho keř napadly mšice a soused se podíval, odkud vane vítr a hned podvědomě tušil, od kterého dalšího souseda to přiletělo. Je to Sherlock Holmes. Tak mě napadlo, abychom si vysvětlili, jak to s těmi mšicemi je. Mšice často nikam nepřiletěly z žádné velké dálky. Většina z nich přezimuje přímo na vaší zahradě ve formě vajíček, na větvích stromů a keřů nebo se líhnou z larev. Teprve v průběhu sezóny se vyvinou okřídlení jedinci, kteří přelétávají z jiných napadených rostlin. Jinak řečeno, na podzim nakladou samičky vajíčka na primární hostitele, to jsou ovocné stromy nebo keře, kde bezpečně přečkají zimu. Na jaře se z nich vylíhnou bezkřídlé samičky, během léta se v přemnožených koloniích rodí okřídlení jedinci. Ti jsou schopni přeletět na větší vzdálenost a osídlit nové rostliny. A teď problém. Mnoho druhů mšic mění své hostitele. Na jaře sají například na stromech, ale v létě se stěhují na zeleninu anebo na vaše bylinky. Zdraví vás Kutil tělem i duší Artur Kubica.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Je za 5 minut 11, za 5 minut 11 vám nabídneme další zprávy Českého rozhlasu Ostrava. Celní správa řeší prodej domácího alkoholu na inzertním portálu bazoš.cz. Takový prodej je nezákonný a podrobnosti zná Lenka Blažejová. Zprávy tady budou za 4,5 minuty a náhled po nich se v našem rozhlasovém vysílání můžete těšit na úterní poradnu.
0: Český rozhlas Ostrava poslouchejte na frekvenci 99 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 107,3 Ostravsko, 102,6 Opavsko, 95,5 Bruntálsko, 105,3 Třinecko a 91,9 Hradec nad Moravicí.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Bude 11 hodin, připraveny jsou zprávy Českého rozhlasu Ostrava a s nimi Lenka Blažejová. Za okamžik.
1: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
3: Ostravici začala oprava mostu u bývalé Pily. Celní správa řeší nelegální prodej alkoholu na inzertním portálu Bazoš. Odbory agentury pro sociální začleňování vyhlásily stávku, vadí jim reorganizace ve státní správě. A dnes bude v regionu slunečno a velmi teplo až 28 stupňů Celsia. Zprávy a Lenka Blažejová, vítejte. Stavbaři uzavřeli most u bývalé Pily v Ostravici. Rekonstrukce jednoho ze dvou mostů v majetku obce potrvá do konce září. Auta jedoucí pod Lysou horu budou muset využít objížďky po úzkých horských cestách. Někteří hoteliéři se proto bojí úbytku hostů. Podle starostky Pavlíny Stankyjové z KDU-ČSL už byla ale rekonstrukce nutná.
4: Máme zkušenost už vlastně s tím druhým mostem, což je Bezručův, který už došel do takového stádia, že je potřeba ho vlastně celý zbourat a postavit úplně znova. Je vlastně v šestce havarním stavu a proto, aby tady ten Parmův most nedošel do stejné situace, tak přistupujeme právě k té rekonstrukci.
3: Celní správa řeší prodej domácího alkoholu na inzertním portálu Bazoš.cz. Prodej je nezákonný. Přitom od poloviny dubna do poloviny května se na webu takových inzerátů objevilo přes 40. Co lidem za nabídky prodeje alkoholu hrozí, upřesňuje mluvčí generálního ředitelství cel Richard Zeman.
5: V případě, že konkrétní osoba nabízí nebo prodává ovocný destilát vyrobený pěstitelským pálením, může se jednat o přestupek a lze uložit pokutu až do výše 500 tisíc korun.
3: Majitel portálu Radim Smyčka uvedl, že se snaží inzeráty aktivně blokovat. Nabídky na prodej alkoholu se ale dají na portálu najít stále, aktuálně je tam nejméně 7 inzerátů. Odbory agentury pro sociální začleňování vyhlásily na 1. června jednodenní stávku. Vadí jim reorganizace ve státní správě a rušení odborných týmů. Informovala o tom za agenturu Šarlota Dětková. Odbory požadují, aby vedení institucí chystané změny se zástupci zaměstnanců předem projednávalo. Mají podporu dalších odborářů ze státní správy. Vláda rozhodla od července o přesunu agendy lidských práv a protidrogové politiky z úřadu vlády do 4 ministerstev. Agentura pro sociální začleňování, která funguje na ministerstvu pro místní rozvoj, se změnila od dubna. Spojily se 2 odbory a skončilo jejich širší vedení. V Šumperku bude mezi ulicí Jesenickou a železniční tratí nová průmyslová zóna. Zájemci o tamní pozemky můžou pracovníkům radnice posílat své nabídky do konce června. Zástupci města je budou posuzovat nejen podle ceny za metr čtvereční, ale taky podle záměru na využití parcel. Uvedla to mluvčí Jana Kaněvová.
6: Důležitým kritériem bude například vznik nových pracovních míst nebo charakter podnikatelského záměru. Šumperk proto upřednostňuje výrobní projekty před čistě logistickými nebo skladovacími areály.
1: Počasí.
3: Dnes bude v Moravskoslezském kraji jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů, na horách do 24.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: Na dálnici D1 u hranic ve směru na Ostravu je vysypaný náklad, je tam částečně omezený provoz, tak projíždějte po dálnici velmi opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: 4 minuty po 11. hodině Lenka Blažejová se rozloučila s mikrofonem Českého rozhlasu Ostrava, tedy aspoň pro dnešek. Ty další zprávy v pravé poledne už vám nabídne Tereza Hájková. Pokud nás sledujete na online kamerách Českého rozhlasu Ostrava, tedy ostrava.rozhlas.cz, tak už si můžete přepnout na Studio 2. Přímo naproti mě už je totiž připravená Romana Kubicová. Za malou chvíli začíná naše pravidelná rozhlasová poradna. Dnes na téma fotografování nejen na dovolené. Hostem bude ostravský fotograf Eduard Pašek a poradna začíná za malou chvíli. Ještě předtím ale kapela Krištof a taky Modern Talking. Vladimír Šmehlík vám přeje hezké dobré dopoledne na Moravu i do Slezska.

0: Poradna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Letecká společnost Icelander Air nedávno pořádala virální soutěž s názvem Really Bad Photographer. Hledala v ní ty nejhorší fotografy na světě, aby dokázala, že dechberoucí přírodu Islandu nedokáže zkazit ani naprostý amatér. Mimochodem výherce pak získal 10denní výlet zdarma a odměnu 50 tisíc dolarů. My sice tady dneska soutěžit nebudeme, ale za to si budeme povídat o tom, jak zbytečně fotku z dovolené či výletu neskazit a uchovat si pro sebe ty nejhorší nejlepší vzpomínky a nestát se tím nejhorším fotografem. No a jsem ráda, že pozvání přijal ostravský fotograf Eduard Pašek a právě toto téma s ním nakousneme. Dobré dopoledne.
2: Dobrý den.
1: Tak pane Pašku, co vy a existence nejhorších fotografů, potkáváte se s nimi?
2: Tak v současné době si myslím, že až tak nejhorší fotku udělat, to už je fakt umění. To je jediné, že se člověk zmýlí a cvakne něco, když ten foťák nebo mobil vytahuje z kapsy nebo z brašny. Jo, takže nesetkávám se s tím až tak.
1: No a to, že by existovaly země, kde je opravdu snadné fotit a přivést tu dechberoucí fotku, tak na existenci takových zemí věříte či ne?
2: Ale to určitě, to je jako jo, jak tam bylo řečeno o tom Islandu, může být, jo, to jako, ale i u nás se to hledá, jo, takže nemusíme někde daleko lítat.
1: To máte pravdu, i ostravská průmyslová zákoutí skýtají výborná aranžma. No takže pojďme tady k tématu, na co všechno se vlastně dneska dá fotit?
2: Tak dnes, když samozřejmě fotoaparáty, ty pořád existují, takže ty fotoaparáty jsou, fotí se na ně, no ale v současné době dá se říct, že hodně lidí fotí na mobily. Mobil má kdekdo, s foťákem se vesměs už všichni, že to má foťák, se už každý s tím seznámil, takže každý si tady něco vyfotí, když někam jde, fotí se jídlo, fotí se zážitky, takže jak fotoaparát, tak mobil.
1: No a samozřejmě výhoda mobilu je, že ho máme všichni, máme ho po ruce, v kapse, mladá generace v ruce, my ženy v kabelce, takže to je velká výhoda, vždy po ruce. Jaká je naopak výhoda klasického fotoaparátu?
2: Tak klasický fotoaparát, tam člověk trošičku si myslím, že může dělat, řekněme, v uvozovkách nějaké to jakoby umění. Jo, že trochu se zamyslit, nemusí, jako ne bezhlavě cvakat, jako vidí, udělá si nějaký výřez, něco si přiblíží a tak, to zase jako ne všechny mobily tohle dovedou, aby se udělalo něco kvalitního, když já nevím, uvidí tam někde zajímavého papouška na stromě, tak jako přeci jenom, když má fotoaparát s nějakým delším objektivem, tak určitě ta fotka vyjde lépe než s mobilem.
1: To každopádně, nicméně kvalitní fotoaparáty už zabírají místo, takže to je zase jako spíš na tu misku vah, co se týče nevýhod.
2: Určitě. V současné době to je i vidět, že fotoaparáty fakt používají ti, co se snaží vystavovat. Samozřejmě novináři, reportéři, jako takový klasický, kdo jede na dovolenou, tak určitě fotoaparát si už neveze. Jede rodina, tak minimálně ty dva mobily tam jsou. Když jsou děti, tak jsou 4, jo, neli více. Takže fotoaparáty fakt už spíše pro tu kategorii, kdo chce něco tvořit, nebo se snaží tvořit, nebo chce to hlouběji se tomu věnovat.
1: No a s čím jezdíte na dovolenou vy?
2: No, tak já teda s těma fotoaparátama, teď jsem vlastně přibral, jako mám zrcadlovku digitální, teď jsem přibral jako bezzrcadlovku, takže to už jsou dvě těla, teď když tomu vezmete 4 objektivy, no, tak to už je nějaká váha, takže potom, když jedu na tu dovolenou, tak na prvním místě jsou ty fotoaparáty, no a potom něco málo z oblečení.
1: Říká ostravský fotograf Eduard Pašek. Já bych tady ráda zmínila naše telefonní číslo, protože poradna je především kontaktní pořad. Do něho již můžete volat vaše dotazy či postřehy. Takže naše telefonní číslo je 59 611 22 66 a pokračovat budeme zase po písničce.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte poradnu Českého rozhlasu Ostrava.
1: A jejím hostem dnes je fotograf ostravský Eduard Pašek a bavíme se právě o fotografování, a to nejen na dovolené. Nicméně před písničkou jsme se dozvěděli, že většinu vašeho cestovního zavazadla zabírá hned několik fotoaparátů. Nicméně, když jsme se usadili tady u nás ve studiu před samotným vysíláním, vy jste vytáhl mobil a studio si pofotil, takže nevyhýbáte se ani tomuto focení?
2: Určitě ne, nevyhýbám se, protože zase ten mobil má výhodu v tom, že mám ho u sebe neustále a teď člověk kolikrát vidí nějakou situaci, kterou si musí vyfotit, a já teď mám takový svůj projekt, že už druhým rokem dávám každý den jednu fotku na Facebooku, jo, takže vlastně jsou tam fotky lepší, jsou tam fotky právě i horší, nebo z hlediska atraktivnosti, jo, že vlastně jsem třeba týden v Ostravě, tak jako ta Ostrava už je docela zmapovaná, kde jsem všude byl nebo něco, tak vyfotím, co mě napadne, nebo co nějak vidím, nebo co se mi naopak nelíbí, tak to tam vyfotím, jo, takže a dneska jsem v rozhlase, a jelikož rozhlas si to zaslouží, rozhlas mám rád, to jako nedělám nějakou reklamu, ale fakt jako rozhlas rád poslouchám, takže dám si fotku. Ano, byl jsem v rozhlase.
1: No a když si projíždíte tu galerii těch vlastně ročních fotek, tak zjistil jste, že třeba i skrz ten mobil jste pořídil opravdu dobrou fotku?
2: Určitě, dá se pořídit.
1: Fakt, a jak? Jako
2: dá se pořídit. Musíte se dívat, jo, to je právě při tom fotografování, nebo vůbec, jako lidé by se měli dívat kolem sebe, protože my umíme kritizovat, umíme, jak já říkám to slovo, brblat, jo, ale kolem nás je spousta pěkných věcí, jo, takže stačí se fakt dívat a najdete zákoutí, najdete, já nevím, mě třeba udělal jsem fotku, jak tady u nás jezdí tramvaje a jsou ty mezi těma kolejema ty pásy trávy, to je úžasné, já jsem z toho úplně nadšen, jo, škoda, že to není v centru Ostravy, jo, ale že třeba jako jak je Zábřeh nebo do Poruby se jede, to je fakt, jako já si myslím, že tohle to je jeden z nejlepších vymyslů, kdo to vymyslel, kdo s tím přišel, protože fakt to je esteticky příjemné, jak tam začnou kvést květiny, jo, takže dá se hledat a dá se teda i vyfotit něco pořádného.
1: No teď jste se vlastně dotkl toho, co my nazýváme okem fotografa. Takže co to je vlastně oko fotografa?
2: No to je právě to, co říkám, dívat se.
1: Dívat se.
2: Jo, dívat se, nebýt negativně naladěný, jo, a spíše si nějak přivolat, chci vidět tu krásu, co je kolem mě. Jo, a ono se to, potom si to člověk i nacvičí. Když třeba má u sebe ten mobil a vyfotí něco, pak se na to podívá, tak řekne, aha, to jsem mohl trošičku jinak udělat a už by to bylo hezčí. Jo, takže jako dá se to i nějakým způsobem jakoby nacvičit.
1: Mhm. Takže potom tou zpětnou vlastně tím prohlížením, tím uvědomováváním si...
2: To i my fotografové jako vyloženě si musíme dělat kontrolu svoji, protože fakt jako když vyfotíme několik tam snímků, tak jak musíme být kritičtí k sobě. Ne, ta se mi nepovedla smazat.
1: Dobře, takže to je vlastně to, co by lidé měli dělat. No a co by neměli dělat? Jaké jsou ty nejčastější chyby, když se snažím ulovit hezkou fotku?
2: Co nedělat? No, hlavně fakt dávat pozor, jak fotím. Já nevím, třeba když to zaměříme na to, že rodina někde jede, nebo nějací přátelé jedou, uděláme si společnou fotku, tak já nevím, je 5 lidí, oni se postaví, dají někomu ten mobil, vyfoťte nás, jo, ale chceme tam být celý. Proč? Jako, proč tam celý? Jestli chci mít památku, dobře, budu před Eiffelovkou, tak trošku ať si podstoupí, ať tam tu Eiffelovku zachytí, ale abych tam měl nohy, hlavu, Eiffelovku a nebudu vidět, že to jsem já, tak je ta fotka zbytečná. Ano, jo. A, takže jako tady tohle to jsou hlavní věci. Aha. Jo? Nebo potom taková obvyklá poučka fotografu, fotím někoho, tak ať mu z hlavy neroste sloup, jo, nebo strom, ono to vypadá dobře, no, ale zase není to taková fotka na koukání, nebo na to, že si ji potom udělám. No.
1: Říká ostravský fotograf Eduard Pašek. Bavíme se v dnešní poradně, jak dobře fotit, čemu se vyvarovat, na co se naopak zaměřit. 59611 2266 je naše telefonní číslo, budete-li chtít, můžete zavolat svůj posluchačský dotaz.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte poradnu Českého rozhlasu Ostrava.
1: Je vaše fotka nudná? Přistupte blíže. Tak to je poučka, kterou nám dal profesor na gymnáziu, když jsme si vlastně hodnotili fotografie, které vznikly během lyžařského výcviku, a musím se přiznat, že i po těch letech si ji stále opakují, a teď mi to ostravský fotograf Eduard Pašek taky potvrdil, že náč fotit celé postavy, včetně noh, když vlastně je krásný záběr zblízka. Takže to je jedna poučka, co dělat. Další, co jsme slýchávali, je, že nefoťte proti slunku. Tak jak je to z vašeho pohledu?
2: Tahle poučka platí taky. To i když máme mobil, že dělá dobré fotky, proti slunku fakt se nefotí. Zaprvé vám to, dá se říct, ničí i ty čipy nebo nějaké ty pixely nebo něco, co je nějaké to zařízení v mobilu, neznám složení, ani jsem to technicky nikdy neto. To znamená, to už je jako taky nebezpečné, že vám to tam vypálí. To i fotografové proti slunku nefotí, maximálně potom s filtry. Takže to v žádném případě. Při tom fotografování, když se budeme bavit o světle, dávat pozor ještě na jednu věc. Málo kdo si to uvědomuje, zase stojíme někde. Je to při fotografování hlavně osob, jo. Tak dávat pozor na stíny, jo. Mm-hmm. Protože zase jsou stíny a teď najednou potom vyfotíme a díváme se přes obličej, tma. Jo, nebo tam něco svítí, tam něco nesvítí, jo, takže v každém případě u toho světla přemýšlet. Ono vlastně vůbec při tom fotografování i tím mobilem, ne jenom bez hlavě cvakat, jo, zamyslet se, vždycky můžeme postát chvíli a udělat tu fotku tak, aby se nám líbila.
1: Co takzvaná zlatá hodinka, která se hodně doporučuje počkat si na to správné světlo?
2: No, tak to spadá i do toho dívání se. Mně se zrovna, myslím, že minulý týden jsem udělal tady jako, jsem vyfotil, zrovna jsem šel někdy večer, bylo 6 hodin a tak nádherně byla nasvícena ta naše stará radnice na Masarykově náměstí, takže jako to je třeba značka ideál, pokud si chce někdo udělat fotku a poslat tady někomu známému, tak určitě na to si počkat. Ale dívat se, protože doopravdy i při tom východu nebo při tom západu to získá úplně jinou plasticitu všechno, jo, takže dívat se na to a využít toho. Mm-hmm.
1: Dobře, takže to jsme probrali takové jako základní poučky. A když třeba chceme fotit lidi nebo děti, to je taky specifická kategorie, co tam se vám osvědčilo? Jak otevřít člověka, aby tam nestále jak tvrdé i a ta fotka k něčemu byla?
2: Víte, já sám svých fotek nemám moc, protože když mi někdo řekne, budeme fotit, usmívej se, já to fakt neumím, jo, neumím na nějak na povel se tvářit, jo. Takže já osobně tvrdím, nechte toho člověka přirozeně. A děti úplně, jako děti nějakým způsobem, ne. Dítě je krásné, když tam běhá, když tam spadne nebo něco, nechte ho takhle a žádné Pepičku, Janíčko, usmějte se, budeme posílat fotku babičce. Ne, normálně je vyfoťte. Jestli právě bude zachycený, když padá, tak jako vůbec nic se neděje. Já myslím, že pro tu babičku to bude lepší zážitek, než se tam bude tvářit, jo, jak mu letěly včely.
1: Ano, ano, to máte pravdu a navíc získáte krásný poklad do rodinného fotoalba. Pak, když potom přistoupíte k dalšímu kroku a vlastně fotky protřídíte a vyvoláte. No nicméně tohle téma asi nakousneme až pak, ale ještě vlastně na vašem portfoliu jsem viděla, že fotíte i portréty lidí, tak to je potom už ale trošičku jiná práce, že jo?
2: No právě u toho portrétu se fan musí dělat hodně se světlem, jo, tam zrovna taky kolikrát jsem byl nadšený, fotím, pořádně jsem si to neprohlédnul a potom viděl jsem tam stín, tam pod nosem knírek, jo, u ženy, jo, takže fakt jako, což jako to bylo nežádoucí, jo, a jako tam to dělá hodně, nebo dávat pozor na oči, jo, to u tohohle, u portrétu právě jak ty oči vycházejí, nevycházejí, jo, jsou zapadnuté, jo, nebo, jo, takže jak, dát si čas, jo.
1: Prostě cílem vaším je získat krásnou fotografii, aby daná žena byla spokojena.
2: I ten dotyčný byl spokojený, určitě.
1: Kolik tak vyfotíte snímku, než získáte ten jeden správný snímek? Třeba u toho portrétu, prozraďte.
2: My jsme to teď se tak bavili, z kolika snímků se dá vybrat jeden dobrý, jestli z 10, z 1000 nebo z 10 000. Jako doopravdy můžu nafotit 300 fotek nebo 300 snímků a vyberu jeden nebo nic a můžu vyfotit 10 a jeden se povede. Jo, je to fakt o té trpělivosti a o tom si udělat ten čas na to. Nespěchat.
1: Říká ostravský fotograf, host naší dnešní poradny Eduard Pašek. Pokračovat budeme po písničce.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte poradnu Českého rozhlasu Ostrava.
1: A v ní se dnes naposledy zastavíme u tématu fotografování s ostravským fotografem Eduardem Paškem. A když jsem vlastně v předchozím vstupu zmínila tu jednu z nejzásadnějších pouček, co jsem kdy dostala, tedy je-li vaše fotka nudná, přistupte blíže, tak musím dodat ještě jednu, která se k mým uším vlastně dostala až v dospělém věku, kdy už se fotilo na mobily. A ta poučka zněla mazat, mazat, mazat. Tak, jak vy se k ní stavíte?
2: Je to jedna z nejzajímavějších pouček a v každém případě všem ji doporučuju. Sám to dělám, já si ještě vždycky, když něco vyfotím, tak já si třeba nechám odstup i týden 14 dnů, potom na ty fotky se podívám, protože samozřejmě, když to vyfotím v ten daný okamžik, tak jako jsem úplně nadšený, ježišmarja, to je krása, krása, přijdu za týden, aha, říkám, dobře, smažu třetinu, přijdu za 14 dní, smažu další třetinu.
1: A nakonec jo? Zbyde ta
2: jedna
1: fotografie.
2: Ano, potom zbyde, takže... Určitě a v tom mobilu to obzvlášť zdůrazňuju každému, protože když mi někdo řekne, že má 3000 snímků v mobilu, tak si říkám, a proč to tam máš? Jako, jo, zbytečně ti to zabírá paměť a je to zbytečné, je to fakt zbytečné. Takže mazání v každém případě.
1: No, schválně se posluchači zamyslete, kolik máte fotografií z dětství vlastně v tištěné podobě někde v albu pečlivě uschované a kolik třeba mají moderní děti, 5000 v mobilu, že? Takže důležité je, aby nám ta vzpomínka vydržela také s tím snímkem něco udělat. Tak tisknete fotky?
2: Já teda v každém případě, a docela mě mrzí, že lidé už vsadili všechno jenom na ten mobil, a že ty fotky ani netisknou. Mám kolem sebe dost lidí, které mají malé děti a oni ty fotky nechávají v tom mobilu. Říkám, mi se nedávno stalo, že jsem chtěl stáhnout fotky z mobilu a zajímavé, všech 200 fotek, co jsem tam měl, mi zmizly. A neudělal jsem nic. Takže já osobně doporučuji fotky si... Nechte udělat fyzicky, ať jí máte tu fotografii, buď si uděláte album, nebo v současné době jsou i ty fotoknihy, není to zase taková velká položka, jedete na dovolenou, byli jste na dovolené, udělejte si raději tu knihu, ta kniha je, že se do ní podíváte. Tu knihu ukážete před televizí nebo před počítačem, když budete sedět a vysvětlovat, že jste byli na dovolené a promítnete tam někomu 300 fotek, tak ten člověk snad k vám už potom nepůjde na návštěvu. Jo, takže fakt jako já se přimlouvám za fyzické a hlavně doopravdy já teď cílím vyloženě na rodiče dětí. Jo, ano, přesně, já mám hromadu fotek z dětství a je to paráda, i teď ve svých letech se na to podívám, jo, ale jako je málo, že ti lidé si to dělají a ty děti budou o to ochuzeny. Jednou řeknou ty tati, jak jsem vypadal. No, mi spadl mobil do vody, víš, a tam zůstalo všech těch 5000 fotek, co jsem tě fotil od narození.
1: Tak, to nechcete.
2: To určitě
1: takže
2: ne.
1: Velký apel, nechte vyvolat ano, nějaké fotky. Ano. Ještě jednoho tématu se musíme opravdu dotknout. Co říkáte na obrázky vytvořené umělou inteligencí?
2: No tak jsou úžasné, protože člověk, když to vidí, tak říkám, vždycky jsme viděli takové ty jako filmy, když se to tak vyvíjelo, co se tam objevovalo za příšery nebo za krásné místa a tak, co se dělalo v těch počítačích. No teď, jak je ta umělá inteligence, tak vlastně je to dostupné skoro pro každého. No, žít s tím budeme muset, ale... Neměli bychom do toho vkládat podle mého, jako, že to bude všemocné pro svět. Jo? Mělo by se to dělat s rozumem. Jo? Vidíme, že už jsou různé, jak se dají falšovat, kde, kdo byl, s kým byl, tváře se dají přidělat tam, nepoznáte, jestli to je falešná, nebo jestli to pravá a potom se mezi sebou hádáme, no, ten tam jel. Ne, doopravdy, já osobně tady bych asi byl pro nějakou regulaci v každém případě.
1: Tak to byla takový málo zvednutý prst. Vlastně věnujte se své činnosti, foďte, vyvolávejte, naučte se vlastně dívat se, všímat si, mít radost z těch snímků. No a to bylo asi tak vše z dnešní poradny. Zhrdli jsme to dokonale?
2: Já si myslím, že ano. Já myslím, že každý si z toho může něco vzít. V každém případě já přeju jak říkáme my fotografové, dobré světlo, ať každému vyjdou ty snímky, na kterých mu záleží, a doopravdy udělejte si tu fotku. Udělejte si třeba i to svoje dítě ve větší fotce, dejte si to na zeď doma, jak já tam mám fotku své dcery. Je to fakt úplně něco jiného.
1: Rada Eduarda Paška, ostravského fotografa. Děkuji, že jste si našel čas a přišel se podělit o své zkušenosti.
2: Já děkuji za to, že jste mě pozvali, a pěkný den.
1: Příště, pokud si naladíte poradnu, tak vás Iva Havlíčková provede zcela jiným tématem, a tím bude rehabilitace psů a koček. Z dnešní poradny se s vámi loučí a hezký den přeje Romana Kubicová.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: nepasuje věc můj.
1: Skončila poradna Českého rozhlasu Ostrava, kterou dnes pro vás připravila Romana Kubicová. Posloucháte Dobré dopoledne, které pomalu a jistě směřuje do svého finále. Zítra po 11. hodině už tady bude host Českého rozhlasu Ostrava. Ostrava se totiž může chlubit mnoha skvělými hudebníky. Jednou z mimořádně talentovaných autorek a zpěvaček je Veronika Boráková, zvaná Nika. Mladá skladatelka, která posouvá hudební hranice, je také letošní nositelkou ceny Jantar. K mikrofonu ji pozvala Kateřina Huberová a my vás zveme k poslechu hosta zítra po 11. hodině.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Naším dnešním hostem bude ředitelka ZOO Praha Lenka Poljaková.
2: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
4: Folky, písničkové příběhy, vzpomínky i novinky vybírá Milan Kaplána.
5: A společně se mnou uvádí Richard Piskala. Folky, to jsou písničky, které si podle mě rádi poslechnete.
4: Těšíme se na vás každé úterý v 18.30 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Končí dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Za 4,5 minuty bude poledne a další zprávy. V Karviné bude dočasně uzavřen provoz půjčovny lodiček na jezeře Loděnice, a to z toho důvodu, že tam začne probíhat sečení vodních rostlin. Voda v jezeře tak bude průzračnější a práce by měly skončit zhruba do týdne. Máme podrobnosti, víme víc, a to ve zprávách v pravé poledne.

0: Je tu týden s Tescomou. Od 18. května do 1. června nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu Tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
1: Tereza Hájková a zprávy Českého rozhlasu Ostrava.
2: Je 12 hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Čeští zemědělci by podle šéfa rezortu Šebestiána mohli dostat od Evropské unie odškodnění za úrodu zničenou mrazy. Rekonstrukce Topolové ulice v Třinci začne v červnu. V Karviné začalo sečení vodních rostlin v jezeře Loděnice. Odpoledne bude slunečné a naměříme až 28 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá Tereza Hájková. Česko žádá Evropskou komisi o odškodnění pro zemědělce za úrodu poničenou mrazy. Šéf rezortu zemědělství za SPD Martin Šebestián to řekl v Bruselu, kde dnes jednají ministři zemědělství států Evropské unie. V Česku podle něj mrazy způsobily škody ve výši 1,5 miliardy korun.
4: Škody se z 80% týkají úrody jabloní. Podle Šebestiána je to podobná situace jako v roce 2024, kdy Česko dostalo částečné odškodnění z Evropské krizové rezervy.
5: Doufáme, že uspějeme procentuálně alespoň stejně jako v tom minulém období. To znamená, že jsme dostali zhruba na pokrytí 1/4 plus minus těch škod, které byly způsobeny mrazy.
4: Evropská komise nyní posoudí žádost Česka i dalších členských států zasažených mrazy. Šebestián očekává, že to bude trvat několik měsíců a případné odškodnění by pak mohli zemědělci dostat koncem tohoto roku nebo začátkem příštího. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
2: V červnu začne rekonstrukce Topolové ulice v Třinci. Za 22 milionů korun nechá město postavit nové chodníky a opraví povrch komunikací. Rekonstrukce má také zpřehlednit vedení dopravy a vytvořit 53 oficiálních parkovacích míst. Jak říká mluvčí magistrátu Stanislav Češlar, stavbaři vyřeší taky problematické odvodnění ulice.
6: Při silných deštích voda stéká na soukromé pozemky a zatápí okolní nemovitosti. Město proto vybuduje novou dešťovou kanalizaci s retenční funkcí. Soustava podzemních potrubí a retenčních prvků bude schopna zachytit přívalové srážky a vodu následně regulovaně odvádět do kanalizační sítě.
2: Voda v jezeře Loděnice v Karviné bude průzračnější. Dnes tam odborníci začali se sečením rostlin. Používají na to speciální sací bagr, který dokáže kosit vodní rostliny až v 3metrové hloubce. Jak upřesnila mluvčí radnice Monika Danková, práce skončí do týdne. Dočasně je proto zavřená půjčovna loděk.
7: Na hladině i pod hladinou jezera se totiž každoročně na jaře objevuje vodní rostlina rdest kadeřavý, která je běžnou součástí rybníků, nádrží i rekreačních vodních ploch. Přerostlá vegetace však omezuje pohyb loděk a komplikuje návštěvníkům využívání jezera.
2: Lebka svaté Zdislavy bude naposledy vystavená při tradiční pouti v Jablonem v Podještědí tuto sobotu 30. května. Pak je církev uloží k ostatkům světice do hrobky v tamní bazilice. Oznámil to pražský arcibiskup Stanislav Přibyl po jednání s památkáři, zástupci církve a řádu dominikánů v Jablonem. Lebku před 2 týdny z baziliky ukradl 35-letý muž. Zalil ji do betonu a chtěli ji hodit do řeky. Policie ho dopadla a restaurátoři lebku z betonu výmuli.
3: Počasí.
2: Odpoledne bude v regionu slunečno s teplotami do 28 stupňů. V noci čekejte jasno nebo skoro jasno, nejnižší noční teploty 15 až 11 stupňů Celsia. Zítra přes den bude zpočátku jasno nebo polojasno, později dopoledne oblačnosti přibude a lokálně se přidají přehánky, výjimečně taky bouřky. V průběhu odpoledne se má od severu vyjasňovat. Nejvyšší denní teploty 25 až 29 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: V Karviné Mizerově je zcela uzavřená ulice Kirovova. Opravuje se tam vozovka, chodníky a přilehlá parkoviště. Omezení potrvá do 19. července.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Takové byly polední zprávy, které má připravené, nebo které připravila Tereza Hájková. Je 26. května a 4,5 minuty popolední je nejvyšší čas, abychom odstartovali hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava. Telefonní číslo k nám zůstává pořád stejné, je to 596 11 22 66. Moc se těším na písničky, které sami vyberete. Vladimír Šmehlík vám přeje krásné poledne na Moravu i do Slezska.

0: No, deště se na Moravě a ve Slezsku asi jen tak nedočkáme, ale hezkých písniček určitě.
1: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
0: Pokud znáte nějakého Filipa, tak mu nezapomeňte popřát, protože právě Filipové mají dnes svátek. Od mikrofonu Českého rozhlasu a od mikrofony Hudební pošty vás teď zdraví Vladimír Šmehlík a my míříme za první písničkou, přepojujeme do studia Hať. Aničko, dobrý den vám přeju.
2: Já vám taky přeju, pane Vládo, dobrý den a mám zrovna Filipa blízko mne. Filipku, přeju ti hodně zdraví a vám do radia přeju taky hodně zdraví a všem posluchačům písničku bych chtěla poslat kamarádovi Petrovi Ochvatovi do Hati, protože mě pořád otravuje, nebo nevím zahrát a že se vždycky dovolám. Tak za to děkuji pan Vladovi, že mi to vždycky vezme a písničku bych chtěla poslat pan Mrdkovi do Staré Běle a moje asistence paní Elišce a všem ostatním by poslouchají na své krásné radio. Děkuji.
0: Aničko, já děkuji za zavolání. Mějte se moc dobře a zase se mě brzo ozvěte.
2: No určitě.
0: No určitě, naschle.

0: Posloucháte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava, jediný pořad, ve kterém si písničky můžete vybírat sami. Před malou chvílí jsme byli na Pražské a teď teda Richtung na Valachy. Míříme někde do údolí mezi Bůřovem a Těnkovcem. Milan nás čeká ve Valašské Bystřici. Hezký dobrý den vám přeju.
1: Dobrý den.
0: Tak povídejte, Milane, jaké máte přání.
1: Zdravím všechny posluchače Radia Ostrava i vás v rozhlase. Dnes slaví narozeniny Joška Pončík a jeho drahá podolička Svetka. Všechno nejlepší k narozeninám, hodně zdraví, lásky, štěstí, mnoho kilometrů po horách a po dovolených vám přeje Milan, Karel, Staňa a z turistického nebe Pepa a Petr. Děkuji za písničku a krásný sluneční den vám všem přeji.
0: Vám taky krásný den do Valašské Bystřice a děkujeme za zavolání. Mějte se dobře, Milane.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: Před malou chvílí jsme byli na Valašsku a teď zamíříme do Těšínského Slezska. Míříme nad Olzu, míříme do Třince, kde nás čeká paní Jarmila. Hezký dobrý den.
2: Hezký den i vám, pane Vladimíre, tady je Jarmila z Třince. Zdravím vás všechny v rozhlase a také všechny posluchače, včetně rozhlasové rodinky. Dnešní písnička letí do Gutu u Třince, kde své krásné narozeniny slaví pan Jan Bobek. Milý pane Jane, každý den je stejný, ale dnes je jiný, protože máte krásné 95. narozeniny. Dobrou náladu, ať vám nikdo neskazí. Úsměv na tváři, ten ať vám neschází, ať vás nejmín dostane, baví a těší tento svět. K tomu mnoho zdraví, štěstí, lásky od nejbližších, radost rodinky, boží požehnání a pohodu v rodinném kruhu. Vám ze srdce přeje celá vaše rodina a připojují se sousedé paní Helenka Dordová a rodina Liberdová. A také se připojují manželé Lipkovi z Třince Dolní Lištné. Mějte se, pane Vladimíre, moc hezky a vy všichni také, co posloucháte radio, a budu se zase těšit příště na slyšenou.
1: Taky se na vás budeme těšit a hezký den do Třince.

0: Ahoj, tady Boris Urbánek. Společně s Českým rozhlasem Ostrava vás zveme na zahajovací koncert Jazz Open Ostrava. Na němž 10. června od 19.30 vystoupí ve studiu 1 Českého rozhlasu Ostrava zpěvačka Marta Kloučková a kytarista David Dorůžka. Koncert bude vysílán přímým přenosem a streamován na YouTube.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava. Máme před sebou další hudební přání. Tentokrát ho bude mít Zdeněk z Hlučína. Hezký dobrý den.
3: Dobrý den všem posluchačům a taky vám ve studiu. A včera se dožila 91 let naše sousedka paní Eva Šivorová z Hlučína. Hodně štěstí, zdraví, spokojenost do dalších let, přeji sousedé.
2: A my taky přejeme všechno dobré, hezký den do Hlučína.

0: Je krátce po půl jedné a na vlnách Českého rozhlasu Ostrava posloucháte Hudební poštu, tedy pořad, ve kterém si písničky vybíráte sami. Za tou další písničkou už se vypravíme do Kravařkoutů. Čeká nás tam paní Julie. Hezký dobrý den.
1: Děkuji za krásné přivítání, pane redaktore. Dnes posílám písničku do poruby pro našeho vnoučka Maximiliana Hajdu, který má jmeniny pátek, a v sobotu má můj bratr Ferdinand Ručka jmeniny. Tak oběma přeji všechno nejlepší, hodně lásky, pohody, spokojenosti, dobrého zdraví a krásných dní v životě. A k tomu Boží ochranu přeje babi Julie, sestra Julie a všichni přátelé a známí, kdo je znají. Vám děkuji, pane redaktore, za prostor ve vysílání a všem přeji krásné sluné majové dny.
0: Rádi se stalo. Mějte se krásně, paní Julie, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A před malou chvílí jsme byli v Kravařích v Koutech, no a teď se vypravíme k Třinci, míříme do Nebor, tam nás čeká paní Emílie. Hezký dobrý den.
2: Dobrý den, přeji všem posluchačům i vám v radiu. Prosím o zahraní písničky pro pravnuka Filipka, který má dnes svátek. Milý Filipku, k svému dnešnímu svátku ti přeji hlavně zdravíčka, štěstíčka a se ti ve všem dobře daří ve škole i ve studiích, jak bude začínat. To ti z celého srdíčka přeje prababina a blahopřání se připojí tvoji rodiče, sestřička a celá velká rodina, babina i všela všechna moje rodina. Děkuji za vyhledání písničky a zase někdy za shledanou.
1: Rádo se stalo. Mějte se krásně, paní Emílie, a Filipovi blahopřejeme.

0: Naším středečním hostem bude muzikantka, skladatelka a zpěvačka Veronika Boráková, zvaná Nika. Před pár dny získala za svou tvorbu a posouvání hudebních hranic cenu Jantar v kategorii populární a alternativní hudba. Rozhovor s ní natočila Kateřina Huberová.
1: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Bude 3:45, ladíte Český rozhlas Ostrava, posloucháte Hudební poštu. Za dalším hudebním přáním teď zamíříme do Těšína. Čeká nás tam paní Anna. Hezký dobrý den.
1: Dobrý den. Všechny vás v redakci zdravím a chtěla bych našim kolegyňkám z klubu důchodců v Dolně Žukově popřát paní Žofince, která měla 15. května pěkné své jmeniny. Paní Martička Kačmarčíková včera oslavila pěkných 82 let na klubu seniorů. Paní Klapšová Hanička, ta se dubnu 22. dožila pěkných 84 roku. My bychom jim všema chtěli hodně zdraví popřát. Všechno dobré, žádné starosti, samé radosti, ať život mají ještě dlouhý před sebou. To jim přeji všichni z kolektivu seniorů v Dolně Žukově. A vám děkuji moc za pěkné odvysílení.
0: Ráda se stalo, mějte se krásně. Z Těšínského Dolního Žukova to byla paní Anna a teď už tedy písnička.

Skončila hudební pošta Českého rozhlasu s datem 26. května. Za malou chvíli tady budou zprávy a hned po nich rozhovor Alex a host. Odpoledním vysíláním vás rád provede Pavel Janošec. Pro tuto chvíli se od mikrofonu Českého rozhlasu Ostrava loučí Vladimír Šmehlík. Mějte krásný den na Moravě i ve Slezsku.

0: nás umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je tu týden s Teskomou. Od 18. května do 1. června nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
2: Je 13 hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Dva bývalí správci městských bytů v Havířově musí městu zaplatit škodu přes 8,5 milionu korun, rozhodl soud. Dopravu přes Stěbořice na Opavsku komplikuje stavba kanalizace. Fotbalisté Baníku Ostrava se v baráži o první ligu utkají s Táborskem. Zítra bude polojasno až oblačno, teploty do 29 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Tereza Hájková. Dva bývalí správci městských bytů v Havířově musí městu zaplatit škodu přes 8,5 milionu korun. Rozhodl o tom Krajský soud v Ostravě. Marek Klimša a Jiří Lankočí jsou odsouzeni za korupci a machinace se zakázkami při opravách městských bytů. Soudce Igor Krajdl jim trest pětinásobně navýšil oproti lednovému rozsudku okresního soudu.
4: My jsme shledali podmínky pro plnou náhradu škody. S ohledem na zásady restaurativní justice, kdy máme za to, že je lépe, aby obžalovaný byl na svobodě a splácel škodu předtím, aby jako prvotrestaný byl rovnou zařazen do výkonu trestu, jsme ponechali v platnosti podmíněný trest.
2: Oba odsouzení už dříve přiznali vinu. Dnešní rozsudek odvolacího soudu komentovat odmítli. Ve druhém kole přijímacích zkoušek se na střední školy přihlásilo asi 12,5 tisíce uchazečů. Vyplývá to z dat Cermatu. Přes 90% z nich se hlásí na čtyřleté a kratší obory. Ty nabízí volná místa pro více než 24 tisíc žáků. Oproti tomu osmiletá gymnázia nabízí asi 200 míst a šestiletá asi 50. Skoro polovina uchazečů se v druhém kole přihlásila na učiliště s výučním listem. Stavba kanalizace komplikuje dopravu přes Stěbořice na Opavsku. Provoz přes obec řídí semafory a silnice jsou na řadě míst zúžené a provizorně zpevněné. Potíže při stavbě potrvají asi 3 roky, potvrdil nezávislý starosta Stěbořic Roman Falhar.
5: Je to velká stavba, asi největší pravděpodobně v historii obce a samozřejmě přináší to různé útrapy, prach, hluk, stavební stroje na cestě. Zatím jsou lidi disciplinovaní, rozumí tomu, chápou to a berou to tak, že prostě se ta stavba udělat musí, ale jako musíme to vydržet.
2: V Ostravě jihu finišuje tamní talent show mezi školami. Vítězové umělecké soutěže se v červnu představí na festivalu Slavnosti jihu. Účastníci dnešního finále vzešli ze školních kol. Představí se v kině Luna od 16 hodin. O hodinu dřív proběhne taky vernisáž výtvarné části soutěže, která je novinkou letošního ročníku. Sport. Fotbalisty Baníku Ostrava čeká první utkání baráže o účast v první lize. Na domácím hřišti v 18 hodin přivítají druholigové Táborsko. Pokračuje trenér Ostravanů Josef Dvorník.
6: V podstatě tam nejde úplně moc věcí teďka jako fyzicky natrénovat, spíš ty hráče vyladit k tomu, aby ten výkon v úterý byl takový, ať si dáme dobrou pozici pro druhý zápas v Táborsku. Počasí.
2: Zítra bude na severní Moravě a ve Slezsku zpočátku jasno až polojasno, později dopoledne oblačnosti přibude a lokálně se přidají taky přehánky, výjimečně i bouřky. Odpoledne se pak má od severu vyjasňovat. Nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů, na horách naměříte do 24.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Žádné nehody v tuto chvíli hlášené nemáme. Pokud víte o problémech na cestách, volejte na bezplatnou linku Zelené vlny 800 553 553.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex a host.
2: Branami pražské zoologické zahrady projde ročně až 1,5 milionu lidí. Řadí se tak mezi nejnavštěvovanější místa v České republice. Od března má nové vedení. Ředitelka ZOO Praha Lenka Poljaková je naším dnešním hostem. Vítám vás, dobrý den.
7: Dobrý den a děkuji za pozvání.
3: Alex a host.

0: Alex a host vítám Lenku Poljakovou, která se 1. března ujala vedení pražské zoologické zahrady. Dnes tedy k nám dorazila do studia. No, zeptám se, jestli jste dorazila pěšky nebo autem, městskou hromadnou dopravou, protože údajně jsem tedy zaslechla, že do zoologické zahrady občas si tak doběhnete z domova ráno.
1: Je to tak, je to můj důležitý zdroj pohybu, ale k vám jsem přijela městskou hromadnou dopravou, již jsem velký fanoušek.
0: Ale je tedy pravdou, že do zoologické zahrady v Troji tedy si to ráno přiběhnete?
1: Já si popovezu městskou hromadnou dopravou a pak běhám přes Stromovku. Vlastně nejsem takový atlet, abych běhala každé ráno 8 kilometrů. Vím, že kde kdo to zvládá, já bych asi docházela do práce příliš pozdě, ale přes tu Stromovku je to velmi krásný, asi 2,5-kilometrový úsek a je to takový hezký start do rána, ale nedělám to každý den.
0: Vy jste se vlastně vrátila do zoologické zahrady pražské po 13 letech. Dá se říct, že jste se vrátila na místo činu?
1: Dá se taky říct, že jsem se vrátila ke kořenům, protože to bylo moje první zaměstnání po vysoké škole. Tak já bych asi řekla, že jsem se trošku vrátila domů, protože ta zahrada je něco, co se nezapomíná.
0: Tak to je příjemný pocit.
1: Je to příjemný pocit.
0: Jak moc se proměnila zoologická zahrada během těch 13 let? Byla jste se tam třeba mezi tím podívat?
1: Byla jsem se tam podívat párkrát s dětmi. Určitě se proměnila trošku z toho návštěvnického pohledu, kdy vznikly nové expozice, které jsou krásné, jsou opravdu dobře provedené. Nezměnila se tolik z toho pohledu zaměstnance, z toho pohledu zevnitř. Tam si myslím, že do určité míry až maličko ustrnula v čase.
0: A to je něco, na čem vy budete pracovat?
1: A doufám, že nejen já.
0: Co vás vlastně přimělo přihlásit se do výběrového řízení?
1: Tím impulzem bylo setkání se zaměstnanci, řeknu neformální setkání se zaměstnanci, můžeme si tady říct, že jsme se potkali v hospodě, kdy už bylo zřejmé, že vlastně magistrát bude vypisovat nové, jako výběrové řízení na nového ředitele. Tak já jsem se sešla s kolegy, které jsem znala před těmi 13 lety, s naprosto nulovými úmysly se někam vracet. Já jsem prostě jenom přišla na pozvání a na pivo. A tam jsem si vzpomněla na to, jak strašně fajn to v té zahradě tenkrát bylo. A to byl takový první impuls, který jsem mnohokrát ještě zažehnala, až jsem si řekla, že bych litovala, kdybych to neskusila. Že mě nebude vadit, když to zkusím a nevyjde to, ale neuměla bych si sama před sebou obhájit, proč jsem to vlastně neskusila. Že všechny důvody, které mě napadaly, tak byly překonatelné. Byly to obavy, nedůvěra v sebe sama, ale pak jsem si říkala, že není co. Že to prostě zkusit musím.
0: Zkusila jste to, uspěla jste, absolutně jste uspěla. Všichni hlasovali vlastně pro vás, radní. Zajímá mě, jaká byla reakce vašich dětí, když jste jim oznámila, že budete řídit pražskou zoo?
1: Byla velmi pozitivní, ty děti jsou v takovém věku, kdy mají pocit, že to je práce snů, což jako svým způsobem mají pravdu, ale myslím si, že v těch jejich očích ta práce vypadá trošku jinak, než vypadá doopravdy, ale dcera mě strašně fandila, ta se strašně těšila, až půjde druhý den do školy a vyžvaní to všem svým spoložačkám, což se stalo. A takže ta byla jako milé, upřímně nadšená.
0: Lenka Poljaková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je dnes zooložka a nová ředitelka Pražské zoologické zahrady Lenka Poljaková. My už jsme v minulém vstupu mluvili o tom, co bylo impulzem k tomu přihlásit se do výběrového řízení. Vy jste také řekla, že se vlastně tak trochu vracíte domů do zoologické zahrady, ale měla jste takovou odbočku profesní, dokonce jste byla poradkyní ministra na ministerstvu. Jak se to tak stane? A bavila vás ta práce? Nebo pořád jste někdy podvědomě cítila, že to není ono?
1: Já jsem po zoologické zahradě nastoupila na ministerstvo zdravotnictví, kde jsem působila i v té roli, co jste uvedla, mimo jiné. A ta práce mě bavila. Nebyla to odbočka, nebyla to slepá cesta, byla to prostě nějaká další kariérní cesta, za kterou já jsem vděčná. Ta práce mě bavila a nebylo to čekání na něco jiného. Ta práce ve státní správě, jakkoliv má neúplně skvělou pověst a není tak cool, jako dělat zoo, to si přiznejme, ale je smysluplná. Máte, když odvádíte dobrou práci, tak jste schopen pozitivně ovlivnit životy mnoha lidí. To je něco, co ne každá práce taky má. Takže určitě ta práce mě bavila, smysluplná byla a já jsem si nikdy až do chvíle, kdy jsem odevzdala na podatelně přihlášku do výběrového řízení, nemyslela, že se do zoo vrátím.
0: Tak a teď můžete vlastně ovlivnit životy nejen mnoha lidí, ale také zvířat.
1: Je to tak, to se vám zase na ministerstvu zdravotnictví nestane.
0: Tak. A vy jste se tady funkce ujala 1. března, ale jak už jsme zmiňovali, není to vaše první zkušenost v Zoo Praha. Před 13 lety jste se v ní věnovala ochraně zvířat a jejich navrácení do původních přirozených lokalit. Řídila jste například převoz koně Převalského do volné přírody nebo projekt Toulavý autobus, který pomáhá s ochranou goril nížiny v Kamerunu. Na co je potřeba myslet, když vracíte divokého koně do volné přírody?
1: Je potřeba myslet na spoustu věcí. Za prvé, ne každé zvíře lze vrátit jen tak do volné přírody. Ne každá ta původní lokalita je na to už připravená. Jsou místa, kde ta zvířata mizí a tam nemá cenu vracet jako nějaká nová. Čili za prvé je potřeba, aby to místo té reintrodukce nebylo ohroženo anebo nebylo příliš ohroženo nějakými vlivy, které zapříčinily to původní vymírání toho druhu. Pak je potřeba mít na místě velmi dobré a velmi spolehlivé partnery, což rozhodně nebyla moje zásluha, že tam ti partneři jsou, jak v Mongolsku, tak v Kamerunu, ale v obou těchto lokalitách prostě dlouhodobě působí organizace, především v tom Mongolsku, které jako dlouhodobě se vlastně o ty národní parky nebo přírodní rezervace starají a bez nich to také nejde. Ten samotný transport zvířete někam je důležitá, ale jenom jedna aktivita z mnoha. Jo, bez těch opravdu extrémně spolehlivých a solidních partnerů, kteří jsou tam přítomní každý den, tak bez nich by ty projekty fungovat nemohly. My máme štěstí, že ty partnery máme. Máme je teď nově i v Kazachstánu, kam koně Převalského již třetím rokem vozíme, respektive v červnu povezeme. A ta dlouhodobá spolupráce a ta přítomnost na místě jsou klíčové a zároveň je to něco, co už jako přesahuje tu samotnou zoologickou zahradu. My nemáme kapacity na to, abychom prostě měli týmy lidí po světě, čili vždycky jsme odkázaní na to, abychom si vybudovali nějaké jako solidní vztahy.
0: Říká ředitelka Pražské zoologické zahrady Lenka Poljaková.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajthamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Lenkou Poliakovou, novou ředitelkou Pražské zoologické zahrady. Vy jste v minulém vstupu mluvila o tom, čemu jste se věnovala v zoologické zahradě, když jste tam před 13 lety působila, a to je navrácení do původních přirozených lokalit třeba koně Převalského. Zmiňovala jste i to, že v červnu byste měli koně Převalského navracet do Kazachstánu. Budete u toho?
1: Budu u toho, tentokrát teda v trošku jiné roli. Já jsem ráda, že tu roli, kterou jsem zastávala tenkrát já, tak dneska zastávají velmi jako dobře kolegyně, takže spousta té mravenčí práce na místě je nyní na bedrech někoho jiného. Ale budu u toho, je to ohromná věc, tady ty projekty, a je to taková třešnička na dortu dlouholetého snažení, takže určitě budu.
0: Popište, jak to probíhá potom na místě, když toho koně tam dopravíte. Co se děje?
1: Tak ono především to začíná, jako takhle ty přípravy začínají měsíce dopředu, protože je i poměrně velká administrativa kolem transportu zvířat, čili odebírají se nějaké krve a tak dále, tak dále. Vystavují se doklady těm koním, čili je potřeba je dopředu vybrat. Jo, není to tak, že ráno vybereme 4 koně a jedem. Jsou vybraní dlouho dopředu. My ty koně v Česku nakládáme, vezeme je na letiště do Gbel, protože my lítáme s armádou České republiky, ta její pomoc nebo ta její asistence je v tom projektu zásadní. Že je relativně už jako dlouhá cesta na letiště, pak je poměrně dlouhý let a pak po přistání na místě nás všechny čeká, a ty koně zvlášť, ještě poměrně dost dlouhý a náročný pozemní transport. To jsou desítky hodin, kdy vlastně my ty koně z letiště přepravujeme na to místo činu. A to, když všechno dobře proběhne, je to ohromná práce chovatelů, veterinářů, kteří musí ty koně prostě udržet jako v klidu, na nohou, tak po příjezdu ty koně vypouštíme a vypouštíme je z beden, ve kterých oni celou tu cestu tráví, do aklimatizačních obor, což jsou takové jakoby předpřipravené prostě ohrady, a tam ty koně pak setrvávají, a teď si nejsem jistá, jestli to je vždycky takhle, v tom Mongolsku to bylo vlastně rok, protože prostě si musí ti koně zvyknout na úplně jiné klimatické podmínky, než jsou tady u nás, jsou tam i přikrmováni, a pak teprve se pouští vlastně do té samotné volné přírody, takže to je opravdu ohromný proces.
0: A kdy vy je ztrácíte z dohledu?
1: My je v úvozovkách, tak jak se na to ptáte, ztrácíme vlastně z dohledu až ve chvíli, kdy jsou potom téměř roce vypouštění z těch aklimatizačních obor. Nicméně i tak probíhá nějaký monitoring, jsou v těch rezervacích rangeři, kteří jsou většinou schopni říct, kde se ta stáda těch koní pohybují, takže jsou i schopni je rozeznat a tak dále. Takže svým způsobem my nestrácíme ze zřetele jako nikdy, ale ta svoboda, na kterou se ptáte, tak ta nastává poté, co jsou vypuštěni z těch aklimatizačních obor.
0: Za malou chvíli si budeme povídat dál. Naším hostem zůstává ředitelka ZOO Praha Lenka Poliaková.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Pozvání do Alex a host přijala Lenka Poljaková, nová ředitelka Pražské zoologické zahrady. Vy jste ředitelkou opravdu krátce, jen pár měsíců. Tak bylo třeba něco zatím, jak jste se rozkoukala v té funkci, co vás překvapilo, ať už příjemně nebo nepříjemně?
1: Určitě mě překvapilo příjemně, i když překvapilo znamená, že jsem to nevěděla, což není pravda, věděla jsem to, ale připomněla jsem si to, jak skvělí lidé pracují v Pražské zoologické zahradě. To je něco, co jsem trošku ten pocit jakoby pozapomněla v té své další kariéře, ale v Pražské zoo pracují lidé, protože chtějí pracovat v Pražské zoo. Je to love brand nejenom pro ty návštěvníky, ale i pro ty samotné zaměstnance. A to se vám ne všude stává, že opravdu nepochybujete o tom, že ta práce, kterou odvádíte, má smysl a v té zahradě o tom jako nepochybujete. Tam to ten smysl má. Tak to jsem si připomněla, to je určitě pozitivní. To, co mě trošku překvapilo, a už jsme to zmiňovali, je, že ta zahrada se uvnitř tím svým fungováním moc nezměnila za 13 let, což je dlouhá doba. Ten svět okolo se změnil hodně a ta zahrada se nezměnila zase tolik.
0: A teď myslíte z pohledu toho personálního?
1: Jo, myslím, ano, přesně tak. Myslím z pohledu nějakého fungování, nějaké digitalizace. To jsou všechno relativně nudné věci, oběh dokladů, kdy my obíháme s papírama, tak dneska už většinou se neobíhá ani s papírama, ani s ničím jiným, obíhají prostě nějaký data, tak my obíháme s papírama. To je jedna z tisíce a jedné malé věci, kde si myslím, že nejsme úplně jako up to date.
0: Dobře, tak pojďme k těm přitažlivějším věcem a to je třeba mláďata, která čekáte nějaká a jaká, nebo kdo a kdy případně, jestli můžete prozradit.
1: Tak ta mláďata, to je vděčné téma, je to vděčné téma jara, protože to je to správné období. My už spoustu mláďat jsme přivítali, máme mláďata právě u koní Převalského, kterých jsme se před chvilkou bavili. Máme dvě mláďata u velbloudu, máme mláďata u takínů, máme mláďata i u surikat a máme čerstvou novinku, máme mláďata u kapibar. To je fenomén mezi dětmi, takže máme mláďata u kapibar. Mláďata, která čekáme, to je trošku složitější téma. My jsme sami trošku pověrčiví, stejně jako to mají lidé, nevytrubujeme hned do světa. Nicméně čekáme mláďata u karakalů, což jsou impozantní a nádherné kočkovité šelmy. Máme je ve spodní části zoo v pavilonu Šelem. Tak tam věříme, že už to nezakřikneme a velké očekávání máme na začátku příštího roku. Doufáme, že nás obohatí dvě slůňata.
0: Oh, tak a ještě chápana středoamerického, mexického, to je také primát, který se relativně nedávno narodil, jeden.
1: Je to tak.
0: Jak se mu daří?
1: Daří se mu dobře, drží se maminky a má se k světu.
0: Jaké vy třeba, jestli to můžete vlastně vůbec říct teď jako ředitelka zoo, máte nejraději zvíře, na které se třeba nejraději díváte?
1: Teď jste mě nahrála, že bych měla říct, že mám ráda všechny ano. Úplně stejně.
0: Ano.
1: Já mám ráda zvířata, o kterých něco vím. A myslím si, že to tak je, že s tou hloubkou toho poznání roste ten obdiv a ta úcta. Myslím si, že je to takhle trošku i mezi lidmi, že když někoho poznáváte hloub, tak vlastně roste nějaká vaše jako úcta a respekt k tomu člověku, tak já to mám stejně se zvířaty. Když to zvíře vidím a nic o něm nevím, tak jako umím posoudit nějaké estetické kvality, ale když pak poslouchám komentované krmení našich chovatelů nebo mi ho pak převypráví naše děti, tak to je ještě úplně o úroveň výš, tak vidím, jak strašně zajímavé je úplně každé zvíře a jak pro každé zvíře se člověk prostě může nadchnout.
0: Lenka Poljaková je naším hostem.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a hosti povídám s Lenkou Poliakovou, která od března působí v čele pražské zoologické zahrady. Vy jste říkala na konci posledního vstupu, že pro každé zvíře se může člověk nadchnout, ale přeci jen jsou některá, ke kterým byste se třeba nepřiblížila. Máte z nich obavu, jako nevím, třeba já z plazů, pavouků? Máte nějaké takové?
1: Asi mám speciální vztah k pavoukům, bych řekla.
0: Co to je speciální vztah?
1: Mám k ním respekt, držím si odstup a nijak je neperzekuji, když se dostanou do naší domácnosti například, ale míváme diskuze s manželem o tom, jestli ten pavouk musí být doma nebo nemusí být doma. Většinou je to teda manžel, kdo ho jde vyprovodit na balkon. Takže já nechci říct, že se bojím pavouků, ale není to mé preferované zvíře.
0: Ale ani tak pavouci nebudou diskriminováni v pražské zoologické zahradě.
1: V žádném případě patří tam.
0: Jaká zvířata patří do vaší domácnosti?
1: My máme dvě kočky a teď na jaře máme spoustu mravenců, kteří procházejí naším bytem. My čekáme, až odejdou, zatím se k tomu nemají. Ale jinak jsme taková tradiční kočičí domácnost.
0: Říká se, že někdo má rád psy, někdo má rád kočky, málo kdo se najde, že má rád obojí. Jak to máte? Vy jste tady zatížená na kočky nebo i psy?
1: Já jsem nikdy psa neměla, protože jsem městské dítě, vyrůstala jsem vždycky v bytě a určitě by mi pes nevadil. Jo, nejsem takhle vyhraněná, ale prostě ty kočky do toho bytu jsou takové přístupnější a my jsme chtěli, aby děti vyrůstaly s nějakým zvířetem a je pravdou, že to, že teď máme kočky, je naše velké vyjednávání, abychom nemuseli mít pejska.
0: Jakože kompromis.
1: Je to kompromis.
0: Je to
1: s našimi
0: kompromis.
1: Dětmi.
0: Už vaše děti vás navštívily v pražské zoologické zahradě? Teď.
1: Byli na zahájení sezóny, které jsme měli poslední březnovou sobotu, tak tam přišli jako diváci a užili si tam program.
0: Ano, proč teď zajít do pražské zoologické zahrady?
1: Ta zahrada je celoročně krásná, ale je pravda, že to jaro je takové speciální optimistické období, jak díky těm mláďatům, tak díky tomu, že ta příroda v tom areálu se prostě probouzí po tom zimním spánku. My máme v tuhle chvíli už všechna zvířata ve venkovních výbězích, to znamená, ten návštěvník je může potkat venku v tom prostředí, které je pro ta zvířata mnohem jakoby přirozenější než vevnitř. A zároveň máme nachystané různé akce pro návštěvníky, například náš již tradiční den dětí s městskou policií, což je velmi zábavný den na 1.6. pro děti. Budeme slavit například 60 let od příchodu naší slonice Gulab, což je po želvách náš největší senior v areálu. Ale také budeme slavit například 15 let od zahájení projektu návratu divokých koní, o kterém jsme se bavili, že budeme dělat takovou trošku retrospektivu tady toho projektu. A přes léto máme potom v podstatě na každý víkend nějakou zajímavou akci a tady bych už doporučila sledovat náš Facebook, sociální sítě, kde ten program vždycky upřesňujeme.
0: Do pražské zoologické zahrady zve její ředitelka Lenka Poliaková.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si dál povídám s Lenkou Poljakovou, která od března řídí pražskou zoologickou zahradu. Vy jste mluvila i o výročí 15 let od vlastně zahájení, kdy poprvé kůň Převalský se vrátil do Mongolska. A řekněte mi, podle čeho nebo kdy, jak se rozhodujete, že právě je ta doba, kdy ten kůň může být převezen a vrátit se zpátky domů?
1: Vlastně už těch 15 let držíme obdobný termín jako teď, což je konec května, začátek června. Je pravdou, že teď si tak vzpomínám, že ty první transporty jsme vozili o něco později v červenci, ale vždycky ten každý rok se trošku poučíme a malinko ten projekt upravíme. Tady nám jde především o počasí, kdy na jaře jsou povodně, v létě je vedro a na podzim sněží, takže někde do toho se musíme trefit s tím, aby nebylo přílišné vedro, ale už bylo po povodních a tak dále. Čili trošičku to přizpůsobujeme těm lokalitám, ale tady to období toho pozdního jara nebo ne úplně hlavního léta je tady v té střední Asii na ten transport nejlepší období.
0: Řekněte mi, bývají to i emotivní momenty třeba pro chovatele nebo pečovatele těch koní, když se s nimi loučí?
1: Určitě jsou to emotivní momenty ve chvíli, kdy vlastně pouštíme to zvíře z bedny už na místě, protože to už víme, že jsme, co jsme mohli, tak to už jsme my udělali, to jsme odvedli, to zvíře jsme dopravili až kam to šlo a teď už je to vlastně na něm. Takže je to i, kromě toho, že je to krásný moment, tak je to i moment takové úlevy, po všech těch peripetiích a hodinách v autě a v letadle, tak je to taková hezká tečka.
0: Vy jste už připojila pozvánku do pražské zoologické zahrady, nalákala jste návštěvníky, ale pojďme na závěr zopakovat, jak se chovat v pražské zoologické zahradě, nebo pokud byste vypíchla, co nedělat, na co třeba stále narážíte, že se opakuje, že návštěvníci dělají a třeba se ani neuvědomí, že je to špatně.
1: S čím se občas setkáváme, ale nerada bych z toho dělala jako každodenní aféru, ale občas se vyskytnou návštěvníci, kteří mají tendenci nám krmit zvířata. To je velký nešvár. Já věřím tomu, že to ti návštěvníci dělají v dobré víře, ale skutečně to těm zvířatům nějak nepomáhá, protože ta zvířata mají velmi pečlivě sestavované krmné dávky a není potřeba jim přilepšovat paprikama nebo jablíčkama. Takže s tím se občas setkáváme. A jinak si myslím, že návštěvníci jsou obecně jako vychovaní a chodí do té zoologické zahrady rádi, čili jako nemají potřebu tam škodit. My jsme za to vděční a jsme rádi, že k nám lidé chodí.
0: Já jsem ráda, že jste přišla dnes vy k nám. To byla Lenka Poljaková, nová ředitelka pražské zoologické zahrady. Ať se vám ve funkci daří.
1: Děkuju.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Je 14 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Policie varuje před kyberpodvodem, který využívá pravých transparentních účtů. Letní sezónu v turistickém centru Beskyd Ostravici naruší rekonstrukce Parmova mostu. Osoblaha dokončuje obnovu fotbalového hřiště po povodni v roce 2024. Zítra bude polojasno až oblačno, teploty do 29 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Ostrava s Terezou Hájkovou. Vítejte. Policie varuje před kyberpodvodem, který zneužívá pravé transparentní účty. Nejdřív právě na ně nechávají lidi posílat peníze podvodníci, kteří se vydávají za investiční poradce. Když získají důvěru, zadají oběti už číslo svého účtu, kde pak peníze mizí. Pro podvedeného ale může být složité rozpoznat, že se stal obětí útoku. Nějakou dobu totiž může dostávat údajně zhodnocené peníze. Pokračuje Zuzana Pidrmanová z policejního odboru prevence.
2: Každopádně vždycky takovým varovným signálem by mělo být vysoké zhodnocení, velmi snadné zjednání té investice, velmi snadná komunikace, ale někdy pachatelé chtějí opravdu i instalaci třeba vzdáleného přístupu, propojení s bankovnictvím.
0: Peníze pak podle ní často končí na účtu v zahraničí a získat je zpátky je téměř nemožné. Někteří hoteliéři pod Lysou horou se bojí úbytku hostů. V Ostravici je uzavřený most u bývalé Pily a auta mířící pod Beskydský vrchol budou muset objížďkami po úzkých horských cestách. Do většiny míst za mostem se dostanou jen auta s povolením obce.
3: Chodci řeků překonají po provizorní lávce, auta ale budou muset objížďkami po úzkých horských cestách. Z toho má trochu strach ředitel rezortu Sepetna Lubomír Hapl.
4: Doufám, že nás to teda významně nepoškodí v rámci podnikání, protože to už nenaženem potom, samozřejmě to, co bychom případně ztratili. No.
3: Most bude neprůjezdný do konce září.
5: Kdyby teda byl jednosměrný provoz, tak by ta rekonstrukce trvala daleko déle, klidně i rok.
3: Vysvětluje mi starostka Pavlína Stankajová z KDU-ČSL z Ostravice František Kuča, Český rozhlas.
0: Zhruba za měsíc bude hotová obnova fotbalového hřiště v Osoblaze. Radnice teď dokončuje novou hrací plochu s trávníkem. Hřiště zničila povodeň v roce 2024. Tamní fotbalový klub od té doby používá hřiště ve Slezských Pavlovicích. Ještě tento rok chce obec hřiště i oplotit, říká nezávislá starostka Osoblahy Jana Dohnalová.
6: Původní oplocení bylo kompletně zničeno při povodních. Jsou to už 2 roky a pořád se snažíme tady ten krásný areál dát dohromady. Takže do měsíce srpna chceme provést tady nové oplocení, včetně bran a branek, aby jsme zajistili tady takovou bezpečnost a údržbu celého toho areálu.
0: Ve věku 83 let zemřel v pátek první porevoluční rektor Vysoké školy báňské technické univerzity Ostrava Tomáš Čermák. Dnes o tom informoval mluvčí VŠB Jiří Šíma. Připomněl, že Čermák byl výraznou osobností novodobé historie univerzity. Vedl ji v letech 1990 až 97 a pak znovu mezi lety 2003 a 2010.
1: Počasí.
0: V noci bude v Moravskoslezském kraji jasno nebo skoro jasno, teploty mezi 15 a 11 stupni. Zítra přes den pak čekejte zpočátku jasno nebo polojasno, později dopoledne oblačnosti přibude a lokálně se přidají přehánky, výjimečně i bouřky. Odpoledne se pak má od severu vyjasňovat. Nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů, na horách naměříte do 24.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Opavě Malých Hošticích v ulici Dvořákova opravují povrch vozovky. Jezdí se tam teď kyvadlově jedním pruhem, tak s tím počítejte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Přejeme klidné odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Tyto 4 minuty po 14. hodině. Za okamžik se dostaneme k dalším aktuálním informacím, protože škodu přes 8,5 milionů korun za machinace a korupci při zakázkách na opravy městských bytů v Havířově musí podle dnešního výroku soudu zaplatit 2 bývalí pracovníci městské realitní agentury. Odvolací soud tak Marku Klimšovi a Jiřímu Lankočímu zpřísnil lednový trest okresního soudu v Havířově. Detaily přidá reportérka Marta Pilařová už za okamžik ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Příjemný a nerušený úterní poslech přeje Pavel Janušec.

0: Posloucháte odpolední vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Dva bývalí členové vedení městské realitní agentury v Havířově, Marek Klimša a Jiří Lankočí, doufali, že jim odvolání proti lednovému rozsudku okresního soudu pomůže. Odvolací soud jim ale naopak trest zpřísnil a město Havířov teď musí muži nahradit škodu ve výši více než 8,5 milionu korun. Jak to soudce odůvodnil, to nám teď řekne reportérka Marta Pilařová, je ve studiu. Hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Ke krajskému soudu v Ostravě se totiž neodvolali jen bývalý šéf investičního a provozního oddělení městské realitní agentury Marek Klimša, ale taky Havířovské okresní státní zastupitelství a samotné město Havířov. Tomu svým jednáním měli způsobit škodu necelých 9,5 milionů korun. Okresní soud ale původně městu doporučil, aby tuto škodu po dvou bývalých pracovnících, vedle Marka Klimši jde i o bývalého jednatele městské firmy Jiřího Lankočího, aby zkrátka město vymáhalo v civilním řízení. Krajský soud to ale podle předsedy senátu Igora Krajdla vyhodnotil jinak.
2: My jsme shledali podmínky pro plnou náhradu škody. S ohledem na zásady restaurativní justice, kdy máme za to, že je lépe, aby obžalovaný byl na svobodě a splácel škodu předtím, aby jako prvotrestaný byl rovnou zařazen do výkonu trestu, jsme ponechali v platnosti podmíněný trest.
0: No a Marti, co na to oba odsouzení? Odvolají se?
1: Rozsudek je pravomocný a odsouzení tak musí začít splácet škodu. Pokud by nespláceli, můžou čelit exekuci majetku. Proti verdiktu je ale možné se ohradit formou dovolání a na to mají odsouzení ještě dost času. Vzhledem k tomu, že s námi novináři Marek Klimša, Jiří Lankočí ani jejich advokátky mluvit nechtěli, tak nemohu říct, jestli dovolání zvažují nebo ne. A ani rozsudek veřejně nějak nekomentovali. U soudu se ale hájili tím, že vedou řádný život s rodinami a poctivě pracují, aby mohli škody splácet.
0: No a ještě co na rozsudek říká státní zástupkyně?
1: Krajská státní zástupkyně Lenka Březková u soudu řekla, že lednový rozsudek Havířovského soudu považovala za nepřiměřeně mírný. Oba bývalí správci městských bytů v Havířově přiznali vinu, dřív nebyli trestaní a okresní soud v Havířově jim uložil podmíněné a peněžité tresty. Státní zástupkyně navrhla u odvolacího soudu pro Marka Klimšu nepodmíněný trest ve vězení s tím, že sám vytvořil systém, ve kterém se pomocí ohýbání zakázek a úplacích ze zisku z nich výrazně obohatil. A že takto mírný trest podle státní zástupkyně vysílá do společnosti vzkaz, že páchat takovou trestnou činnost se v úhrnu vyplatí, protože mu zůstane více peněz, než kolik musí vrátit. Jenže soud ponechal obžalované s podmínkou, jak už jsme slyšeli od soudce Igora Krajdla, právě proto, aby mohli dál vydělávat a Havířovu splatit celou škodu, kterou způsobili. Státní zástupkyni proti tomu, jak řekla, dovolání podávat nebude.
0: Škodu přes 8,5 milionů korun za machinace a korupci při zakázkách na opravy městských bytů v Havířově jsme probírali s reportérkou Martou Pilařovou. Děkujeme za informace. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
3: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Karvinsku.

0: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte odpolední vysílání Českého rozhlasu Ostrava. A teď je zveme do Muzea Praček ve Vraclávku na Bruntánsku. Jeho provozovatel a majitel Libor Hajda je na toto muzeum patřičně hrdý a všechny návštěvníky rád a s podrobným výkladem muzeem provede. Kolegyně Petra Štrimblová, která s mikrofonem do světa starodávných praček, ždímaček, valch a mandlů nahlédla, se ledacos zajímavého dozvěděla i o samotném řemesle. Třeba, že to nebyla vždy, tedy praní, úplně voňavá záležitost, jak sběratel a zakladatel muzea vysvětlil.
1: No, no, vlastně dalo by se říct, že praní bylo tenkrát v Egyptě, nebo tenkrát tím prapovod toho praní byl nejsmradlavější,
2: Neúplně vábné.
1: Neúplně vábné, slušně se to nedá, prostě nejsmradlavější řemeslo, když oni se třeba tenkrát začali od jeskyně k potoku, jako ještě chodili v té medvědí kůži a potom začala ta pytlovina, no tak lidi zjistili, že v dešti se to dá prát, jako to prádlo, tak... No, ale neměl každý potok v tom Egyptě, že u baraku.
2: No.
1: No, tak se chodila jako celá ta osada, nebo celá ta společnost chodila močit do jedné velké kádě dřevěné.
2: Mm-hmm.
1: No, a tam házeli ty svoje ty svršky.
2: Protože močovina se vlastně
1: využívala. A močovina
2: využívala.
1: Vlastně, ona se využívala, jako, protože ona jako dokáže rozpouštět nebo něco. No, a tak to tam šlapali jak zelí. Než se vymyslelo nějaké si prapůvodní mydlo, které bylo z popelu a z toho zloje ovčího nebo nějakého si, tak to spojovali a prali tady tím taky nevoňavým, že? No a pak vzniklo nějaké si mydlo, tak se tam dala levandule jako a dneska už je to aj chrpa.
2: Takže pradlenky si počkali, než to začalo vonět.
1: No.
2: Vlastně, nebyla to
1: vždycky vlastně pere paráda. Jako chemie, že? Ono se to převaluje a... Ale ta valcha tam ty prsty chybějou, jako. No, proto to pere třeba 2 hodiny, že?
2: No a ještě napadá mě, jestli, když je to vlastně na principu toho mechanického pohybu, tam je nějaké tření o ty hrbolité valchy, jak to hodně šetřilo tu tkaninu, to prádlo, v porovnání třeba s dnešními pracími systémy.
1: No hedbavy to nebylo, to bylo určitě nějaká si lněné prádlo, jako, no tady je lamačka na len, jako, ta se tež tu hodí.
2: Ano.
1: Ale jinak většinou to bylo kvalitní pevné prádlo. Jako,
2: takže něco to vydrželo.
1: Jo, ta syntetika jako dneska možná, to člověk obleče teplaky a už jsou děravé.
2: Materiály, a nemusí to být úplně ty jemné, mají dneska jinou kvalitu než kdysi, tak nevím, co by dneska materiály vydržely, kdyby se prali na valše. Nebo tady v takovéto mechanické bubnové pračce. No a ještě mě napadá, jestli tu máte vyloženě necky jako takové.
1: Necky tady je vyloženě.
2: Máte. Necky jsou plné těch válch, protože to máte takhle v rámci úspory místa.
1: Jo.
2: Necky, co by vlastně vitrínu,
1: no, je to
2: plnou válch. A necky měly takový specifický, proč oni se dělali takhle, že to dno neměli vlastně moc velké, že?
1: Aby ta válka zase šikma. Nebyla kolmo, tak je to ze šikma, jako. A většinou jako ty války, aby měly tohle, aby neklouzaly.
2: Aby to vlastně neklouzlo, takže ona je krásně opřená o jednu tu stěnu a o tu druhou se vlastně už zabrzdí.
1: Jo.
2: A může ta pradlena nebo ten, kdo prál, abych to nevztahovala jenom na ženy, tak může prostě se pustit do díla. No proto. Přijďte se podívat, Muzeum Praček, z Vraclávku Petra Štrimplová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Bruntálsku.

0: vyhrajte víkendový wellness pobyt v květnové soutěži Českého rozhlasu Ostrava. Volejte právě teď na telefonní číslo 59 611 22 66. Pokud se dovoláte jako první, získáte hned CDčko Toulky českou minulostí. Také vás zařadíme do týdenního slosování o víkendový pobyt v hotelu Bavária.
1: Ano, posloucháte Český rozhlas Ostrava, kdo získá ono CDčko Toulky českou minulostí, tedy ten, kdo je právě teď u telefonu. Dobré odpoledne, tady je Český
2: Dobré
1: rozhlas Ostrava.
2: Dobré odpoledne, tady Miroslav.
1: Tak Miroslave, vy získáváte, protože jste se dovolal jako první, CDčko Toulky českou minulostí. To chce pan Tak toto a skutečně stojí za poslech, to můžeme zaručit, ale stáváte se také součástí týdenního slosování o víkend ve wellness hotelu Bavaria v Horní Lomné. To slosování proběhne v pátek odpoledne, takže pokud budete poslouchat, tak možná se dozvíte tu šťastnou novinu. Ostatně včera už jsme losovali jednoho účastníka tohoto losování, vy jste tím druhým a budeme pokračovat tak až do konce týdne. Tak ale věřím, že i tak máte radost, že, trošku napětí do pátku a uvidíte, třeba vám bude přát štěstí. Tak prosím, zůstaňte ještě chvíli u telefonu. Napíši si vaše kontaktní údaje a zatím se s vámi ve vysílání rozloučím. Naslyšenou.
2: Naslyšenou, děkuju moc.
1: A my připomínáme pravidla naší květnové soutěže.
0: Vyhrajte víkendový wellness pobyt v květnové soutěži Českého rozhlasu Ostrava. Chcete si užít pohodový víkend v krásné beskydské přírodě? Poslouchejte naše vysílání, dovolejte se jako první po zaznění soutěžního signálu a budete zařazeni do týdenního losování o víkendový pobyt v beskydském wellness hotelu Bavaria. Losovat budeme vždy v pátek v našem odpoledním vysílání. Každý výherce dostane CDčko Toulky českou minulostí a jeden týdenní výherce pak poukaz na víkendový pobyt. Soutěžíme celý květen vždy od pondělí do pátku. Vyhrávejte s Českým rozhlasem Ostrava.
3: Na dlaní jednu z tvých řas.

0: Hudba země. Pravidelný pořad o lidové písni vždy ve středu v 18.30 na vlnách Českého rozhlasu Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Posloucháte odpolední vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Je 3:45. No a v piaristické zahradě v Příboře už se vše chystá na kulturní akci. V 17 hodin tam začíná Zuš v zahradách. Uprostřed zeleně tak můžete slyšet saxofonisty, vidět malé tanečnice nebo i výtvarná díla. Žáci se na akci samozřejmě připravovali a na jednu ze zkoušek se spolu s ředitelem Základní umělecké školy Příbor Pavlem Debefem přišla podívat i redaktorka Iva Havlíčková.

0: z místnosti, možná z malého sálu.
1: Z našeho koncertního hudobkovského sálu.
0: Z našeho koncertního sálu, kde probíhá zkouška na Zušku v zahradách.
1: Zuška v zahradách, to je vlastně koncert, který je každoroční a my se připojeme k celostátní akci Zuš Open 2026.
0: A já jsem viděla minimálně 10 hráčů na zobcové flétny, možná víc, a některé docela malé děti.
1: Ano, to je náš flétnový soubor zobcových fléten, samozřejmě tam nejsou úplně všichni, ale ti, kteří již nějaký ten rok hrají a teď mají zrovna právě zkoušku na ten koncert.
0: Kdo všechno se představí vlastně v Zuš zahradách?
1: V Zuš zahradách jsme se to letos snažili udělat opět pestré, takže si přijdou samozřejmě na své ti, kteří obdivují jako solové hráče. Máme tam, letos tam bude určitě hrát solový klavír, jako každým rokem, ale zapojí se hoboj, což není úplně takový jako nástroj, který se používá vždycky a všude, na všech hudebkách. Potom tam je saxofonista šikovný, velmi šikovný hráč na zobcovou flétnu, který bude hrát dokonce Ravelovo bolero. No ale také my to soustředíme hlavně na ty naše soubory, tak ať už to jsou komorní soubory, čítající 2-3 hráče, nebo 5 hráčů, třeba saxofonový soubor, nebo soubor zobcových fléten, tak i ty větší. To je takzvaná naše nová dechovka Přídech, příborská dechovka, kterou jsme letos jakoby zahájili činnost tohoto souboru, aby se nám děti z žesťového dechového oddělení dali dohromady spolu s bicími nástroji. A také tam vystoupí Big Band, který máme již druhým rokem, a největší banda, která se jmenuje Příbanda, čili příborská banda, kde vystoupí až 80 vystupujících najednou a budou hrát tu stejnou písničku.
0: Tak spousta muziky v piaristických zahradách v Příboře, to je program na pomalu celé odpoledne?
1: Je to program na celé odpoledne, ale smrskli jsme ho do necelých 2 hodin a krom té hudby samozřejmě ještě využijeme i naše taneční oddělení. Máme tady také nově kroužek čiperky pro úplně ty nejmenší děti, tak ty nám tam vystoupí s jedním vstupem a také využijeme prostory právě těch zahrad toho piaristického kláštera, kde dáme jako mini výstavu našeho opět letos nového kroužku Art Lab, který se soustředí na tvorbu jako uměleckou, výtvarnou, spíše pro žáky, kteří míří potom dále na umělecké školy.
0: Říká ředitel základní umělecké školy v Příboře Pavel Debev. Jak se tam dětem hraje, tak uprostřed zahrady, uprostřed zeleně?
1: Já si myslím, že se tam hraje úplně skvěle, protože mně se tam hraje dobře, tak věřím, že pro ty děti je to opravdu velký zážitek. My nedokážeme ani pokrýt vlastně ten zájem těch dětí, které by tam chtěli hrát, ať to opravdu netrvá celé odpoledne, takže snažíme se dělat alespoň 2-3 akce, ale tahle je největší, nejoblíbenější, je to před létem, všichni se na to moc těší, ta akustika je tam takřka dokonalá, prostě je to pěkný zážitek a doufejme, že jako každým rokem nám vyjde hlavně počasí, aby se to nemuselo konat v náhradních prostorách.
0: Vy se vlastně připojete tou akcí Zuš v zahradách k Zuš Open. Co říkáte takové aktivitě?
1: No, mně se ta aktivita samozřejmě líbí, protože asi by bylo hloupé vůbec se jakoby nesnažit zviditelnit, protože to, co děláme jako základní umělecké školy v republice, to je opravdu, je to fenomén, který Česká, potažmo Slovenská republika má, tak to se neučí nikde jinde v Evropě. Máme obrovskou síť těch hudebek a my jsme jenom rádi, že jak my se můžeme připojit k této platformě, takže možná i více propagujeme právě tady tuto platformu i tím, že vystupujeme, že to dáváme na odiv a jsme za to moc rádi, protože pro nás sice by to byla akce příborská, ale takhle může přilákat třeba někoho z širšího okolí.
0: Z Příbora Iva Havlíčková, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Novojičínsku.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.

0: pořadě 15 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Exposlanec Feri opouští vězení, soud vyhověl jeho žádosti o propuštění. Rekonstrukce Topolové ulice v Třinci začne v červnu. Čeští hokejisté vyzvou na mistrovství světa Kanadu. Zítra bude polojasno až oblačno, naměříme do 29 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Tereza Hájková. Bývalý poslanec TOP 09 Dominik Feri jde na svobodu. Teplický soud vyhověl jeho žádosti o podmíněné propuštění z vězení. Někdejší politik si odpykal 2/3 tříletého trestu za 2 znásilnění a 1 pokus o něj. Proti propuštění vystoupil zástupce zmocněnkyně poškozených. Podle něj mají oběti strach. V červnu začne rekonstrukce Topolové ulice v Třinci. Za 22 milionů korun nechá město postavit nové chodníky a opraví povrch komunikací. Rekonstrukce má taky zpřehlednit vedení dopravy a vytvořit 53 oficiálních parkovacích míst. Jak říká mluvčí magistrátu Stanislav Češlar, stavbaři vyřeší taky problematické odvodnění ulice.
2: Při silných deštích voda stéká na soukromé pozemky a zatápí okolní nemovitosti. Město proto vybuduje novou dešťovou kanalizaci s retenční funkcí. Soustava podzemních potrubí a retenčních prvků bude schopna zachytit přívalové srážky a vodu následně regulovaně odvádět do kanalizační sítě.
0: Obyvatelé ostravského obvodu Hrabová budou od 1. června třídit recyklovatelný odpad přímo u domu. Odpadová společnost OZO v těchto dnech umisťuje v této městské části kontejnery na plast a papír. Ty částečně nahradí staré kontejnery na směsný odpad.
3: Hrabová je další ostravskou čtvrtí, která se připojí do systému třídění zvaného Single Stream. Z městských statistik vyplývá, že nejvíce směsného odpadu pochází z částí, kde převažují rodinné domy, jako je právě Hrabová. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
0: Senát si v podvečer připomene 30 let od ustavení České horní komory parlamentu. Na slavnostním shromáždění budou jeho současní i bývalí členové. Kromě předsedy Senátu Miloše Vystrčila na shromáždění vystoupí i prezident Petr Pavel. Bývalí předsedové a předsedkyně horní parlamentní komory pak převezmou symbolické klíče k Senátu. Senát si letošní výročí připomíná taky výstavami a konferencemi. Sport. Česká hokejová reprezentace odehraje na mistrovství světa poslední utkání v základní skupině. Ve 20 hodin a 20 minut nastoupí proti Kanadě. Podle útočníka Jiřího Černocha bude důležité, aby český tým zjednodušil proti favoritovi hru.
4: Bavíme se o tom celý turnaj, no. Potřeba to zjednodušit, protože těch golů dáváme málo a jinak než nějakou jednoduchou hrou a bojovností prostě to neprorveme, jo. Takže prostě zápas s Kanadou, který bude ohromně těžký a já doufám, že to budeme hrát tak maximálně jednoduše, jak to půjde a budeme se o to rvát, aby jsme ten zápas vládli. Počasí.
0: V noci bude v Moravskoslezském kraji jasno nebo skoro jasno s teplotami mezi 15 a 11 stupni. Zítra přes den pak čekejte zpočátku jasno nebo polojasno, později dopoledne oblačnosti přibude a lokálně se přidají přehánky. Odpoledne se pak má od severu vyjasňovat. Nejvyšší denní teploty 25 až 29 stupňů, na horách do 24.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Ostravě Michalkovicích na Michalském náměstí se srazila 2 osobní auta. S opatrností je místo průjezdné. Pokud víte o dalších dopravních problémech, volejte na bezplatnou linku Zelené vlny 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Přejeme klidné odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Jsou 4 minuty po 15. hodině. My se za okamžik podíváme do muzea Novojčínska, které se stará ve svém depozitáři o jeden z kamenných pokladů. No a dozvěděli jsme se, že tento kamenný poklad předkové využili dvakrát. Nejdříve jako zdobení kostelního portálu a později jako ochranný nárazník. příběh tohoto kamene přiblížíme ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava za chvíli. No a pozveme vás i do Opavy. V Domě umění můžete vidět výstavu, která se jmenuje Střelci na královnu a prezentuje umění socialismu. My se k tématu dostaneme krátce před 15:30. Tak hezký odpolední poslech Českého rozhlasu Ostrava i písniček, které nestárnou, přeje Pavel Janošec.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava. Čekají nás v muzeu Novojčínska, kde je restaurátor Stanislav Klůčik. A v péči má depozitář, ve kterém skladuje hlavně kamenné a kovové exponáty velkých rozměrů. Tento depozitář je ve Fulneku a pod střechou tam zatím odpočívá i jeden tajemný kámen z fulneckého kostela. Natáčela tam Petra Štrimplová.
1: Máte tady v depozitáři na jedné paletě kámen, který je tak jakoby na hranu postavený. Člověk se může kouknout na obě dvě ty plochy z každé strany, no a v tom právě tkví ta zápletka, která se váže k tomuto kameni.
2: Máme možnost vidět před sebou kámen, který byl dlouhé období před svým původným umístěním použitý jako taký hraničný kameň, dá se povedať okopník, kterého táto oblast strana o tom nejvíc vypovedá. Jedná se o časť fragmentu z edikulového renesančného portálu z renesančnej vlastně etapy alebo renesančného slohu kostola Filipa a Jakuba tu vo Fulneku, pričom tá sochárska časť, sochárske stvárnenie, máme možnosť vidieť v tom cípe alebo v tom vimperku 5 cípu rúžu s 5 okvetnými lístkami, čo je fakt dôležité číslo na začiatku spomenúť. Ďalej je tu taká bohatá ornamentika, kde je štilizovaný vajcovec a perlovec. Tomuto predmetu som sa snažil vytvoriť aj fundus, ktorý by tento predmet dokázal povzniesť a hlavne návštevníkovi Múzea Novojčínska prezentovať v stave autentickom, pre akú vlastne podobu bol vytvorený.
1: To znamená, kousek vedle stojí na podstavci taková jakoby replika toho
2: pôvodnej tej autentickej nedochovanej časti,
1: který by vlastně navazoval na tento původní.
2: Ano.
1: Takže tam jste dotvořili veškeré to zdobení, ten perlovec, jak jste říkal, ano. To jsou takové termíny, terminus technicus, perličky v kameni a máte to tak jakoby uspůsobené, že by to šlo navázat na sebe v nějaké expoziční prostoře třeba.
2: Ano, je to samosvorné a vlastně ta lomová plocha pěkně, čo je taká zhoda náhod, pekne to tam pasuje. Vlastne jediné to lepiace médium je samotná gravitácia. Tak. Čiže ten spoj je reverzibilný.
1: No nesměl by do toho nikdo šťouchnout, aby to drželo.
2: Ale na to sme v múzeu poistení a z zadnej strany tohto fundusu sú už pripravené závitové tyče a tento predmet sa bude dať uchopiť, aby ho nejaký mladý, nadšený harant neprevrátil.
1: Vy ste říkal, že to je vlastne z fulneckého kostela, ten portál, a zmiňoval jste termín okopník, představit si to, že to teda stálo někde u vstupu,
2: na rohu,
1: aby to chránilo, jakoby.
2: Ano, od vozov, aby to oddělovalo, povoz koně, aby se vždycky neorila, nějak neodbila ta fasáda, to nároží.
1: A to bylo až druhotné použití toho kamene,
2: druhotné.
1: Protože původně on byl samozřejmě součástí toho portálu, no a druhotné použití bylo, ale pozor, jak jsem zmiňovala ty dvě strany, tak ta, která má tu růži s tím reliefem, tak byla skrytá.
2: Ta byla skrytá, ano. Ale zároveň ta zničitelnost alebo ta vybratá kamenná zložka toho materiálu je velmi porovitá, takže vlastně i tím mojím vstupem se podarilo zachránit tu sloju, časť toho fragmentu, kde už ta časť by absentovala úplně. Čiže by to bol jednoduchý, obyčajný, nejak zauhlovaný kameň z jednej strany, oblí, kde v súčasnej dobe by stále tvoril nejaký okopník.
1: Takže tam čelil těm nárazům a tady růže byla skrytá, vámi takto zachráněná. No a vy jste ho našli přímo na tom místě, ano. U toho jakoby vstupu toho kostela.
2: Ano, bol to jako pri vedlejšej jako tej budove, kde slídli administratíva a fara, čiže vlastně v blízké době tam pribudol nějaký další kameň, aby zaplnil nějaké to volné místo, ale za správcom farnosti vlastně nebol problém a domluva, že tento zbierkový predmet je ďalším takým obohatením fondu Múzea Novojčínska.
1: Z Fulneku Petra Štrimplová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Novojčínsku.

Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava a zveme do Opavského domu umění, kde je otevřená nová výstava s pozoruhodným názvem Střelci na královnu. Představuje umění socialismu, které formovalo tehdejší veřejný prostor. Více už nám k projektu řekne ředitelka Opavské kulturní organizace Eva Týlová, se kterou jsme v telefonickém spojení, a přejeme také klidné odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Paní ředitelko, anotace na tuto výstavu zní Umění ve veřejném prostoru Moravskoslezského kraje z let 1948 až 1989. Tak jaká je vlastně tvář té výstavy, z čeho kurátor vybíral?
1: Tak každý z nás si zřejmě z toho období představí různé monumentální sochy, památníky na stěně, malby, které vlastně měly vyjadřovat tehdejší vlastně oslavu socialistického státu, oslavovat dělnickou třídu. Ale vedle takových těchto typických ukázek toho socialistického realismu vybral pan kurátor výstavy Martin Pavlíček i pohled do uvolněnějších let 60. let, kdy právě tehdy začaly v tom veřejném prostoru pronikat abstrakce, nová figurace a umění se stalo takovou přirozenou součástí architektury. A kromě těch 60. výstava představuje také díla z období normalizace, kdy ač přes různé omezení vznikala i tehdy velmi kvalitní a překvapivě svobodná díla.
0: No a proč ten název Střelci na královnu?
1: Střelci na královnu je konkrétní název jednoho díla, konkrétně autora Jiřího Babička z roku 1967. A jednalo se o takový betonový barevný relief, který si třeba někteří vybaví z boční strany bývalého ostravského Tuzexu. A to dílo, stejně jako bohužel mnoho jiných z toho období socialismu, v 90. letech zaniklo. A tady konkrétně z tohoto díla Střelci na královnu se dochovalo jen pár fragmentů, které se podařilo zachránit, jsou součástí sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě a nabyly pro tuto výstavu zapůjčeny. A vlastně i ten relief se stal takovou hlavní inspirací pro vizuál celé této výstavy.
0: No a vidět můžeme nejen samotná díla, ale také návrhy, studie, modely, které vlastně ukazují, jak všechno vznikalo. Tak ze kterých materiálů se tehdy vlastně tvořilo?
1: Já si myslím, že mnohé návštěvníky té výstavy překvapí takové jakési uvědomění si, jak pestrá byla tvorba toho období, a to i díky právě používaným materiálům. Ono se totiž jedná o několik desítek druhů používaných materiálů, ať už to bylo beton, sklo, kov či plast v různých variantách. A pokud se o to někdo zajímá, tak já přehled doporučuji navštívit webovky Sochy a města CZ, kde se najde kompletní přehled jak děl, tak i materiálu z té doby.
0: A ještě upřesněme, dokdy je výstava v Opavském domě umění přístupná?
1: Výstava je v Opavském domě umění k vidění až do 13. září a my zveme srdečně nejen na výstavu, ale i na množství doprovodných programů k této výstavě.
0: Na výstavu Střelci na královnu v Opavském domě umění nás pozvala ředitelka Opavské kulturní organizace Eva Týlová. Děkujeme a přejeme, se vše podaří. Naslyšenou.
1: Děkujeme. Hezké odpoledne.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Opavsku.

0: soutěžíme s Českým rozhlasem Ostrava. Volejte 596 112 266.
1: A co můžete získat, když se dovoláte jako první, tak máte dvě vstupenky na besedu Kriminálka speciál. Protože my připomínáme nejúspěšnější pořad a podcast Českého rozhlasu, který vyráží za svými fanoušky, tedy pořád Kriminálka speciál. Vy se můžete naživo potkat s legendami novodobé kriminalistiky a autorem podcastu Mirkem Vaňurou, a to v Domě kultury Akord Ostrava 3. června od 19 hodin. Tak kdo se dovolal jako první do studia? Tady je Český rozhlas Ostrava. Dobrý den, kdo je prosím u telefonu?
2: Dobrý den, tady Jarda.
1: Jarda, tak Jardo, vy, protože jste se dovolal jako první, tak věřím, že budete mít čas 3. června jít do Domu kultury Akord od 19 hodin na besedu Kriminálka speciál. Půjdete do toho?
2: Jo, půjdu, budu se vrátit, ano.
1: Krása, to chce fanfáru, samozřejmě. Vstupenky jsou dvě, takže vezmete někoho sebou a můžete vidět besedu s autorem tohoto úspěšného podcastu Českého rozhlasu s Mirkem Vaňurou, tedy Kriminálka speciál. Možná asi jste, asi jako každý Čech nebo i Moravák, příznivcem detektivek, tak i to je téma, které vás bude zajímat.
2: Dobře, ano, děkuji moc. Nemáte všechny posluchači a vás.
1: Tak moc děkujeme. Poslouchejte dál Český rozhlas Ostrava, zůstaňte ještě chvíli na lince, napíšeme si vaše údaje. Tak se mějte zatím hezky, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Po 9. hodině magazín Křížem krajem, po 10. Moravskoslezský rozhlasový kvíz a po 11. hodině host ve studiu. K tomu během celého dopoledne aktuální informace a zajímavosti z Moravskoslezského kraje. Poslouchejte každý všední den Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že příběh lázeňství v Čechách se začal psát už ve 12. století? S velkým náskokem oproti zbytku země se tak stalo v Teplicích a vděčí se za to královně Juditě, manželce Vladislava II. Jejím přičiněním vznikl roku 1154 na místech s teplými prameny klášter, který se věnoval také péči o nemocné. A jako jednu z metod používali řádové sestry benediktínky právě vodu s léčivými účinky. Možné blahodárné působení minerálních vod bylo známo již od starověku a benediktíni, jimž řádové regule nezakazovali koupání, postavili kláštery u léčivých pramenů i jinde v Evropě, například ve Francii či Německu. Založili tak tradici lázeňství, která později zaznamenala především v oblasti západních Čech rozmach. O 300 let později Teplice navštívil i slavný lékař Paracelsus, který je zařadil mezi 10 nejlepších lázní světa. Moderní podobu, jakou známe dnes, začali rozvíjet lékaři, ale i podnikatelé na konci 19. století. Léčebné procedury návštěvníci prokládali společenskými akcemi a také populárním korzováním. Kdo chtěl být in, ten musel jet do lázní.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Český rozhlas Ostrava zve automobilové fandy na talk show Martina Straky, nazvanou Hvězdy F1 v Ostravě. Populární televizní komentátor a fotograf automobilových závodů představí příběhy pilotů Formule 1, kteří závodili v České republice. Vyprávění doprovodí unikátními fotografiemi a videi. Přijďte ve středu 27. května v 18 hodin k nám do studia S1 na talk show Martina Straky. Vstupenky za 99 korun si můžete zakoupit v recepci Českého rozhlasu Ostrava.
1: Naším čtvrtečním dopoledním hostem bude Jana Nováková, lékařka kožního oddělení Fakultní nemocnice Ostrava. Pozvala se mi, abych s ní probrala svrab, což je vysoce nakažlivé kožní onemocnění, jehož výskyt v Česku dlouhodobě výrazně narůstá. Naslyšenou v naší lékárně se těší Ivana Šuláková.
2: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava. Každý čtvrtek po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava a v neděli vám Patrik Rozehnal v letošním jubilejním ročníku pochoutkového roku připomněl nejlepší recept podle posluchačů z roku 2021. Šlo o kozičkový dezert, jakousi sladkou polévku z plodů černého bezu od Evy Mlčochové ze Seloutek na Moravě. Tentokrát recept podle svého připravila nadšená kuchařka Naďa Konvalinková. To vše v rámci speciálního narozeninového ročníku pochoutkového roku, kdy mezi sebou soutěží všechny úspěšné recepty z předchozích 9 let. A záměrně je nedělají znovu naši posluchači, ale porotci a profesionální kolegové, tedy Roman Paulus, Jaroslav Sapík, Ivan Vodochodský, Vojtěch Vrtěška, Josef Maršálek a právě Naďa Konvalinková, která vám s Patrikem Rozehnalem řekne, co budete potřebovat.
1: Budeme potřebovat 0,5 kg zavařených kozinek, 1 citron na kůru, kterou budeme strouhat do toho dezertu, 250 ml smetany ke šlehání, lžičku z kořice, trošku zázvoru, vanilkový cukr a 55 gramů zázvoru naloženého v medu.
2: My samozřejmě nepoužíváme příliš cukru z toho důvodu, že už v tom kompotu, v tom zavařeném je ten cukr. Kdyby to byly čerstvé bezinky, tak dáváme cukr podle chuti, je to tak?
1: Podle chuti, protože sami bezinky jsou od sebe dost kyselé.
2: No, musím říct, že jsi to dost obohatila teda tím kořením a vším tím, co jsi do toho rozhodla se přidat. A pak budeme dělat noky, my jsme je dělali tehdy taky z tvarohu, tak ty budou z čeho?
1: Kostku tvarohu, 250 gramů a do toho 2-3 lžíce moučkového cukru promícháme a můžeme přidat i vanilku. A ještě hrst sušených brusinek.
2: A na ozdobu pak vím, že Naďa má přichystány ještě čerstvé ostružiny a třeba taky opražené mandle. To všechno můžete pak přidat do té polévky, ať to má i křupavý efekt.
1: Přesně. A krásně to tam křupne.
3: Pochoutkový rok.
2: Pustíme se do toho. Naďa má hrnec pěkně vyšší, kdyby to plkalo, aby nás to nepotřísnilo.
1: Právě. A budeme tedy dělat polévku. Mělo to být původně z čerstvých bezinkových plodů, ale ty v této době nejsou, takže máme zavařené.
2: Buď džem nebo zavařené plody, oni trošku povolí. A my je teď rozředíme a ochutíme, že jo?
1: Ano, rozředíme je šlehačkou a troškou mléka a ochutíme zázvorem, s kořicí. Nastrouháme trošku citronové kůry a vanilkový cukr, ten dáme celý a přidáme zázvor s medem, takže to bude vlastně všeho chuť velice dobrá. Trošku ostré tím zázvorem.
2: Teď to tedy přivedeme k varu.
1: No, už to začíná hezky vonět.
2: Budeme dělat taky nočky, jako paní Mlčochová.
1: Tvarohové nočky, takže nejdřív dáme tvaroh. Dáme tam trošku cukru moučkového, takovou lžičku, možná dvě.
2: A teď to stěrkou propracujeme, promícháme. Můžeme přidat i vanilkový, kdyby někdo chtěl.
1: Jo, to je pravda, že by to zavonilo tou vanilkou.
2: Chceš, máme ještě jeden?
1: Tak dáme ještě vanilkový.
2: No a teď je pak třeba z toho vytvarovat noček. Podle libosti, obliby, tvar, velikost, kulaté, válcové, menší, větší. A ty se pak vlastně vloží do té polévky, aby jsme to jako trochu tím ochutili. Naďo, to jsou dobrý nápady, člověče, než jenom povařit černý bez s cukrem, tak to takhle pěkně vytunit.
1: Ještě něco přidat, aby to bylo ještě zajímavější, že jo?
2: Tak. Takže z dezertu je taková luxusní restaurační polévka ovocná.
1: Ano, aby to bylo barevnější, tak jsme vymysleli.

0: těší vás.
1: Natočili to opravdu v dobré náladě a vznikl z toho skvělý sladký kozičkový dezert. Naďa Konvalinková ho vylepšila o smetanu, zázvor, med a skořici. No a celý recept, i ten původní od Evy Mlčochové ze Seloutek, najdete na stránce www.pochoutkovirok.cz. Tak se podívejte a porovnejte, která verze je lepší. No a v neděli si připomeneme recept, který v roce 2021 získal bronzovou medaili. Půjde o zajíce s černou omáčkou, kterého nám připraví kuchař Ivan Vodochodský.
2: Užijte si s námi narozeninový Pochoutkový rok.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Dva bývalí správci městských bytů v Havířově musí městu zaplatit škodu přes 8,5 milionu korun, rozhodl soud. Cenový strop na naftu i benzín zítra klesne zhruba o 30 haléřů. Těšínské divadlo věnuje stromy významným osobnostem tamní scény. Zítra bude polojasno až oblačno, naměříme do 29 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Tereza Hájková.

0: Dva bývalí správci městských bytů v Havířově musí městu zaplatit škodu přes 8,5 milionu korun. Rozhodl o tom krajský soud v Ostravě. Marek Klimša a Jiří Lankočí jsou odsouzení za korupci a machinace se zakázkami při opravách městských bytů. Soudce Igor Krajdl jim trest pětinásobně navýšil oproti lednovému rozsudku okresního soudu.
1: My jsme shledali podmínky pro plnou náhradu škody. S ohledem na zásady restaurativní justice, kdy máme za to, že je lépe, aby obžalovaný byl na svobodě a splácel škodu předtím, aby jako prvotrestaný byl rovnou zařazen do výkonu trestu, jsme ponechali v platnosti podmíněný trest.
0: Oba odsouzení už dříve přiznali vinu. Dnešní rozsudek odvolacího soudu komentovat odmítli. Maximální povolené ceny pohonných hmot zítra znovu klesnou. Litr benzínu budou moct čerpací stanice prodávat nejvýš za 44 korun a 56 haléřů. To je o 28 haléřů méně než dnes. Informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na litr nafty oproti dnešku klesne o 29 haléřů na 41 korun a 43 haléřů. Vláda včera rozhodla, že regulace cen paliv bude pokračovat i v červnu. Současná vláda chce v tomto volebním období provést digitalizaci v 55 strategických projektech, řekl to vládní zmocněnec pro digitalizaci Lukáš Klučka. Ještě letos chce stát podle něj stihnout dokončit třeba plně digitalizovanou novou elektronickou evidenci tržeb. A v oblasti zdravotnictví by měl stát zprovoznit takzvanou EZ-kartu.
2: Kam postupně, samozřejmě jak se ta zdravotnická zařízení budou připojovat, by měla být propisována ta zdravotní data, to znamená ve výsledku, kdy jdete třeba na nějaké laboratorní vyšetření, tak mnohdy vás potom další lékař poslal na opakovaný odběr krve. Toto chceme tím eliminovat.
0: Těšínské divadlo vysadilo nové stromořadí. 7 sakur vrhá stín na část betonového parkoviště mezi divadlem a provozní budovou. Každý ze stromů bude věnovaný výrazné osobnosti tamní scény. První nese jméno herce Miloslava Číška, který působí v Těšíně od začátku milénia, říká ředitel divadla Petr Kracik.
3: Stromy, které postupně budou věnovány jednotlivým prostě významným prostě členům a stanou se jako oporou, které tady budou jako morální autority v podobě prostě stromu, jako bdít nad tím divadelním prostě provozem a i provozem toho Těšínského divadelního a kulturního centra.
4: Počasí.
0: Zítra bude v Moravskoslezském kraji zpočátku jasno nebo polojasno. Později dopoledne oblačnosti přibude a lokálně se přidají i přehánky. Odpoledne se pak má od severu začít vyjasňovat. Nejvyšší teploty mezi 25 a 29 stupni.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Petřvaldu na Karvinsku v ulici Ostravská havarovala 3 osobní auta. Projíždějte místem se zvýšenou opatrností. Jiné nehody teď hlášené nemáme. Přejeme vám šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Humoriáda.
6: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním milým hostem je Carmen Majerová. Dobrý den, vítejte.
7: Děkuji, krásné, dobré odpoledne přeji.
6: Dámy a páni, veselé osvěžení je tu k mání.
4: Humoriáda.

0: Carmen Majerová, náš dnešní host, je ve svém křesle a má na sobě šaty v barvě oblohy. Chtěl jsem to přirovnat právě, že je to pěkně vyladěno všechno. Jak se máte, co děláte a jak řešíte to vedro?
1: Děkuju za optání, mám se dobře. No vedro je mi svým způsobem milé, pochopitelně, a svým způsobem namáhavé. Ale ne, nenaříkám.
0: Vody máme dost, zůstaneme svěží určitě.
1: Tady je příjemně, ano, tady je chládek.
0: Bezva, tak čím osvěžíme posluchače pro začátek? Co jim nabídneme?
1: Nabídneme, ano, pana Miroslava Horníčka.
2: To je Miroslav Horníček, on se narodil v Plzni, kde se narodili všetci talentovaní.
3: Ano. Skupa, God, víc jich nevím.
2: Suchý.
3: Suchý, promiň Jiříku. Uh-huh. Suchý, ano.
2: A ten?
3: Taky Plzeňák. A to ten taky. Vzpomínal. Taky, ten taky, jo.
2: Ale tak já myslím, že to všetci vědí, že jsi z Plzně.
3: Ale jo, to už je poznat na vzhledu.
2: Ale já vím, že jsi začínal vlastně svou profesionální dráhu vo Velkom plzeňském divadle.
3: Ano.
2: To bylo v roku?
3: To bylo v roku.
2: Počkej,
3: já nevím. To byla válka ještě.
2: 40.
3: Tedy ne, už 30 let, ale.
2: 43?
3: 4, tak nějak.
2: To 1900.
3: Já... Rozumím. Já vím, že vypadám jako... Ale to je krásné, že už tak je člověk z minulého století. A děláme, co děláme, jsme z minulého století.
2: A teda vraťme se do toho divadla.
3: Jo.
2: Do činohry.
3: Já byl v činohře, ano.
2: Určitě to byla činohra?
3: No samozřejmě, poznám přece. Všichni mluvili, já mluvil taky, tak to byla činohra.
2: No ale já vím, že tam si slávně účinkoval přece v operetě.
3: No slávně.
2: Tam si ty podprsenky tím subrtám.
3: Počkej. Nesmíš pluralizovat.
2: Jo.
3: Já jsem přetrh jedný subretě.
2: Jsem se zlakl, že subretu si přetrhl.
3: To byla fraskita od Františka Lehára. Ovšem my za protektorátu to hráli pod názvem Franz.
2: Franz Lehár. Fero, ano, Fero.
3: Fero.
2: Fero.
3: On byl jako ty Maďar?
2: To by byl Ferenc.
3: Ferenc, aha. Ferenc. A Fero je co je
2: Fero, to je také po slovensku, Fero.
3: Fero. Taky jo, po slovensku.
2: Jak je Miro?
3: Miro, ano.
2: Tak je Fero.
3: No. Jsou různý termíny pro ten název Miroslav. A nejpodivnější je, to milovala moje matka, která si potrpěla na vznešenost, jo? Takovou falešnou, tak mi říkala Mirčo. Vždycky říkala, náš Mirča udělal to nebo ono, napsal povídku, náš Mirča. Mm. A podruhý jsem se s tímto termínem Mirčo setkal, budeš se divit, u Jardy Štercla. To ještě byly Silvestry v ABC tenkrát a v tramvaje jezdili po Václavském náměstí nahoru. A my jsme tam čekali s mou ženou na tramvaj a než přijela, tak koukám, po chodníku šli dvě takové vysloužilé, jak bych to řekl, nevěstky, který nesmí v Praze dvě pobejvat, jenom v Praze jedna, v těch uličkách. No tady někde. A tam šli a vlekli se tedy těžko a na ramenou jim visel jako ukřižovaný Jarda Šterc. Vlíkl nohy za sebou, že hrozná podívaná. A tak klopítal a najednou mě viděl na té refíži, která byla pár metrů od kraje, že? A zařval na mě nezapomenutelný výkřik. Zařval, Mirčo, pojď sem, mám tady dívky.
4: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik o životě v Plzni s Mirčou Horníčkem.
1: Nádhera.
0: Vy jste se potkali s panem Horníčkem?
1: Ano, měla jsem tu čest. Jednak bych chtěla připomenout nádherný zážitek, vlastně takový úplně ten první v komorním divadle, to už dneska nikdo nepamatuje, nebo tedy málo kdo, v Brnské ulici dělal, měl své představení Dobře utajené housle. A to prostě bylo, no, je to zážitek, do dneška ho mám v sobě a velmi jsme ho obdivovali a milovali. A já měla tu čest, že jsem byla obsazena do hry, kterou napsal Dva muži v šachu. Takže a obsazení bylo. Já jsem hrála jeho partnerku, Libuška Švormová s Lubomírem Lipským a Jaromír Spal. A režíroval to Jánko Roháč.
0: No to je sestava.
1: No a byla to rozkošná komedie. No tak jak pan Horníček, samozřejmě vtipná, duchaplná. A já jenom vím, protože tenkrát jsem byla strašně mladička a samozřejmě, že jsem k němu vzhlížela a měla jsem k němu takový ten, jo, ten respekt. Já jsem nebyla jsem taková ten pertů, ta kolegyně jako hele Mirku, jo, to jsem si samozřejmě nedovolila. Vždycky jsme si vykali, ale on byl nesmírně milý, vtipný, laskavý a mám jenom takovou malinkou vzpomínečku ještě na tu premiéru. Protože jsme pochopitelně všichni měli nervy, tak jak to bývá. A Jánko Roháč si nás za tou oponou takhle všechny obejmul a říká, děťa moja, nech se děje čokolvek, len se nesrazit.
0: Aha, já jsem si řekl, mal jsem vás rád. Dobře, tak s panem Horničkem jste spolupracovala, byl on improvizátor někdy?
1: Ano, anebo... samozřejmě, jo, ano, ano. A pak ještě trval, protože pochopitelně, že si tu hru napsal tak, aby měl dobré víno, to bylo z italského prostředí. My jsme hráli s Libuškou kypré krásné italky, ano.
0: Zkouším si představit, výborně, jde mi to.
1: A pan Horníček vždycky trval na tom, aby tam to vínečko měl pravé a aby to ovoce a všechno, tak jak se někdy na jevišti samozřejmě to jen tak kašíruje, takzvaná kašírka, že? Ale tak ne, to ne, při představení s ním muselo být pravé ovoce, pravý pomeranč, hrozny, sýr, na tom trval, dobrý chléb, jo. Protože o to šlo tam se prostě ty
0: jedlo
1: scény byly takové,
0: inscenaci.
1: Ano. A on na tom lpěl.
0: Labužník to byl.
1: Ano.
0: I vychutnával si celý život. Tak dobře, budeme dál s Miroslavem Horníčkem, to už je otázka na dámy a pány, chlapce a děvčata u rádia, anebo budeme mít Jiřinu Bohdalovou v dalším vstupu. Vyberte si SMS-kou humor mezera A nebo humor mezera B, pošlete je na číslo 90 011 04, telefon 731 800 900, těšíme se na vás.

0: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte Humoriádu, dnešní posádka Carmen Majerová a Pavel Kučera vás zdraví a zveme vás na hlasování na telefon 731 800 900 Miroslav Horníček nebo Jiřina Bohdalová, aktuální výběr i pro vás. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Anna z Poličky a hlasuji pro Bčko.
2: Děkujeme za váš hlas, hezký den.
3: Nashledanou, pěkný den.
2: Děkujeme, naslyšenou, vítáme vás, dobrý den.
4: Ano, hezké slunečné odpoledne přeje posluchačka Stanislava, vám Pavle.
2: Děkuji.
4: A srdečně zdravím paní Carmen.
5: Aha, děkuji.
4: Kterou mám ráda jako herečku, jako člověka prostě. Mám vás ráda a přeji vám teda hodně zdraví, štěstí a pohody. A vybírám pana Horníčka, Pavle.
2: Děkujeme.
5: Děkuji, to bylo moc milé, děkuji.
2: Mějte se hezky.
4: Ano.
2: Tak dalšího pozveme, kdo pak to bude, dáma či pán, dobrý den.
6: Dobrý den, Pavle, zdraví vás Standa Zemníků, je paní Carmen.
5: Dobrý den.
6: Myslím vám, že na zem nedoplivnu, jaký je vedro. A dál bych si pokračování pana Horníčka, protože to bych chtěl doposlouchat, jak to s těma babama dojde.
2: No, to vás asi zklamem, protože tu máme jiného pana Horníčka, o něčem jiném zase tentokrát. Pan Štercl už to má za sebou s těmi dívkami. No, tak jo, mějte se.
6: Děkuju.
2: Naschledanou.
6: Krásně.
2: Vy také. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne. Zdravím vás, zdravím paní Majerovou i vás, pane Pavle.
5: Děkuji.
2: A zdravíme.
6: Karel Bojkovic uh-huh. A já bych si pokračování.
2: Děkuji. Pokračování, pane Horníčka, děkujeme. Musím říct, že souboj je velmi vyrovnaný, co se týká hlasování v tuto chvíli. Pokračujeme dál, dobrý den.
7: Dobrý den, Pavlíku Božena, zdravím vás a taky vašeho milého hosta. A chtěla bych děkuji. Samozřejmě pokračování pana Horníčka. Přeju vám krásný den a užívejte si léta.
2: Děkujeme, děkujeme. Pěkně, naslyšenou. Tak další prosím, dobrý den.
8: Honza, dobrý den.
2: Dobrý.
8: Zdravím vás do studia. Zdravím vás, paní Carmen. Děkuji. Já bych si přál Bčko a chtěl bych se zeptat paní Carmen, jestli nemá nějakou zajímavou takovou pikantnější historku mládí nebo takhle, protože na ní je vidět, že byla je a bude, jak se říká, holka krev a mlíko.
2: Wow.
5: V jakém smyslu?
2: Jde do tuhého.
5: Pikantní.
2: Tak nějakou lehtivější myslí.
8: Řekněme,
2: nějakou vztahovku.
8: Romantickou, jo, vztahovou, třeba s nějakým hercem.
2: Jo,
5: no, já mám vztahové romantické s hercem Petrem Kostkou.
2: No.
5: No, ale to nevím, jestli už no, se o tom
2: tak
5: všem
2: já myslím,
5: neví.
2: Že to známe Honzo jako odpověď.
5: To už se všechno ví.
2: Stačí vám to takto?
8: Takovou nějakou, co se neví a co třeba neví pan Petr Kostka.
2: A z kterého bulvárního časopisu voláte? Ne, to samozřejmě s rezervou berte.
5: Ano, já teď nevím opravdu. Já si to promyslím do příště.
2: Tak jo, domácí úkol pro paní Carmen. Honzo, hlasoval jste?
8: Za Bčko.
2: Za Bčko, děkujeme pěkně. Naslyšenou, mějte se hezky.
8: Děkuju, nashle.
5: Nashledanou.
2: Tak co jste, Carmen, nechtějí posluchači vytáhnout dneska? Když už tam bylo to oslovení, pan Horníček mluvil, že o tom, že mu říkali Mirčo, jak říkali Carmen?
5: No vždycky Carmen. Jen. Jo, ne, někdo mi říká Carmino.
2: Carmino.
5: Nebo Carmínko.
2: Mm-hmm, to už taky, je milejší ano. Ještě.
5: Ano. Ne, ale Carmino je hezký, to jo, je, jo. No.
2: Dobře, dobře, ano. Dobře. Tak máme tady paní Carmen a poslechne si také ráda váš hlas. Dobrý den. Haló.
9: Dobrý den, tady je Jirka z Čerčan.
5: Dobrý den.
2: Ano, posloucháme vás.
9: Dobrý den, zdravím vás, Pavle, i paní Carmínku.
2: Pozorný posluchač, ano.
5: Krásné, děkuji.
9: Ano, přeju vám oběma hodně zdraví a chtěl bych, já nevím, teďko Ačko, Bčko, co bylo?
2: Ačko je pan Horníček, Bčko je paní Bohdalová.
9: Tak Bohdalovou Bčko.
2: Dobře. Paní Jiřina má váš hlas.
9: Děkujeme pěkně. Zdraví, paní Carmínko, na shledanou.
5: Ano, já vám děkuji, je to moc milé. Děkuji. Vám také. Vám také hodně zdraví.
2: Díky, pane Jiříku. Mějte se hezky. Tak, přátelé, přepojujeme v tuto chvíli na Jiřinu Bohdalovou samozřejmě do Televarieté s Vladimírem Dvořákem.
10: Tuhle vám mě na jedné besedě položili takovou zrádnou otázku. Čím byste chtěl být, kdybyste nebyl tím, čím jste?
11: A co jste odpověděl?
10: No tak v tom fofru pitomosem.
11: No jistě.
10: No ne, no tak říkám, v tom fofru jsem řekl, že bych chtěl být Karlem Gottem.
11: Jo.
10: No hloupost, no. Takovou ve skutečnosti bych nechtěl, pochopitelně.
11: A proč ne?
10: Ano, proč? To je chudák ten člověk, prosím vás. Pro samý zpívání a podepisování se ještě nestačil vožení, na tož pak rozvíjíc. Všude si na něj chtějí šáhnout, všude ho vemou na hůl.
11: Ale no tak to snad ne.
10: No jo, to byste se divila.
11: Jo.
10: No jistě. Zrovna nedávno vyprávěl, projížděl nějaký Touškovice horní nebo dolní. A stavil se tam v hospodě na večeři.
11: A to mě zajímá, co si dal? Co?
10: Nadívaný holoubě. Tam
11: dobrý.
10: No, dál to bude ještě lepší.
11: Jo.
10: Když dostal účet, tak Karel koukal jako...
11: No, jak jen on umí, že jo. No, no.
10: Oni mu to holoubě, tu půlku toho holoubě, tému účtovali 130 korun.
11: 130?
10: No,
11: no to je to.
10: A on povídá, pane vedoucí, vidím, že jsou zde holuby velmi vzácní.
11: Jo.
10: Ten vedoucí povídá, holuby ne mistři, ale slavíci.
11: No. Jeden takovejhle číšník povídal, no nebylo by to špatný povolání tohleto. Kdyby ovšem lidi seděli doma a zpropitní by posílali poštou. Mě by se dělali nebo.
10: To je takový lidový vtip. Jak se takový zedník český, který taky původně zřejmě nechtěl být zedníkem, jak se setkal na nějakém sympóziu zednickém s japonským zedníkem a zajímal se, jak si v Japonsku maká a stavná. A ten Japonec povídal, no tak já dělám 4 hodiny pro sebe, abych si vydělal, potom 2 hodiny pro kapitalistu a 2 hodiny pro Japonsko. A ten náš zedník nepovedený povídá, no tak já taky dělám 8 hodin denně, tak taky, no 4 hodiny pro sebe, abych si vydělal. Tak se zamyslel a povídá, no tak kapitalisty u nás naštěstí nemáme. No nějaký Japonsko mě může být ukradený.
11: Já myslím, že bychom se měli držet takových pozitivních příkladů.
10: Ano,
11: lidí na svém místě.
10: Ano. Já bych tedy vyprávěl o své obvodní lékařce.
11: Prosím.
10: Protože to je právě žena na svém místě, ta je do medicíny celá žhavá. Pravda. Musím říct, ona zaostává v měsíčních výkazech a ve statistickém rozboru, ale jak má chvilku čas, tak se věnuje pacientu.
11: Já mám taky výborného lékaře.
10: Ano?
11: Má ovšem teda jednu chybu.
10: Taky.
11: Pořád by jenom zakazoval. Povídá mi, nesmíte kouřit, já nekouřím. Nesmíte alkohol, já nic nepiju. Nesmíte nic ostrýho, já říkám, teď já nic ostrýho nejem. A on povídá, a co jíte nejradši? A já na to těstoviny. On má těstoviny? No tak milá zlatá, ode dneška ani nudli.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik Jiřina Bohdalová s panem Dvořákem z Televariety. Končilo to zakázanou výživou. V podstatě je něco, co si nedokážete odepřít, Carmen?
5: No,
2: z pochoutek, myslím
5: no,
2: teď.
5: Čokoládu. No, já, to je moje, to je hřích.
2: A jaký druh? Ještě
5: no, prostě čokoládu, mléčnou, hořkou, oříšnou, no, to prostě všechno.
2: Tak už víme,
5: to je konec.
2: Jak na vás, kdybychom něco potřebovali od vás, jo, tak
5: je
2: čokoládu.
5: To, je to trápení dneska už.
2: No ale tak drobně se mlsat může přece.
5: No drobně, jenom no. Že já mám ty noční záchvaty, víte?
2: Jo, takhle, v noci.
5: A to je zrada.
2: V noci putuje
5: já to
2: Carmen, potají s paterkou za čokoládou.
5: Přes den já ovoce, ano, masíčko a jenom salátek a v noci, no.
2: Zvláštní chutě nám prozradila paní Carmen. No dobrá, my prozradíme další výběr našim posluchačům. Jiřina Bohdalová a nebo Jan Werich. Koho byste si vybrala vy osobně třeba?
5: Tak Jiřinku miluju, ale pana Wericha určitě, protože pan Werich prostě to je klasa.
2: To je značka. Kvality.
5: Značka.
2: Mm-hmm. Tak hlasujte, dámy a páni. Humor mezera A, to je SMS pro paní Bohdalovou, humor mezera B pro Jana Wericha. Na číslo 90 01 04 telefonujete na stálé číslo 731 800 900.

na mě, nešahej na mě, dej ty svý pracky pryč. Nešahej na mě, nešahej na mě, to je k mému štěstí klíč. Nelez mi do mojí osobní zóny, nech si svý bacily. Nešahej na mě teď ani za chvíli.

0: Prosím, nešahej na mě, jinak jsme skončili.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Trošku jsem se rděl, když Pokáč zpíval tuto píseň před takovou madam, jako je Carmen Majerová. Nevím, jak to bere. Jakou muziku vlastně poslouchá?
3: No tak já miluju prostě muziku jako takovou. Pro mě je hudba lék. Já na tom, já vyrostla si se na klasice, na jazzu taky a mám prostě ráda dobrou hudbu, jakoukoliv.
2: Dobře.
3: Mám ráda folklor, národní písničky, mám ráda. No prostě bezva muziku, ale opravdu. A když je mi ouvej, tak je to pro mě vůbec prostě lék.
2: Nabíjející. Ano. Dobře. Máte ráda i humor. Teď se dozvíme od posluchačů, jestli to bude humor Jiřiny Bohdalové nebo Jana Vericha. Přidáváme vaše hlasy v tuto chvíli. 731 800 900. Dobrý den.
4: Dobrý den, Zuzana Rumburg. Já vás zdravím, paní Carmen.
3: Ano, děkuji.
4: Já se vám musím trošku přiznat, já jsem se bála na vaše vystoupení tady. Protože jste tady na začátku roku hráli Na útěku.
3: Ano.
4: A já to kdysi viděla s paní Janou Štěpánkovou a se Zlatou Adamovskou.
3: Ano.
4: A bylo to super podání a já se bála, že nebudu mít upřímný jako porovnání prostě jako, víte.
3: Ale to je škoda, protože je to hloupé, budu se asi chlubit, ale máme ohromný úspěch
4: a moc se to líbí. A typuju pana Vericha, prosím.
2: Děkujeme pěkně a mějte se hezky. Naschledanou. Já musím říct, že u pana Trošky ve strašidlech i to strašidlo jste stvárnila elegantně. Vám to prostě nikdo nevezme, ten šarm. Tak pokračujeme dál. Dobrý den. Halo, halo.
5: Dobrý den, tady vás Vladimír z Prahy 10. Já vás zdravím, Pavle, a i paní vzácný hosta, paní Majerovou. Já bych nechal paní Bohdalovou a chtěl jsem paní Majerovou požádat, až bude mluvit se svou dcerou Zuzankou, že ji pozdravuje její bývalý kolega z Bosovny Strašnice, jméno jí nic řekne, ale stačí říct cyklista.
3: Aha.
2: Cyklista.
3: Ano.
5: Cyklista, ještě jsem
3: dobrá. Řeknu Zuzance, cyklista a ona bude vědět.
2: Z vozovny Strašnice.
5: Ano, bude vědět. Ano.
3: A výborně.
5: Velice sympatická kolegyně, velice sympatická.
3: No to ráda slyším. To je naše nejstarší, jenom pro vysvětlenou. Tak ano, vyřídím s radostí a děkuji.
5: A přeju vám hezký den a hlavně zdraví.
3: Já vám taky, děkuji.
2: Vladimíre, mějte se hezky, naslyšenou. Dobrý den, dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, Honza Zlkavý, zdravím vás, Pavle, i paní Carmen.
2: I vás.
3: Děkuji.
6: A já bych hlasoval pro paní Bohdalovou.
2: Děkujeme i za váš hlas a mějte se naslyšenou. Dobrý den, kdo je s námi teď?
7: Dobrý den, Jana. A já bych hlasovala pro Jiřinku Bohdalovou.
2: Děkujeme vám za váš hlas.
7: Já taky děkuji za pěkný pořad. Naschledanou.
2: To nás těší a budeme rádi, když s námi budete i dál. A s námi bude dál i Jiřina Bohdalová.
8: To já vážně věřím, že přijde. On určitě přijde, on je to výborná nahrávačka. Tedy Jiřina mě nepřiťukne a já hned rovnou z voleje spustím, že ano, vážení posluchači. Tedy staří Řekové už říkávali, tak kluci, ale kde ta ženská vlastně je?
9: Tady! Nevíte si snad s něčím rady?
8: Ale Jiřino, vy naše zlato stříbrného plátna, kde jste byla?
9: V tramvaji.
8: Já rozumím, točili jste dámu na koleji.
9: Ale netočili, zatahovali. A představte si, než jsem se vzpamatovala, byla jsem i s konduktérem a se 14 v remíze.
8: No, 14, už si píšu, to je kopana.
9: Ne, počkejte, 14 Bráník, já ovšem mám tedy mezi námi radši 12.
8: To je kanoistika.
9: Plzeň.
8: Ale Jiřino, staří řek. Řekové přece říkávali tedy jmenovitě takový Aristoteles. Ten tvrdil, že je nesmírně důležitá řádná životospráva sportovců. To pochopitelně platí nejen o sportovců.
9: Počkejte, ten konduktér nic jiného neměl.
8: Co?
9: Víte? A pořád vám říkal, jen si cucněte, já už můžu si taky cucnout, protože dneska jsme splnili plán v objíždění na 130%, no. Představte si, povídá ten konduktor, že jsme dneska upláchli s 18 jednou puntičkářskému revizorovi přes Vltavu, kde vůbec nebyl most.
8: No. Ani most?
9: No ovšem, on říkal, že na to jdou nově. Že nechtějí jezdit ve vyježděných kolejích.
8: Ne, tak proto jste se zdržela. No, všichni to jistě přijmou jako dostačující omluvu, že?
9: No tak ona, ta objížďka mě tolika nezdržela, ale ten konduktér, víte? Aha. On povídá, a já vás vzácná paní nepustím, dokud si nevzpomenu, odkud vás znám.
8: A řek z biografu nebo z divadla, víte?
9: Kde pak? Ne? On začal šelma voklikovat. No, co prý dělám dnes večer, jo?
8: No tak jste mu to měla rázně vysvětlit. Ne?
9: Já mu to vysvětlila, dokonce vytmavila. A on prý, když mohu do rozhlasu, tak prý musím zítra na prosek, že tam mají tramvajácký večír.
8: No jo, když ptáčka lapají, hezky mu toho zpívají.
9: No, nemyslíte, že jsem to sousto pozřela?
8: Jo.
9: Jášku, pane průvočí, okamžitě odemknete tu remízu, nebo si mě nepřejte poznat.
8: No a co ten zprosták?
9: No, že si to jako právě přejemně poznat, jo?
8: Aha.
9: A zase vám začal.
8: No.
9: Nepřehazovala jste vejhybky v Motole? Nebo posíšte, neměli vy jste mandl na Zlíchově? No tak nakonec jsme se přece jenom dohodli. Řekl, že už je doma, že jsem dělala v samoobsluze na Bohdalci. A já na to, jak jste na to přišel? A on, já vzácná dámo, přijdu na všechno. No, potom tedy našla v motorák s nápisem služební jízda a dovez mě až sem, no. Čeká teď s přístrojem v italský.
8: Počkejte, v italské? No, tam, no. Přece, tam přece nejsou žádné koleje.
9: No, ale zase je tam místo k parkování.
8: Ne? Ah, to jo. No, zaplať pánbu, že jste tady.
9: Pozor!
8: Já vím. Ateismus, já vím.
9: No, ne, počkejte, profesionalismus. Poslouchá nás hodně lidí od sportu.
8: No, tak zkrátka a dobře, spustme rovnou z voleje.
1: Humoriáda.

0: Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Ve studiu s námi v Humoriádě dnes Carmen Majerová. Mě to nedá zeptat se, jestli se těší na letošní Stardance.
2: No ano, těším se. Bude 20. To kulaté. Je vlastně výročí.
1: Kus kulaté. Historie. Jak to prožíváte u vás doma?
2: No tak já se vám svěřím s jednou věcí, kterou takovou tedy intimní. Když Terinka poprvé dělala to první kolo, tak samozřejmě jsme nikdo netušili vlastně, co to bude, nebo
1: jak to bude náročné časově a podobně.
2: Samozřejmě, že jsme na ní mysleli, drželi jsme jí palce, protože živé vysílání, moderování s Markem Ebenem a Terinka se objevila na té obrazovce a já říkám Petrovi, podívej na ní, ona je těhotná. Terka čeká dítě.
1: To se nevědělo? To vy jste to odhadla takhle
2: ona,
1: skrz ano, obrazovku?
2: Ano, ona vešla a nevím, prostě
1: intuice.
2: Ano, pak až když to doví, tak říkám, Terinko, ano, bylo to fajn, všechno dobrý, byli jsme nadšeni tenkrát, moc se nám to líbilo. A říkám, Teresko, prosím tě, ale ty máš nějaké tajemství. Ano, ano, maminko, já čekám dítě. No a pak jsem další ty roky, dokud bylo miminko závislé na Terese, to znamená, že bylo kojené a bylo kojené dlouho, tak jsem druhý ročník i ten třetí vlastně jezdila pořád kolem dokola s kočárkem a když přišel čas, tak jsem tam vyšla, to se zastavila ta zkouška, Terinka nakojila miminko.
1: Tak to je pohled zákulisí Stardance, který bychom nečekali.
2: Ale jinak to obdivuju a obdivuju všechny kolegy a celý ten štáb a všechny ty lidi okolo, je to kolos a jsou obdivuhodní. Opravdu já každý rok před všemi smekám.
1: A my se těšíme, že vás taky třeba uvidíme v hledišti s panem Kostkou.
2: No to
1: na obrazovkách.
2: Není tak důležité.
1: Je.
2: Ne, to
1: vždycky
2: ne.
1: Vám to tam sluší a bude slušet i Tereze a spol a tak dále. Tak od Stardance se přesouváme zpátky do Humoriády. Koho vybereme dál posluchačům?
2: My vybereme, já ráda zavzpomínám na pana Bohumila Bezoušku.
1: Dobře,
2: moc
1: smích,
2: ráda.
1: Jeviště a zákulisí se jmenuje pořad, ze kterého je tato ukázka i s Františkem Filipovským.
3: Já bych ještě, prosím tě, rád. Pamatuješ, jak jsme spolu byli na výletě i s našimi rodinami v Itálii a v Pompejích, v tom starém amfiteátru, jsme my dva našim rodinám předváděli výstup holíče. Si se pamatuješ?
4: Ano, ano, v Pompejském amfiteátru.
3: A tam nás napadlo poslat...
4: Ne, to bylo tak, my jsme tam měli žízeň, až tam bylo hrozný vedro a šli jsme ke kiosku. A pili jsme tu oranžádu a tam měli takový jako otáčecí takový sloupek a tam byly obrázky z Pompeji. A já najednou takhle, vidím krásnou barevnou fotku Pompejské amfiteátr. A pám, ježiš, tohle bude něco. No tak jsem hbitě napsal, mistr Eduard Kohout, Praha, Jirna Kampa. to stačí. Ano. A teď jsem napsal, srdečný pozdrav z tvého prvního angažmá. Posílají Bohouš a Franta. No to došlo a teď jsme se po prázdninách sešli a Edínek to vypravoval Evě Klenový. To je ten největší gól. A říkal, představ si, co ty dva šakalové, oni dali z Pompeji z tvého prvního angažmá. No a Eva to vypravovala doma panu
3: jako
4: profesorovi,
3: velkou legraci,
4: jako velkou legraci panu profesorovi Getzovi, svýmu otci. Říkala, oni ti mu poslali tati z Pompeji, jako pohlednici, že je to ten amfiteátr, že je to jeho první angažmá. Načiž Getz se zamyslel a řekl, ale tuším, pravda, Kohout začínal v Plzni.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: A my se chystáme na závěrečné utkání v naší humoriádě a utkají se Bohumil Bezouška anebo pan Ladislav Lakomý s Miroslavem Donutilem společně. Koho by si vybrala tentokrát? Koho by doporučila posluchačům Carmen?
2: No, já bych ráda slyšela pana Ladislava Lakomého, protože na něj s láskou vzpomínám.
1: A toho neslýcháme zas tak často.
2: Právě, už je to moc let, bohužel, co nás opustil. Takže...
1: Pro vzpomínku byste volila Bčko. Ano. Uvidíme, co posluchači. Ačko, Bohumil Bezouška, Bčko, v tuto chvíli Ladislav Lakomý s Miroslavem Donutilem, připomínám, humor mezera A nebo B, SMSkujte na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Právě teď můžete přidat své hlasy pro Bohumila Bezoušku nebo Ladislava Lakomého s Miroslavem Donutilem. Na vaše hlasování se těší i náš dnešní host Carmen Majerová. Dobré odpoledne.
2: Miroslav z Karviné, dobrý den paní Carmen, dobrý den i vám Pavle.
1: Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: A dávám hlas panu Bezouškovi.
1: Děkujeme a mějte se hezky. Dobré odpoledne.
4: Dobrý den, dobré humoriádnické odpoledne vám a všem posluchačům. Zdravím moc ráda vašeho milého hosta, paní Karminku Majerovou. Dobrý den, paní Karminko.
3: Dobrý den, děkuji.
4: Zdraví vás posluchačka z Riknovska, paní Růžena. Přeji vám vše dobré, ať se vám daří. Hlasuji Pavle pro Bčko a všem posluchačům a vám oběma přeju krásný, teplý večer. Příjemné středeční ráno s příjemným probouzením do krásného nového dne.
3: Děkujeme, my vám také.
1: Přesně tak, dobré odpoledne, kdo pak je s námi?
5: Tady pejska ze Dvora Králové.
1: Slyšíme.
5: Já a moje pejsanda, zdravím paní Carmen a Pavla.
1: Zdravíme.
5: Volíme Bohouška.
1: Dobře, Bohumil Bezouška získává váš hlas. Pozdravujte pejsandu, jak jste říkal sám. Dobré odpoledne, kdo pak je teď na telefonu?
6: No, dobrý den.
1: Dobrý den.
6: Tady je Ševčíková Marie Morkůvky.
1: Ano.
6: A já bych chtěla pozdravit paní Carmen, protože my máme od ní a od jejího manžela krásný obrázek a máme je tady v pokoji a takže oni jsou takový naši stální hosté.
3: Děkuji, ale to máte asi od mého tatínka. Můj tatínek byl akademický.
6: Ne, vy jste tam a manžel.
3: Jo, aha, tak ano, rozumím. Tak to je milé, děkuji.
6: Často na vás vzpomínáme, protože jsme se vydávali skoro denně.
3: Aha.
6: A já jenom tak na to...
1: Vzpomínáte na to ráda.
6: Aby si paní Carmen vzpomněla, tak perničky.
1: Heslo perničky. Možná si vzpomene, bude přemýšlet o tom. Zatím nám řekněte, pro koho hlasujete? Ačko nebo Bčko jste si vybrala?
6: Já jsem telefonovala, tak jsem nebyla u rozhlasového přijímače. Mně to bude asi jedno.
1: No tak, děkujeme za pozdravení.
3: Děkujeme.
1: Necháme to bez hlasu, řekla jste Ačko, tak dobře. Bohumil Bezouška, jemná protekce. Jaroslav Vojta je téma právě Bohumila Bezoušky, tak to o něm vyprávěl.
7: Jednou Vojta byl nejšťastnější člověk, když byl ve společnosti svých divadelních druhů, divadelní šatně. Tam taky sršel humorem, byla s ním legrace. Byl kouzelný vypravěč, teda tímto stylem. A my, jaksi zábavnými posluchači, kteří si přisadili svá polínka. A jednou přišel do divadla a byl ve strašně špatné nálad, takový melancholický. Ani ti nejzatvrzelejší dobráci a pošťuchovači ho nedokázali přivést do varu. No ale pak se mu to jako rozleželo v hlavě a spustil svým specifickým způsobem. Tak se byl chlapci se zeptat ve škole na našeho kluka, na Ivana, že se kluk špatně učí. To jsem věděl dávno. Ale dožralo mě, když ten třídní jejich mě povídá, že kluk je nafoukaný. Povídám si, na co? Že jeho táta je herec? Jel jsem domů a takhle to ve mně vařilo. Nejradši bych ho býval na fleku zmlátil, ale pak jsem si říkal, ne. Být ho nesmíš. To není moderní výchovný prostředek. Musíš pedagogicky, aby si kluk odnes něco do života. Jel jsem domů do Modřan, loucovalo to ve mně, ale mírnil jsem se. Říkal jsem si, Jaroslave, ne, být ho nebudeš.

0: dva v jednom, Bohumil Bezouška i Jaroslav Vojta v podstatě. Carmen Majerová byla s námi v Humoriádě. Děkujeme krásně, příjemné letní dny v podstatě přejeme.
1: Já děkuji vám a všem posluchačům za milá slova. Krásný den.
0: Pavel Kučera přeje dobrý poslech našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu. A mějte se dobře.

0: také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Je 17 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Dominik Feri, odsouzený za znásilnění, opustil brány věznice v Teplicích. Letní sezónu v turistickém centru Beskyd Ostravici naruší rekonstrukce Parmova mostu. Potravinářská inspekce našla v kuřecích řízcích zbyly bakterie salmonely. Zítra bude polojasno až oblačno a teploty do 29 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Ostrava s Terezou Hájkovou. Vítejte. Dominik Feri opustil teplickou věznici. Soud ho podmínečně propustil na svobodu. Bývalý politik si odseděl 2/3 stříletého trestu za znásilnění 2 dívek a pokus o další znásilnění. U soudu Feri argumentoval tím, že v poslední době vyzrál.
2: Není mi 20, nežiju stejným životním stylem. Nemyslím si, že bych se kdy ocitl v pozici, řekněme, která by sváděla k nějakému zneužití moci nebo postavení. Jde-li o nějakou politickou účast, tak to předpokládám, že to připadá minimálně v nejbližší době v úvahu.
0: Soud stanovil zkušební dobu 3 roky, dohled a účast v resocializačním programu. Feri se musí neveřejně omluvit poškozeným. Někteří hoteliéři

0: Ty pod Lysou horou se bojí úbytku hostů. V Ostravici je uzavřený most u bývalé Pily a auta mířící pod Beskydský vrchol budou muset objížďkami po úzkých horských cestách. Do většiny míst za mostem se dostanou jen auta s povolením obce.
1: Chodci řeku překonají po provizorní lávce, auta ale budou muset objížďkami po úzkých horských cestách. Z toho má trochu strach ředitel rezortu Sepetna Lubomír Hapl.
2: Doufám, že nás to teda významně nepoškodí v rámci podnikání, protože to už nenaženem potom samozřejmě. To, co bychom případně ztratili. No.
1: Most bude neprůjezdný do konce září.
3: Kdyby teda byl jednosměrný provoz, tak by ta rekonstrukce trvala daleko déle, klidně i rok.
1: Vysvětluje mi starostka Pavlína Stankajová z KDU-ČSL z Ostravice František Kuča, Český rozhlas.
0: Státní zemědělská a potravinářská inspekce našla v kuřecích řízcích v řetězci Byla bakterie salmonely. Podle mluvčího inspekce Pavla Kopřivy už maso v obchodech není, lidi ho ale můžou mít doma. Kontroloři našli bakterie v chlazeném mase od společnosti Avi Carvel Fresh s datem spotřeby do 9. dubna. Lidé by ho neměli jíst, ani pokud bylo zmražené. Mráz totiž na salmonelu nemá žádný vliv. Podle státní veterinární správy bakterie ničí teplota přes 60 stupňů Celsia. Sport. Fotbalisté Baníku Ostrava vstoupí už za hodinu domácím zápasem do baráže o účast v první lize. Soupeřem jim bude druholigové Táborsko. Trenér Josef Dvorník po sobotní výhře na hřišti Dukly Praha mluvil o stabilizaci základní sestavy.
4: Určitě to bylo i cílem teďka do toho zápasu, pořád se bavíme o nějakých možných změnách a samozřejmě i ti hráči, kteří nehrají, tak možná pociťují trošku křivdu, ale my jsme ve válečném stavu a prostě myslím si, že teďka ta stabilita byla zásadní a že i ti hráči, kteří tu výkonnost třeba v těch minulých zápasech neměli až tak velkou, tak tady potvrdili a že rostou každým zápasem. Počasí.
0: Zítra bude v Moravskoslezském kraji zpočátku jasno nebo polojasno, později dopoledne oblačnosti přibude a lokálně se přidají přehánky, výjimečně i bouřky. Odpoledne se pak má od severu vyjasňovat. Nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů, na horách naměříte do 24.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Pozor na dálnici D1 u Ostravy. Na 352. kilometru ve směru na Přerov stojí porouchané nákladní auto. Pokud víte o dalších dopravních komplikacích, volejte na bezplatnou linku Zelené vlny 800 553 553.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
6: Co 4 minuty po 17. hodině, co nás čeká v pravidelném zpravodajském přehledu. Třeba zmínka o škodě přes 8,5 milionu korun za machinace o korupci při zakázkách na opravy městských bytů. Také se dozvíme, že na svou vůbec první cestu Moravskoslezským krajem se vydal projekt SpaceBus. 18-metrový model rakety nabízí dětem a zájemcům simulovaný let do vesmíru. No a odborníci na věži kostela svatého Pavla v Ostravě Vítkovicích instalují nové cifrníky, které hodinám vrátí jejich historickou podobu. I u toho budeme. No a ještě se dozvíme, že dalším letošním jubilantem mezi základními uměleckými školami je i ta Bruntálská. Letos si připomíná 80 let od svého vzniku. Za chvíli se ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava v rámci Dne v kraji dozvíme více. Hezký poslech přeje Pavel Janošec.
5: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin, že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení, a že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Moravskoslezském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Dva bývalí správci městských bytů v Havířově musí městu zaplatit škodu přes 8,5 milionu korun. Rozhodl o tom krajský soud v Ostravě. Marek Klimša a Jiří Lankočí jsou odsouzeni za korupci a machinace se zakázkami při opravách městských bytů. Soudce Igor Kreidl jim trest pětinásobně navýšil oproti lednovému rozsudku okresního soudu. Více podrobností už za pár minut. V červnu začne rekonstrukce Topolové ulice v Třinci. Za 22 milionů korun nechá město postavit nové chodníky a opraví povrch komunikací. Rekonstrukce má podle mluvčího magistrátu Stanislava Češlara taky zpřehlednit vedení dopravy a vytvořit 53 oficiálních parkovacích míst. Voda v jezeře Loděnice v Karviné bude průzračnější. Dnes tam odborníci začali se sečením rostlin. Používají na to speciální sací bagr, který dokáže kosit vodní rostliny až v 3metrové hloubce. Jak upřesnila mluvčí radnice Monika Danková, práce skončí do týdne. Dočasně je proto zavřená půjčovna Loděk. Obyvatelé ostravského obvodu Hrabová budou od 1. června třídit recyklovatelný odpad přímo u domu. Odpadářská společnost OZO v těchto dnech umisťuje v této městské části kontejnery na plast a papír. Ty částečně nahradí staré kontejnery na směsný odpad. Zhruba za měsíc bude hotová obnova fotbalového hřiště v Osoblaze. Radnice teď dokončuje novou hrací plochu s trávníkem. Hřiště zničila povodeň v roce 2024. Tamní fotbalový klub od té doby používá hřiště ve Slezských Pavlovicích. Těšínské divadlo vysadilo nové stromořadí. 7 sakur vrhá stín na část betonového parkoviště mezi divadlem a provozní budovou. Každý ze stromů bude věnovaný výrazné osobnosti tamní scény. První nese jméno herce Miloslava Číška, který působí v Těšíně od začátku milénia.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Ostrava. Dva bývalí členové vedení městské realitní agentury v Havířově, Marek Klimša a Jiří Lankočí, doufali, že jim odvolání proti lednovému rozsudku okresního soudu pomůže. Odvolací soud jim ale podle dnešního výroku soudu naopak trest zpřísnil a městu Havířov teď muži musí nahradit škodu ve výši více než 8,5 milionu korun. Jak to soudce odůvodnil, na to jsme se už dříve v našem odpoledním vysílání ptali reportérky Marty Pělařové, která přišla s aktuálními informacemi do našeho studia.
1: Ke krajskému soudu v Ostravě se totiž neodvolali jen bývalý šéf investičního a provozního oddělení městské realitní agentury Marek Klimša, ale taky Havířovské okresní státní zastupitelství a samotné město Havířov. Tomu svým jednáním měli způsobit škodu necelých 9,5 milionů korun. Okresní soud ale původně městu doporučil, aby tuto škodu po dvou bývalých pracovnících, vedle Marka Klimši jde i o bývalého jednatele městské firmy Jiřího Lankočího, aby zkrátka město vymáhalo v civilním řízení. Krajský soud to ale podle předsedy senátu Igora Krajdla vyhodnotil jinak.
2: My jsme shledali podmínky pro plnou náhradu škody. S ohledem na zásady restaurativní justice, kdy máme za to, že je lépe, aby obžalovaný byl na svobodě a splácel škodu předtím, aby jako prvotrestaný byl rovnou zařazen do výkonu trestu, jsme ponechali v platnosti podmíněný trest.
0: No a Marti, co na to oba odsouzení? Odvolají se?
1: Rozsudek je pravomocný a odsouzení tak musí začít splácet škodu. Pokud by nespláceli, můžou čelit exekuci majetku. Proti verdiktu je ale možné se ohradit formou dovolání a na to mají odsouzení ještě dost času. Vzhledem k tomu, že s námi novináři Marek Klimša, Jiří Lankočí ani jejich advokátky mluvit nechtěli, tak nemohu říct, jestli dovolání zvažují nebo ne. A ani rozsudek veřejně nějak nekomentovali. U soudu se ale hájili tím, že vedou řádný život s rodinami a poctivě pracují, aby mohli škody splácet.
0: No a ještě co na rozsudek říká státní zástupkyně?
1: Krajská státní zástupkyně Lenka Březková u soudu řekla, že lednový rozsudek Havířovského soudu považovala za nepřiměřeně mírný. Oba bývalí správci městských bytů v Havířově přiznali vinu, dřív nebyli trestaní a okresní soud v Havířově jim uložil podmíněné a peněžité tresty. Státní zástupkyně navrhla u odvolacího soudu pro Marka Klimšu nepodmíněný trest ve vězení s tím, že sám vytvořil systém, ve kterém se pomocí ohýbání zakázek a úplacích ze zisku z nich výrazně obohatil. A že takto mírný trest podle státní zástupkyně vysílá do společnosti vzkaz, že páchat takovou trestnou činnost se v úhrnu vyplatí, protože mu zůstane více peněz, než kolik musí vrátit. Jenže soud ponechal obžalované s podmínkou, jak už jsme slyšeli od soudce Igora Krajdla, právě proto, aby mohli dál vydělávat a Havířovu splatit celou škodu, kterou způsobili. Státní zástupkyni proti tomu, jak řekla, dovolání podávat nebude.
3: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: Folky, písničkové příběhy, vzpomínky i novinky vybírá Milan Kaplána.
1: A společně se mnou uvádí Richard Piskala. Folky, to jsou písničky, které si podle mě rádi poslechnete.
0: Těšíme se na vás každé úterý v 18.30 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: A další reportáží pokračuje Den v kraji Českého rozhlasu Ostrava. V Moravskoslezském kraji totiž přistála raketa Spacebus. Jde o doprovodný projekt České cesty do vesmíru. Organizátoři tak chtějí podpořit zájem o vědu u mladých lidí. Několikametrový model je vybavený virtuální realitou, ale i speciálními pohyblivými sedadly a nabízí vesmírný výlet kolem Země i Měsíce. No a jak už jsme vás o tom v našem vysílání informovali, jako první se na cestu do kosmu vydali lidé v Krnově.
1: Vypadalo to neskutečně a vlastně jsem zjistila víc o naší zemi a tak.
2: Anička už má po své první cestě do vesmíru a je tady s ní i její kamarádka Emma. Ta by se chtěla v budoucnu věnovat astronomii.
3: To bylo tak strašně realistické, když třeba jsme letěli zpátky na tu zem, tak z těch oken tam lítaly ty jiskry a jak to se to třeba, tak to bylo mega hustý a jako kdyby připadala jsem si vážně jako astronaut.
2: Já jsem teď nakoukl do rakety, ale kadeti mě poprosili, ať nemluvím příliš nahlas, takže jsem radši vystoupil. Sedí tam skupinka lidí, rozlížejí se kolem sebe, všichni na sobě mají brýle virtuální reality a to, co teď prožívají, mi popisuje hlavní produkční projektu Spacebus Tereza Dvořáková.
4: Začne to tím, že jsou přímo v raketě, až do poslední třeba matice to vidí, odstartuje ten let, hodně se to jakoby třepe, vidí tu křehkou zemi, třeba bouřky, pak tam vidí i Českou republiku.
2: Celým letem provází virtuální klon budoucího českého astronauta Aleše Svobody.
4: Většina lidí, co odchází, tak má takovej, astronauti tomu říkají ten overview efekt, že chcete jakoby chránit tu zemi. Je to takový nepopsatelný pocit.
2: Na krnovské hlavní náměstí se ale přišel podívat i opravdový Aleš Svoboda.
5: Chceme tím podpořit školy, studenty, žáky a hlavně podpořit vzdělávání v těch takzvaných STEM oborech, to znamená v technických, inženýrských, přírodovědných.
2: Raketa Spacebus navštíví v regionu hned několik měst. Jde třeba o Bruntál, Havířov nebo Nový Jičín. Většinu času je přístupná pouze školám. Svou moravskoslezskou cestu ale skončí dvoudenní zastávkou v dolní oblasti Vítkovic a poslední den v kraji bude patřit pouze veřejnosti. Z Krnova Adam Tomáš, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Ostrava. Podíváme se do ostravských Vítkovic, tam totiž na věži kostela svatého Pavla mění ciferníky. Ty staré už kvůli rzi nefungovaly, konkrétně jejich ručičky. Hodinám se také vrátí jejich historická podoba. Jak budou nové ciferníky vypadat, tak na to se už dříve v našem dnešním vysílání ptal moderátor Petr Soukup starosty Vítkovic Richarda Čermáka.
1: Tak já doufám, že budou vypadat určitě úžasně, už se na ně strašně těšíme a jedná se o 4 repliky historických návrhů s neogotickými římskými číslicemi, zdobenými ručičkami a zlacením. Byly vytvořeny podle původního nakresu z roku 1883, který dohledal pan Petr Lexa Přendík a autorem je rakouský architekt August Kirstein. Podle jehož návrhu byl kostel svatého Pavla taky na Mírovém návěstí postaven.
2: Kostel svatého Pavla je z typických červených cihel, je dominantou Mírového náměstí. Z renovací ciferníku pomohla i veřejná sbírka. Byla to drahá záležitost a ty ručičky jsou ze zlata?
1: Bohužel ručičky nejsou zlaté, nicméně už samotné ciferníky jsou velmi působivé. A co se týká veřejné sbírky, tak to vyhlásila Vítkovická farnost. Velmi aktivním v tomto směru byl náš pan farář Anton Rusnák. Avšak sbírku, ve které se nakonec podařilo vybrat neskutečných 317 254 korun, náš obvod podpořil nejen organizačně, ale vybranou částku navýšil příspěvkem ve výši 60 tisíc korun. A rozhodně bych se nebal upozornit na to, že to taky nebyl náš první krok směřující ke zvelebení Vítkovického kostela, protože například na rekonstrukci jeho střechy náš obvod přispěl 150 tisíc korun.
2: No a kdy si lidé budou moci tedy užít ty nové ciferníky v plné parádě?
1: Ciferníky, dokonce včetně jejich montáž, si budou moct lidé užít už 27. května dopoledne, což je zítra, kdy proběhne jejich instalace a mnohem více se o nich ale dozvědí v pátek 29. května, kdy bude kostel svatého Pavla v rámci Noci kostelů veřejně přístupný od 18. do 8:30. Individuálně bude přístupný ve 20 hodin 10 minut, kdy proběhne taky komentovaná prohlídka. A připraveny jsou i fotopřednášky, jedna z nich se uskuteční v 19 hodin a má název Vítkovický kostel a jeho hodiny a ciferníky. Na ní se od historika Petry Lexy Přendíka, s nímž obvod spolupracuje, dozvědí spoustu zajímavostí. A dalším důležitým datem je taky 14. červen, kdy budou zrenovované ciferníky požehnány během cyklopoutí, která se uskuteční u příležitosti blahořečení vítkovické rodačky Antoniny Marie Kratochvílové. Na všechny zmíněné akce bych rád posluchače pozval.
3: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: Pokračuje zpravodajský přehled Den v kraji a pojďme se podívat k základní umělecké škole Bruntál, protože její rušní rok jde do finále. Škola si totiž letos připomíná 80 let od svého založení. Už v dubnu nabídli pedagogové a žáci bruntálskému publiku v Městském divadle slavnostní představení k výročí školy. Oslavy ale ještě pokračují a tak se na další koncerty a program ptal už dříve v našem vysílání moderátor Vladimír Šmehlík, zástupkyně ředitele bruntálské zušky Jany Mazalové.
1: Centrum oslav se aktuálně přesunulo trošku mimo Bruntál. Tenhle týden proběhnou dva velké koncerty, které připomínají založení školy. První z nich se koná právě dneska v Karlově Studánce a ten druhý proběhne zítra v kulturním centru Střecha ve Vrbně pod Pradědem. Oba tyhle koncerty připravili žáci a pedagogové naší pobočky právě ve Vrbně pod Pradědem.
2: Aha, takže vaše zuška má pobočky ve Vrbně, ale koncertujete i v Karlově Studánce, takže docela velký rozsah. Aktuálně je k vidění také výstava připomínající 80 let školy. Mám pravdu, kde je možné ji vidět?
1: Máte pravdu a dokonce probíhají aktuálně výstavy dvě. Ta jedna je v Bruntálském divadle a návštěvníci si tam mohou prohlédnout práce žáků výtvarného oboru. A ta druhá výstava je velmi zajímavá a opravdu stojí za vzhlédnutí. Je instalována na panelech ve Fignorově ulici, to je v blízkosti centra. A vznikla jakýmsi listováním, kronikou, archivy a právě prostřednictvím takových těch dobových, ale i aktuálních fotografií velmi hezky mapuje cestu a fungování naší školy.
2: Tak pojďme nahlédnout teda letmo do té historie vaší zušky. Jak moc se změnilo vlastně umělecké školství v Bruntále? Sídlíte pořád na stejné adrese 80 let?
1: Ano, je to tak, sídlíme na stejné adrese ve velmi krásné historické budově v centru města, takže adresa se nemění. Co se mění, tak se mění velikost školy, počty žáků a namizené možnosti studia. Když ta škola vznikala před těmi 80 lety, tak vznikala pouze jako hudební škola. Žáci tehdy mohli navštěvovat jen hru na klavír, hru na housle, což se samozřejmě změnilo. Rozrostla se škála těch vyučovaných nástrojů a kromě toho přibyly další umělecké obory. Aktuálně to je u nás výtvarný obor a obor literárně dramatický.
0: Oslavy 80 let základní umělecké školy v Bruntále jsme si v našem vysílání připomněli spolu se zástupkyní ředitele školy Janou Mazalovou.
3: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Ostrava a je připravena pravidelná předpověď počasí v telefonátu z meteorology. Ve spojení jsme už s Petrem Drobkem z Českého hydrometeorologického ústavu. Hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Petře, jak to právě teď s počasím vypadá?
1: V našem kraji máme vlastně po celý den a i teďkom aktuálně jasnou oblohu nebo skoro jasnou. Teploty vystoupily na nějakých 25 až 28 stupňů. A na horách bylo taky teplo, na Lysé hoře jsme naměřili 20 stupňů, na pradědu a 19 stupňů. No a vítr foukal většinou severozápadní s rychlostí 2 až 5 metrů za sekundu.
0: Jaká je předpověď počasí na noc a zítřek?
1: Stále málo oblačnosti, jasno nebo skoro jasno a teploty v průběhu noci klesnou na 15 až 11 stupňů. Chladněji bude v těch nejnižších polohách v údolí, kde teplota může klesnout na hodnoty kolem 9 stupňů. No a vítr bude zpočátku ještě foukat slabý severozápadní, ale v průběhu noci se změní na jeho západní a rychlost bude jenom do 4 metrů za sekundu. Zítra přes den nás bude přecházet taková slabší studená fronta, takže ráno ještě bude jasno nebo skoro jasno. Někdy kolem poledne začne přibývat oblačnosti a místy se mohou vyskytnout přehánky ojediněle, ale není vyloučená ani bouřka. Teplota zítra ještě vystoupí taky na 25 až 29 stupňů, na horách na 20 až 24 a vítr povane slabý jihozápadní až západní, ale v průběhu dne se postupně rozfouká mírný severozápadní až severní vítr s poměrnou rychlostí 3 až 7 metrů za sekundu. Večer potom vítr zase zeslábne.
0: Informace o počasí jsou kompletní, postaral se o ně Petr Drobek z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkujeme za předpověď. Naslyšenou.
1: Pěkný večer, naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Ostrava, a čemu se budeme v našem vysílání mimo jiné věnovat zítra. Připomeneme, že Ostravskému národnímu superpočítačovému centru je 15 let. To, co začalo jako odvážný plán vybudovat odborné pracoviště počítačových věd v Moravskoslezském kraji, se nakonec dostalo až na seznam respektovaných evropských center. Také se vydáme do Horní Suché na Havířovsku k těžební věži dolu František. Lidé se tam rozloučí s historickou podobou skipové věže. Obec ji totiž bude rekonstruovat a přestaví na kulturní prostor s vyhlídkou. A dále vám představíme

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Změnili si pohlaví. Naplnila se jejich očekávání? Nový publicistický pořad Rozpleteno den poté. ČT2. Příběh prvního historicky doloženého panovníka na našem území v premiérovém dokumentu Marobut první král. A ČT Art. Největší záhadou, kterou proslulá spisovatelka stvořila, byla ona sama. Nový dokumentární cyklus Agatha Christie, královna tajemných příběhů. Úterní večer s Českou televizí.
1: Je tu týden s Tescomou. Od 18. května do 1. června nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu Tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
2: Je 18 hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Policie v Ostravě se zabývá smrtí chlapce po onemocnění záškrtem. Dopravu přes Stěbořice na Opavsku komplikuje stavba kanalizace. V Karviné začalo sečení vodních rostlin v jezeře Loděnice. Zítra bude polojasno až oblačno, teploty do 29 stupňů. Dobrý podvečer vám přeje Tereza Hájková. Ostravští policisté začali prověřovat okolnosti úmrtí neočkovaného předškoláka z Ostravy, který minulý týden zemřel po onemocnění záškrtem. Bez dalších podrobností to potvrdila mluvčí ostravské policie Eva Michalíková. Výskyt záškrtu je v Česku kvůli povinnému očkování stále poměrně vzácný, ale v posledních letech počet případů tohoto infekčního onemocnění vzrůstá. Česká televize by po odpuštění rozhlasových a televizních poplatků části seniorů anebo některým firmám přišla o více než miliardu korun ročně. Český rozhlas by zaznamenal výpadek ve výši 250 až 300 milionů korun. Odpuštění části poplatků obsahuje návrh, který včera do sněmovního systému vložila skupina koaličních poslanců. Podle generálního ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala by změna ohrozila stabilitu veřejnoprávních médií.
4: My se nevymezujeme vůči tomu samotnému osobu seniorů, to znamená, kterým je 75 plus a žijí samostatně v nějaké domácnosti, protože samozřejmě to může, to je logicky a je to vlastně pochopitelné do jisté míry, ale chybí tady kompenzace toho výpadku. A kdyby byl tento výpadek kompenzován ze strany státu, tak se o tom možná i ten návrh může zabít možná i třeba k diskusi, ale ta kompenzace tam není.
2: Stavba kanalizace komplikuje dopravu přes Stěbořice na Opavsku. Provoz přes obec řídí semafory a silnice jsou na řadě míst zúžené a provizorně zpevněné. Potíže při stavbě potrvají asi 3 roky, potvrdil nezávislý starosta Stěbořic Roman Falhar.
5: Je to velká stavba, asi nej...

0: největší pravděpodobně v historii obce a samozřejmě přináší to různé útrapy, prach, hluk, stavební stroje na cestě. Zatím jsou lidi disciplinovaní, rozumí tomu, chápou to a berou to tak, že prostě se ta stavba udělat musí, ale jako musíme to vydržet.
1: Voda v jezeře Loděnice v Karviné bude průzračnější. Dnes tam odborníci začali se sečením rostlin. Používají na to speciální sací bagr, který dokáže kosit vodní rostliny až v 3metrové hloubce. Jak upřesnila mluvčí radnice Monika Danková, práce skončí do týdne. Dočasně je proto zavřená půjčovna loděk.
2: Na hladině i pod hladinou jezera se totiž každoročně na jaře objevuje vodní rostlina rdest kadeřavý, která je běžnou součástí rybníků, nádrží i rekreačních vodních ploch. Přerostlá vegetace však omezuje pohyb loděk a komplikuje návštěvníkům využívání jezera.
1: Ve věku 85 let zemřel Richard Falber, přezdívaný táta odborů. Potvrdil to současný předák Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula. Falber se podílel v 90. letech na vzniku hnutí. V jeho čele byl 8 let. Politickou kariéru spojil s ČSSD. Několik let byl i v Evropském parlamentu.
3: Počasí.
1: Zítra bude v našem kraji zpočátku jasno nebo polojasno, později dopoledne oblačnosti přibude a lokálně se přidají přehánky. Odpoledne se pak má od severu vyjasňovat. Nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V Ostravě Bělském lese v ulici Plzeňská se srazilo osobní auto s nákladním. Je tam neprůjezdný jeden pruh, dejte pozor.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Jsou 4 minuty po 18. hodině, přejeme krásný podvečer s Českým rozhlasem Ostrava. Připravena je ostravská rozhlasová rodinka a s ní písemné vzkazy a přání o písničky. Už za chvíli je vyřídíme. No a také přidáme o 6:30 pravidelný pořad folky s písničkovými příběhy, vzpomínkami a novinkami, které vybírá Milan Kaplan. Hezký poslech Českého rozhlasu Ostrava teď přeje Pavel Janošec.

0: Ostravská rozhlasová rodinka.
1: První vzkaz už máme připravený i s písničkou. Zahrajte hudební gratulaci pro paní Markétu Bančíkovou z Vřesiny u Hlučína, která se právě dnes dožívá krásných 78 let. Do dalších let hodně štěstí, zdraví, božího požehnání a hodně radostí z dětí, vnoučat a pravnuček přeje švagr Jan s manželkou a rodinou. A zahrajte prosím Směs polek od mistří Ňanky. Rádi ji posíláme.

0: Ostravská rozhlasová rodinka. Písničková přání a vzkazy ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: A připravený je další písničkový vzkaz, který dorazil přímo dopisem a je psaný rukou a moc hezky se to čte. Zahrajte prosím Libušce Pavelkové Slobočce, která oslaví právě dnes 80. narozeniny. K životnímu jubileu všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky, radosti a krásných dní v životě z celého srdce přeje klub důchodců v Pusté Polomy. A prosím, pošlete směs písniček od Moravanky. Za všechny gratulanty děkuje a podepsána je Anička Bímová. Rádi vám směs písniček pošleme.

0: Vyhrajte víkendový wellness pobyt v květnové soutěži Českého rozhlasu Ostrava. Chcete si užít pohodový víkend v krásné beskydské přírodě? Poslouchejte naše vysílání, dovolejte se jako první po zaznění soutěžního signálu a budete zařazeni do týdenního losování o víkendový pobyt v beskydském wellness hotelu Bavária. Losovat budeme vždy v pátek v našem odpoledním vysílání. Každý výherce dostane CDčko Toulky českou minulostí a jeden týdenní výherce pak poukaz na víkendový pobyt. Soutěžíme celý květen vždy od pondělí do pátku. Vyhrávejte s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Ostrava poslouchejte na frekvenci 99 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 107,3 Ostravsko, 102,6 Opavsko, 95,5 Bruntálsko, 105,3 Třinecko a 91,9 Hradec nad Moravicí.
1: Folky, písničkové příběhy, vzpomínky i novinky vybírá Milan Kaplan a společně s ním uvádí Richard Piskala.
2: Dobrý den, dobrý den. Vybíral jsem rád a tentokrát jsem se rozhodl, že bychom mohli osvěžit nějaké nahrávky, prostě které tady s náma vznikají, které jsou z Malých Ostrav a jiných koncertů, které Ostravský rozhlas k folku dělá.
3: Takže vlastně po těch speciálních dílech, které jsme
2: když
3: tady
2: jsme byli v Americe,
3: když jsme byli v Americe, nebo když jsme se věnovali Pavlu Dobešovi, tak dnes to bude takový pelmel.
2: Tak jo, to jo, gulášek trochu, ale z domácího, ale dobrého.
3: Tak co si uvaříme tedy na úvod?
2: Prosím tě, tohle je taky zvláštní nahrávka Kalandra a Skála a jmenuje se to Narozeniny.

Čas vášně vět, jako dívky slékají si šat. I nahá pravda stejnou vlastnost má. One jsou na dosah ruky.

občas pohrdat a smír mít přes svou přídí. Smír to je ten velký oceán, musíš ho dobývat a křižuj ho.

Čas pro toho, kdo na prsty se učí pískat. Pro toho, kdo tím letní pasát promarnil. Aby se mohl význout na zimní bouři.

0: Tahle nahrávka vznikla už v 80. roce. Asi jste si všimli těch mladých hlasů. Petr Kalandra a... Jak se Pavel Skála, kytarista.
1: A vzniklo to vlastně u příležitosti folkového kolotoče?
0: Jo.
1: Ale to bychom možná mohli vysvětlit, Milane. Když ty říkáš, že to je nahrávka z kolotoče a tam nejsou ty potlesky, není to přímo z vystoupení. Jak se tam nahrávalo tehdy?
0: Prostě tam v loutkovém sále, na konci, tehdy v loutkovém sále, na konci té chodby, to bylo ještě zvláštní vchod, tak tam se postavil autobus přenosový, vynosil se spousty mikrofonů a tam se udělalo improvizované studio. Tehdy neměli kapely moc možnosti někde natáčet. To byl malý zázrak, že se jim někdo z rozhlasu věnoval. Takže většinou to s těmi muzikanty vyšlo. Teda ze Zuzkou to, Michnovou to nevyšlo. Ta nad tím mávla rukou, že nechce.
1: A proto tady máme vzácnou nahrávku, vlastně dua.
0: Ano, ano. Jako to s tím se asi nesetkáte. Ale Zuzana prostě nechtěla. Takže dobře, pojďme dál. Teď tady prosím tě mám Bluff. Bluff je moje srdeční záležitost, ale skoro ji nepouštím, protože jim nikdo nerozumí. Jejich známost, znalost, oblíbenost končí vlastně někde u studenky, protože o 6 kilometrů dál už jim nikdo nerozumí, neví, o čem se baví, ale je to kouzelné. A shodou okolností písnička Brisbane popisuje nádherně Tomáš Tománek. To popisuje nádherně jeho cestu za dcerou do Austrálie. Jo, je to milé tím nářečím, jak to zpívá. Už jsem to slyšel zpívat i jiné. Kouzlo.
2: Sobě v mazutu houkaj, takže synce za houkajom.

0: Takže kapela Blav, ta je tvoje oblíbená, jak jsi říkal, a pravidelní posluchači tohoto pořadu, tedy Folky, možná si už také všimli, že i Slniečko je tvoje oblíbené.
1: Já už se stydím, občas sem dávat, protože jako ta slovenská scéna je určitě širší, ale když někdo vydrží na té scéně a je pořád zaplňuje koncerty a vidíš tam tu energii a vidíš, jak to žije i po 20 letech nebo 30 letech, co jsme se neznali a nepotkávali, tak to je přesnější, tak si nadšený, že v podstatě něco z těch kouzelných věcí, které jsem tehdy měl rád, konec 80. let, takže to přežilo, že tam ta síla a energie zůstala a že to do dneška je dobré. A tahle věc, to je pro mě trochu originál, zvláštní miláčko.

0: Tak to byl Petr Remiš a Slněčko a písnička Miláčko.
1: No a teď pojďme prosím dál, tohle je Lesanten.
0: No a tak to už jsme u Malé Ostravy, nebo jedné z nich, které se konaly u nás ve studiu S1.
1: Já jsem si celou dobu myslel, víš, že a už jsme to tu říkali, ale tak mě to připadá jako milé, nebo zvláštní, příjemné, a takový příjemný omyl. Lesanten, připadá ti to taky francouzsky?
0: Je to Les Antennes, jak my už víme. To když se takhle podíváte na střechy třeba nějakého sídliště, tak vidíte přesně to, podle čeho se jmenuje tato kapela. Ale já to vím, protože jsme je tady měli, takže tam se to vysvětlilo. No. Ale tak na první dobrou to možná zní nějak cizokrajně.
1: No, ale já jsem zažil zklamání. Jo. Já jsem to viděl, že třeba inspirace v nějakém městečku Provence, nebo něco takového, ne. Normální antény, no. Ale muzika to je taky dobrá. To je, muzika je to milá. To už říkám asi třetí pořad za sebou, tak mi to prosím odpusťte.

0: Moc děkujeme.
1: Děkujeme moc krát.
2: Kapela Lesanten a písnička Stříbrostín, která teď dozněla, tuším z Havířova je Lesanten, že jo?
3: Ne, no, on je poskládaný.
2: On je poskládaný.
3: A o to, mohli bychom o něm mluvit tak o Meziměstu. pojďme dál.
2: Máme tady Pakostru, také Pakostru jsme měli na Malé Ostravě, i když v takové, řekněme, malinko improvizované sestavě.
3: Teď je taková otázka, já ti nikdy pořádně nevím, jestli vlastně ta diskuze o... No, Pakostře bychom si mohli říct, že Jirka Kostadinov, její ústřední postava, ta důležitá, nejdůležitější, tak je autorem spousty zajímavých věcí, které jim třeba ani nebyly přisknuty mými muzikantskými kolegy, protože se hádají, kdo to vlastně napsal a to ne, to ještě z toho podhoubí, co tady ostrovského bylo, ale u písničky, která se jmenuje Tak už tu nejsi, je to jednoznačné. I když teda Ivan Krajina říká občas něco jiného.

0: Takže díky moc.
1: Na jedné z malých ostrov byl Monty. Monty je takové talentované dítě písničkářské moravské scény.
2: Ty říkáš dítě, ale ono je to už docela velké dítě.
1: Aha, to je pohled mého stáří. Nech to tak. Monty je talentovaný, ale možná už dlouho. Jeho věci se mi hrozně líbí. Přál bych mu, aby to najednou proniklo dál, aby se to rozšířilo, protože ty písničky jsou citlivé, jsou chytré, jsou zvučné. No, ne každému. To ti potřebuješ i štěstí. Normálně potřebuješ i štěstí, úsilí, štěstí a všechny ty věci kolem toho. Ale jinak na jeho koncerty já chodím rád.
2: My tady máme teď nahrávku z Malé Ostravy, jejíž byl hostem tady u nás ve studiu S1. A protože to mělo opravdu úspěch, to jeho vystoupení, tak si ho pozval vlastně i na udílení folkových cen.
1: Dokonce jsem si myslel, že možná bude mezi nominovanými taky.
2: No, ale nakonec to nevyšlo. Třeba to vyjde příště. Určitě to Montymu přejeme.
1: Pod peřinou.

0: Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Je 19 hodin.
0: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
1: Veřejnoprávní média vyzvou premiéra Babiše, aby pozastavil projednávání změn v jejich financování. Dominik Feri opustil teplickou věznici, soud ho podmínečně propustil na svobodu. Slezská magistrála je nově průjezdná z Opavy až do Úvalna. Zítra bude polojasno až oblačno, teploty do 29 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá Tereza Hájková. Veřejnoprávní média vyzvou premiéra Andreje Babiše z Hnutí ANO, aby ustoupil od projednávání změn zákonů o televizních a rozhlasových poplatcích. Vedení České televize a Českého rozhlasu mu ve středu zašlou společný dopis. Zároveň premiéra vyzvou k vytvoření expertní pracovní skupiny, se kterou by vláda případné úpravy financování veřejnoprávních médií nejprve konzultovala. Kdo by měl být jejím členem, přibližuje generální ředitel České televize Hynek Chudárek. Případným změnám musí podle něj předcházet širší odborná debata.
2: Jednoznačně ministerstvo kultury, případně tedy pan premiér osobně, potom zástupci rozhlasu, zástupci televize, ale i zástupci komerčních vysílatelů a prostě široká odborná veřejnost, právníci a podobně.
1: Vláda premiéra Andreje Babiše má ve svém programovém prohlášení zrušení poplatků pro všechny a taky převedení obou médií pod státní rozpočet. Skupina poslanců včera předložila novelu, podle které by měly být od poplatků osvobozeni například seniori nad 75 let. Podle poslance Patrika Nachera z ANO má jít o mezikrok před úplným zrušením poplatků. Bývalý poslanec TOP 09 Dominik Feri je na svobodě. Teplický soud vyhověl jeho žádosti o podmíněné propuštění z vězení. Někdejší politik si odpykal 2/3 z 3letého trestu za 2 znásilnění a 1 pokus o něj. Proti propuštění vystoupil zástupce zmocněnkyně poškozených. Podle něj mají oběti strach a obavy. Výrobce doplňků stravy Valmark z Třince plánuje investice do rozšiřování výroby za několik milionů eur. Dnes to uvedl ředitel výrobního závodu Martin Hefner. Firma teď podle něj připravuje studii proveditelnosti. Příští rok chce zpracovat projekt a počátkem roku 2028 by se investice měla začít uskutečňovat. Valmark má v současné době 260 zaměstnanců. Po rozšíření výroby by v závodě mohlo najít práci dalších až 30 lidí. Úvalno na Bruntálsku dokončilo opravy tamní cyklostezky.

kdo má na bradě mlíko, kdo se rumem nebo pil, málo zná, málo zná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na Huconský šíp najmout dá. Jo. Ahoj!

strach, ať se na hucom zvýší pinejmout dát. Jo, kdo chce zhrdnout třeba zejtra, komu je to všechno, kdo je sám.

páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo ho ho, jo ho ho.

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

Lači Ratešukar Šuniven. Dobrý večer. Dnes si budeme povídat o svatém přijímání a pozveme vás na světový romský festival Camoro. Teď už kapela Deladap.

0: Festival Camoro odstartoval v neděli 24. května. Večerní Camoro party na pražském Střeleckém ostrově. Začal tak 28. ročník největšího romského festivalu na světě, který během týdne nabídne 7 koncertů, desítky doprovodných akcí, tradiční průvod centrem Prahy i program věnovaný připomínce romského holokaustu. Na zahajovacím koncertě natáčel Dušan Vagaj se zakladatelkou festivalu Jelenou Silajdžič.
1: Prostě jedeme, několikrát to vypadalo, že skončíme, pak jako, když se propojí jako romsko-balkánská energie, tak to má nějaký výsledky. Jako, nejsou vždycky super, ale v případě Camora už jsme se dočkali, jako dožili 28. ročníku a díky skvělému týmu, který to dělá. Někteří jsou tady už 20 let, někteří jsou 15, 10 a některý rok, ale to jsou ti, kteří potom budou pokračovat dále.
2: Jak je těžký vlastně s těma zaměstnancema, když to tak řeknu, spolupracovat?
1: Tak to už asi 10. generace, která se školí a učí prostě co a jak dělat a tak dále. Nejlepší, jestli jsme něco vůbec dokázali udělat v životě, je, že jsme naučili nejen práci jako na Camoru, ale že jsme, věříme tomu, hodně dali do života spousty mladých Romů, kteří teďka jsou na různý pracovní pozici, nejenom to se týká kultury, ale obecně dodělali školu, prostě dali svůj život do pořádku, jsou vzory tím dalším mladými lidmi, učí se, pracují a tak dále. A samozřejmě, že na tom Camoru tady je speciální, specifická energie, kde jsme všichni spolu, ale převážně Romy. Romy mají dělat romské věci, ale spolu samozřejmě s dalšími. Prostě to Camoro je planet pro sebe a ten planet má být takhle, jak vypadá Camoro, myslím.
2: Jsme na Střeleckém ostrově, kde vlastně začíná Camoro. Jeleno, já se zeptám, vzpomenete si, kde pro vás byl úplně ten nejlepší ročník?
1: No, nespomenu se, jako právě tu KTV udělal jako krásný retro mini dokument z roku 1999, byl to první ročník Camora. A já jsem se opravdu u toho rozbrečela, když jsem viděla Věru Bílu jako na první ročníku. Já jsem u Redžepovu takový prostě nejvýznamnější jako romský, jako hudebníci a zpěváci, jako zpěvačky na země kouli. A my jsme v tom roce měli 14 skupin jako romských, 14 států a to bylo něco. A tak úplně mě to dojalo, ale každý ročník má něco svýho. Jako problém je, že teďka to takhle, jako možnosti jsou menší, než byly 28 let zpátky, ale jedeme a uvidíme, jak daleko se dostaneme.
2: Na co se posluchači můžou tento ročník těšit? A na co se těšíte vy nejvíc?
1: Úvodní koncert, pak je potom Gypsy Jazz, kde budeme mít velký hvězdy, jako budeme mít například Mariusa Predu, který je největší cymbalista na země kouli, jako který bude hrát Gypsy Jazz, jako což bude jako úplně perlička. A pak budeme mít například tradiční hudby, budeme mít poprvé skupinu z Litvy nebo z Moldavska, jako, což jsou takový pecky. Jako. A co se týká doprovodního programu, nikdy nebyl tak kvalitní, dobrý a různorodný. Tam je několik divadel, několik performanců, tam jsou filmy. Co se týká doprovodního programu, nikdy nebyl lepší a strašně se na to těším. No teďka je to mnohem jednodušší, než když jsme začínali. Bez internetu, bez prostě manažeru, bez ničeho a vůbec nevím, jak jsme dávali dohromady 14 států nebo skupin a to vůbec nevím, přes známí, přes příbuzný, Bůh ví jak. Teďka je to jednodušší technicky, protože právě jak říkám, je internet, prostě jsou informace, jsou sociální sítě a mnohem jednodušším způsobem se shání jako skupiny. Za prvé, Camoro není jen hudební festival, my pořád to zdůrazňujeme, protože Camoro i vzniklo takhle, že prostě jsme naštvali a chtěli jsme ukázat, že prostě ponižovat vůbec Romy, ponižovat romskou kulturu a umění, to nejde, to se nesmí prostě dělat. Bude, říkám, různý žánry, budou různý jako umělecký a kulturní prostě záležitosti a tak dále, ale jako ten základ je pořád ta tradice.
0: Na festival Camoro nás pozvala zakladatelka Jelena Silajdžič. Více o programu se dozvíte na stránkách festivalu.

0: Posloucháte Oroma Vakeren a vám ho zpříjemnil Milan Kroka. Obřad prvního svatého přijímání, podobně jako křest, bývá spojen s velkými rodinnými oslavami. Je to velký den, při kterém se schází širší rodina a událost symbolizuje soudržnost a solidaritu. Eucharistie má pro tradičně věřící Romy hluboký duchovní a iniciační význam. Iveta Durdoňová se zúčastnila této události v kostele svatého Víta v Kolíně.
1: Paní Ferencová, vy jste maminka dvou dcer. Co to pro vás znamená, jako pro maminku?
2: Tak je to hezká událost, je to událost, která se vlastně děje jednou za život. Že nejdřív křest, pak svatý přijímání, potom biřbování.
1: A jak jste připravovala děvčata?
2: Připravovali se celých půl roku. Paní Marta, ona za nima každý týden chodila a připravovala je na to, co tady mají dělat a jak to tady bude probíhat.
1: Ty šaty jsou svatební. Nechala jste je šít nebo jste je kupovala?
2: Jsou kupovaný a vlastně to svatý přijímání má být jakoby něco jako svatba.
3: Nezapomeňte tedy na Hospodina, na svého Boha, který tě vyvedl z egyptské země z domu otrocovi, ten tě vyvedl po velké a strašné poušti, kde byly ohnivý hadi a štíře po pustině bez vody. Ten pro tebe vyvedl vodu z nejtvrdší skály, který tě sítil na poušti Mara, kterou tvoji otcové neznali. Slyšeli jsme slovo Boží.
4: Díky.
1: Jano, co to pro tebe dneska znamená?
5: Teď znamená to pro mě docela dost, protože svaté přijímání už jsem chtěla dost dlouho a konečně se mi to splnilo. Svaté přijímání to znamená druhý křest. Přijímáte Boha a věříte více v Boha.
1: Ty jsi četla i z Bible, jednu z pasáží. Jak dlouho jsi se připravovala?
5: Tak příprava byla dlouhá, cca asi měsíc, dva.
1: Vaneso, co pro tebe to znamená?
6: Tak znamená to pro mě hodně velká sláva a jsem ráda, že můžu být součástí, jakože. Jsem stávala hodně brzo, aby jsem se všechno připravila.
1: Příprava na svaté přijímání trvá půl roku. Museli jste něco splňovat?
7: Musí mít zpověď, ty, který jdou na přijímání, a musí mít křest, že jo? Jinak přijímání být nemůže.
1: Maruško, chodila jsi na modlitby?
8: Ne, jenom na takovou faru, kde jsme se modlili, mluvili jsme o Bohu a tak jsme se vlastně na to učili.
1: Vy chodíte na faru, jak dlouho tam chodíte?
6: Já tam chodím už od malička, bude to asi nějaký 7 let.
1: Maruško?
8: Asi už 2 roky.

0: pracuje?
1: Jo, většinou se scházím, většinou dál. Chodím za nima podle toho, v jaký jsou vesnice nebo městě.
0: Vy chodíte do Kolína i do Kutné Hory?
1: Taky na Kutnohorsko, ale taky Danimburskou, všude, kde mám ty děti, nebo oni, jak se stěhují, tak někdy i do Peček, do Týnce, tady byli z Týnce dneska, protože původně bydleli v Kolíně, ale teď už přes Pečky do Týnce nad Labem.
0: Je to vlastně kroužek náboženství pod římskokatolickou farností Kolín. Co dále vy připravujete na tento rok?
1: Tak dále ještě na to běžmování, kdo půjde, protože je v říjnu běžmování.
0: Co znamená běžmování?
1: To je dospělost křesťana a modlitba za dary Ducha Svatého. Musíte mít první svatý přijímání a potom už můžete jít běžmování.
0: Co to znamená pro ty děti nebo dospělá? No,
1: hlavně je to tak, že to uděluje biskup, takže ono je to setkání s biskupem.
0: Myslíte si, že to mají už jenom jako tradice?
1: V některých rodinách jo, protože to mám vlastně pořád nějaký ty rodiny dál, co se to děje, že jo, takže je to pořád jakoby jedna rodina, jeden rod a tak dále, takže vlastně ty někteří rodiny to prostě nepraktikují.
0: Vy jste civilní pastorační asistentka, co vy ještě připravujete tento rok pro děti?
1: No, tak určitě jedeme na výlet, s některýma maminkama jedeme do zoo a potom na ty jednodenní výlety s nima jezdím.
2: Děkuji, že jste byli dnes s námi. Manga v Budbách dozorte za Stipem. Klidný večer u dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Jan Josef Rosenberg.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: V Česku znovu padaly teplotní rekordy. Dominik Feri, odsouzený za znásilnění, opustil brány věznice v Teplicích. Zítra bude většinou jasno, od severu přechodně oblačno a na jihu a východě se objeví přehánky, teploty až 33 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. V Česku dnes už čtvrtý den po sobě padaly teplotní rekordy. Naměřila je skoro třetina dlouhodobě fungujících stanic. Na Facebooku o tom informoval Český hydrometeorologický ústav. Nejtepleji dnes bylo v Doksanech na Litoměřicku, kde meteorologové naměřili přes 32 stupňů Celsia. Bývalý poslanec Dominik Feri je na svobodě. Odpoledne opustil věznici v Teplicích zhruba hodinu poté, co o jeho podmíněném propuštění rozhodl Teplický okresní soud. Feri dostal za znásilnění 3letý trest, odpykal si 2 roky. O propuštění neúspěšně žádal už v lednu. Teď soud stanovil zkušební dobu 3 roky a dohled. Feri se taky musí neveřejně omluvit poškozeným.
2: Mě bude za 2 měsíce 30 let a přijde mi, že za posledních 5 let toho trestního řízení jsem zestárl tak o 20.
3: Prohlásil Dominik Feri. 4měsíční oddálení propuštění mělo podle soudce Jaroslava Malchuse smysl.
4: Evidentně nějaké vnitřní sebereflexy u odsouzeného k nějakému posunu vedly.
3: Proti se vyslovil zástupce zmocněnkyně poškozených Pavel Úl.
5: Určité zklamání v tom směru, jakým způsobem se odsouzený k té věci obecně staví, bez ohledu na to, jestli tu trestnou činnost doznává nebo ne.
3: Z Teplic Jana Vitásková, Český rozhlas.
0: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži staví nový pavilon akutní péče. Nová budova od roku 2028 nabídne 90 lůžek pro akutní dospělé pacienty a taky 25 akutních lůžek pro děti a dorost. Ty zatím v nemocnici chybí. Pokračuje nemocniční náměstkyně pro léčebně preventivní péči Martina Hyklová.
6: Posune to lůžkovou psychiatrii do hodně moderní sféry. Je to opravdu dané tím, že je to 115 let starý areál a opravdu nelze to všechno jako rekonstrukčně přizpůsobit té moderní psychiatrii. Takže pro nás to slibuje opravdu, že vytvoříme zázemí, které je novodobé a nemá v takových rozměrů nikde jinde v podstatě na Moravě. Sport.
0: Čeští hokejisté nastoupí na mistrovství světa zhruba za čtvrt hodiny proti Kanadě. Pokud národní tým zvítězí v základní hrací době, zajistí si 2. místo ve skupině. Čtvrtfinále má nehledě na výsledek jisté. V bráně českého týmu bude znovu Dominik Pavlát.
1: Počasí.
0: Zítra bude jasno až polojasno, od severu přechodně oblačno, výjimečně se objeví přehánky. A taky zítra bude horko, naměříme 26 až 31 stupňů, na jihu Moravy až 33.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Zelená vlna.
1: Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna od sjezdu na Židlochovice nadále počítejte se silným provozem kamionů z 11. kilometru. Osobní auta brzdí až za sjezdem na Modřice na 3. kilometru a na Pražském okruhu zůstávají obousměrné kolony před Ořechem. Od dálnice D5 v opačném směru od Lohkova jsou na 10 minut. Přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
0: Alex a host.
2: Branami pražské zoologické zahrady projde ročně až 1,5 milionu lidí. Řadí se tak mezi nejnavštěvovanější místa v České republice. Od března má nové vedení. Ředitelka ZOO Praha Lenka Poljaková je naším dnešním hostem. Vítám vás, dobrý den.
3: Dobrý den a děkuji za pozvání.
0: Alex a host.

0: Alex a host, vítám Lenku Poljakovou, která se 1. března ujala vedení pražské zoologické zahrady. Dnes tedy k nám dorazila do studia. No, zeptám se, jestli jste dorazila pěšky nebo autem, městskou hromadnou dopravou, protože údajně jsem tedy zaslechla, že do zoologické zahrady občas si tak doběhnete z domova ráno.
1: Je to tak, je to můj důležitý zdroj pohybu, ale k vám jsem přijela městskou hromadnou dopravou. Již jsem velký fanoušek.
0: Ale je tedy pravdou, že do zoologické zahrady v Troji tedy si to ráno přiběhnete?
1: Já si popovezu městskou hromadnou dopravou a pak běhám přes Stromovku. Zase nejsem takový atlet, abych běhala každé ráno 8 kilometrů. Vím, že kde kdo to zvládá, já bych asi docházela do práce příliš pozdě, ale přes tu Stromovku je to velmi krásný, asi 2,5 kilometrový úsek a je to takový hezký start do rána, ale nedělám to každý den.
0: Vy jste se vlastně vrátila do zoologické zahrady pražské po 13 letech. Dá se říct, že jste se vrátila na místo činu?
1: Dá se taky říct, že jsem se vrátila ke kořenům, protože to bylo moje první zaměstnání po vysoké škole. Tak já bych asi řekla, že jsem se trošku vrátila domů, protože ta zahrada je něco, co se nezapomíná.
0: Tak to je příjemný pocit.
1: Je to příjemný pocit.
0: Jak moc se proměnila zoologická zahrada během těch 13 let? Byla jste se tam třeba mezi tím podívat?
1: Byla jsem se tam podívat párkrát s dětmi. Určitě se proměnila trošku z toho návštěvnického pohledu, kdy vznikly nové expozice, které jsou krásné, jsou opravdu dobře provedené. Nezměnila se tolik z toho pohledu zaměstnance, z toho pohledu zevnitř. Tam si myslím, že do určité míry až maličko ustrnula v čase.
0: A to je něco, na čem vy budete pracovat.
1: A doufám, že nejen já.
0: Co vás vlastně přimělo přihlásit se do výběrového řízení?
1: Tím impulzem bylo setkání se zaměstnanci, řeknu neformální setkání se zaměstnanci, můžeme si tady říct, že jsme se potkali v hospodě, kdy už bylo zřejmé, že vlastně magistrát bude vypisovat nové, jako výběrové řízení na nového ředitele. Tak já jsem se sešla s kolegy, které jsem znala před těmi 13 lety, s naprosto nulovými úmysly se někam vracet. Já jsem prostě jenom přišla na pozvání a na pivo. A tam jsem si vzpomněla na to, jak strašně fajn to v té zahradě tenkrát bylo. A to byl takový první impuls, který jsem mnohokrát ještě zažehnala, až jsem si řekla, že bych litovala, kdybych to neskusila. Že mě nebude vadit, když to zkusím a nevyjde to, ale neuměla bych si sama před sebou obhájit, proč jsem to vlastně neskusila. Že všechny důvody, které mě napadaly, tak byly překonatelné. Byly to obavy, nedůvěra v sebe sama, ale pak jsem si říkala, že není co. Že to prostě zkusit musím.
0: Zkusila jste to, uspěla jste, absolutně jste uspěla. Všichni hlasovali vlastně pro vás, radní. Zajímá mě, jaká byla reakce vašich dětí, když jste jim oznámila, že budete řídit pražskou zoo?
1: Byla velmi pozitivní, ty děti jsou v takovém věku, kdy mají pocit, že to je práce snů, což jako svým způsobem mají pravdu, ale myslím si, že v těch jejich očích ta práce vypadá trošku jinak, než vypadá doopravdy, ale dcera mě strašně fandila, ta se strašně těšila, až půjde druhý den do školy a vyžvaní to všem svým spoložačkám, což se stalo. A takže ta byla jako milé, upřímně nadšená.
0: Lenka Poljaková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je dnes zooložka a nová ředitelka Pražské zoologické zahrady Lenka Poljaková. My už jsme v minulém vstupu mluvili o tom, co bylo impulzem k tomu přihlásit se do výběrového řízení. Vy jste také řekla, že se vlastně tak trochu vracíte domů do zoologické zahrady, ale měla jste takovou odbočku profesní, dokonce jste byla poradkyní ministra na ministerstvu. Jak se to tak stane? A bavila vás ta práce? Nebo pořád jste někdy podvědomě cítila, že to není ono?
1: Já jsem po zoologické zahradě nastoupila na ministerstvo zdravotnictví, kde jsem působila i v té roli, co jste uvedla, mimo jiné. A ta práce mě bavila. Nebyla to odbočka, nebyla to slepá cesta, byla to prostě nějaká další kariérní cesta, za kterou já jsem vděčná. Ta práce mě bavila a nebylo to čekání na něco jiného. Ta práce ve státní správě, jakkoliv má neúplně skvělou pověst a není tak cool, jako dělat zoo, to si přiznejme, ale je smysluplná. Máte, když odvádíte dobrou práci, tak jste schopen pozitivně ovlivnit životy mnoha lidí. To je něco, co ne každá práce taky má. Takže určitě ta práce mě bavila, smysluplná byla a já jsem si nikdy až do chvíle, kdy jsem odevzdala na podatelně přihlášku do výběrového řízení, nemyslela, že se do zoo vrátím.
0: Tak a teď můžete vlastně ovlivnit životy nejen mnoha lidí, ale také zvířat.
1: Je to tak, to se vám zase na ministerstvu zdravotnictví nestane.
0: Tak. Vy jste se tady funkce ujala 1. března, ale jak už jsme zmiňovali, není to vaše první zkušenost v Zoo Praha. Před 13 lety jste se v ní věnovala ochraně zvířat a jejich navrácení do původních přirozených lokalit. Řídila jste například převoz koně Převalského do volné přírody nebo projekt Toulavý autobus, který pomáhá s ochranou goril nížiny v Kamerunu. Na co je potřeba myslet, když vracíte divokého koně do volné přírody?
1: Je potřeba myslet na spoustu věcí. Za prvé, ne každé zvíře lze vrátit jen tak do volné přírody. Ne každá ta původní lokalita je na to už připravená. Jsou místa, kde ta zvířata mizí a tam nemá cenu vracet jako nějaká nová. Čili za prvé je potřeba, aby to místo té reintrodukce nebylo ohroženo anebo nebylo příliš ohroženo nějakými vlivy, které zapříčinily to původní vymírání toho druhu. Pak je potřeba mít na místě velmi dobré a velmi spolehlivé partnery, což rozhodně nebyla moje zásluha, že tam ti partneři jsou, jak v Mongolsku, tak v Kamerunu, ale v obou těchto lokalitách prostě dlouhodobě působí organizace, především to Mongolsku, které jako dlouhodobě se vlastně o ty národní parky nebo přírodní rezervace starají a bez nich to také nejde. Ten samotný transport zvířete někam je důležitá, ale jenom jedna aktivita z mnoha. Jo, bez těch opravdu extrémně spolehlivých a solidních partnerů, kteří jsou tam přítomní každý den, tak bez nich by ty projekty fungovat nemohly. My máme štěstí, že ty partnery máme. Máme je teď nově i v Kazachstánu, kam koně Převalského již třetím rokem vozíme, respektive v červnu povezeme. A ta dlouhodobá spolupráce a ta přítomnost na místě jsou klíčové a zároveň je to něco, co už jako přesahuje tu samotnou zoologickou zahradu. My nemáme kapacity na to, abychom prostě měli týmy lidí po světě, čili vždycky jsme odkázaní na to, abychom si vybudovali nějaké jako solidní vztahy.
0: Říká ředitelka Pražské zoologické zahrady Lenka Poljaková.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Lenkou Poljakovou, novou ředitelkou Pražské zoologické zahrady. Vy jste v minulém vstupu mluvila o tom, čemu jste se věnovala v zoologické zahradě, když jste tam před 13 lety působila, a to je navrácení do původních přirozených lokalit třeba koně Převalského. Zmiňovala jste i to, že v červnu byste měli koně Převalského navracet do Kazachstánu. Budete u toho?
1: Budu u toho, tentokrát teda v trošku jiné roli. Já jsem ráda, že tu roli, kterou jsem zastávala tenkrát já, tak dneska zastávají velmi jako dobře kolegyně, takže spousta té mravenčí práce na místě je nyní na bedrech někoho jiného, ale budu u toho. Je to ohromná věc, tady ty projekty, a je to taková třešnička na dortu dlouholetého snažení, takže určitě budu.
0: Popište, jak to probíhá potom na místě, když toho koně tam dopravíte. Co se děje?
1: Tak ono především to začíná, jako takhle ty přípravy začínají měsíce dopředu, protože je i poměrně velká administrativa kolem transportu zvířat, čili odebírají se nějaké krve a tak dále, vystavují se doklady těm koním, čili je potřeba je dopředu vybrat, jo, není to tak, že ráno vybereme 4 koně a jedem, jsou vybraní dlouho dopředu. My ty koně v Česku nakládáme, vezeme je na letiště do Kbel, protože my lítáme s armádou České republiky, ta její pomoc nebo ta její asistence je v tom projektu zásadní. Že je relativně už jako dlouhá cesta na letiště, pak je poměrně dlouhý let a pak po přistání na místě nás všechny čeká, a ty koně zvlášť, ještě poměrně dost dlouhý a náročný pozemní transport. Jsou desítky hodin, kdy vlastně my ty koně z letiště přepravujeme na to místo činu, a to, když všechno dobře proběhne, je to ohromná práce chovatelů, veterinářů, kteří musí ty koně prostě udržet jako v klidu, na nohou, tak po příjezdu ty koně vypouštíme a vypouštíme je z beden, ve kterých oni celou tu cestu tráví, do aklimatizačních obor, což jsou takové jakoby předpřipravené prostě ohrady, a tam ty koně pak setrvávají, a teď si nejsem jistá, jestli to je vždycky takhle, v tom Mongolsku to bylo vlastně rok, protože prostě si musí ti koně zvyknout na úplně jiné klimatické podmínky, než jsou tady u nás, jsou tam i přikrmováni, a pak teprve se pouští vlastně do té samotné volné přírody, takže to je opravdu ohromný proces.
0: A kdy vy je ztrácíte z dohledu?
1: My je v úvozovkách, tak jak se na to ptáte, ztrácíme vlastně z dohledu až ve chvíli, kdy jsou potom téměř roce vypouštění z těch aklimatizačních obor. Nicméně i tak probíhá nějaký monitoring, jsou v těch rezervacích rangeři, kteří jsou většinou schopni říct, kde se ta stáda těch koní pohybují, takže jsou i schopni je rozeznat a tak dále. Takže svým způsobem je nestrácíme ze zřetele jako nikdy, ale ta svoboda, na kterou se ptáte, tak ta nastává poté, co jsou vypuštěni z těch aklimatizačních obor.
0: Za malou chvíli si budeme povídat dál. Naším hostem zůstává ředitelka ZOO Praha Lenka Poljaková.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Pozvání do Alex a host přijala Lenka Poljaková, nová ředitelka Pražské zoologické zahrady. Vy jste ředitelkou opravdu krátce, jen pár měsíců. Tak bylo třeba něco zatím, jak jste se rozkoukala v té funkci, co vás překvapilo, ať už příjemně nebo nepříjemně?
1: Určitě mě překvapilo příjemně. I když překvapilo, znamená, že jsem to nevěděla, což není pravda. Věděla jsem to, ale připomněla jsem si to, jak skvělí lidé pracují v Pražské zoologické zahradě. To je něco, co jsem trošku ten pocit jakoby pozapomněla v té své další kariéře, ale v Pražské zoo pracují lidé, protože chtějí pracovat v Pražské zoo. Je to love brand nejenom pro ty návštěvníky, ale i pro ty samotné zaměstnance. A to se vám ne všude stává, že opravdu nepochybujete o tom, že ta práce, kterou odvádíte, má smysl a v té zahradě o tom jako nepochybujete. Tam to ten smysl má. Tak to jsem si připomněla, to je určitě pozitivní. To, co mě trošku překvapilo, a už jsme to zmiňovali, je, že ta zahrada se uvnitř tím svým fungováním moc nezměnila za 13 let, což je dlouhá doba. Ten svět okolo se změnil hodně a ta zahrada se nezměnila zase tolik.
0: A teď myslíte z pohledu toho personálního?
1: Jo, myslím, ano, přesně tak. Myslím z pohledu nějakého fungování, nějaké digitalizace. To jsou všechno relativně nudné věci, oběh dokladů, kdy my obíháme s papírama, tak dneska už většinou se neobíhá ani s papírama, ani s ničím jiným, obíhají prostě nějaký data, tak my obíháme s papírama. To je jedna z tisíce a jedné malé věci, kde si myslím, že nejsme úplně jako up to date.
0: Dobře, tak pojďme k těm přitažlivějším věcem a to je třeba mláďata, která čekáte. Čekáte nějaká a jaká, nebo kdo a kdy případně, jestli můžete prozradit.
1: Tak ta mláďata, to je vděčné téma, je to vděčné téma jara, protože to je to správné období. My už spoustu mláďat jsme přivítali, máme mláďata právě u koní Převalského, kterých jsme se před chvilkou bavili. Máme dvě mláďata u velbloudu, máme mláďata u takínů, máme mláďata i u surikat a máme čerstvou novinku, máme mláďata u kapibar. To je fenomén mezi dětmi, takže máme mláďata u kapibar. Mláďata, která čekáme, to je trošku složitější téma. My jsme sami trošku pověrčiví, stejně jako to mají lidé, nevytrubujeme hned do světa. Nicméně čekáme mláďata u karakalů, což jsou impozantní a nádherné kočkovité šelmy. Máme je ve spodní části zoo v pavilonu Šelem. Tak tam věříme, že už to nezakřikneme a velké očekávání máme na začátku příštího roku. Doufáme, že nás obohatí dvě slůňata.
0: Oh, tak a ještě chápana středoamerického mexického, to je také primát, který se relativně nedávno narodil, jeden.
1: Je to tak.
0: Jak se mu daří?
1: Daří se mu dobře, drží se maminky a má se k světu.
0: Jaké vy třeba, jestli to můžete vlastně vůbec říct teď jako ředitelka zoo, máte nejraději zvíře, na které se třeba nejraději díváte?
1: Teď jste mě nahrála, že bych měla říct, že mám ráda všechny úplně stejně.
0: Ano.
1: Já mám ráda zvířata, o kterých něco vím. A myslím si, že to tak je, že s tou hloubkou toho poznání roste ten obdiv a ta úcta. Myslím si, že je to takhle trošku i mezi lidmi, že když někoho poznáváte hloub a hloub, tak vlastně roste nějaká vaše jako úcta a respekt k tomu člověku, tak já to mám stejně se zvířaty. Když to zvíře vidím a nic o něm nevím, tak jako umím posoudit nějaké estetické kvality, ale když pak poslouchám komentované krmení našich chovatelů nebo mi ho pak převypráví naše děti, tak to ještě úplně o úroveň výš, tak vidím, jak strašně zajímavé je úplně každé zvíře a jak pro každé zvíře se člověk prostě může nadchnout.
0: Lenka Poljaková je naším hostem.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host si povídám s Lenkou Poliakovou, která od března působí v čele pražské zoologické zahrady. Vy jste říkala na konci posledního vstupu, že pro každé zvíře se může člověk nadchnout, ale přeci jen jsou některá, ke kterým byste se třeba nepřiblížila. Máte z nich obavu, jako nevím, třeba já z plazů, pavouků? Máte nějaké takové?
1: Asi mám speciální vztah k pavoukům, bych řekla.
0: Co to je speciální vztah?
1: Mám k ním respekt, držím si odstup a nijak je neperzekuji, když se dostanou do naší domácnosti například, ale míváme diskuze s manželem o tom, jestli ten pavouk musí být doma nebo nemusí být doma. Většinou je to teda manžel, kdo ho jde vyprovodit na balkon. Takže já nechci říct, že se bojím pavouků, ale není to mé preferované zvíře.
0: Ale ani tak pavouci nebudou diskriminováni v pražské zoologické zahradě.
1: V žádném případě patří tam.
0: Jaká zvířata patří do vaší domácnosti?
1: My máme dvě kočky a teď na jaře máme spoustu mravenců, kteří procházejí naším bytem. My čekáme, až odejdou, zatím se k tomu nemají. Ale jinak jsme taková tradiční kočičí domácnost.
0: Říká se, že někdo má rád psy, někdo má rád kočky, málo kdo se najde, že má rád obojí. Jak to máte vy? Jste tedy zatížená na kočky nebo i psy?
1: Já jsem nikdy psa neměla, protože jsem městské dítě, vyrůstala jsem vždycky v bytě a určitě by mi pes nevadil. Jo, nejsem takhle vyhraněná, ale prostě ty kočky do toho bytu jsou takové přístupnější a my jsme chtěli, aby děti vyrůstaly s nějakým zvířetem a je pravdou, že to, že teď máme kočky, je naše velké vyjednávání, abychom nemuseli mít pejska.
0: Jakože kompromis.
1: Je to kompromis.
0: Je to
1: s našimi
0: kompromis.
1: Dětmi.
0: Už vaše děti vás navštívily v pražské zoologické zahradě?
1: Teď? Byly na zahájení sezóny, které jsme měli poslední březnovou sobotu, tak tam přišli jako diváci a užili si tam program.
0: Ano, proč teď zajít do pražské zoologické zahrady?
1: Ta zahrada je celoročně krásná, ale je pravda, že to jaro je takové speciální optimistické období, jak díky těm mláďatům, tak díky tomu, že ta příroda v tom areálu se prostě probouzí po tom zimním spánku. My máme v tuhle chvíli už všechna zvířata ve venkovních výbězích, to znamená, ten návštěvník je může potkat venku v tom prostředí, které je pro ta zvířata mnohem jakoby přirozenější než vevnitř. A zároveň máme nachystané různé akce pro návštěvníky, například náš již tradiční den dětí s městskou policií, což je velmi zábavný den na 1.6. pro děti. Budeme slavit například 60 let od příchodu naší slonice Gulab, což je po želvách náš největší senior v areálu. Ale taky budeme slavit například 15 let od zahájení projektu návratu divokých koní, o kterém jsme se bavili, že budeme dělat takovou trošku retrospektivu tady toho projektu. A přes léto máme potom v podstatě na každý víkend nějakou zajímavou akci a tady bych už doporučila sledovat náš Facebook, sociální sítě, kde ten program vždycky upřesňujeme.
0: Do pražské zoologické zahrady zve jí ředitelka Lenka Poliaková.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: V Alex a host si dál povídám s Lenkou Poljakovou, která od března řídí pražskou zoologickou zahradu. Vy jste mluvila i o výročí 15 let od vlastně zahájení, kdy poprvé kůň Převalský se vrátil do Mongolska. A řekněte mi, podle čeho nebo kdy, jak se rozhodujete, že právě je ta doba, kdy ten kůň může být převezen a vrátit se zpátky domů?
1: Vlastně už těch 15 let držíme obdobný termín jako teď, což je konec května, začátek června. Je pravdou, že teď si tak vzpomínám, že ty první transporty jsme vozili o něco později v červenci, ale vždycky ten každý rok se trošku poučíme a malinko ten projekt upravíme. Tady nám jde především o počasí, kdy na jaře jsou povodně, v létě je vedro a na podzim sněží, takže někde do toho se musíme trefit s tím, aby nebylo přílišné vedro, ale už bylo po povodních a tak dále. Čili trošičku to přizpůsobujeme těm lokalitám, ale tady to období toho pozdního jara nebo ne úplně hlavního léta je tady v té střední Asii na ten transport nejlepší období.
0: Řekněte mi, bývají to i emotivní momenty třeba pro chovatele nebo pečovatele těch koní, když se s nimi loučí?
1: Určitě jsou to emotivní momenty ve chvíli, kdy vlastně pouštíme to zvíře z bedny už na místě, protože to už víme, že jsme, co jsme mohli, tak to už jsme my udělali, to jsme odvedli, to zvíře jsme dopravili až kam to šlo a teď už je to vlastně na něm. Takže je to i, kromě toho, že je to krásný moment, tak je to i moment takové úlevy po všech těch peripetiích a hodinách v autě a v letadle, tak je to taková hezká tečka.
0: Vy jste už připojila pozvánku do pražské zoologické zahrady, nalákala jste návštěvníky, ale pojďme na závěr zopakovat, jak se chovat v pražské zoologické zahradě, nebo pokud byste vypíchla, co nedělat, na co třeba stále narážíte, že se opakuje, že návštěvníci dělají a třeba se ani neuvědomí, že je to špatně.
1: S čím se občas setkáváme, ale nerada bych z toho dělala jako každodenní aféru, ale občas se vyskytnou návštěvníci, kteří mají tendenci nám krmit zvířata. To je velký nešvar. Já věřím tomu, že to ti návštěvníci dělají v dobré víře, ale skutečně to těm zvířatům nějak nepomáhá, protože ta zvířata mají velmi pečlivě sestavované krmné dávky a není potřeba jim přilepšovat paprikama nebo jablíčkama. Takže s tím se občas setkáváme. A jinak si myslím, že návštěvníci jsou obecně jako vychovaní a chodí do té zoologické zahrady rádi, čili jako nemají potřebu tam škodit. My jsme za to vděční a jsme rádi, že k nám lidé chodí.
0: Já jsem ráda, že jste přišla dnes vy k nám. To byla Lenka Poljaková, nová ředitelka pražské zoologické zahrady. Ať se vám ve funkci daří.
1: Děkuju.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
2: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
0: Je plná veselých příhod.
2: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
0: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas, zprávy.
3: Veřejnoprávní média vyzvou premiéra Babiše, aby pozastavil projednávání změn v jejich financování. Při sobotních oslavách svaté Zdislavy v Jablonném v Podještění se do tamní baziliky vrátí lebka světice. Zítra bude většinou jasno, od severu přechodně oblačno a na jihu a východě se objeví přehánky. Teploty až 33 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Veřejnoprávní média vyzvou premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO, aby ustoupil od projednávání změn zákonů o televizních a rozhlasových poplatcích. Vedení České televize a Českého rozhlasu mu ve středu zašlou společný dopis. Zároveň premiéra vyzvou k vytvoření expertní pracovní skupiny, se kterou by vláda případné úpravy financování veřejnoprávních médií nejprve konzultovala. Kdo by měl být jejím členem, přibližuje generální ředitel České televize Hynek Chudák. Dárek. Případným změnám musí podle něj předcházet širší odborná debata.
4: Jednoznačně ministerstvo kultury, případně tedy pan premiér osobně, potom zástupci rozhlasu, zástupci televize, ale i zástupci komerčních vysílatelů a prostě široká odborná veřejnost, právníci a podobně.
3: Dva bývalí správci městských bytů v Havířově musí město zaplatit škodu přes 8,5 milionu korun. Rozhodl o tom krajský soud v Ostravě. Marek Klimša a Jiří Langočí jsou odsouzeni za korupci a machinace se zakázkami při opravách městských bytů. Soudce Igor Krajdl jim trest pětinásobně navýšil oproti lednovému rozsudku okresního soudu.
5: My jsme shledali podmínky pro plnou náhradu škody. S ohledem na zásady restaurativní justice, kdy máme za to, že je lépe, aby obžalovaný byl na svobodě a splácel škodu předtím, aby jako prvotrestaný byl rovnou zařazen do výkonu trestu, jsme ponechali v platnosti podmíněný trest.
3: Oba odsouzení už dříve přiznali vinu. Dnešní rozsudek odvolacího soudu komentovat odmítli. Lebka svaté Zdislavy se do Jablonného v Podještědí vrátí v sobotu. Před dvěma týdny je z tamní baziliky ukradl 35-letý muž, který pak zalil do betonu. Policie ho dopadla a restaurátoři ostatky z hmoty bez většího poškození vyjmuli. Lebka bude pro veřejnost vystavená pouze jeden den, později bude uložená do hrobu v kryptě.
6: V sobotu kolem 11. hodiny budeme předávat panu arcibiskupovi relikvii svaté Zdislavy.
7: Říká ředitel územního odboru policie v České Lípě je Petr Reit. Lebka bude následně vystavená v bazilice, odkud byla před dvěma týdny ukradená. Ale jen na krátkou chvíli, jak říká pražský arcibiskup Stanislav Přibyl.
8: Neplánujeme ji dále vystavovat.
7: Vystavení lebky původně souviselo s blahořečením svaté Zdislavy v roce 1907. V dnešní době už přijde o anachronismus.
8: Chceme i vyslyšet volání lidí, kteří říkají, že by měla ty ostatky svaté Zdislavy být pohromadě.
7: Pachatel krádeže na soud čeká na svobodě. Z Jablonného v Podještědí Jiří Jelínek, Český rozhlas.
0: Počasí.
3: Zítra bude jasno až polojasno, od severu přechodně oblačno, výjimečně se objeví přehánky. A taky zítra bude horko, naměříme 26 až 31 stupňů, na jihu Moravy až 33.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Na dálnici D1 z Brna do Prahy opatrně kolem Velkého Meziříčí na kilometru 145,5 stojí nákladní auto s

0: efektem blokuje část připojovacího pruhu od čerpací stanice. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A teď už je tady country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Ještě jednou hezký večer a ničím nerušenou jízdu dnešním country dostavníkem. V jehož úvodu prozradil Johnny Cash, že jeho hlavním námětem bude věc zvaná láska. Takhle si zaspomínal Pavel Bobek na lásku ze školních let.

Karla Vosmanská z Taxmany a příjemná verze country jedničky a záhy celosvětového hitu Jacka Greena There Goes My Everything z roku 1978. S českým textem Ronalda Krause Tam, kde jsi s láskou měl žít. Láska se samozřejmě velice zůsta objevuje i v zámořských originálech. Třeba v roce 86 tvrdil bluegrassový fenomén Ricky Skaggs, že láska tě jednou dostane.

Mnohokrát zpíval o lásce pochopitelně i Valdemar Matuška. Možná vzpomínáte na duet s Olinou Blechovou Láska je lék. Podstatně mladší je jeho nahrávka inspirovaná slavnou Carolinou skupiny Alabama, kterou text Ivo Fischera proměnil v tajnou lásku. A Michal Tučný z Fešáky vám teď nabídne alespoň kousek lásky.

I Tomáš Linka dnes dorazil z Fišáky, aby vám prozradil, čím jezdí láska. Jednou z hezké řádky písniček Kanaďana Gordona Lightfoota, které pevně zakotvily na scéně naší country. Tahle se v originálu jmenuje Steel Rail Blues. Jednou z nejúspěšnějších countryvek je Proto tě mám rád slepého Texasana Payna z roku 1949. O 15 let později se objevila ve zpěvníku Jima Reevese.

Džínová láska z odkazu Pepy Blažejovského v nahrávce Radka Tomáška, Heliny Maršálkové a možná tomu nebudete věřit, skupiny Shut Up Františka Ringo Čecha. Za láskou se na pláně country vypravil v roce 1977 i Karel Gott a naspíval super trhák dvojice Bellamy Brothers Let Your Love Flow.

Petr Kocman a z jeho krátkého zastavení v sestavě skupiny Double Eagle drsné prohlášení Láska je past. Podstatně vlídnější názor na lásku nabízí písnička That's the way love goes, kterou v roce 1973 složil legendární Lefty Frizzell a premiérově představil Johnny Rodriguez. V minulém roce se objevila na zatím posledním albu Alana Jacksona.

Nestárnoucí Willie Nelson a z jeho letošního alba Nádherný čas Do smrti tě budu milovat, I love you till I die. A teď rychle za skupinou Rangers a stálicí jejich zpěvníků Láska je věc kouzelná.

Ze zástupu českých verzí klasiky Krise Kristoffersona Help Me Make It Through the Night nesporně nejvlídnější. Naďa Urbánková s textem Zdeňka Borovce Hlídej můj spánek, má lásko, na závěr dnešního country dosavníku plného lásky. Což dodrží i superhit poloviny 50. let vokální skupiny Ames Brothers Láska je neuvěřitelně krásná věc. Love is a many splendid thing. Tak dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: V Česku znovu padaly teplotní rekordy. Na inzertním portálu Bazoš.cz lidé prodávají domácí alkohol. Situaci řeší i celní správa. Zítra bude většinou jasno, od severu přechodně oblačno a na jihu a východě se objeví přehánky. Teploty až 33 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. V Česku dnes už čtvrtý den po sobě padaly teplotní rekordy. Naměřila je skoro třetina dlouhodobě fungujících stanic. Na Facebooku o tom informoval Český hydrometeorologický ústav. Nejtepleji dnes bylo v Doksanech na Litoměřicku, kde meteorologové naměřili přes 32 stupňů Celsia. Na největším tuzemském inzertním portálu Bazoš.cz prodávají lidé v rozporu se zákonem alkohol. V nabídkách se nejčastěji objevuje slivovice vypálená v pěstitelských pálenicích. Někdy jde i o desítky litrů. Zástupci portálu sice uvedli, že se inzeráty snaží blokovat, nabídky se ale objevují stále.
2: Prodej alkoholu na portálu řeší celní správa. Podle mluvčího generálního ředitelství cel Richarda Zemana je alkohol z pěstitelských pálenic určený pro domácí potřebu a prodávajícím tak hrozí pokuta až do výše 500 tisíc korun.
3: Výše uložené sankce je vždy individuální. Celní správa hodnotí zejména osobu pachatele, závažnost a způsob spáchání protiprávního jednání, jeho rozsah a následky.
2: Majitel portálu Bazoš.cz Radim Smička na dotazy odpověděl pouze písemně.
4: Inzeráty se také snaží aktivně blokovat. Samozřejmě se může stát, že se vždy nějaký najde, co projde filtry.
2: Napsal Smička. Inzeráty na prodej domácí slivovice a dalších destilátů byly ale na portálu i včera. Tereza Chrastinová, Český rozhlas.
0: Správa železnic zahájila přestavbu tratě mezi Kladnem a Pražskou Ruziní. Zhruba 15-kilometrový úsek bude dvojkolejný a elektrifikovaný. Práce by měly trvat do roku 2029, popisuje generální ředitel správy železnic Tomáš Tóth.
5: Je to nejdelší úsek v rámci klíčového napojení Prahy, letiště a největšího středočeského města, tedy Kladna.
0: Přes 300 let starý obraz Madony s dítětem restaurátoři zkoumali rentgenem v brněnské fakultní nemocnici u svaté Anny. Rentgen odhalil například historická poškození obrazu a hřebíky ukryté v jeho konstrukci. Snímky pomohou restaurátorům s dalšími opravami. Odhadnou stav dřevěného podkladu, historické přemalby nebo složení použitých barev. Nemocnice službu nabízí za úplatu. S podobnými žádostmi se setkala za posledních 5 let 4x. Rentgenování trvalo asi 20 minut kvůli velikosti obrazu, vysvětluje mluvčí nemocnice Jiří Erlebach.
6: To byl poměrně velký obraz a ten rentgen je už způsoben spíš na menší plochy. To znamená, že když tam leží člověk a má zlomenou ruku, tak se zrentgenuje jenom ruka. Když to tady to byl obraz, myslím, že to bylo 1,85 m, takže on se musel posunovat tak, aby ten rentgen ho vysnímkoval celý.
1: Počasí.
0: Zítra bude jasno až polojasno, od severu přechodně oblačno, výjimečně se objeví přehánky. A taky zítra bude horko, naměříme 26 až 31 stupňů, na jihu Moravy až 33.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové opatrně za sjezdem na Jičín. Na 42. kilometru silničáři uzavírají pravý pruh. Do rána budou opravovat vozovku. A na silnici 35 se pracuje na výjezdu z Mohelnice směrem na Moravskou Třebovou. Silničáři se pohybují v pravém pruhu a vybočuje se. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: To byly poslední dnešní zprávy. A teď už divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.

0: Dobrý večer, vážení a milí, buďte vítáni. Divadlo pro vaše uši je tu zas, aby vám přineslo nebo vyčarovalo tu zvláštní atmosféru, kde vnímavý a pozorný člověk, posluchač, cítí tichou vůni slov. Bohužel, tohle přirovnání není z mojí hlavy. Ta tichá vůně slov je titulem knížky básníka a textaře Františka Novotného. A právě on dnes přijal naše pomyslné pozvání na procházku archivem mezi staršími nahrávkami.
1: Den se probudí.

0: Koncert bez plakátů, někdejší hudební hvězdy, bubeníka Víti Vávry. To je jeden z těch už asi trochu pozapomenutých textů Františka Novotného. Ostatně v dnešním divadle vám nabídneme jen a právě jeho textařské umění. Ať už v notových osnovách nebo u mikrofonu, kde František dodnes vlastně navazuje na to a jako fejetonista jde cestou, kterou mu předtím tak pečlivě ušlapal jeho předchůdce a jmenovec František Nepil.
1: Jak už asi víte, pár let tak trochu soupeřím se vzácným přítelem, bývalým dobrojitrníkem, spisovatelem a skvělým vypravěčem Františkem Nepilem. Určitě ne v psaní, na to by mi nestačil ani hasičský žebřík, abych mu dosáhl pokotníky, ale v zážitcích. Jako on mám i já rád Řecko. Vždycky, když tam jedu, vybaví se mi Františkovo povídání, jak běžel na závodní dráze v samotné Olympii, a to tak rychle, že je na fotografii rozmazaný.
2: Nedivte se, že když jsem vstoupil na plochu pravého olympijského stadionu, zavibrovaly ve mně všechny romantické žilky a začal jsem se svlékat. Zaběhnu si tu a ty mě vyfotografuješ, řekl jsem své ženě. Zděsila se, jednak protože antičtí závodníci tu běhali nazí jako prst, jednakže několik turistů dříve než ona pochopilo, co tu bude k vidění, a usadilo se na valech, které zbyly po antických tribunách. Slunce žhnulo až k zbláznění, ale já proletěl po závodní dráze v Olympii jako blesk. Vy, kdo znáte mou postavu, víte, že jako kulový blesk. Diváci mě aplaudovali, já nemohl z toho horka popadnout dech, ale zjistil jsem, že jsem se snažil zbytečně. Moje osobní fotografka nevěděla, kde je spoušť, takže mě nevyfotografovala. Překlusal jsem třetí dvoustovku a žena to konečně zmáčkla. Na tom snímku není vidět nic než rozmazaná bílá čára. To jsem já, vysvětluju každému. Běžel jsem tak rychle, že mě nezachytila ani pětisetina vteřiny.
1: A já věděl, že si tuhle fotku hejčkal, protože komu z nás lenivých smrtelníků se to podaří. Určitě viděl a slyšel v duchu to burácení plných tribun. Doma si nábožně přivonil k bobkovému listu a celé si to v mysli prožil ještě nejmín dvakrát. V tom bych se s ním asi měřit nemohl, protože na mě by ani nemuseli mít fotoaparát. Při mé rychlosti by si mě klidně stačili i namalovat. Ale něco, čím bych Františka tak trochu trumfnul, se přeci jenom našlo. Dlouho jsem se chtěl podívat do Korinského průplavu. Ten spojuje Jonské a Egejské moře a je vykopán na úrovni hladiny, takže nejsou nutná žádná zdymadla. Lodím to ušetří 500 kilometrů plavby kolem poloostrova Pelopones a to už za tu námahu stálo. Je široký jen něco kolem 25 metrů, takže provoz tam je kyvadlový, protože větší lodě už vedle sebe nikoho nepustí. Žádná nesmí mít ponor větší než 8 metrů, protože by drhly o dno. Kolmé stěny kanálu jsou místy až 90 metrů vysoké, takže i na pečínskou rozhlednu byste se tam dívali bezmála s 30-metrovým nadhledem. No řeknu vám, že ta více než 6 kilometrů dlouhá strouha za to podívání stojí. Vlastně udělala z Peloponésu ostrov. Že to byl chytrý nápad, to věděli už v antice. První, kdo si to uvědomil, byl tyran Periandros v 7. století před naším letopočtem, ale kvůli velkým nákladům postavil pouze jakousi kamennou železnici. Lodě po ní byly taženy na zvláštních podvozcích z jedné strany šíje na druhou. Byl to sice dobrý zdroj zisku, ale bylo to značně zdlouhavé a fyzicky náročné. Mnozí další vládci o kanálu také uvažovali, ale jak všemocný Cezar, tak i Botička, tedy Kaligula, byli zavražděni dřív, než se do toho mohli pustit. Až císař Nero, třikrát kopnul zlatou motykou do země a všechno další už nechal na otrocích. Kanál byl vykopán přibližně v délce 700 metrů, tedy asi do jedné desetiny potřebné délky. Kopal se na stejném místě, kde leží v současnosti. Nero však rok po zahájení zemřel a na průplavu se nepokračovalo. Myšlenka korinského průplavu byla obnovena, když Řecko získalo formální nezávislost na Osmanské říši. To bylo v roce 1830. Řecký státník Ioannis Kapodistrias požádal francouzské inženýry o zhodnocení projektu. Musel však od něj upustit, když byla stanovena cena na 40 milionů zlatých franků. Trvalo víc než 50 let, než francouzská společnost pro výstavbu kanálu konečně zahájila práci. Dokončena byla za 11 let v roce 1893 a kanál byl otevřen za účasti předních světových státníků a nechyběl mezi nimi ani císař František Josef I. Za druhé světové války byl kanál poškozen a zprovozněn byl až v září roku 1948. Když jsem si prohlížel dobové fotografie, ta stavba vypadala jako obrovský dlouhý lom. Kamení a hlínu vyvážel malý vláček a vypadalo to, jako by se tam hemžili mravenci s krumpáči a lopatami. Budiš jim zdána úcta, že nechali na stěně kanálu zachovanou značku, kterou přikázal udělat císař Nero na znamení, kam až ho dokopal. A to je to, proč vám to všechno vyprávím. Ta značka, co vypadá jako reliéf malé akropole, je vidět pouze z paluby lodi. A já jsem vám ji viděl. Nedostal jsem se sice na olympské závodiště, ale na katamarán, který proplouval korinským kanálem tam a zpátky. Na obou začátcích kanálu jsou břehy ještě nízké a jsou spojeny těsně nad hladinou mosty. Kdybyste na nich stáli a slyšeli varovný signál, honem, honem běžte na břeh, protože ten most se ani nezvedne, ani se nevyklopí ke břehu, ale potopí se a loď nad ním klidně propluje. Samozřejmě, že nad hlavami jsou ještě dva mosty, pevně spojující Peloponés s pevninou. Ale z těch byste Neronovo znamení hledali marně. Proto jsem si na palubě nachystal foťáček a značku jsem si vyfotil. Ale bylo to narychlo, protože jsem přesně nevěděl, kdy mám čekat. Tak jsem si řekl, že si dám záležet, až poplujeme zpátky. Pečlivě jsem si připravil přístroj a když jsme značku míjeli, stiskl jsem spoušť. Jenže v tu chvíli měl stejný úmysl jakýsi Japonec, který si stoupil přede mne a tak místo Neronovy značky mám vyfocenou značku jeho červeného svetru. Takže jsem stejně jako František vděčný za tu první fotku, která je stejně jako ta jeho poněkud rozmazaná.
3: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
0: A ještě jedno setkání obou pánů Františků, Nepila a Novotného, na téma studánky. To mě tak jednou napadlo spojit jejich vyprávění, i když se při něm v rozhlasovém studiu vlastně nikdy nepotkali. Ale kdyby se potkali, třeba by to vypadalo právě takhle.
2: Dobré jitro, tak jsem si říkal, až bude někdo chtít, abych mu tuhle zemi vylíčil jedním nebo dvěma slovy, co udělám. A začalo mi být úzko, protože mi najednou letěla hlavou úplná vánice všeho, co u nás člověk může vidět. Hrady i dálniční mosty, hory, vysoké pece i chmelnice, sklárny, obilné lány a srnky na paloučku. Ale pak jsem si řekl, že to je prajednoduché, že vlastně vím, čím je naše země bohatá, čím se jí žádná jiná nepodobá, i když to bohatství leží dneska stranou našich očí, že přece žijeme v zemi studánek.
1: Tam, kde žijí studánky, se podle tradice ujímaly vlády královničky. To byly, jak jsem se dočetl, nejkrásnější dívky z vesnice. Šli v čele průvodu dívek, v ruce nesli džbán a na hlavě měli nejkrásnější květinový věneček. Když se zpěvem přišli ke studánce, se zaříkáváním jí čistili. Některé odhrabovali napadané listí, další bláto, a když byla studánka jako křišťál, královna nabrala vodu do džbánu a lila jí do všech světových stran. aby voda chránila lidi před nemocemi a zlem.
2: Když jsem byl chlapeček k zulíbání, či přesněji řečeno k unešení, pochoval si mě na klíně pán, který tam k nám chodil na procházky oholi, protože napadal na nohu. A ten měl oči, které se studánkám podobaly, jenomže studánkám za soumraku či v noci, protože byly tmavé. Jmenoval se Karel Čapek a já teprve mnohem později poznal, že těma studánkovýma očima viděl o hodně dál než kdokoliv jiný a že o tom, co viděl, psal, ale jak. On totiž napsal překrásný sloupek o prostém hliněném džbánku, o tom, že je k nesehnání a že by se nám neměl vytratit ze života. Ale nenapadlo ho, že i když k sehnání bude, bude otázkou, kde do něho nabrat tu lahodnou studánkovou vodu. Máte-li ovšem po ruce pramínek, který nevoní práškováním, nýbrž hlubinou země či dokonce skálou, víte jistě, že stojí za to táhnout se od něho až do Prahy týden co týden, ne se džbánkem, nýbrž s plným demižónem.
1: Znám křišťálovou studánku, kde nejhlubší je les. Tam roste tmavé kapradí a vůkol rudý vřes. Tam ptáci laně chodí pít pod javorový kmen. Ti ptáci za dne bílého, ty laně v noci jen. Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, tu nebesa i studánka jsou plny zlatých hvězd. Určitě jste si mnozí říkali spolu se mnou tuhle slavnou sládkou báseň. Nevím, zdali máte na mapě svého srdce také nějakou svoji studánku s nebem a hvězdami. Já ano, a ne jednu. Dokonce si k ním občas jezdím pro vodu. Některé jsou známé, jako třeba ta poustevnická Ivanova ve svatém Janu pod skalou, ale některé jsou v dlani krajiny ukryté uprostřed stromu.
2: U nás, nevím, jestli máte o tom zdání, se těch studánek začaly ujímat děti. Nejedny se už potěšili pohledem do pramínku, který svýma rukama vzkřísili z mrtvých. A tak jim a každému, kdo udrží studánku studánkou, přeji, ať u ní brzy najde stařečka, který jim splní tři přání.
1: Stišíme své uchvátané srdce, ochutnáme modro nebe, a omyjeme duši tím sluníčkem, které jsme z její hladiny nabrali do dlaní.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Nevím, jak to František dělá, ale na ty básničky, na 3 až 5 slov, je skutečný mistr. To je vám takhle. Na koncertech Spiritual Quintetu vždycky dostal ze sálu několik slov a během následující písničky, během jediné písničky, během pár minut, složil vtipnou říkánku. Podezření, že má v publiku domluvené kamarády, kteří vykřiknou ta správná slova, už dávno po letech vzalo za své a zůstal jen upřímný obdiv, jak to Františkovi rýmuje, třeba před publikem z někdejšího turistického oddílu tělovýchovné jednoty Nohyb Praha.
1: Byl jsem informován, že jde o turisty, tak vlastně je to věnovaný vám. Jmenuje se to Ztracen v pustinách. A je to na slova korupce, popelník, bábrle, struhadlo, štokrdle. V tom nejspíš jisté kouzlo bude. Jsou lidé, které potkáš všude. Tak místo dlouhých výkladů uvedu jeden z příkladů. Ztracen v poušti, v moři písku, vzpomínám na rodnou výsku, kde žijí chytří, s nimi tupci, poctiví, jemní, ba i hrubci, náchylní třeba ke korupci. Jak tak pod fatou morgánou lkám nad partií prohranou, tu z terénního ohybu vykráčí parta nohybu. A dřív, než by mě napadlo, jeden z nich vyndá struhadlo, druhý skládací štokrtle, třetí cukrátka bábedle a čtvrtý zatím s chladnou tváří v ešusu silnou kávu vaří. A pátý, to je prostě mžik, dodá cigáro popelník, zatímco další kamarádi mi uvařenou kávu sladí. Tak je mi dobře, i když hic, neb v sahaře či uprčic, mám jedno vždycky celkem jistý. Všude narazím na turisty.
2: Divadlo pro vaše uši.
3: Víte, ono je to velmi obtížné přijít sem do takovéhle společnosti. Já se tam celou dobu tetelím úzkostí, protože tak jako klaun s barevnými míčky, oni si hrají se slovíčky a musím říct, že ta Honzova, ať jsou o čemkoliv, která jsem slyšel z jeho úst, ať to bylo o tom, co se děje někde ve světě, nebo co se děje někde nahoře, nebo ať to bylo vlastně slova, která kdysi říkal Shakespeare a my je třeba díky tomu můžeme slyšet taky. A jsou to slova z básniček, tak mají jedno společné. Vždycky voní člověčinou. A teď mě najednou v poledne Karel volal, tejkal a říká, prosím tě, očekává se, že bys mohl taky něco říct dneska. A já jsem se vylekal, protože jsem vůbec nic neměl. A říkal jsem, bože, tak jak si nebude ten Petránek rýmovat? Tak prosím, schovývavě posuďte sami. Když jsem byl na třetí stránce, tak jsem toho nechal. Jmenuje se to Petránek je jenom jeden. Těžko na mistra ódy 5. Před očima se chvěje stránka. Jsem pouhým kandidátem věd. Ach, kam se hrabu na Petránka. Kde pro nás všechny skryta bývá od historie tajná branka, tam jenda jenom nudně zývá, kam s tajnou brankou na Petránk. Láska, peníze, vlivný post, co z mnoha klidných dělá Janka, to zvládne jenom osobnost. Klidně si vsaďte na Petránka. Nemá co státník musí mít, ne imunita, ne ochranka. Jana vždy chránil čistý štít. Jediná volba pro Petránka. Kde zloba a třenice vládnou, zbřituje náhle oblá hranka. Nenávist nemá šanci žádnou. Je mír, kde dali na Petránka. K srdci se písničky mu vinou, jak k vraníkovi patří vranka. Dozněla jedna, začne minou, Můzy se perou o Petránka. Co pro lázně vřídla, pro věřící bůh, co pro špiony tajná schránka, co pro ptáky křídla, pro křídla vzduch, tak to jsou slova pro Petránka. Jak šatní skříně zdobí moly, jak panenství zdobí křehká banka, jak fotbalistu zdobí góly, je fair play znakem pro Petránka. Někdy nás celý člověk bolí, v duši krvácí drobná ranka. Jen slabocha však osud skolí, račte vzít příklad od Petránka. Život je peklo, očistec i Eden, krom zisků nabízí i manka. Petránek je však jenom jeden a já jsem fanda na Petránka. Jestli je moudrost světa sůl, Honza je nekonečná slánka a člověčiny zlatý důl. Bože, díky ti za Petránka. Však konec ódy je nemilý. I když je čas jen věchet slámy, jsme vděční všichni za tu chvíli. Jsme rádi, že jsi tady s námi. S úctou, obdivem a láskou tvůj František. Tady Tomáš.

0: Jestli tedy pro někoho napsal František Novotný nejvíc textu na hudbu, bylo to pro kamarády právě ze Spirituál kvintetu. Řekněte sami, Pískající cikán, to je přece krásná a hlavně pravdivá písnička i po letech. František si taky náramně rozuměl s Karlem Zichem. Byli to správní kumpáni. Na Karla ostatně v Třeboni vzpomínal i další svou básničkou. Tentokrát na tři vybraná slova.
1: Chtěli jste strom, kapr, svět, takže je vidět, že jste třeboňáci. A je to tedy pro Karla na tři slovíčka. On vždycky se taky docela těšil a dost si ze mě utahoval. Takže strom, kapr, svět. Do srdce lásku, ne do kafe brom. Do úst pár slov, pár laskavých vět. Do pouště studnu a slunce a strom. Pro svět fajn lidi a pro lidi svět. Ať koně nadějí neslyší na pr. Ať něhu najdem vždy blízko svých dlaní. Ať hbitě v řece snů jak zlatý kapr plní nám každý den každičké přání. Ať najdem to, co nejvíc schází, slušnost a rozum v každé době, a hlupáci nás nerozhází, když budem hledat nejdřív v sobě. Tak mi teď napadla Goethova moudrá věta. Docela trefná, řekl bych. Talent se rodí v tichu, charakter v riku světa. Obého dost měl Karel Zich.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Samozřejmě, že nemůžeme v tom dnešním divadle věnovaném básníkovi a textaři Františkovi Novotnému opomenout jeho dlouholetou a nejen rozhlasovou spolupráci s hercem Luďkem Munzarem. Potkali se například u mikrofonu v seriálu Okouzlení slovem. Nikoliv o kouzlení, ale o kouzlení. Už v tom je to kouzlo češtiny. Tak si to pábení Františka Novotného a Luďka Munzara vyhutnejte, stejně jako poslední písničku, což je vlastně taky text z pera Františka Novotného, který zhudebnil Jura Pavlica. Nechvátej osude. A zase někdy u výběru z rozhlasového archivu naslyšenou.

Uprostřed slova, gesta, nebo večera, jenom ne v prostřed milování, se najde stopa pravdy některá. Však miluješ-li, stojíš vlastně na ní.

0: Ano, šťastný život se skládá z maličkostí. Ale šťastný život není maličkost, praví variace na Michelangelův moudrý citát. A tak si vám i dnes dovoluji nabídnout okouzlení maličkostmi Luděk Munzar
1: a František Novotný. Vlastně se nám dnes nabízí docela obyčejné povídání. Myslím, že už tu někdy zaznělo to vyšívané heslo z deček našich babiček. Vlídné slovo hubu nespálí. A souhlasíš s tím, že tím moudří předkové upozorňovali na velké tajemství pěkného života?
0: Jak by ne? Vlídné slovo je jedna z nejdůležitějších maličkostí, které dělají zjedumet. Maličkost jednoho písmena. Maličkost, díky které vyjde sluníčko i za deštivého dne. Maličkost, která nic nestojí a pokladem se stává. Je můstkem přes hluboké propasti lidského odcizení, zloby a arogance, které na mapě naší současnosti valem přibývají.
1: No ono stačí, když k pozdravu přidáte úsměv a pár chápavých slovíček. Když slečně, která vás obsluhuje, řeknete třeba sluší vám léto, noste ho. Nejspíš vám odpoví úsměvem a hned máte pocit, že jí práce víc baví. Nebo když řemeslníkovi řeknete něco ve smyslu, že je radost se na něj koukat, protože když to někdo umí, je to znát. A někdy stačí i samotný pozdrav.
0: No to je ono, obyčejná maličkost. Zrníčko slušnosti a co to udělá? Já si myslím, že tohle u nás teď nějak hodně chybí. Nevím, jestli záměrně, nebo jestli je to tíhou doby, tlakem konzumu, prázdnotou srdcí, neodpovědnou podrážkou moci, která pošlapává tolik bylinek základních hodnot, které lidstvo dlouho pěstovalo, aby vůbec mohlo společně žít. My jsme byli o prázdninách s naší rodinou společností, to je s mladejma v Holandsku. A jeli jsme lodí po kanálech, občas jsme zakotvili, vyšli jsme do městečka nakoupit, poobědvat, prohlédnout pamětihodnosti, jak to tak bývá. A všude tam jsme si vyměňovali pozdravy rámované úsměvem. A odkud, že jsme a tak dále. Praha, no je, tu máme rádi. Naprosto neznámí lidé dávali najevo, jak je jednoduché, aby bylo na světě hezky. Jak říkáš básníku, pár slov a krásná chvíle se narodí jako dítě.
1: No jo, ale někdy se divíme, co z toho dítka vyroste.
0: No ale i na to si pamatoval. Já si tu básničku našel a hned povím proč. Když vře to v tobě jako žhavá láva, když jícen chrlí slova a štráš rameny, buď opatrný kam, vždyť tak často se stává, že láva v letu schladne a jsou z ní kameny. Tak tohle jsem si uvědomil nedávno, před několika dny, v naší ulici v Modřanech. Jel jsem za tebou do naší základny, do cukrárny a uprostřed ulice dole stálo auto. Otevřená dvířka, blokovalo provoz, projet se okolo nedalo, protože bych ta dvířka urazil. Tak jsem zůstal stát, netroubil jsem, nic jsem neříkal, ani se netvářil, nedělal gesta, jen jsem tam stál a čekal. A z baráku se přiřítil nasupený chlapí s dvěma igletovými taškami a obořil se na mě. No, no, aby ses nepo... Myslíš, že jsi herec, že se s tebe všichni zblázni, nebo co? A pak řekl několik ještě sprostých slov. Já jsem koukal jako vrána. Naprosto šokovaně. A pak jsem si řekl, jakou asi musí mít ten člověk na duši hořkost, když reaguje takhle neadekvátně. Nejspíš to byl pilný čtenář bulvárního tisku.
1: Ovšem ne vždy je nevlídnost výrazem frustrace. Dobrý zažil spisovatel Augustin Sedláček, který velmi zasvěceně psal o našich hradech. Přeměřoval v jednom údolí nějaké hradiště. Když ho přepadl večer, zbalil si, jak se pěkně česky říká, fidlátka a vydal se směrem k Rokycanům. Prosím vás, Kdy asi dojdu do města, zeptal se prvního náhodného chodce, kterého potkal. Jděte! Ostře odsekl tázaný. Sedláček jen udiveně zavrtil hlavou, pomyslel si něco o hulvátech a šel dál. Když ušel pár kroků, ozvalo se za ním. No panáčku, když půjdete takhle, tak jste tam za půl hodiny.
0: No vidíš, a je tu další důležitá maličkost. Úsměv. Stojí méně než elektřina a dává mnohem více světla. Proto jsou asi tak oblíbené židovské historky. Třeba ta, jak se potká paní Kohnová s paní Roubičkou a ta má pěkný nový kožich. No ten musel stát pěkný peníze. Ale kdypak, já jsem ho dostala za jedno rande od starého Silbersteina. Od toho hnusného chlípníka? A co jste s ním musela všechno dělat? Celkem nic, jen se musela zkrátit rukávy.
1: No, k takové všední maličkosti, jestli budeme tedy vidět sklenici z poloviny plnou a ne poloprázdnou, tím mě jednou přivedl příběh, který jsem dostal poštou. A najednou ti z toho byl návod na přežití. Pomůžeš mi s tím?
0: Ano, velice rád.
1: S Karlem jsem pracoval v jedné stavební firmě, bylo tam psáno. Je to ten typ člověka, kterého rádi potkáváme. Má stále dobrou náladu a vždycky umí říct něco pozitivního. Vždycky uměl lidi motivovat. Když měl někdo z kolegů špatný den, Karel mu vždy uměl ukázat kladnou stránku celé věci, změnit jeho postoj, pohled na danou situaci. Slovem dodal každému energii a chuť řešit a poprat se s problémem. A na otázku, jak se máš, měl oblíbenou odpověď.
0: Kdybych se měl jen o chlup líp, byl bych už dvojče.
1: Byl jsem velmi zvědavý, jak to dokáže, jak je to možné. A tak, když se jednou naskytla příležitost, zeptal jsem se ho na to. Jen se nepřetvařuj. Nemůžeš být snad pořád dobře naladěný. Celý den, každý den, celý čas. Jak to děláš? A on mi zajímavě odpověděl.
0: Každé ráno, když vstanu, tak si řeknu, že mám na výběr dvě možnosti. Buď budu mít dobrou náladu, nebo si mohu vybrat tu špatnou. No, a já si vždycky vyberu tu dobrou. A když se mi přihodí něco špatného, mohu si vybrat, zda budu obětí, nebo zda se z toho poučím. A já si vždy vyberu možnost poučit se z toho. Vždy, když někdo ke mně přijde a stěžuje si, mohu si vybrat. Buď přijmu jeho neštěstí, anebo se budu snažit pomoci mu najít nějakou kladnou stránku života. A já si vybírám vždycky tu druhou možnost. Hledám spolu s ním ten důvod, pro který se vyplatí bojovat a žít dál. Hledám tu kladnou stránku života.
1: No jo, ale to ovšem není vždycky tak jednoduché. Protestoval jsem.
0: Ale je. Celý život si vybíráme. Když si odmyslíš všechny ty hlouposti okolo, každá situace je ve skutečnosti volba. A ty si vybíráš, jak lidé ovlivní tvou náladu. Ty si vybíráš, zda budeš mít dobrou nebo špatnou náladu. Jednoduše řečeno, ty si vybíráš, jak žiješ svůj život.
1: Hodně jsem přemýšlel o tom, co říkal Karel. Krátce potom, co jsem odešel pryč z té stavební firmy, jsem začal podnikat sám. I když jsme se s Karlem už nevídali, mnohokrát jsem o něm přemýšlel. Když jsem se dostával do problémových situací, když jsem si vybíral, jak budu žít svůj život, namísto toho, abych jen bezhlavě reagoval na konkrétní situaci. Za několik roků potom jsem slyšel, že Karel měl vážnou nehodu, když spadl z 20-metrové výšky. Po 18-hodinové operaci a dlouhých týdnech na lůžku ho nakonec pustili domů se zadrátovanou páteří. Setkal jsem se s ním asi půl roku po té nehodě a když jsem se ho zeptal, jak se má, odpověděl.
0: Kdybych se měl jen o chlup líp, byl bych už svoje dvojče. Chceš vidět moje jizvy?
1: To jsem odmítl, ale zeptal jsem se ho, co se mu přehnalo hlavou, když dopadl tehdy na zem.
0: První věc, která mi proběhla hlavou, byla, že chci vidět. a těším se na děťátko, protože manželka měla zanedlouho rodit. A hned v zápětí jsem si uvědomil, že mám dvě možnosti. Mohl jsem si vybrat život nebo smrt. Tak jsem si vybral život. Záchranáři byli skvělí. Stále mi opakovali, že to bude dobré. Ale když mě přivezli do nemocnice a uviděl jsem hrůzu na tvářích doktorů a sestřiček, tak jsem se skutečně polekal. V jejich očích jsem četl, toto je mrtvý člověk. A uvědomil jsem si, že musím něco udělat.
1: A co jsi udělal?
0: No, byla tam taková silná nemotorná sestřička, která na mě řvala, jestli jsem na něco alergický. Ano, odpověděl jsem. Lékaři i sestřičky zpozornili a čekali na mou odpověď. Nadrhl jsem se a jak to šlo, jsem zakřičel. Na vážné ksichty! Když se dosmáli, řekl jsem jim, rozhodl jsem se, že budu žít. Operujte mě prosím jako živého a ne jako mrtvolu.
1: No a Karel přežil nejen díky úsilí a mistrovství chirurgického týmu, ale i díky svému úžasnému přístupu k životu. Od něho jsem se naučil, že každý den máme možnost žít naplno. Co prožíváš, to chceš. Co chceš, to prožíváš. Není důležité, co se děje, ale jak to člověk přijme. To rozhoduje o všem. Jak přijme to dobré, ale i to špatné, co se nikomu z nás nevyhne. Proto se netrap, člověče, co bude zítra. Zítřek, ať se o sebe postará sám. Každý den přináší do starostí i bez toho. Kromě toho, dnes je ten den, kvůli kterému jsi se trápil už včera.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známe se.

0: Zdravím všechny, kteří poslouchají, nemohou spát, odpočívají po práci nebo si jenom chtějí na chvíli popovídat. Dnes budeme vzpomínat na letní brigády. Na první vydělané peníze, na lidi, které jsme při nich potkali, i na zážitky, na které se nezapomíná. Někdo sbíral ovoce, jiný chmel, jiný pracoval v obchodě, v továrně nebo vyrazil na brigádu daleko od domova. Chodili jste na brigády a rádi? Co vám dali? Co vám naopak vůbec nechybí? A myslíte si, že dnešní mladí mají o brigády stejný zájem jako kdysi? Chodíte i vy na brigády dnes? Co vaši vnuci, co vaše děti, chce se jim do práce v létě? Budeme rádi, když zavoláte a podělíte se o svůj příběh. Ve zlínském studiu Českého rozhlasu na vás čeká Jarka Barboříková. 731 800 900, to je telefon. Psát můžete na rozhlas.cz/linka, což je náš web, a nebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný večer. Posílám Helenku Vondráčkovou.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Krásnou noc. Vítáme vás u noční linky, ve které budeme vzpomínat na letní brigády, první výplaty, první zážitky, které nám léto přineslo. Paní Jana z Prahy je u nás, už mě upozorňovala na to, že to je hrozně dávno. Tak co bylo dávno, povídejte.
1: No, byli jsme na Žinově brigádě. Dělali jsme ve fabrice a tam vždycky mladí byli, prostě museli jít na brigády. Jo, podnik je vyvolil a tyhle, tak jsme jeli na brigádu. A to jsme tenkrát jeli do Žlutic, no, co to byla brigáda, no, sekalo se obilí. A to asi naši mladí už nevědí.
0: No.
1: To byly jako normální kombajny, ale nebo sekačky vyhazovaly už snopy, dělalo to snopy a já jsem seděla na tom, jak se to jmenovalo, na tom vozíčku, který dělal na ty snopy, ty zavazoval je. Házeli mi tam prostě klasy, ty, jo, a já tam, to byl takový stroj, který hned určitou dávku těch to obilí smotal a šup a byl snop a zase další.

0: Snopy a Snopy a ty další chodili a ty Snopy, doufám, že se jim říkali Snopy, stavili z nich panáky, ty, no jak se tomu říká, teď nespomen, prostě stavili jako na poli, aby vysušili, to už je dávno. A bylo to fajn práce, protože jsme seděli, já jsem seděla na tom stojku, tam ty seděli na té sekačce nahoře, tak to bylo takový fajn. Ani jsme se moc nedělali, měla jsem jenom drát takový, kdyby se náhodou zasekl ten provázek a ty, to obilí nebylo možné to svázat. No, takže to byla taková...
1: Když jste nemohla vzpomenout na název toho stroje, tak samovaz nemohl to být?
0: Ano, samovazače. Samovazač to byl. A seděli jsme tam, bylo to docela pohodlný, akorát, že bylo dost prachu, no.
1: No a to jste tam teda chodili jenom v létě, Jani? Nebo prostě, když byla sezóna?
0: Vezli autobusama nebo nákladním autama, já už teď nevím.
1: To byla sezónní brigáda. No, a...
0: No a potom na oběd nás dovezli spole zpátky zase nákladním autobusem. To byl nákladní bus, který byl s lavicema upravený. Tak nás odvezli do nějakého statku, kde jsme dostali oběd. Ale museli jsme mít každý svůj nádobu na oběd. Ešus, jak se říká. Mm-hmm. Nevím, jestli se to dneska jmenuje to.
1: Ano.
0: Z hliníku s držadlem. Tak nám do toho nám dali oběd.
1: Jeni, a to jste tam pak i po tom obědě se vraceli. Kolik hodin jste tam byli?
0: No,
1: celý den?
0: Celý den, aby se to vyplatilo.
1: A měli jste dobrou partu? Chodili jste pak ještě po práci někam sednout?
0: Chodili jsme se koupat, tam byl blízko rybník, tak jsme se chodili koupat. A teď se vzpomínám, že to bylo někde ve Žlutici, nebo tak nějak.
1: A myslíte si, že by dnešní mladí takovou práci zvládli?
0: No, kdyby chtěli, tak jinak.
1: Kdyby chtěli, nebo kdyby museli, tak ano, ale opravdu si to neumím představit.
0: Dostali jsme za to peníze, ale ne na ruku, šlo to ty do toho podniku, kde jsme dělali, do té fabriky. Tak nám jako poslali peníze, že jsme tam byli. Ale legrace byla při obědě, protože to byly velký kusy, že jo, tak jsme, každý dostal, ještě jsme ně přivezli ze statku ty velký nádoby z toho nádoby, tak nám z toho nám dávali. O to dobrý knedlíky, maso, vomáčka. No a tam byli psi dva asi a tak holky jim házeli maso a oni to nějak nechtěli. A kluci si udělali grace. Holky, to bude psí maso, proto to nechtějí. Ono asi bylo kořeněné, tak to nechtěli ty vůčáci. A všechny holky, my jsme tam asi čtyři, odložili jsme ty ešusy na studnu a už jsme to nejedli. Teda bylo já to jedlo, ale...
1: Jani, dobře placené, byla to dobře placená práce na tehdejší dobu?
0: To, je to psí maso. No a já jsem to snědla, kluci taky, a ty byli rádi, protože nám to pak vzali. Když jsme to nechtěli, ty ostatní to nechtěli, tak měli jídlo navíc.
1: Dobře, Jani, můžu se zeptat, byla to dobře placená práce na tehdejší dobu?
0: No, ani ne. Měli jsme za to víc než v té fabrice, kde jsme měli. Teď asi měsíčně brala asi 300, ano. Jsem dělala výpočetní stanice a... Tohle to jsme dostali víc než 300 za to.
1: Mm. A co
0: ale
1: jste
0: my tam
1: dělali, když zrovna nebylo počasí, tak to znamená, bylo, že jste ten den šli normálně do práce a nejeli jste pracovat na pole?
0: Ano, normálně do práce a jak se udělal počasí, tak oni zřejmě telefonovali a přijeli pro nás a odvezli nás tam a to bylo takhle v létě. No, hrozný horko.
1: No, a musela to být hodně fyzicky náročná práce, zvláště, jak říkáte, tady v těch vedrech, že?
0: No.
1: Kdybyste to měla... No, promiňte.
0: My jsme potom ještě chodili vonit na slámu, byly ty veliký stohy slámy, tak jsme tam dělali pitomosti, jsme skákali do té slámy a kouzali se dolů. Kolik nám to bylo? Tenkrát 16-17 let. Tyhle ty doby. A užili jsme si tam legrace velký. No. A já si myslím, že letos tendenční děti teďka, ne, ty by asi nešly. Ty by nešly na takové věce. Oni už nevědí ani, že to... Já když to vyprávají...
1: Chodí zase na jiné brigády, alespoň tady mladí kolem nás, tak ano, mají brigády, ale pravda, musí se přizpůsobit té nabídce a dneska už to se brigády podobného typu samozřejmě neorganizují, takže berou, co můžou a taky se snaží. No uvidíme, co zavolají další posluchači, že jejich vnuci... a vnučky.
0: Namáhá na ručičky, no. Ale co jsme, jak jsme byli špinaví vždycky od toho.
1: Jani, kdybyste to měla jednou větou zhrnout, co vám ty brigády dali?
0: Co mi dali? Přátelství mezi mladýma, protože nás tam nebylo moc v té fabrice. Tak to bylo přátelství. My jsme se pak združovali. Vždycky třeba se chodil zametat sníh v zimě, tak jsme všech šest nebo kolik nás bylo, jsme dostali hrabla a šli jsme uklízet chodníky kolem fabriky. No, samozřejmě na 1. mája jsme nosili ty fangle, že jo, ty jsme většinou někam zandali, aby jsme to nemuseli tahat, no, ale v zimě jsme chodili hrabat sníh nebo zametat listy jsme chodili. To bylo prýma. Oni nás vždycky vybrali, nás šest, nás bylo.
1: Tak to jste byla dobrá parta. No a přátelství z takových brigád, tak to bývá většinou pevné a velmi cenné. Proto na to vzpomínáte i po těch letech. Děkuji za vaši účast v dnešní noční lince, Jani. Přeju vám krásnou noc a pojďme poslouchat příběhy ostatních.
0: Je to tak víc jak 60 let, no. Mějte se hezky a děkuji za pořad a zdravím všechny.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: My jsme rádi, že trávíte dnešní večer s námi, s Českým rozhlasem. Téma dnešní noci, téma dnešní noční linky patří brigádám, prvním výdělkům a zážitkům z mládí. Paní Marie z Orlové je s námi.
1: Ano, ano. Moje první brigáda byla Chmelová brigáda před nástupem na střední školu. Tam jsem nikoho neznala, tam jsme se poznali jako spolužačky. Určitě počet věrtelů bylo na jídlo a pak na to jsme dostávali lístky a pak jsme dostali výplatu.
0: A pamatujete se, kam přesně jste jezdili? Pamatujete se to místo?
1: Do Žatce, jo, do Žatce.
0: Aha. Třeba tam někdo jezdil s vámi a teď vás poznává po hlase. Jak vypadalo ubytování? Kde jste spali? V jakých podmínkách?
1: To jsme na slaměňacích spali, na pocerových postelích. Měli jsme až kusy na jídlo. Takže, a byli tam s námi i učitelé, co nás pak měli v té prvním ročníku.
0: Počkejte, ale to bylo v rámci školy nebo v létě?
1: To bylo v rámci školy, jo, jo, jo. Já jsem přijela přijímačky na školu, tak jsem pak hned jela na tu Hmanovou brigádu.
0: Tak to jste to myslela, že tam jste se seznámila vlastně s těmi spolužačkami na té Chmelové brigádě. No. To jste tam byla celé léto? Je. Pamatujete si to? Celé
1: měsíc.
0: No a to kolik...
1: Určitě počet věrtelů jste musela natrát, abyste dostala byste i tak jídlo, ale to se vztahovalo na jídlo a pak na to jsme pak dostávali peníze na závěr.
0: A byla to dřina?
1: Ne, to prostě jsem dala ten věr, ten štok, jak se tomu říká, na ten otrála do takového zasekového kýblíku. A nosila jste to do navahu a tak bylo ta dřina. Bylo to, že akorát, že každé počasí se dělalo, pršelo, nepršelo, tak jsme museli tam být.
0: Pamatujete se na nějakou milou historku z ubytovny nebo z toho pole? Vím, že to je dávno, ale...
1: Tam jsem poznala, to už je hodně dávno, tam jsem poznala svoji spolužačku, kterou jsem pak 4 roky seděla v lavici, Lenku.
0: Uhum. A přetrvalo to přátelství?
1: Jo, jo, jo, ještě teď se navštěvujeme. Když už objevili jsme v důchodu.
0: Vyhýbala jste se nějaké části práce, nebo jste museli všichni dělat všechno?
1: Já jsem byla
0: mohl
1: doma...
0: Mohl se člověk nějak ulít?
1: ...pole, tak jsem byla zvykla zasadit brambory, vykopávat brambory, obili jsme vozili nás. Já jsem byla zvykla na takovou práci. Takže mi to nevadilo. Uh-huh.
0: A když se na to podíváte dnes, šla byste na Chmel znovu?
1: Je ve mém věku ne. Ale mi bylo tolik, kolik mi bylo určitě. Jo. Tam byla vždycky večer švanda. Bylo tam fajn. Uh-huh.
0: Takže vy jste jeli vlastně na tu sklizeň třeba na 4 týdny a potom už jste si užívala léta.
1: Jo, jo, pak jsem užívala školu, no.
0: To, ano.
1: Po tom brigádě jsme nenastupovali do školy.
0: A když teda bychom měli otočit list a zavzpomínat i na nějakou další brigádu, jinou než Chmelovou, našla
1: tak to jsem
0: něco?
1: Do školy byla v továrně, jsem pracovala na osobním oddělení, tam jsem jim dělala všich směny, jsem jim tam začala.
0: Tak to už byla práce v kanceláři.
1: To už byla práce v kanceláři, to už nebyla taková manuální práce.
0: A ani taková legrace, předpokládám.
1: No, to víte, že ne, tam už byly starší paní, tak jsem musela sekat do vrotu, no. Tam už nebyla ani radě. Tam bylo večer, jsme si na tom Chmelu zpívali, byli jsme si všechno unaveni, ale bylo tam fajn. No, ale to už byla brigáda mezi dospělýma, tomu jsem si musela modlení řídit. Já na to. Na to.
0: To už se víc blížilo práci než té brigádě.
1: Jo, ano, na kterou jsem pak studovala.
0: Paní Marie, děkujeme. Noční linka bude pokračovat písničkou od Jany Kirchner, pojďme si ji společně poslechnout, ano?
1: Ano, naschledanou.
0: Naslyšenou. Povídáme si o práci během prázdnin a o všem, co s ní bylo spojené. Volejte Noční linku Českého rozhlasu na téma Letní brigády.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dnešní večer patří v noční lince Českého rozhlasu Brigádám a létu. Budeme rádi, když se podělíte o svůj příběh nebo vzpomínku, stejně jako pan Tomáš, který volá z jeho českého kraje. Zdravíme vás.
1: Dobrý večer.
0: Můžete
1: já jenom chci k brigádám, prosím vás pěkně, já jsem absolvent střední zemědělsko-technické školy v Táboře. A od druhého ročníku, kdy jsme dosáhli věku 17 let, jsme měli zkrácen prázdniny. Respektive prodloužené prázdniny.
0: Počkejte.
1: Končili jsme v květnu a chodili jsme na povinné brigády. Pomoc zemědělským družstvům. Takže jsme stavili třeba prasečák jako studenti 17-letí.
0: Mm-hmm.
1: Chodili jsme dál třeba do skleníků v Maršově pěstovat gerbery. Vždycky na měsíc, ano?
0: Tomáši, pěstovat gerbery?
1: Ano.
0: To jsem ještě neslyšela. Jste pěstoval gerbery. Prosím vás, to nám vysvětlete a trošku popište. To jste zpíval Rozvíjej se poupátko, nebo...
1: No byla technická místnost, to byly pokusné skleníky v Maršově u Tábora, ano. A kde se pěstovaly ty gerbery na stolech. Jo, na stolech vyvýšených, jako dneska jsou vyvýšené záhony, rozumíte tomu?
0: Ano.
1: Dneska jsou vyvýšené záhony, tehdy se to pěstovalo na vyvýšených záhonech, kde se propařovala půda, aby květiny byly zdravé, jako se dneska dovážejí, já nevím, odkaď, a je to všude v supermarketech, tak tohle to se dováželo normálně do obchodů v České republice, v Československé tehdy republice, ano. Jo? A to se pěstovalo od Rozvíjej se poupátko a jak říkáte správně, až po, že byly čtyřfázový skleníky, jo?
0: To je neuvěřitelné.
1: A tam se jezdilo na brigády a pracovalo se. My jsme to absolvovali tohleto v třetím ročníku, ano? V třetím ročníku zemědělské školy. A tam se pracovalo v podmínkách v létě plus 40-50 stupňů.
0: No... Tomu věřím, jo? V těch skleníkách. To se nepropařovaly pouze gerbery, ale i vy.
1: Ano, to se propařovala půda při 160 stupních. To si nedovede někdo představit, jako jo. Tohleto, jestli...
0: Ono to zní tak idylicky, jo, romanticky, že jste pěstoval gerbery, ale když to rozvinete, tak to vlastně byla dřina.
1: No to byla otročina. Hmm. Prostě. A protože jsme měli prodloužené ty prázdniny o ten měsíc, skončili jsme v květnu vždycky, jo, na té střední škole, tak nám za to nikdy nic nikdo nedal.
0: Uh-huh.
1: Aby to bylo v obraze. Žádná odměna nebo něco. Jo, to byla povinnost. A pokud jste tu povinnost nevykonali, dostali jste sníženou známku schování.
0: Tada.
1: Řekněte, to byly brigády.
0: Tomáši, jo? Jaký jste měl potom celoživotní vztah ke gerberám? Byl jste potom někdy schopný někomu koupit jako kytku a dát?
1: Ke gerberám žádnej, ale k zemědělství kladnej. Jako to patří, jo.
0: No
1: to
0: a
1: patří k životu.
0: Řekl jste teda, že jste třeba stavěl prasečáky, pěstoval gerbery. Co dál a co z toho byla vaše srdcovka?
1: Srdcovka nebyla vůbec nic, to vám můžu povědět. Žádná srdcovka nebyla.
0: Tak to... k čemu byste se třeba vrátil, co bylo, kromě toho, že to bylo náročné, i třeba zajímavé?
1: V tom daném systému k ničemu bych se nevrátil. Vůbec k ničemu. Akorát nás to, když to řeknu, normálně zocelovalo. Byli jsme připraveni na život. Jo? To tak bylo prostě, bez nároku na mzdu, bez něčeho, a něco v uvozovkách budovat. Jo, akorát, že jsme byli trošičku zneužitý, no, ale to asi patřilo k systému, nevím, jo? Mm. To nedovedu vyhodnotit.
0: Ano, ale je to taková hezká věta, docela silná, přepravilo nás to na život.
1: V Marčově jsme stavili prasečák, byli jsme tam měsíc, bydleli jsme zvlášť kluci, zvlášť holky, i holky tam byly, jo? Jako, že my jsme byli smíšená třída, takže i holky tam makaly jako třeba v tomhletom prostředí a v tomhletom všem. A třeba, jako co mě oslovilo, bylo třeba, když jsme chodili na povinný sklízení brambor. Jo? To aha. jsme jezdili jako každá třída. Byli jsme ABCD, byli jsme 4 třídy, pozor, to by dneska někdo neskous, jo, po 34 žácích. No tak to byla síla, že jo, když vyjelo 120 nebo 140 lidí na pole, jo. A to mi třeba oslovilo, že jsme pomohli tomu systému, aby jsme měli co jíst, když to řeknu, jo.
0: No, tak to bylo také, ale hodně náročné asi, záda, počasí, velké pracovní tempo, předpokládám, všechno se dělalo ručně, kopalo se.
1: Ne, čert vyvoral brambory, my jsme je ručně sbírali do kývlu a házeli na valníky.
0: Aha. A co banda? Byli jste dobrá banda? Vzpomínáte na to?
1: Naprosto. Do dneška se scházíme, do dneška máme srazy. Já jsem studoval 84-86, takže si představte, dneska máme srazy, dneska se scházíme.
0: Prima.
1: Takže jako takže banda bezva.
0: Takže vás to v podstatě upevňovalo, to přátelství se posilovalo.
1: Vždycky tím, vás co práce upevní, že jo.
0: Jste spolu zažili a teď máte na co vzpomínat. Děkuju, že jste
1: bohužel
0: vzpomínal
1: už,
0: i s námi.
1: Už šest spolužáků je mrtvejch, no. Bohužel už.
0: Rozumím.
1: To
0: opatrujte
1: už tak
0: se.
1: Teče ta voda.
0: No, Tomáši, jsme rádi, že jste teď s námi vysílal noční linku. Jdeme na Dalibora Jandu, ano?
1: Takže brigády, ano. A važte si, co vám kdo dává za odvedenou práci. Ale za dobře odvedenou práci, ano?
0: Ideálně, tak by to mělo být. Mějte se co nejlépe.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Krásnou noc v noční lince Českého rozhlasu. Otevíráme krásné téma letní brigády. Zajímají vás, nás, naše, vaše vzpomínky, také možná zážitky, jaké to bylo, když jste dostali do ruky vaše první vydělané peníze. Je s námi další návštěva, vítejte.
1: Já špatně slyším, byli jste taky slabě slyšet. Tady je Marie číslo 2. Já vzpomínám taky na ty brigády, některý byly dobrý, některý byly špatný. Já jsem se učila soustružnice kovu a šla jsem o prázdninách na brigádu. Zaučovala mě paní, která měla mít miminko, která si tam dala židli. A já jsem jako soustružila na revolverovém soustruhu, já jsem levák, i píšu levou, nebyla jsem dost rychlá a k obrobku mi upnul stroj i dva prsty, palec a ukazováček. A teď mě na to najel ten nůž, mně se to povedlo teda ještě vyrvat, ale mám teda jizvy do dneška.
0: Paní Marie, takový úraz.
1: Tak to je ten první.
0: No.
1: A ten druhej, chodilo se, že jo, na ty brigády, taky jsem byla na tomhle učilišti, no a tam jsem dokonce prožila první lásku a byli to dva kluci. Jo, prostě brali mi koše s bramborama, já jsem je házela, ty brambory, do košu, na to jsem byla rychlá, ale byla jsem slabá, tak oni to nosili na ten valník a dostali jsme i potom nějakou tu korunu, to se nám jako taky hodilo. Takže ty brigády, beru to, no, někdy se to povede, někdy ne.
0: No ale prosím vás, jakou to mělo dohru, to, že jste tam měla takový vážný úraz? To muselo být povzdvižení. No, vrátila jsem se ještě k té první brigádě, která neskončila tedy dobře. Jakou to mělo dohru? To byla teda vina té paní, která se posadila místo toho, aby vás teda naučila ovládat ten stroj?
1: Ano, ona si chránila to svým miminko. Já se jí nedivím. Já jsem měla jedničku z odborného výcviku. Jo, ale tu praxi jsem ještě neměla takovou. Málem jsem přišla o dva prsty na pravý ruce, protože jsem levák. Mm-hmm. Jo, ale dopadlo to dobře, říkám, jizby mám na památku do dneška, ale já nikomu nic nevyčítám, no, nebyla jsem dost rychlá.
0: A nebo jako možná, že jste byla dost rychlá, kdybyste nebyla, tak by to dopadlo hůře.
1: No, povedlo se mi to ještě nějak vyrvat, já ani nevím jak.
0: No a ale ta druhá láska,
1: vy jste, už mě na to najel.
0: Vy jste říkala, že jste pak potkala v druhé brigádě lásku, rozuměla jsem dobře?
1: Ano, byli to dva kluci.
0: Pak jste řekla, no, pak jste řekla dva kluci, takže to byl nějaký milostný trojúhelník?
1: No tak nějak, mě třeba zase nešla matematika, tak jeden mi třeba o písemkách mi házel vypočítané příklady, a ten druhej mě prostě ty logaritmy naučil. A bylo to.
0: Tak jste se to uměla zařídit.
1: To bylo takový nevinný, jo, taková prostě první nevinná láska. Ale byli to dva kluci. Nevěděla jsem, který, jo.
0: Dobře. Zavzpomínáme ještě na nějakou třetí brigádu do třetice všeho dobrého, nebo zůstaneme u těch dvou?
1: Prosím.
0: Budete mluvit ještě o nějaké další brigádě?
1: Už nebudu a už budu končit, protože já vás opravdu moc špatně slyším.
0: Ano,
1: děkuju,
0: já to vnímám.
1: Že jste mě vzali.
0: Jsme rádi, že jste byla s námi. Krásnou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Český rozhlas, dnešní noční linku. Povídáme si o brigádách, které mnohým přinesly zkušenosti i přátelství. Máme minutu po 11:45. Já vítám paní Ivetu.
1: Zdravím všechny posluchače. A teď do mě znají Iveta z Olomouce tedy. A já jako děvče, jo, 16 let, já aniž by mi to rodiče řekli, jo, já jsem to nějak měla zakódované v sobě, že prostě na prázdniny musím někam jít na nějakou brigádu, jo. Tak teď tě vyjmenu zhruba. Tak jsem byla v Mrazírnách Olomouc, parky Olomouc, jo, zahradnictví, pekárny, pak jsem byla všude možný, já už se teď ani nespomínám. A vždycky jsem jako měla zakódovaný v sobě, že si chci vydělat nějaký penízky, jo. Naši byla taková střední třída, jo. Nebyli jsme ani chudí, ani bohatí, ale já jsem jako měla za to, že jako děvče musím si přivydělat. Takže já jsem každý prázdniny jeden měsíc pracovala a jeden potom měsíc jsem jezdila na kole k vodě, na Poděbrady, jo, koupat se a tak. Ale musela jsem vždycky jako jít dělat. Pekárny, jo, a tak. A jednou vám povím zážitek, jsem pracovala v Mrazírnách a to bylo dobrý jak hrom. Mrazírny Olomouc, na Wernerové ulici to bylo. To byla perfektní brigáda a všechny brigády, ještě chci podotknout, jsem si zařizovala sama. Naši o tom ani nevěděli, jo. Já jsem vždycky někam šla a nechcete, jo, pomoct, nějakou pomocnou sílu a tak. A byla jsem v Mrazírnách a to bylo perfektní. Mrazírny, Wernerova ulice, Olomouc. A teďka, my jsme tam třeba dělali, jsem tam cítila hrášek na pásech a potom jsme tam třeba prali držky, to vám chci povědět. To smrdělo, hovězí držky, jo. A já přitom tak miluju tu polivku držkovou, jo. Aha. Já jsem pak po té brigádě 2 měsíce nemohla se na to podívat, jo. A teďka si klidně dám držkovou polévku výbornou. Já to miluju, držkovku. No, a to smrděl. A teďka, my jsme tam dělali jahody, jsme zpracovávali a teď se to nám vařilo v takových velkých kádích, ty jahody, a my jsme z toho tam dělali protlaky, jo. Tak jsme to tam váčkovali do těch sáčků. A teďka já vám povím takový příběh a to, no, to je fakt dramaticky, to mohlo skončit mojí smrti. My jsme tam ty jahody museli nosit do toho mrazáku, už naváčkovaný. A teďka já jsem to tam jednou nesla a teďka já jsem to normálně, teď se to, ty dveře se zabouchly. Slyšíte mě?
0: Ano.
1: Paní Hrško, ty dveře se zabouchly, já jsem zůstala v tom mrazáku, normálně tam bylo minus, já nevím, padlo 120 stupňů, já nevím, kolik tam bylo minus. Teď já jsem byla v tom mrazáku, já jsem tam mlátila na ty dveře a řvala jsem, mě bylo 18, řvala jsem, pomoc, pomoc, pomoc, jo. Teď žádná pomoc nepřicházela, já jsem tam normálně umrzala. Paní Jaruško, já jsem tam mohla normálně zmrznout.
0: A jak dlouho jste tam byla, kdo vás kdy vysvobodil?
1: Normálně, já jsem tam byla, já nevím, 10, 15, 20 minut, já už jsem umrzala na trout. Normálně, já jsem tam mohla opravdu umřít. A teď najednou tam někdo přišel potom, Ježíšmarja, já na to do dneška vzpomínám, jak se toto stalo, že jsem se fakt po druhé narodila a teď tam někdo vešel, já říkám, Ježíšmarja, já už jsem byla umrzlá, úplně totálně umrzlá, protože tam je minus, já nevím kolik, jo, ty mrazáky veliký. Ježíšmarja, říkám, pane Bože, teď mě otač vytáhl a já jsem de facto zůstala naživu. Takže to byla moje brigáda. A tam se ještě chci podotknout. Tam jsem si vydělala obrovský peníze na tu dobu, jako holčička, jako holka, holčička, dívka, jo, mě bylo tak 17-18. Já jsem těch mrazírna dostala tenkrát, já nevím, za 3 týdny 2,5 tisíce, a to byly obrovský prachy. A já jsem si pak koupila halenku, bundu na zimu, jo, já jsem nechtěla rodiče zatěžovat. A moji ani o tom nevěděli, že jsem si zařizovala nějaké brigády. Pak jsem byla v zahradnictví, pekárny a každý léto jsem měsíc pracovala. Jsem to měla nějak zakódovaný v sobě jako dívka. Já nevím jak. Já jsem byla pracovitá, sukozoro.
0: No, takže tak to jste musela pracoval. Asi od rodičů nějak převzít tady ten vzorec,
1: ano,
0: ale
1: nechtěla
0: to jste
1: jsem rodičům.
0: Šikovná.
1: Ano, a měla jsem to nějak v sobě zakódovaný, Kozoroh je pracovitý, velmi. A já jsem jeden měsíc pracovala vždycky, každý léto jsem si zařídila nějakou brigádu, naši o tom ani nevěděli, jo. A ještě jsem chodila na třešně, to vám povím. Já jsem ráda trhala třešně. A to byly obrovský stromy v Tršicích, jo. A teďka kluci tam kouřili, jo. Seděli pod těma třešněma, kouřili, kecali. Každý udělal jednu bednu. A já jsem vám, paní Jaruško, natrhala za ten den. A to byly obrovský stromy. To nám tam postavili žebře. A já jsem jako holka na vždycky vylezla a mě to bavilo. Já jsem jedla třešně a trhala jsem. Já jsem natrhala za den 8 beden 20-kilových třešní. Já jsem tam trhala rekordy, já jsem byla úplně nejlepší. Já jsem na těch třešních vydělala tenkrát tak 3600 a to bylo pro holku peněz.
0: No to
1: kluci
0: ano.
1: Seděli pod stromama, no, kouřili, udělali jednu bednu a já jsem byla nejlepší. A ten majitel, jo, toho třešňového sadu, říká, Iveto, ty seš kočka. Já jsem si vydělala peněz, paní Jaruško, na těch třešních, to bylo výborný.
0: Ivetko. Děkujeme. To se tak hezky poslouchalo. Já myslím, že vy byste měla chuť do nějaké brigády ještě teď.
1: Já jsem byla pracovitá velmi. No, to je v srdci.
0: Tak to
1: zdravím se... všechny. Dobrou noc.
0: Určitě počítám. Děkujeme. Končí první hodina noční linky, ale zůstáváme tu s vámi dál. I po půlnoci budeme pokračovat ve vysílání a těšíme se na vaše další příběhy a zavolání. Dnešní téma letní brigády.

0: letní brigády. Každý z vás má jinou zkušenost, jiný příběh, ale společné je to, že na to člověk nezapomíná. Někdo sbíral ovoce, jiný pracoval ve fabrice nebo na poli, někdo vyrazil na chmel. První vydělané peníze, únava i parta lidí kolem, to všechno k tomu patřilo. Jsme zvědaví, co dalšího nám ještě zavoláte nebo napíšete. Klidně se podělte i o to, co byste dnes už znovu opravdu dělat nechtěli. Noční linka pokračuje a my jsme tu dál pro vaše příběhy. Jarka Barboříková.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 4 minuty po půlnoci. I teď necháváme prostor vašim telefonátům a vzpomínkám. Téma letních brigád se stále krásně rozvíjí. Uvidíme, s čím přijde další volající. Krásnou noc.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer, kdo
1: volá? Dobrý večer.
0: Kdo je napříjmu?
1: Tady Hanka, ahoj.
0: Hani, vítejte a povídejte.
1: Takže poslouchám váš pořad a hodně mě to baví a vzpomněla jsem si na svou první brigádu. Sice to není úplně brigáda v takovém tom pravém slova smyslu, bylo mi asi 5. A chodívala jsem s rodičema a s babičkou a s dědečkem na pole a protože jsem tam strašně nudila, tak mi dědeček dal takový úkol. Sbírat na tom poli kamení. Dostala jsem kýbl a za každý kámen mi slíbil 10.
0: Aha.
1: No, akorát netušil, kolik těch kamenů nazbírám. A pak mi musel dát asi 55 korun, což v roce 85 bylo hodně peněz. A to je vlastně asi moje první brigáda v 5 letech.
0: No a to vám dal pro legraci, nebo potřeboval na něco kamínky, nebo vás chtěl jenom zabavit?
1: Ne, chtěl mě zabavit, ale nevěděl, že ho to bude stát tolik peněz.
0: To je krásná brigáda. To vám
1: jo,
0: bylo
1: to byla
0: 5. Pěkná. To je neuvěřitelné.

0: Že si to i takto pamatujete?
1: Hodně si to pamatuju, protože z toho byl celý život nešťastný. Samozřejmě taky v legraci.
0: Ano, tak se to vlastně potom stále připomínalo, rozumím. Co dál?
1: Jako další brigáda?
0: No.
1: No ta byla taky dobrá.
0: Nebo byla jediná v těch pěti?
1: Ne, vůbec. No tak v pěti byla jediná. Dál si nepamatuju.
0: A přišly další, které byly stejně dobře placené?
1: Výborně placená byla další brigáda v cukrárně, když mi bylo asi tak 13, tak jsem mohla jako prodávat zákusky a zmrzlinu. A jak mi bylo těch 13, tak jsem si začala lepit umělý nechty. A jednou jsem na konci směny zjistila, že mi ten jeden nehet chybí a ve zmrzlině jsme ho už nenašli, tak asi nějaký zákazník odešel.
0: Měl tam zvláštní ozdobu, no.
1: Mohlo to tak být.
0: Teda. Tak to vám bylo 13, dobře. A ještě dál?
1: No tak jako těch brigád bylo víc, ještě potom s tím dědečkem si pamatuju, přes ty vesnice na Moravě jezdili koškaři. Vykupovali kůže a vždycky volali, vykupujem králičí košky, kůže. Jezdilo takový auto. A jako hodně lidí chovalo králíky,
0: ano.
1: Tak vykupovali ty kůže. Za 2 koruny byla taková obyčejná kůže, vysušená, neočištěná, za 10 korun byla očištěná. A tak mi ten můj děda vždycky jako říkal, že když si ji očistím, tak si ji můžu prodat. No takže jsem škrábala tu smradlavou králíčí kůži, abych měla těch 10 korun, ale to bylo hodně tenkrát, to je jak dneska třeba 150, jo, takže jsem 2 hodiny škrábala králíčí kůži.
0: Vy jste neuvěřitelná.
1: No.
0: Teda,
1: jo, tak jako potom
0: děda, zase
1: moc,
0: v tom měl prsty, chytí. Dědeček. Zase byl
1: ano,
0: u toho.
1: No. Takže tak, no. A ještě těch brigád jako byla spousta, ale tyhle jsou taky vtipný. Ten zbytek už nebyl tak vtipný.
0: A kdy jste byla třeba naposledy na brigádě?
1: Já už dávno jsem nebyla na brigádě. Ne, na brigády už nechodím. Už jako naposled, když mě, nevím, asi tady tohle možná. Ne, vlastně ještě jednou jsem byla, na broskvích, když mě bylo 15.
0: Ještě sbírat broskve. No někdo si chodí přivydělávat, i když má třeba nějaké zaměstnání, tak večer nebo o víkendech, takže na to jsem se ptala.
1: Ne, já mám,
0: tak to je dobře, že nemusíte.
1: Mám květináctví, takže nepotřebuju brigády. Prodávám kytky.
0: Teď jsem si vzpomněla, jak pán povídal o tom, že byl na brigádě a pěstoval gerbery. To jste slyšela?
1: Když slyšela jste jsem to a hodně jsem se smála.
0: No, to bylo něco. To budu mít ještě dlouho v hlavě. Děkuju vám, Hani, že jste s námi teď chviličku vysílala noční linku. Jsme rádi, že jsme vás poznali. Telefonní číslo si uložte, zavolejte zase někdy. Ano?
1: Možná jo.
0: Budu se těšit. No a když jsme teda u toho květinářství, tak k bělý květ doufám, že potěší Miroslav Žbirka.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: I v této druhé hodině noční linky Českého rozhlasu jsme pořád s vámi a těší nás, že se ozýváte se svými příběhy. Pokračujeme v povídání o brigádách a vzpomínkách, které k ním patří. Je s námi paní Jana z Brna. Krásnou noc.
1: Dobrý večer, zdravím vás všechny. A já mám takovou jako zážitek. My jsme se učili a jako děvčata vždycky třeba o prázdninách nebo co, tak jsme šli jako na brigádu do dílen, kde se šilo na normy. Do dneška, když slyším slovo norma, tak teda je mi tak trochu divno, nebo úzko, nebo já nevím, jak bych to řekla, protože to bylo, ať vám bylo dobře, nebo zle, nebo prostě jste musela udělat, ušít tu normu. Tenkrát třeba jsme šili jako pyžama, nebo to. A když jste to neudělala, tak prostě k té vejplatě, nebo prostě jste nedostala, tak jak ten výdělek nebyl takovej. No prostě já vám řeknu do dneška, když slyším, že někdo dělá na normy, nebo slyším slovo norma, tak prostě ne, že bych v ostatní práci jako opovrhovala nebo to, ale prostě no, klobouk dolů.
0: To bylo tedy jenom tehdy, v jakém období, jako myslíte, že to bylo jako v rámci té školy teda?
1: Jak dlouho? No, jako by řekla, jako ty holky nás poslali z toho učebního oboru jako do fabriky, no. Kde se šilo.
0: A to jste měli třeba týden praxe a týden praxi, školy?
1: Já nevím, já bych to řekla jako na...
0: Ne, to říkáte velmi dobře. Je to praxe, ale to bylo třeba jednou za měsíc, jste tam šli na týden, nebo v jaké frekvenci? Jak často jste tam chodili?
1: Asi tak jako na měsíc, bych řekla. Tak.
0: No a vidíte, takové trauma to ve vás zanechalo, to slovo norma.
1: No prostě den co den udělat tu věc, třeba, já nevím, za den jste musela ušít 185 pásků, abyste splnila tu normu. A to bylo i jiný, všít kapsy, nebo udělat línce, nebo prostě... Já nevím, jak bych to řekla. Prostě to byla ta norma,
0: ano,
1: co se muselo
0: dodržovat.
1: Udělat.
0: Normy, tempo, no. Zůstalo vám to potom jako zaměstnání?
1: Ne, nezůstalo.
0: Co vás odradilo?
1: Nezůstalo.
0: Byla to právě ta praxe, ty brigády?
1: Já jsem si potom se jako prodala a pak jsem si udělala kurz, nastoupila jsem do zdravotnictví a udělala jsem si sanitářský kurz a pracovala jsem ve zdravotnictví jako sanitárka.
0: A jak to bylo placené tehdy ta brigáda? Vzpomínáte si, co jste si za tu práci mohla dovolit koupit?
1: Jo, tak takhle, když jste plnila tu normu a jako, že jste to... tak bych řekla, že ten výdělek byl dobrý, ale prostě jste musela udělat tu normu. A já do dneška, když slyším slovo norma, tak je mi divno tak jako.
0: Chápu. Dobře, Jani, děkuji za to, že jste nám teď zavolala, že nás posloucháte, že trávíte čas na vlnách Českého rozhlasu. Bylo milé vás potkat a doufám, že se vám bude líbit další písnička
1: taky
0: i další vyprávění.
1: Hezký večer vám všem.
0: Zůstáváme u tématu letních brigád, zůstáváme u vašeho vyprávění a telefonátu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: kapela Jelen někde kolem v noční lince Českého rozhlasu. Téma letních brigád se nám krásně rozvíjí v dalších přívězích. Kdo je s námi v tuto chvíli? Zdravíme vás, krásnou noc.
1: No teda, já jsem úplně překvapen. Já jsem hodně dlouho zkoušel. Už na Véteru?
0: Ano. Už jsme ve vysílání, právě nám vypadl pan Pavel, takže během sekundy jsem přivítala dalšího posluchače, jsem ráda, že se to podařilo. Tak rozumím,
1: já taky děkuji vám.
0: Tak se prosím představte, řekněte, odkud voláte.
1: Děkuji vám, dobrý večer všem posluchačům, krásné noční linky. Jiří z Kyjova. A volám rád na tady toto téma, které poslouchám tak pečlivě, ale já jsem zkoušel už dřív 7 let. Bohužel se mi to nepodařilo až teď. Děkuji vám.
0: Téma brigády... Vás slyšíme, povídejte.
1: Děkuji. Téma brigáda či brigády, to je tak nádherný a krásný téma, zvolený lidmi, kteří prožili, si myslím, to nádherné období. Brigády znamenaly z mé zkušenosti velice, velice efektivní, nemyslím komunistickou věc, to ne. Myslím takovou soudržnost mezi mladými lidmi, jo, kde se navštěvovali chlapci s děvčatama, kde si vyměňovali různé zkušenosti a nejenom, že taky navázali jistý kontakty. Že ano. No a co se týče úplně mojeho případu, pracoval jsem pro velice nádhernou dědinu u nás na Moravě, zvanou Dambořice, kdy jsem tam pracoval jako zedník a měl jsem už, poněvadž jsem byl starší, tak jsem měl kluky, ty mladší pod sebou a snažil jsem se jim barco na té stavbě vysvětlit, poradit. Věnoval jsem tomu svůj prázdninový čas před závěrečníma zkouškama pod taktovkou svého mistra pana Kratochvíla. Nejkrásnější období a krásný lidi jsem tam poznal, kdy ještě svět byl světem, kdy ti domácí, když jsme jim ty rodinné domky stavěli, přišli, pohostili nás a to pohoštění bylo od srdce. Bylo skromné, ale působivé a zároveň i sité. Bylo to něco tak nádherného, na co vzpomínám a svým kolegům v práci dál i v zahraničí jsem jim vzpomínal vždycky, že existují lidi na světě, kteří jsou vděční za tu brigádu, za tu pomoc. Jinak jsme říkávali, že ještě chodíme takzvaně po fuškách. V Čechách se zase říká po melouchu, na melouchy. Jo? A vždycky taky i nějaká korunka byla z toho. Tak se začínalo v mým obyčejným životě po takzvaném převratu, no, po sametové revoluci. Takže já bych jenom přál všem, aby na ty brigády, jestli jich prožili aspoň tak, jak já, vzpomínali krásně. Pracoval jsem, navodil bych jenom s vaším dovolením ve zkratce na to téma úkolová mzda anebo norma. Jo? Tak jako živnostník jsem 24 let pracoval v úkolové mzdě, to znamená za metr čtvereční obkladu, za metr čtvereční dlažby, co jsem si dovedl vydělat, položit, tak za to jsem inkasoval peníze. Vím, že je to pro spousty lidí silně náročný, ale člověka to vycepuje úplně k jiným hodnotám. Úkolová mzda.
0: Dobře. Pane Jiří, děkujeme za návštěvu v Noční lince. Doufám, že to pro vás bylo milé překvapení, že jste se dostal během sekundy až do éteru. A už se těšíme teď na vaši další návštěvu.
1: Děkuji vám též a přeji krásné vysílání.
0: Ano, my jsme uprostřed vašeho vyprávění a telefonátů, které k nám přicházejí. Brigády a letní práce mají u vás spoustu podob. Já se těším už teď na další příběh.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: písnička, která nestárne. Marie Rotrová, To mám tak ráda. Máme minutu po půl jedné a stále se vracíme k vašim vzpomínkám na letní práci a první výdělky. Paní Eliška ze Šluknovského výběžku je s námi. Vítejte.
1: Jo, dobrý večer, zdravím vás a přeji hezký večer. Já bych se s vámi taky podělila. Když tě bylo 14 nebo 15 roku, tak jsme s kamarádkou z ulice, co jsme chodili od první třídy spolu, tak jsme šli na brigádu. Tenkrát to byla sodovkárna. Vyráběly se tam limonády. A tak jsme šli o prázdninách na 14 dní nebo na 10 dní na tu brigádu. A my jsme tam pracovali s těma, tam byly jenom samý ženy, tak jsme tam s nima dělali jako na lince. Jo, tu samou práci, co oni. Taková vana tam byla velká a na to byly ty takové štětky, jo, a na to se nasazovaly ty flašky od těch limonád, že jo, a to se to tam stříkala voda, takže se myli. A tak jsme jako tam stáli u té vany, dělali jsme 6 hodin. A za tu práci tenkrát my jsme dostali jenom 170 korun. Slyšíte mě?
0: Ano.
1: Jo?
0: No.
1: No, takže na to vzpomínám jako pořád, že to si pamatuju tu. A oni si tam ty ženy vydělali za ten měsíc 600 nebo 700 korun, to si pamatuju. A nám dal ten vedoucí za tu práci, co my jsme dělali jako oni, jenom 170 korun.
0: No a co s tím? Řešili jste to?
1: Neřešili, ale říkám, na to vzpomínám špatně, protože opravdu jsme tam dělali jsme teda 6 hodin, že jo, nedělali jsme těch 8 hodin, protože nám bylo 14 nebo 15 roku, ale zase 170 korun si myslím, to si pořád bylo málo. I tenkrát na tu dobu.
0: A jak vám to vysvětlili?
1: Ne, to už se ani nepamatuju, dali nám ty peníze a bylo to, no. Jenom takže za těch 10 dní nebo 14 dní. No, takže bylo takhle, no. Jinak jsem nebyla nikde na tý tam brigádě, no. Potom jsme se šli učit, do Vansdorfu, do elitky, kde se pletly punčochy, že jo, a tam se jezdilo i na chmel, to se jezdilo tenkrát na chmel.
0: Ano, chmelové brigády byly populární, já jsem si říkala, že o nich bude každý telefonát, ale ne, bylo to pestré, stejně jako vy, no, jste nezavítele jako první na chmel.
1: My jsme byli navazovat, my jsme jako nečesali, ale my jsme byli, jak se na jaře, posledně to ukazovali i v televizi, jak se navazujou na ty drátky, ten chmel.
0: Mhm. No, a to jste tam trávila teda na jaře vždycky měsíc, nebo to bylo mimo školu?
1: My jsme měli učební obor tenkrát na 2 roky v té elice, takže jsme byli jenom po ty 2 roky, jsme byli na jaře. Asi taky jenom na těch 14 dní jsme byli na tom chmelu navazovat.
0: No a když se díváte třeba na krásný český film Starci na chvelu, tak vzpomínáte, vypadalo to přesně tak?
1: No, tak tam česali ten chmel, že jo, tam česali chmel, aby my jsme navazovali, no. Mm-hmm. Ale pamatuju si akorát, že byla zima, že protože to je z jara a to bývá ještě i chladno, no, ale tak jsme to taky tam vydrželi, no.
0: Ale byli jste dobrá banda.
1: Jo, bylo to fajn zase, že jsme byli s tou školou, že jo, takže s těma děvčatama, tam byly sami pomalu děvčata, jsme tam měli 2 kluky tenkrát, ty, co se učili, No, tak to bylo pěkný, no. Ale na tu sodovkánu vzpomínám pořád, vyprávím to i vnučkám, jo, že teďko vnučka taky dodělala maturitu, tak nějakou brigádu schání a taky to vypravuju, jak to bylo, no.
2: Rozumím.
1: Dneska mají na hodinu třeba ona, 150-200 no. korun, že jo.
2: A vnučka chodívá někam na brigádu? Kolik má let?
1: No, ona u rodičů, oni mají firmu, tak teďko ta vnučka tam chodí, oni mají tam takový areál a tak tam chodí zase dělat zahradu. Mají to tam zarostlý, takže ona tam chodí plejt jako, no. Ale říká, babi, ono to je taky náročný, hele. To pletí a dělat takhle vedro, že jo, a je ano. Tam celý den. Tak to je taky náročný, no.
2: I na to přijdou ti mladí. Děkuju, paní Eliško, za sdílení, za telefonát. Opatrujte se a zavolejte zase někdy příště, ano?
1: A bolí ho taky celý tělo, no. Že to je, že i tahle práce je náročná, no. Ale je to hezký, je člověk na vzduchu a venku. Mě to baví zase na zahradě dělat to.
2: Prima. Eliško, tak, už se musíme rozloučit, tak s dovolením jo. Pouštím písničku a vám děkuju.
1: Jo, mějte se moc hezky a dobrou noc.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: průběhu noci se nám ozývají další posluchači se svými zážitky. Brigádnické historky mají opravdu hodně podob. Teď je to pan Rudolf. Odkud voláte?
1: Ústecký kraj Žatec.
0: Vítejte, jo? A povídejte.
1: Takže samozřejmě musím začít tím obligátním chmelem, protože Žatecko je to největší oblast chmelová, že jo, nejlepší chmel na světě, se pochlubím. No ale tak jako malej kluk jsem chodil tam, že jo, tenkrát se česalo ručně, jo, hezky šišky, tak jsem měl malinký košíček, to mi bylo asi 7 let, malý košíček a vždycky, když jsem ho na to natrhal, tak se to šlo přisypat mamince, babičce, že jo, a podobně ty rodinní příslušníci. No tak ale, aby se to nepletlo, paní Jaruško, tak to bylo tak, že když pak už jsem byl dospělej, jo, po vojně, už jsem byl i ženatej, tak jsem chodil na chmele, ale jako strojník, na česačky, jo. To byly česačky, to bylo označení Čecha 2, to bylo česačky. No a tak tam byla taky, že jo, tam jezdili vysokoškoláci třeba z Prahy, ČVUT Praha a podobně, nebo Ostrava až z takový dálky, tak tam taky se hodně jako užívalo, hodně velikánská sranda tam byla, jo, a bylo zkrátka a dobře, krásné vzpomínky zůstávají až do konce života. Tam jsem na těch česačkách byl tři roky za sebou, jo, to byly ještě 88. rok, 89. rok a dokonce pak už myslím, že 91. nebo 90. rok, to už pak byla nějaká mezera tam. Jo, takže jako taky to, bylo to teda úžasného něco. No a tak jako chodil jsem na různý brigády, vždycky jsem chodil rád, jo, vždycky si člověk přivydělal nějaký penízky, tenkrát jako to byly velký peníze, třeba v těch začátkem 90. let se vydělal, to se chodilo, abych takhle řekl, jestli nezdržuju, tak to se chodilo na, jakoby na přípravu té česačky, to se chodilo třeba březen, duben, květen. No a pak, že jo, v tom září se začínalo česat, tak aby ty česačky byly připraveny, to jsme tam byli vždycky dva strojníci. No a česalo se a to jako v tu dobu, v těch 91. roce, to si pamatuju, že jsme měli za přípravu asi 10 tisíc a pak za asi 14 dní nebo 15 dní se vždycky česalo, tak to bylo kolem 20, to byly obrovský peníze, jo, začátkem těch 90. let. No, takže to bylo něco úžasného, něco nádherného, jo, spousta lidí tam bylo, se tam sešlo, jo, a vždycky byla dobrá parta a strašně rád na to moc vzpomínám. No, pak jsem teda samozřejmě byl i na jiný brigádě, jelikož moje sestra a švagr dělali v Žatci, už to teda neexistuje, byla fronta, jo, a tam jsme zase chodili, leč teda, to mi bylo 16 let, když se vrátím zpátky tím věkově, tak tam se chodilo jako takzvaně drtit ovoce, jo, to bylo tak prostě jako letiště se tomu říkalo a tam byly třešně, jabka, prostě cokoliv ovocního, tak se to házelo takhle do takového drtiče, to rozdrtilo, že jo, šlo to do takových sudů velikánských a pak se z toho lisovala ta šťáva. No a tak můžu říct, že tam jsem poznal, to mi bylo 16 let a tam jsem poznal první lásku. Mm-hmm. Mně bylo 16 a jí bylo 15. Jo, takže jako vím, že se jmenovala Eva. No a jako taky krásné vzpomínky. Jo, opravdu pak už jako dospělý jsem chodil, tam se vozilo vždycky do té fruty, se vozily, tomu se říkalo tupláky, to byl vagón, jo, plný cukru. Jo, takže jsme třeba v sobotu nebo v neděli tam šli, tomu se říká jako vykládka, no a měli jsme prostě takový rublíky, no a ten, to byl třeba, já nevím, desetitunovej, to byly ten cukr byl až ke stropu toho vagónu, no takže ve dvou jsme to museli složit a za tu dobu, co jsme to skládali, tak jsme si tenkrát vydělali jednorázově 18 800 korun, jo, tak což taky bylo jako vynikající. Takže takovýhle nějaký ty brigády a ještě, když už teda mám tu řeč a zastavila jste mě, tak si vzpomínám ještě na jednu brigádu, to už jsem byl teda ženatý asi 18-19 let a tady ještě v Žatci dokonce je, to je restaurace Úlva, to je jeden z nejlepších hotelů v Žatci, v 68. roce dokonce přijel prezident Svoboda. Takže tam jsme jako dělali zase s kamarádem, on byl truhlář, já jsem teda vyučený zámečník s maturitou, takže tam jsme zase chodili opravovat židle, stoly a takovýhle věci. A taky teda měl jsem teda štěstí na lidi, protože vždycky byla všude dobrá parda, strašně jsme se zasmáli, sranda byla a podobně. Jo. Tak to jsou asi tak moje zkušenosti, které s těma brigádama jsem měl, tak nechci nikoho zdržovat.
0: Děkujeme, že jste s náma sdílel tolik různých brigád a vzpomínek, kde vidět, že jste toho zažil opravdu hodně a je krásné slyšet, jak z každé té práce se stal kousek života, na který se nezapomíná.
1: Ano, vždycky to bylo docela dlouhodobý záležitost, jo, co se týče té brigády posledního, o který jsem hovořil, tak to jsme dělali asi 4 roky dokonce, tenkrát jsme vydělávali, taky to byly 90, tak jsme vydělávali kolem té 1000 a jako taky to byl dobrý příspěvek jako pro rodinu, že a tak dále. No. Takže jako mám dobrý zkušenosti s tím zkrátka. Máte krásný téma, Jaričko.
0: A vy máte krásné příběhy, ještě bych sem vás poslouchala dál, ale už se rozloučíme, ať stihneme ještě jeden příběh do konce jedné hodiny.
1: Že jsem se dovolal. Jo, přeju vám krásnou dobrou noc, všechno dobrý a ať jen tak dále s takovýma tématama, který máte. No.
0: Opatrujte se a zavolejte zase příště. Naposledy připomenu telefon, protože je před náma poslední příspěvek. A to k tématu letní brigády.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Krásně se to poslouchalo. Lucie Vondráčková zaspívala píseň Růže. Máme před sebou poslední telefonát do dnešní noční linky. Bude to kratší, protože se budeme muset přepojovat ze zlínského studia do Prahy, ale určitě to bude stát za to, protože volá...
1: Dobrý večer, tady Pepino z Valašska.
0: Pepino z Valašska, tak povídejte. Téma letní brigády.
1: No, letní brigády, jako já jsem soused, ten vždycky v létě, jak to jsem měl tak 8-9 roku, tak na trakařu vždycky vozil trávu. Tak já jsem mu ji, on s tím sjel do potoka, já z toho potoka jsem mu to kautě, ten trakář vždycky dovez a on mi korunu za týden, korunu jsem dostal vždycky od něho za to vození přes ty prázdniny. No ale...
0: Korunu?
1: Jako teď, korunu, no. Teď je to třeba k smíchu, ale já jsem si koupil pět tureckých medů. Také tyčinky se dostaly koupit v obchodě. Že? Takže to bylo pro mě ten. No a pak v prázdniny jsme na haféry chodili, že? Tak jsme denně tak 3-4 litry nazbírali hafér. A si představte, že za haféry nám platili 3 koruny za litr. Takže my jsme třeba 12-15 korun měli denně za ty haféry. No? No. Nebo maliny jsme jako chodili, jako jsme sbírali, že třeba za kýbel malin bylo 12-13 korun. Že? Nebo ryby.
0: No, ryby.
1: No, a potom, to bylo v 60. roku, jsem na brigádu v prázdniny jako nastoupil a mistr mě zařadil ke dvom dlaždičům. A já jsem jim musel stačit všecko, jak obruby dovážet, dvažební kostky a beton upravovat a takové. A to bylo 6:30 na hodinu jsem měl v ty prázdniny, že?
0: Takže,
1: no, bylo to do dneška, když tam jedu kolem toho, tak si na to vzpomenu, co to byla jako za dřina, jako to bylo v horku a ve všetkém prachu, že? Takže, a všetko se dalo přežít, no.
0: Takže. Protože se muselo to přežít. Pepino, je čas se rozloučit.
1: Teď se mějte a všechny posluchače zdravím, že to vydrželi do křížka. A paní Vlasíčku z Krnova zdravím, jo?
0: Ano. Noční linka se pomalu chýlí ke konci. Děkujeme vám všem, kteří jste nám volali, sdíleli své vzpomínky. Bylo to plné příběhu, které mají svou váhu i úsměv. Mluvili jsme o letních brigádách a doufám, že si toto téma někdy zopakujeme. Loučí se a děkuje za pozornost Jarka Barboříková.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Divadlo pro vaše uši dnes bude opět po čase opravdu divadlem se vším všudy. Nechybí tu jeviště, pódium a herecké vzpomínky. To všechno se společným motivem Pražského divadla na Vinohradech, protože právě členové Vinohradského hereckého souboru dnes hrají prim. Tak pěkný večer na cestě zvukových vzpomínek.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Radek Tomášek a žádná jiná. Jeden z jeho největších hitů. Radek byl taky častým hostem Tomáše Slámy v jeho rozhlasovém toboganu. Víte, sobotní tobogan býval místem, kde se družně slavívala jubilea významných hereckých osobností. No a Jaroslav Satoranský byl a zůstává jednou z nich. Nechyběli u toho tenkrát ani pánové Vlastimil Brodský a Jiří Plachý. A protože rozhlasový střih má velké kouzlo, přidal jsem k Tomášově toboganu ještě jedno moje setkání s pány Plachým a Satoranským. To ale jenom proto, aby ty jejich historky z Vinohradského divadla držely tak hezky pohromadě.
2: Jaroušek Satoranský je o mnoho let starší než já, tak nevypadám. Při jedné inscenaci, mně se to špatně říká, si šel na jeviště a zapomněl si vzít boty. Potom je na jevišti ponižujícím způsobem hledal. Nenašel je, našel je ve své šatně. A garderobírka mu řekla, pane Satoranský, já vím, že jste doajen tohoto divadla, tak jsem se bála vám říct, že jdete na jeviště bez bot. Jaroušek samozřejmě to nepřizná a hledal viníka, samozřejmě našel mě. Nemohl přijít na to, jak jsem to udělal. Protože v té chvíli jsem byl s ním na jevišti. Pravda, podplatil jsem...
3: Máš na to lidi.
2: Mám na to lidi, podplatil.

0: Byl jsem komparzisty, kteří mu je ukradli. Ale on a konto toho napsal paní ředitelce dopis, že si myslí, že šikana existuje jenom v armádě, ale že existuje i v divadle na Vinohradech. Tak, aby s tím něco udělala. Neudělala naštěstí nic.
1: My máme teda takové hry, které jsme převzali od těch starých od těch bardů. Protože v té nádherné šatně, kde jsem měl možnost existovat, tak tam byly takové krásné chvíle, když měl třeba pan Pleskot narozeniny, padesátiny, tak hrál dopolední představení, my jsme s Járou Hanzlíkem vyzdobili šatnu a po děkovačce jsme pana Pleskota odnesli vlastníma rukama do šatny a tam už měl připravený dárky a protože pan Brodský si z něj dělal legraci, že má velkou hlavu, tak mu daroval maketu libeňského plynojemu. Potom mu nechal vyrobit sošku Oscara a pod tou soškou bylo napsáno za dlouholetou hereckou nenápadnost. Jako vrchol všeho bylo to, že se otevřelo okno v tom přízemí, kde jsme vlastně byli v úrovni ulice a tam začal nacouvávat fekální vůz, že dostali objednávku, že mají vypumpovat panu Pleskotovi hlavu.
0: Jenom si všimněte, Jarda vypadá, že neumí do pěti počítat. Hodnej, neublíží nikomu. Pravý opak. Že si nezačínal já o mnoho mladší herec než on.
1: O mnoho, jo.
0: Bych si dovolil na tomto divadle velikým, kde hráli velikáni, na něj něco, ne on. On začal. Co? Ne, my jsme, já to začalo, víte, čím to začalo? My jsme tu hráli hru, která se jmenovala Zlatý kočár, kterou, ano, aspoň tom souhlasíš.
2: Leonov.
0: A nebyla to úplně blbá hra, ale tak jako, a v listopadu se to vždycky hrálo, znamená 18krát, VŘSR a den něčeho a já hrál mladýho, slepýho, ale vojáka. Jarouše hrál toho zdravýho, samozřejmě. Ten můj se vyznačoval tím, že hrál na harmoniku. O houkací.
1: Ty už říkáš konec, ale.
0: To je začátek.
1: Ty jsi začal s vodovodem.
0: Ale to byla náhoda, ale...
2: Tak počkejte, ne, tak já to začnu,
1: protože
2: vodovodu, jo?
1: Jsem přišel do hotelu se svým tatínkem, to hrál pan Pleskot, položím kufry, přijdu k vodovodu a otočím kohoutkem, to bylo po válce a tak říkám... Samozřejmě neteče, takový nafoukaný kluk to byl. A jedno představení jsem přišel a ten kohoutek byl v obráceně. Takhle, že bych, tak jsem na to radši nesáhl, říkal jsem, samozřejmě nemůžete. A už jsem viděl kolegu Plachýho, jak si mne ruce v portále. Jak jsem si říkal, jak se mu mám pomstit. A on jak přicházel k naší společné známé, v tom dlouhým vojenským kabátě, tak já jsem ten kabát od toho slepého vojáka převzal a odnášel jsem ho jako do přecíně a to bylo v portále, tam jsem ho měl položit a vrátit se. A tak jsem pokládal kabát a říkal jsem si, sakra, za chvilku ho bere pan Řehoř a přijde s ním na jeviště. Tak já tak jsem mu jenom ty rukávy nastrkal do kapes takhle. Co to udělá, jo? A Řehoř vzal kabát, nic netušil, přišel na jeviště.
0: Já ruce dozadu.
1: Oblíkal ho a teď nemohli nahoru, protože měl ruce v kapse. Tak pak to přehodili.
0: Já musel ponižujícně do kolen vyvlíknout ty ruce z toho a teprve to vyndat.
1: Takže takhle jsem se já revanžoval, ale pak už to pokračovalo dál a dál.
0: Zapaloval panu Pleskotovi cigaretu. Já jsem si dal práci a všechny sirky jsem mu nalámal.
1: No nebo...
0: Zapálil, nešlo, zapálil.
1: No nezapálíš. Nebo jsem přišel do toho hotelového pokoje s kuframa, jo, a položím na postel a teď na mě vykoukla nějaká panenka, nějaká figurína, tak jsem to zavřel, radši neotevíral. Další představení jsem přišel najednou v hledišti smích, tak jsem se začal prohlížet, jestli nemám nějaký defekt nebo něco. A podívám se za sebe a od těch kufrů přivázaný na provázku plyšovej medvěd šel za mnou.
0: Byla dlouhý, Lanko. A já tam dal dvě. No a medvěd přivázaný. Jarda to zjistil, tak to urval to na kop medvěda do portálu. A šel dál a medvěd znova za mnou. Ale pak mě nafouk do té harmoniky, jak jsem měl přijít, zadout, měl jsem zadout v portálu harmonika zahrát.
1: A on mi krystýrem... Jako stará děravá harmonika.
0: A on mi krystýrem nafoukal do těch děr pudr. Já jsem zadul a nebyl jsem vidět.
3: Jaroušku, pojďte ke studentům. Poslechni, není tohle nádherný tady, teda nemyslím se mnou, jo, ale takhle s těma mladejma, jako to člověku má, kolik teď máš let, si teda myslíš, třeba?
4: Teď,
3: no, kolik teď
4: kolik
3: máš?
4: Kolik mi je?
3: No, no když tady
4: tak... Je mi takovej 20, no.
3: Teď, jo, no. Já jsem si říkal, že mě 19, tak. A já vím, že studenti mají nachystanou jednu písničku ještě, ale teď je to překvapení a je to malá, jemná podsta. Je to vlastně takové to poděkování za ten šunkový toast s tím bylinkovým přelivem, který nezištně mě Jarda Satoransky zaplatil. A pak už to rychle ukončil tu debatu, pač se bál, že bych mohl chtít něco jiného. A já jsem říkal, že když by zbyl čas, že by nám Jarušek i zahrál nebo zaspíval něco na piano. On nám čas nezbyl, ale vlastně trošku zbyl. Jardo, absolutně, takhle jenom si tady sedni a my ti budeme teď, já vemu zpívovej mikrofon, kvůli tobě budu držet dva mikrofony za jeden honorář. A posaď se tady a my ti vytvoříme špalír, ale Broďa poslouchá.
1: Tak nebylo to domluvený
3: a... Ne.
1: A v té konkurenci, která tady je, tak to já nemám šanci, opravdu. Já jsem takový
3: šumář. No proto to dělám až po pořadu, rozumíš, no.
1: Tak já nevím, jestli si na to ještě vzpomenu, ale jak tady Tomášek na začátku říkal, že jsme s Járou Hanzlíkem napsali šanzon o stárnoucím klaunovi, no. Našemu milému kolegovi Vlasíkovi Brodskému, takže já se o ten šanzon teď pokusím.
3: Tak počkej, já to zaranžuju. Prosím, Broďo, posaď se, ty seš ten starý klaun, já odložím mikrofony. Posaď se, je to pro tebe píseň.
5: Já bych strašně rád.
3: Tak a udělejte tam takovou hezkou jakoby fotografii, aby paní Kutové se dobře fotografovala. A že nám zaspíváš tuhle píseň, o které jsi hovořil, před kolika lety to bylo? August.
1: To byl rok 68. Na místě, kde kdysi

Zvedl se těžce, zdrcen stál, smutně se někam zadíval, pak naposled ještě svůj výstup hrál. Ještě mu v uších zněl potlesk a smích, dosněl svůj sen, sen o koních.

0: Jaroslav Satoranský pro Vlastimila Brodského.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: A dnes ještě jednou v našem divadle pro vaše uši Tobogán. Tentokrát se ovšem role vymění. Své narozeniny, 80. slaví Vlastimil Brodský a Jaroslav Satoranský je jedním z celé řady gratulantů v čele s Tomášem Slámou.
3: Já se to pokusím udělat anketní formou na začátku. Když se řekne Vlastimil Brodský, dá se napsat studie, dokonce jednu mám sebou od pana Halady, ale jak ho vidí režisér, zpěvačka, herci, kolegové, ve stručnosti, reflexe, Vlastimil Brodský, Jiří Menzel.
4: No tak to je dobrota sama.
3: Dobrota sama, Karel Weinlich, rozhlasový režisér.
5: No tak to je vůně člověčiny.
3: Vůně člověčiny. Radka Fischerová, to si totiž pan Vlastimil Brodský moc přál, když jsme říkali Vlastiku, kdo by ti měl zaspívat během těch tvých narozenin, tak on se zasnil a jako správný gentleman řekl, no Radka, já bych chtěl jenom Radku a jenom Radku, tak jsem neviděl zase, jak to myslí, takže Radko, jak to myslíte vy?
6: Tak já vám řeknu, jak to myslel pan Brodský. Zkrátka pan Brodský mě požádal o ruku, akorát, že se s tím tají. Ale požádal přímo mojeho tatínka a moji maminku, ale prý až za 20 let. Takže doufám, že to splní, takže pro mě je pan Brodský mým nejmilejším ctitelem.
3: Víš, ale ono by mu udělalo radost, kdyby se mu možná dopředu s předstihem řekla, jestli ano.
6: No, samozřejmě, že ano.
5: Já bych vám to jenom vřele doporučoval, protože...
3: Prosím tě, ty nic nedoporučuji. On je 9krát ženatý a teď by doporučoval takhle něžné kytičce něco.
5: Konečně jsi jediný, který se na to ptá, který ho to zajímá. Ale já jenom chci říct, že já sedím vedle slečny zpěvačky a že jí tu radu dávám, protože si myslím, že do 20 let ten Vlasta skutečně dozraje.
3: Dobře. Jan Hrušinský...
7: Humor, slušnost, inteligence. Samý příjemný věci.
3: Ty jsi přišel se svojí dcerou Kristýnou. Podívej, my v pondělí jedeme s panem Weinlichem na chaloupku k panu Brodskému, tak půjčíš nám Kristýnu sebou? Já se ptám proto, že když se řekne Weinlich, tak to je nebezpečí, jo?
7: No, když se řekne Weinlich, ale ještě když se řekne pan Brodský, tak rozhodně ne.
3: Děkuju. Stěla Zázvorková.
8: No, tak napřed, výborný kolega, když jsme začali studovat herectví, pak jsem zjistila, že je to zanícený sportovec. On skutečně ovládal několik druhů sportu perfektně. A pak teda jsem zjistila, že je dokonce i výtvarně nadaný. Pohybově nadaný byl taky vždycky, víte, co víc vám vykládat.
3: No, no proč jste si ho nevzala třeba?
8: No, protože tenkrát už v té době byl zamilován do mé přítelkyně Věrušky Kopalové a já jsem jim to přála, víte. My jsme s nima byli dohromady a jako já jsem byla jako jejich sestra, 4 sestry a měli jedinou kamarádku, to jsem byla já. A musím říct, že Vlastimil Brodský byl také jejich jediný kamarád, ctitel a dokonce myslím, že ve dvou případech i milovník.
3: Já jsem tady před malou chvíli začal dělat takovou seznamku mezi Fischerovou a Brodským. Souhlasila byste s tím, došla byste jako svatební svědkyně?
8: Já? No. No, asi ano, když by mě pozvali, jenomže já myslím, že on by nechtěl na mém, jaksi při, na mé přítomnosti by nechtěl dokázat, o kolik let už u něho jde. Jo.
4: V jednom filmu, o kterém jsem hrál, špatně.
3: Který to byl?
4: 30 pana na Pythagoras.
3: Viděl jsem.
4: Tak si pamatuju, že byl záběr, ve kterým hrál Vlastík, pak... Pepiček Sommer a já. A já z těch velikánů měl strašlivou trému. Takže ten záběr jsem zkazil. On něco řekl, Sommer něco řekl, pak jsem měl něco říct já a zakoktal jsem to. Takže se to opakovalo a tak jsem byl tak ještě s trémou, jak jsem to zase zkazil. A pak zase zkazil. A Vlastík to viděl. A ten 4. záběr zkazil on. Jen proto, aby mě uklidnil a pomohl mi vlastně, to bylo velice kolegiální hodně. Pak mě vzal stranou a dal mi takovou lekci, že ten text si myslím, že umím, ale já ho neumím. Že vlastně herec má ten text umět tak, že když ho v půlnoci probudí, tak ho má umět říkat pospátku. To byla velice moudrá rada pro každého herce.
3: Tak, děkuju. Teď poprosíme Chaloupka pana Vlastimila Brodského. Vlastiku, stáhni si zase ten knoflíček nám. Seš dobře naladěn?
9: Já jsem naladěný, dobře to rádio je taky dobře naladěný a knoflíček stáhnutý mám.
3: Ano, myslím knoflíček u rádia, rozumíme si dobře.
9: Já si rozumíme dobře.
3: Ano, tak. Gabriela Vránová tady mluvila o středním věku a že prej ty teď vlastně teprve do něj vstupuješ. Jaký to tam je mezi váma mladíkama?
9: No, já vám v tomhletom smyslu asi neporadím, protože samozřejmě, že mám někdy takovou subjektivní představu o tom, že ten střední věk je něco, na co budete muset chvilku počkat. Já se rád k tomu vyjádřím, ale až toho středního věku dosáhnu.
3: Jo, ano.
9: Nicméně mám někdy takovej pocit takového překvapivého stáří, který mě tak nenadání přepadá jako něco, co je nepříslušný nebo neadekvátní mému věku, ale přesto se s tím smířuju, protože pravděpodobně je to taková reakce na tu moji takovou věčnou nedospělost. Takže já k tomu vlastně ani neumím zaujmout stanovisko. Pokud jde o střední věk a pokud jde ten stařecký, tak to už kor nezaujmu stanovisko.
3: Vlastimile, my počítáme s tím, že teda v tvém životě bude významná událost, na kterou se těší Radka Fišarová, její rodiče, protože přece jenom se dostane Radka do dobrých společenských kruhů. Máš představu, jak bys byl oblečen na té budoucí svatbě?
9: Já nevím. Já bych řekl, že vzhledem k tomu věku by bylo dobře, kdybych byl co nejvíce oblečen. Ale nevím, kam pokročí doba a jak se změní vkus, takže už teď Radku prosím, aby byla co nejtolerantnější.
3: Děkuju ti, odpočívej chvilinku a my se zase...
9: Já vám všem děkuju, já jenom ještě musím říct, když vám to možná kazí metráž, ale já si myslím, že jste mě všichni tak jako trošku dojali, ale nerad to dávám najevo. Tak se mějte všichni moc a moc a moc a moc fajn.
3: Dobře, děkuju. Tak Stalinka nám říkala, na co se těší Otakar Brousek?
10: Na co se těším? Teď momentálně se těším na to, že ještě něco řeknu Vlastíkovi.
3: On nás poslouchá, takže okamžitě je možno to říct.
10: Takže Vlastíku, prosím tě, ještě jednu věc. Ty jsi velký kamarád a přítel a já ti děkuju z celého srdce za to tím, že jsi nás přivedl do toho kraje, tam kolem Nového Boru, že si nám ukázal tu chaloupku, kterou jsme potom koupili a tam s mojí ženou Lukou strávili 12 nejkrásnějších dobrodružných let díky tobě. Tak ještě jednou, ahoj.
3: Děkuju. Jaroušku, prosím tě, pojď dopředu, mě napadlo, vy všichni sedíte, uděláme to, pan režisér Menzel by tě mohl zrežírovat. Vem si mikrofon a já ti předávám pro zbytek dnešního tobogánu slovo. Pan moderátor Jaroslav Satoranský.
11: To je nesmysl. Ty jsi to krásně vybruslil, ale já nebudu, já ti to hned vrátím. Jenom se připojím k těm...
3: Musíš hlavně říct, že vysílá Český rozhlas 2, stanice Praha.
11: Vysílá Český rozhlas 2, stanice Praha. Ale Produlka je náš takový pravidelný host, vždycky ho pozveme, nalákáme ho na řízek, jo? Takže se těším, že se tahle návštěva opět uskuteční v létě, málem k ní nedošlo, protože jsme si to domluvili a A Broďa nikde, už jsme stáli všichni v pozoru, celá rodina, a Broďa nikde. A uplynula půl hodina, tak jsem si říkal, tak já mu zavolám, něco se muselo stát. A říkal jsem, ahoj Broďulko. A on říkal, nazdár, co děláš? A já jsem říkal, no Broďo, my na tebe čekáme. Aha, vidíš, já sednu do auta, hned jsem tam. takže pak přišel a říkal, já jsem ho hned natáčel kamerou a on říkal, je to zvukový? To jsem blbec, co? Zapomněl. A takže doufám, že tentokrát nezapomene a ten řízek Broďo bude dvojnásobný.
3: Já se chci vzat pana Jaroslava Satoranského, moderátora stanice Praha, jestli na ty řízky může pozvat i jiné lidi než Vlastimila Brodského.
11: Tomášku, samozřejmě tebe určitě. Takže to bylo o řízkách a nyní k umění.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Rád vzpomínám na chvíle, kdy jsme měsíc co měsíc v Pražském divadle na Vinohradech úplně nahoře, na malé scéně v podkroví, uváděli takzvané večery bez líčidel. Skutečně nelíčená, autentická vyprávění herců z vinohradského souboru. Často na sebe přiznali i to, o čem normálně v rozhovorech nemluví. A jedno z těch krásných, nezapomenutelných setkání bylo i v předvánočním období s paní Janou Štěpánkovou.
2: Tak... Melí pro vás jako
3: krásný. Se má dostat.
2: To se má dostat.
3: Ano, děkuju.
2: Tak, povězte, jaké vy jste vlastně, nebo jak si pamatujete Vánoce z dětství? Já si tak představuji, jestli tatínek doma nerecitoval Vrchlického.
3: Ježišmarja. Já nevím, jestli vůbec strojil stromeček. Hmm. Ale jo, asi byla taková slavnostní atmosféra, to jako vždycky je na Vánoce.
2: Jak vy jste to měli v rodině? Když tu byl Petr Kostka, tak vzpomínal, že vlastně jeho rodinná dynastie, a teď vyprávěl přes několik kolen a pra, kdo všechno byl u divadla. Vy jste byli jedna větev literární a druhá větev, váš pradědeček zakládal Národní divadlo, nebo...
3: Co?
2: No, Štěpánek, Volemír, Nebeský a tak tam byli...
3: Ne, tam byl Jan Nepomuk.
2: Jan Nepomuk Štěpánek, no, ano.
3: No, ale to už teda to nepamatuju.
2: To není
3: praprác. To nepamatuju.
2: Tak jsem to nemyslel, jestli to... A Vítězslav Hálek byl z druhé strany.
3: To je z máminy strany, ano. Já jsem nikdy, no tak ve 4 letech asi člověk taky nemůže toho tolik stihnout, ale já jsem nikdy nesměla hrát divadlo, jako amatérsky.
2: Jako dítě?
3: Jako dítě. Nikdy. Ani školní besídky ne.
2: A proč vám to zakázali?
3: No, protože nebude žádná Shirley. Aha. Jo, ne. Tak nic, já byla nepopsaný list. A můj otec měl strašně rád Prodanou nevěstu. A hráli Prodanou nevěstu v Národním divadle a dirigoval jí Václav Talich. Tam ty děti, já nevím, který je to jednání, jak medvědce útrh.
2: Ano. Třetí jednání.
3: Třetí, jo.
2: A říkaj to.
3: Oni mě řekli, táta mi řekl, že bych tam mohla s těma dětma bejt. A já jsem nevěděla, co tam mám dělat. Jako, dělej všecko, co ty děti. No tak já jsem dělala všecko, co ty děti, někde jsem poletovala, někde jsme tancovali, nebo já nevím co. A tam je to, jak se medvěd utrh, tak se všechny děti měly otočit zřejmě, samozřejmě, takhle dozadu, odkud ten medvěd...
2: Jako zády k publiku.
3: Zády k publiku. Odkud ten medvěd má utíkat. A já jsem stála a dívala se do publika. A oni mi řekli, proč ses neotočila? Velice neslušný se otáčet k lidem zády. Tím jsem to vyřešila.
2: Víte, že máte tátovi oči?
3: Jo.
2: To nejsem asi první, kdo vám to říká.
3: No
2: že?
3: Modrý, no.
2: Ne, ale takový veliký prostě. Jaký byl tatínek, Zdeněk Štěpánek jako tatínek? Byl on člověk jako emocionální doma, nebo spíš jako do sebe, protože...
3: On byl hodně do sebe. Hmm. Hodně do sebe a vzbuzoval... Já nevím, respekt, strašný. Já jsem nebyla nikdy byta od něj. Ono stačilo, když se podívala, to bylo za pár facek. Hmm. To prostě nevím. On měl v sobě nějakou neuvěřitelnou sílu. No opravdu, já... No ale byl takový jako, měl i pochopení. Já když jsem říkala, že mě škola nebaví, tak mě chápal. Protože on si zažil svý teda jako...
2: Tak já nebudu připomínat jeho legionářskou éru, ale vy jste mi vyprávěla, co zažil tady třeba při premiéře Cyrana. A já jsem si říkal, je to vůbec možný v hereckém světě? Já jsem se domníval, že už v té době měl jako respekt a to, co jste...
3: V hereckém světě je možné vše. Ale tohle byl Cyrano a já teď nevím přesně, jestli v té době přímo, ale hráli ho tady a hráli ho v Národním divadle. A otec dostával anonymní dopisy, jestli vylezeš na jeviště tak, jestli to tak. To bylo jako, a když byla premiéra Cyrana, tak tam přišel, já nevím kdo, garderoběr nebo kdo, s dopisem. tam bylo napsáno taky to, jestli vylezeš na jeviště, tak, já nevím, tě vypískáme. Nebo
2: prostě ho chtěli rozhodit.
3: Naprosto, no. V den premiéry. Šel na to jeviště, bylo ticho, nic se nestalo a když přišla ta pasáž, svůj širák odhazují v dáli a zgrácí. Tam leží on. Pláž zvolna spouštím, jenž mě halí. A vzal ten pláž vzal a on byl přišpendlený. Takže řekl, tož nevadí. Budu se býti v plášti. Chápete, že to řekl při premiéře?
2: No.
3: O té divadelní zášti jsem zapomněla. Tož nevadí, budu se býti v plášti.
2: A ještě zášti, ještě to zrýmoval.
3: Ještě to zrýmoval.
0: Divadlo pro vaše uši.
1: Tak myslím si, že byste mi neodpustili, kdybych teď vyprávění herečky Jany Štěpánkové nedoplnil ještě vzpomínkou i na ten sytý, charakteristický hlas jejího tatínka Zdeňka Štěpánka. Národní tremolo, jak o něm mluvil Miroslav Horníček, ale vždycky v dobrém. Bude to četba, kterou si zamilovalo hned několik generací vděčných posluchačů. Vybral jsem dnes pro vás úvod z románu Romaina Rolána Dobrý člověk ještě žije. Zdeněk Štěpánek jako Kolas Brňon, muž naplněný životním optimismem a dobrým vínem. Tak, na zdraví, anebo lchajm, na život, jak říkával Jiří Voskovec.
4: Blahoslaven budiš, svatý Martin. Práce už mi neslouží. Napracoval jsem se v životě už dost. Užijme také trochu dobrých časů. A tak si sedím za stolem, korbel vína po pravici a kalamář po levici. A krásný z brusu nový sešit na mě otvírá svou náruč. Na tvé zdraví, milý hochu, a popovídejme si trochu. Dole hromuje má žena, venku fičí severák. A hrozí válka, ale nech je být. Jaké blaho ty můj chlupáči, ty věčně žíznivý břicháči, sedět si tak pěkně tváří v tvář. To mluvím s tebou, ty pijácká, krásně zarudlá papulo s tím dlouhým burgundským nosem, jen štrčí úkosem jako klobouk na tři facky. Ale pěkně tě prosím, jenom to mi pověz, jaká je to podivná radost pro mě sklánět se sám a sám nad svou starou tváří, procházet se vesele jejími vrázkami a jako z hluboké studny, no, čert vzal vodu, vypít ze svého srdce doušek starých vzpomínek. No není to dokonalé bláznoství? Pro koho to vlastně píši? Jistě ne pro svou slávu. Nejsem přece hlupák. Vím, chvála Bohu, dobře zač stojím. Pro svá vnoučata? Co zůstane ze všech těch mých lejster za nějakých 10 let? Moje paní máma na ně žárlí a pálí všecko, co najde. Tak pro koho tedy? No přece pro sebe. Pro svou vlastní potěchu. Byla by to má smrt, kdybych nepsal. Musím si popovídat. A tady u nás v Klamesi se v takových turnajích jazykových nikdy nevybíjí dosyta. Já si rád k večeru přežvejkám, jako ti naši bílí velicí volci, všecko, co jsem za den do sebe vsoukal. A jak to lahodí obcházet ten svůj malý vesmír a říkat si hrdě, ten je můj. Tady jsem pánem a vladařem já. Ani zimy, ani mrazu, tady není ani krále, ani papeže, ani válek, ani té mé stále hromující paní mámy. No ale teď bych měl ten svůj vesmír trochu popsat. Tak tedy. Především mám sebe. A to je v celé věci to nejlepší. Mám sebe. Kolase Breňona, dobrého chlapíka, Burgundiana, člověka kulatých způsobů a kulatého bříška. Daleko za prvním mládím, dobře ozvoněných 50, ale ještě stále s páteří pevnou a zuby zdravými, sokem bystrým jako ryba a s vlasy pevně sedícími v kůži, třeba že už zašedlými. No. Mám dům, ženu, 4 kluky, dceru, provdanou, chvála Bohu, zetě, no bez toho to nejde. 18 vnoučat, šedivého osla, psa, 6 slepic a vepříka. No, jsem to boháč, co? Ale nasaďme si pořádně okuláry a podívejme se na ty své poklady zblízka. O těch posledních mluvím ovšem jen tak, no, na památku, no. Zažili války, vojáky, nepřátelé a taky přátelé. Vepřík byl nasolen, oslí kulhá, sudy jsou vypity, posada vyjedena. Ale ženu tu mám, na moutě tu Věru mám. No, jen si ji poslechněte, jak tam dole burácí. No, je to žena hospodárná, čilá, čistotná a bezúhonná, zkrátka cností plná, no ale nestlousla z toho. A já, říčník, zpovídám se a vyznávám, že než 7 hubených cností mám raději jeden baculatý hřích. No ale buďme cnostní, když to jinak nejde. No, jen jí slyšte, no. Jak statečně si počíná, naplňují celý dům svým kostnatým tělem, slídíc, supíc, hubujíc, skučíc, bručíc a běhajíc od sklepa po střechu, prohánějíc prach a šíříc všude strach. Jak se to hezky rimuje, jo? Ale já jsem básník. Bude tomu pomalu 30 let, co žijeme spolu. A děs ví proč. Já měl rád jinou holku, ale ta se mi jen vysmívala. Tahle zastěla mě a já nechtěl jí. No ráda mě měla, to je pravda, tak hrozně ráda, že by z toho snad byla umřela. No a když mě tak pořád pronásledovala, udělal jsem to jako ten trumbera, který jenom proto, aby ho déšť nesmočil, do vody skočil, no. A stal jsem se jejím mužem. A od té doby mám tu vtělenou cnost pěkně doma. A ona se mi mstí, jo, to sladké stvoření se mi mstí. A zač? No za to, že mě mívala ráda, no. Myslí si asi, že mě zblázní, aspoň by to chtěla, ale není žádné nebezpečí. Mám svůj klid tak rád, a tak hloupý taky nejsem, abych pro nějaké to slůvko věšel smutně hlavu. Ostatně, ať už jsou naše instrumenty zladěny nebo ne, zahráli jsme si na ně spolu přece dost pěkné kousky. Dceru a 4 kluky, všechny zdravé, údy správné, no, nešetřil jsem látkou ani prací. A přece z celé té líhně jediné děcko, v němž poznávám dokonale své sémě, je ta šelmička Martina. Liška počitá. Jo, ta mi dala něco starostí, než jsem s ní bez pohromy doplul k manželskému přístavu. Ale je to hodná dcera a postivá. Práce se nebojí. Práce, to je zápas. A zápas, to je radost. A má ráda život. Ví, co je dobré, stejně jako já. No, je to má krev. S chlapci jsem takové štěstí neměl. Matka k ním přimísila ze svého a těsto se srazilo. Jeden se plete pořád mezi černokabátníky, faráře a podměšilce a druhý je hugenot. Marně přemýšlím, jak jsem mohl vysedět takové kačery. Třetí je voják, toulá se ani nevím kde. A čtvrtý, ten není docela nic. Takový ubohý kramář chce se mi zívat, když si na něj jen vzpomenu. Poznávám svou krev jenom u talířů, když sedíme všech nás šest kolem stolu. Tam jsme jedna duše, jedno tělo. A je to krásná podívaná, když nás šest prasuje statně čelistmi, poráží oběma pěstmi chléb a spouští víno bez provazu a bez skladky do svých sklepů. Popsal jsem celý svůj majetek? Ne, ne. Zbývá mi ještě to nejlepší, co si nechávám na zákusek. Mé zaměstnání. Jsem z bratrstva svaté Anny. Truhlář. Vyzbrojen sekirou, rydlem a dlátem s hoblíkem v ruce ovládám u svého stolíku sukovitý dub a hladionký ořech. No a co z nich vytvořím, to není stejné. Závisí to na náladě, no a také na štědrosti kupců. Vykládám stěny lidských příbytků řezanými v lisy s římsami. Rozvíjím závity točitých schodů a pod mou rukou vyrůstají ze stěn jako jablka na sadě široké a pevné skříně a truhlice přizpůsobené právě jen onomu místu, na něž jsem je narouboval. Pít a potom pracovat. Pracovat a potom pít. No jaký to krásný život. Vidím kolem sebe škarohlídy, jak bručí. Říkají, že jsem si to zvolil pěknou dobu na zpívání. Časy, že jsou dnes smutné. A ne, ne, ne. Není smutných časů. Jsou jenom smutní a zamračení lidé. A z těch já, chvála Bohu, nejsem. Lidé, že se okrádají. Ruku dám do ohně za to, že za 400 let se naši pravnukové budou tahat za vlasy a odírat si kůži zrovna tak vztekle, jako my dnes. No, neříkám ovšem, že nebudou znát 40 nových způsobů, jak se to dělá lépe než dnes, ale ručím vám za to, že nenajdou lepšího způsobu pití. A pochybuju, že by to dovedli lépe než já dnes. A kdož ví, co všechno budou ti čtveráci za 400 let dělat? Možná, že budou moci navštěvovat měsíc, kovárny, v nich se kují blesky a prameny, z nich se spouští déšť, že se budou dokonce moci ubytovat v nebi a popíjet po sousedsku z boji. No dobře, to půjdu s nimi. Ale jistější je to, kde jsem já. A kdož ví, zdali za ty 400 let bude vínko zase tak dobré jako dnes. Žena mi vytýká, že mám příliš rád tělesný požiteček. No, pravda. Já ničím nepohrdnu. Mám rád všechno, co je dobré. Dobré papání, dobré vínko, krásné kypré radosti a také ty spletí jemnější, ty vzdušné a hebce ochmířené radosti. Ach, takové radosti, které zakoušíme při snění. Och, to božské lenošení. V něm se přece vykoná tolik krásných věcí.